0: Korem. Nejlepším z českých cyklistů byl ve středeční etapě Pavel Bittner na 23. místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 na Vysočině nebezpečná překážka a u Prahy nehoda. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic hlásíte kus pneumatiky. Kilometry 84 až 85, kousek za odpočívkou.
3: Kousek za odpočívkou směříte v prostředním dělícím pruhu, jak kdyby přímo na středové čáře, kus nákladní pneumatiky.
2: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je na kilometru 16,5, je to mimo kamery, dopravu následky nehody nezdržují. V Jihlavě u autobusového nádraží v noci začala uzavírka kvůli opravám povrchu vozovky. Neprůjezdné jsou nově Fricova a Tyršova ulice. To omezení potrvá 10 dnů. Objízdná trasa vede po ulici Tolstého. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme oblačno až polojasno, dopoledne může být až zataženo a nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Cerda.
4: 6 minut po 2. hodině ladíte stále noční radiožurnál a teď je čas na soutěž. Dnes o právě vyšlou knihu od Michaela Robothama s názvem Bílá vrána. Mistr Krimi přináší psychologický thriller, kde hlavní hrdinka, dcera z rodiny gangstra, nastoupí k londýnské metropolitní policii. A jestli bude stát na straně zákona nebo své rodiny, tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit. A to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál a Adam Cerda.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď je tu soutěž.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robothama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a také po zbytek týdne jsme si teď připomněli. Pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Dobré ráno, Milan.
0: Dobré ráno, Milane. Než se pustíme do soutěžení, tak rychle prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
2: Určitě.
0: Tak jdeme na to. Michael Robotham kromě thrillerů a kriminálek spolupracoval také na řadě biografií známých osobností. A na jednu z nich se budeme ptát. Pomohl totiž napsat životopisnou knihu jedné britské zpěvačce, která je známá působením ve skupině Spice Girls. Její přezdívka byla Ginger Spice a dokonce byla celkem úspěšná i v sólové kariéře, kdy jejím největším hitem je píseň, která zazněla ve filmu Deník Bridget Jonesové It's Raining Men. Jedná se sice o předělávku písně z počátku 80. let, ale jejím podání byla po letech opět velmi úspěšná. Za A to může být Victoria Beckham.
2: No,
0: za B.
2: Ani nedávejte možnosti, ano. Jerry Halliwell.
0: Tak nebudu dávat možnosti, tohle byla až možnost C a je to samozřejmě správně. Takže gratuluju.
2: Dělám výzvě, takže bych to měl vědět.
0: Prosím, co jste říkal, že?
2: Že dělám výzvě, takže bych to měl vědět.
0: Tak naprosto chápu. Samozřejmě, tak to je jasná věc. Já vám tedy gratuluju a poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Určitě, díky moc.
0: Taky díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase po 14:00 v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: David Stypka v nočním radiožurnálu a teď nás čeká sport. Česká unie sportu by mohla začít zvažovat prodej sportovního centra v Nymburce. Její předseda Jan Boháč o tom mluvil na radiožurnálu Sport v souvislosti se stále odkládanou rekonstrukcí přes 70 let starého areálu. Česká unie sportu je na přestavbu připravená, ale čeká na pozastavené peníze od státu.
1: Se blíží doba, kdy já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme.
2: Řekl v pořadu radiožurnálu Sport na rovinu Jan Boháč, předseda České unie sportu.
1: Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Sportovní centrum v Nymburce patří
1: dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Sportovní centrum v Nymburce patří právě České unii sportu, sdružující 70.

0: A Unie sportu má 150 milionů koruny se stavebními povoleními a dokumentací k zahájení modernizace chátrajícího areálu už delší dobu. Přes 800 milionů od státu ale ne. Historie se opakuje už po několikáté. Svazy i kluby, jako třeba basketbalový Nymburk, se tak musí pohlížet i po jiných možnostech, jako je právě třeba prodej. K němu předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář říká.
1: Já si přeji, aby se vyřešilo to financování, aby se hlavně postavil, jestli jako jiná vlastnická struktura umožní tu stavbu a zachová se funkce pro svazy a přípravu reprezentantů a jiná varianta se nenajde, tak budu pro ní.
0: Vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu města Nymburk by ke změně funkce pod případným novým vlastníkem areálu dojít nemuselo. Do budoucna se počítá i s rozšiřováním areálu, vysvětluje místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS.
2: Může dojít k tomu, že někdo stran, ať už developer a podobně, se bude snažit scelovat jednotlivé pozemky v blízkosti tohoto areálu. Na druhou stranu je to o těch samotných vlastnicích, jak k tomu přistoupí, zda by odprodali. A velmi důležitá věc je ta, že samozřejmě by muselo souhlasit také zastupitelstvo se změnou územního plánu za účelem výstavby nějakého jakéhokoliv komerčního typu. My se musíme spojit s předsedou České unie sportu, s panem Boháčem a vlastně s Národní sportovní agenturou a vytvářet ten tlak celé jednoznačně na vládu, aby plnila své závazky podle usnesení vlády, tak jak bylo řečeno, stran akčního plánu koncepce rozvoje sportu.
0: Sportovní centrum v Nymburce slouží už od roku 1953, ale na zásadní a potřebnou obnovu zašlé slávy stále čeká a dál chátrá. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Martin Matějka má stručné zprávy.
1: Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o jeden týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27. podle informací od diplomatů, které má Radiožurnál k dispozici, a pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy přepravované evropskými tankery do třetích zemí a tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu 44 dolarů za barel. Dvoudenní izraelsko-libanonská jednání v Římě dopadla podle Spojených států pozitivně. Agenturu AFP tvrdí, že by se Izrael v následujících dnech měl stáhnout z takzvaných pilotních zón na jihu Libanonu. Poté by měly oblast kontrolovat libanonské ozbrojené síly. Jde o 6. kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se neúčastní libanonské hnutí Hizballáh bojující s izraelskou armádou. Libanon ani Izrael se k výsledkům rozhovoru zatím nevyjádřili. A Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Ministerstvo zdravotnictví představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii nakonec udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů. Sport. Fotbalisté Argentiny budou útočnit na druhý titul mistrů světa v řadě. V semifinále porazila Anglii 2-1, když vítěznou branku vstřelil Laurato Martinez. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovu porazila 2x6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Místy horší dohlednost a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto stojí porouchané vozidlo. 48. kilometr provoz nezdržuje, dejte pozor, na trase prší. Stejně jako v Praze a v okolí, náš zpravodaj jede po Brněnské ulici a D1 na výjezdu z Prahy do Brna.
4: A valí se tady voda jako před silnici, třeba tak každých jako 50 metrů. A tady auta úplně brutálně stříkají vodu.
3: Na Pražském okruhu východní části ve směru z Černého na Barandovský most je noční uzavírka. Údržba zavřela pravý pruh před sjezdem na Běchovice. Kilometry 62 až 62,5 a opět pozorně, dohlednost v místě zhoršuje déšť. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být aj zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen už lokálně. A nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Parta dětí, příšery z obráceného světa a návrat jedné hollywoodské hvězdy. Seriál Stranger Things slaví 10 let od premiéry a my se tomuto seriálovému fenoménu budeme věnovat za malou chvíli v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších fenoménů streamovací éry. Dobrodružný horor, zasazený do 80. let, odstartoval kariéry několika mladých herců a zároveň znamenal velký herecký návrat Winony Ryderové. Značka Stranger Things podle odhadů vydělala Netflixu víc než miliardu dolarů a patří k nejúspěšnějším projektům v historii této platformy.
1: Ohnivou kouli!
2: Ochraň zaklínat!
1: Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování!
3: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení, nadpřirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. And this time we are ready. Tvůrci seriálu, dvojčata Matt a Ross Duffrovi, se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové 80-kových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Na slavnostní premiéře 5. řady padla i otázka na to, jak velkou zodpovědnost cítili, když obsazovali do hlavních rolí tehdy neznámou partu dětí. Matt Duffer přiznal, že vůbec nepočítali s tím, že by se z původně nenápadného projektu stala taková věc. A už vůbec ne, že by dostali druhou řadu, takže o tom ze začátku vůbec nepřemýšleli.
4: Ale ve chvíli, kdy se ten seriál rozjel a stal se mnohem větším, než kdokoliv z nás čekal, včetně Netflixu, tak o tom začneš přemýšlet jinak, protože najednou cítíš právě tu zodpovědnost. Ale jsme fakt hrdí na to, jak vyrostli, jako herci i jako lidi. Zvládli to neuvěřitelně vyrovnaně. Pomohlo i to, že jich je víc. Nikdo z nich tím neprocházel sám. Jsou si hrozně blízcí.
3: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Přípravy na letošní ročník Barum Rally jdou do finále. Ve Zlíně a okolí budou automobiloví jezdci soupeřit už za měsíc. 14. srpna zahájí závod tradičně noční rychlostní zkouška v centru Zlína. Její trať vede i nedaleko budovy číslo 34 v Baťovském areálu, kterou minulý týden zničil požár.
1: My jsme na to spíš jsme se dívali z toho, že to snad ani není možné, co se stalo v tom Zlíně. Jo? Tohle ani jsme si nějak neuvědomovali, co by mohlo následovat. Říkali jsme si v podstatě, že nějak to bude, nějak to dopadne, hlavně se nikomu nic nestalo a potom se podle toho zařídíme, jak to dopadne.
2: Přibližuje ředitel Barum Rally Zlín Jan Regner, jak minulý týden organizační tým závodu sledoval požár budovy číslo 34 v Baťovském areálu. Tím mají za měsíc projíždět auta při noční rychlostní zkoušce. Trasa ale nevede přímo uzavřenou částí. V polovině srpna má být v plném proudu demolice zbytku budovy a je pravděpodobné, že nějaké omezení se bude týkat příchodu diváků a třeba taky parkování.
1: Sledujeme tady tu situaci, doufáme, že nás to omezí co nejméně, ale samozřejmě vyčkáme, jak to bude a podle toho se zařídíme. Ona ta rally je v podstatě i o tom. Vy něco nachystáte, něco máte připravené a potom je velká část improvizace, kde jenom díky zkušenosti těch pořadatelů a celého toho týmu se schopni ten potom podnik potom celý dokončit.
2: Říká Regner s tím, že nějaké třeba na první pohled menší změny původních plánů řeší organizátoři skutečně každý rok.
1: Ten základ je stejný, ale každý rok je v něčem jiným, vyvíjí se to a nemůžu říct, že to má být vyloženě čistě, jako kdyby, že dělám v tento okamžik jenom tady toto, každý rok je úplně jiný. Takže ta práce je velmi různorodá, co děláme.
2: Pořadatelé Barum Rally taky musí každoročně reagovat na požadavky vedení mistrovství Evropy, do kterého zlínský závod patří. Letošek není výjimkou.
1: Velký požadavek promotéra byl, ať se podíváme pořádně na povrch rychlostní zkoušky buň, tak aby se nám nestalo to, co v loňském roce, že byla tak více rozebraná. No a my samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme bez ztráty kytičky odjeli rychlostní zkoušku buň, tak aby jsme nemuseli přerušovat rychlostní zkoušku v druhém průjezdu kvůli tomu, že je nesízná.
2: Snaží se podle ředitele Jana Regnera organizátoři největšího tuzemského rally závodu poučit z předchozích chyb. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
1: Čína v červnu zadržela českého občana, zůstává ve vazbě. Hlavní město Ukrajiny Kyjev čelí dalším ruským útokům. Argentina je po výhře nad Anglií ve finále fotbalového mistrovství světa. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Číně úřady nedávno zadrželi českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. A teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný.
3: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
4: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
3: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detaily rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Ukrajinské hlavní město Kyjev znovu hlásí ruské vzdušné údery. Starosta města Vitali Kličko na síti Telegram napsal, že střely zasáhly sklady na západě metropole a trosky raket prý dopadly i ve východní části Kyjeva. Úřady zatím neinformují o zraněných. Ukrajinské letectvo varuje, že další rakety se k metropoli ještě blíží. Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. A vadí jim rozhodnutí výboru z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles.
5: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
5: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě po tom, co v semifinále porazili Anglii 2-1. Anglický trenér po zápase přiznal, že jedním z klíčových momentů bylo chybné střídání a příliš hluboké zatažení jeho týmu po vstřelené brance.
7: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
1: Angličané v sobotu odehrají v boji o bronz duel s Francií. O den později se v finále mistrovství světa nastoupí Argentina proti Španělsku. Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda u Brna a omezení na D8 na Ústecku. Dálnice jsou teď volné, bez kolon i v úsecích, které opravují. Místy zhoršuje dohlednost a síznost i hustý déšť, hlavně teď v Praze a v okolí, místy taky u Českých Budějovic a na Brněnsku. Na silnici 373 z Brna do Ochozu u Brna narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je zhruba na půl cesty, policie hlásí, že je místo havárie s opatrností průjezdné. A připomínáme omezení na D8 na Ústecku. V tunelech u hranice s Německem se ještě dnes bude jezdit jen v tubusech do Drážďan, kilometry 83 až 87 obousměrně jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přeháňky a ojedinělé bouřky. A nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Cerda.
0: Pokračuje noční vysílání Radiožurnálu 5 minut po 15:00 a sněmovna schválila návrat elektronické evidence tržeb. Pokud projde návrh i senátem a podepíše ho prezident, tak by systém museli začít podnikatelé používat od ledna příštího roku. Jak se bude lišit EET od své předchozí verze? I to přiblížíme za okamžik.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Vláda je opět o krok blíž k prosazení znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Návrh prošel v poslanecké sněmovně finálním schvalováním. Podle koalice má systém narovnat podmínky mezi podnikateli a zároveň přivést do státní kasy zhruba 14 miliard korun. To opozice rozporuje.
1: Schvalování EET ve třetím čtení zabralo poslancům zhruba 4 hodiny. Opoziční politici sice normu kritizovali, ale nešlo o žádné dlouhé projevy. To ocenila i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Probíhala debata, ale bylo to konstruktivní a když se podíváte, tak máme vlastně před prázdninami EET je schváleno poslanecké sněmovně, což já považuji za obrovský posun. A myslím si, já samozřejmě nemohu mluvit za opozici, že ta doba, kdy EET bylo politickým tématem, je pryč.
1: Poslanci z řad opozice ale nevěří, že do státní kasy přinese EET zhruba 14 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob zase kritizuje evidenci bezhotovostních plateb.
3: Každá taková platba po sobě zanechává digitální stopu. Existuje záznam u obchodníka, bance, účetnictví, na bankovním účtu. Stát tedy tato data už dnes může za zákonných podmínek získat.
1: Oproti první verzi EET nebude nutné tisknout papírové účtenky. Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun, budou moci být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Zvýší se pro ně ale sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku vyjednali koaliční partneři hnutí ANO, tedy motoristé a SPD. Pokračuje šéf poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
4: Také jsme prosadili, že elektronická evidence tržeb do budoucna bude technicky velice jednoduchá, bude stačit mobilní telefon, aplikace zdarma, žádné složité registrační pokladny a tak dále.
1: Právě tuto výjimku kritizuje opozice. Třeba místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová z hnutí STAN neví, kde se vzala částka 1500 korun jako paušální daň.
5: Nikdy jsme se nedozvěděli, jak tato částka byla spočítána, nebo jestli se podívali z okna a řekli si, že je to docela dobrá částka.
1: Součástí novely je také soubor daňových změn. Například se vrací školkovné pro rodiny s dětmi, sleva na dani pro studenty nebo se nealkoholické nápoje podávané v restauracích přesouvají do 12% sazby daně z přidané hodnoty. Návrh teď posoudí Senát. Pokud ho schválí a podepíše ho prezident, mělo by EET znovu začít fungovat od ledna příštího roku. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: A v nočním Radiožurnálu teď míříme na silnice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: I protože v Praze a v okolí místy silně prší, náš zpravodaj projel po Brněnské ulici na výjezdu z Prahy do Brna. Za sjezdem na Chodov v 4. kilometru hlásí vodu na vozovce, nebezpečnou situaci.
8: Obrovská kaluž, hrozí opravdu aquaplaning. Teď jsem jel dodávkou naložená 1 tuna a úplně mě to zastavilo ve 100 kilometrové rychlosti. Je to za tím McDonaldem Orlen, benzina.
7: Brněnská ulice na výjezdu z Prahy do Brna. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: S vámi je noční radiožurnál s datem 16. července a čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se v Česku vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dále do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde. Popularitu také získávají takzvané picture disky, kdy se do desky zalisuje obrázek. Ten papír už není na středové etiketě, ale je na celé plošete disky.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková.
4: To je nějak neupravené. My jsme chtěli, aby tam bylo co nejméně zpracovatelských kroků.
5: To není jenom z těch černých desek, ale jsou tam různé barvy.
4: Když máme směs růžové, modré, zelené, hnědé, tak všichni jsme si hráli jako malí s modelínou, takže víme, co z toho potom nakonec vyleze.
2: Drť se sype do přístroje, co tu bude dělat teď?
4: My musíme postupně tady v tom zařízení materiál rozstavit.
5: Ve vzduchu cítím rozstavenou umělou hmotu a z přístroje pozvolna vylézá.

0: V elektronice naprosto nezbytné. Výhodou pro nás bylo to, že už tam nemusíme přidávat žádnou další chemikáli. Říká se tomu retardéry hoření, potenciálně zdraví škodlivá látka. Když jsme se tomuto mohli vyhnout, tak tento odpad byl pro nás naprosto ideální.
1: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT. Strunu z gramofonového odpadu tam zavedou do 3D tiskárny, předvádí Petr Veselý.
2: Jakožto pilotní demonstrátor té technologie. Jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Vzdáleně trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
2: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku vytvářet otvory pro ty součástky a ty součástky tím pádem můžeme krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
2: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektrický vodivý ingoust a ten nám vlastně propojí ty součástky bez toho, aniž bychom to museli lepit, pájet.
1: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
2: Ten elektrický vodivý ingoust je tady teda na bázi stříbra. Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
1: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
2: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby, a ty výrobní časy jsou 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
1: A navíc, když prototyp nefunguje, nemusí skončit v odpadu.
2: Tím, že to je termoplast, tak dokážeme i po použití už jednou recyklovaného materiálu využít zase na něco dalšího.
1: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Nedá se například pájet za vysoké teploty. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Kuvajtská armáda reaguje na íránské vzdušné údery, informovala o tom poté, co na Írán začaly znovu útočit Spojené státy. Podle regionálního velitelství amerických sil se armáda zaměřuje na vojenské kapacity, které ohrožují plavbu v Hormuzském průlivu. Výbuchy jsou údajně slyšet v různých částech Íránu. Teherán aktivoval protivzdušnou obranu. Kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény i v Bahrajnu, který bývá cílem odvetných íránských úderů. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. V Kanadě je aktuálně přes 830 lesních požárů. Některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. A Toronto se dokonce dostalo na první místo globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouře žene do Spojených států, kde by se tak do konce týdne mohla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí, informuje o tom server televize ABC News. A Evropská unie a Ukrajina uzavřeli dohodu o společné výrobě dronů, oznámila to šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Šéfka Evropské komise navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Sport. O titul na fotbalovém mistrovství světa si v neděli zahraje Argentina a Španělsko. O den dříve se utká Francie s Anglií o třetí místo. 12. etapa Tour de France dnes odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicur. Peloton čeká téměř 180 km a v čele průběžného pořadí zůstává Tadej Pogačar. Slovinec je v čele Tour s náskokem více než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u sjezdu na Mariánské Lázně a nehoda u Brna. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy pozorně za odbočkou na Mariánské Lázně na kilometru 122 je na D5 hlášen předmět na vozovce, překážka. Po dešti i vydatném jsou místy silnice sjízdné s opatrností, pršelo nebo stále ještě prší. V Praze, taky v okolí Českých Budějovic a místy na Brněnsku. Náš zpravodaj hlásil velkou louži nebezpečí v Brněnské ulici na výjezdu z Prahy do Brna. Za sjezdem na Chodov, kilometry 4 až 5, poblíž odpočívky. Na silnici 373 z Brna do Ochozu u Brna šetří nebo odklízí následky nehody osobního auta. Na půl cesty narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Vinohradskou 12 já poslouchám od covidu.
5: Poslouchám, když umývám koupelnu.
6: Iberně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
7: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
8: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
9: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
10: Jakmile se jdu do auta, tak to pouštím.
11: Si to prostě pustíme na ke snídaní.
12: Vinohradská 12 fakt skvělá.
13: Je úžasný zdroj.
14: Děláte super práci a určitě v tom pokračujte.
8: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal.
15: Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody.
16: V centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev.
17: Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice.
18: Premiér Babiš vzkázal, že Turek by měl na podzmocněnce rezignovat, pokud se potvrdí pravost kamerových záznamů.
19: Opozice Turka vyzvala k odchodu ze všech politických funkcí.
20: Turek boural, převrátil nemocniční Fábii a dočasně se proto vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Opozice ho vyzývá k trvalé rezignaci. Je pro ní důvod, co na to premiér? A rozklíží Turkova nová kauza vládní koalici? Ptám se Jana Tvrdoně, politického komentátora Deníku N. Dnes je čtvrtek, 16. července. Dobrý den, Honzo, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: Tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici.
20: Dávám k dispozici funkci vládního zmocněnce, dokud tedy policie neoznačí viníka té nehody, to prohlásil na videu uveřejněném na sociálních sítích Filip Turek.
22: Že jezdím jako papaláš, nevyvozuji důsledky. Není to pravda, kdybych...
20: Co přesně to znamená? Přestává být dočasně tím zmocněncem?
21: Vlastně nepřestává. Z mého pohledu jde o nějaké politické gesto nebo nějaký krok, kdy Filip Turek chce ukázat, že umí převzít nějakou osobní odpovědnost. Já, když jsem si procházel ten statut vládního zmocněnce, tak tam něco jako přerušení toho zmocnění od vlády, nic takového tam není, takže on formálně za to tím zmocněncem je pořád, jen teda pokud mu budeme věřit, že dočasně tu funkci vykonávat nebude, tak asi prostě jenom nebude fyzicky jezdit na ministerstvo životní prostředí nebo jinam, bude dělat řadového poslance, což vzhledem k tomu, že v mezičase nás čekají asi vládní poslanecké prázdniny, tak dost možná si pan Turek udělá prostě pěkné léto, ale myslím, že nic víc to neznamená. Je to z mého pohledu opravdu gesto.
20: No počkejte, ale kdo bude tu práci dělat za něj taky?
21: No tak formálně za to by mohl dělat ten, kdo ji dělat má, takže ministr životního prostředí, spolustraník pana Turka Igor Červený. Mimochodem, pokud by snad Filip Turek měl být odvolán z té funkce, tak podle toho statutu to musí navrhnout právě ministr životního prostředí formálně. Takže pan Červený by navrhoval vládě, aby jej odvolala z funkce zmocněnce, což z mého pohledu je spíše méně představitelná varianta. Oni budou existovat jiné cesty, jak z té funkce ho dostat, pokud by snad premiér Andrej Babiš to udělat chtěl. Já se přiznám, že úplně konkrétně ty technikálie ve smyslu, jestli bude sedět v kanceláři na ministerstvu nebo bude doma, za mě je poměrně jako zásadní, že on dokázal nějak reagovat na tu událost, což pravda bychom mu mohli přiznat, že není úplně jako obvyklé, zejména z jeho vlastní strany, protože to není první, řekněme, problém, který se kolem pana Turka vyskytl v posledních letech nebo měsících a zpravidla na ně nereagoval nějak, řekněme, přiznáním viny, akceptací nějakého ztráty nějakého benefitu nebo něco podobného. Pouze v jednom případě se to stalo, ale ne z jeho vůle, a to když jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem na návrh Andreje Babiše
20: někdy
21: z kraje roku.
20: Přiznáváte mu kredit určitý v tuhle chvíli.
21: Do jisté míry ano, ale myslím, že jako je to takový krok na půl, no, že ono to vlastně až tolik neznamená, ale je to asi víc, než by se dost možná od pana Turka dalo čekat.
20: Pojďme k tomu, co se stalo v pondělí. Totiž v pondělí byla ta dopravní nehoda, které byl Filip Turek účastníkem na křižovatce na náměstí J.P. Pavlova v centru Prahy a která ze zveřejněných záběrů vypadala docela děsivě. Turkův Mercedes se střetl s nemocniční Fábií, měla zapnuté sirény a maják. Alespoň tak to vypadalo z těch záběrů. Máme to potvrzené?
21: Já mám za to, že ty záběry to v zásadě takhle dokládají, ale téměř všichni, ne úplně aktéři té nehody, ale všichni, kteří komentují a politická reprezentace se shoduje na tom, že jako je potřeba dát policii prostor, aby to vyšetřila. Zmiňoval to pan premiér, zmiňují to ostatně i motoristé a zmiňuje to i pan Turek sám, který vlastně říká, ať to policie vyšetří a pokud mě uzná vinným, respektive řekne, že já jsem vinný tady v rámci té nehody, tak já odejdu z funkce vládního zmocněnce, což samozřejmě je otázka, nakolik policie vám třeba několik týdnů řekne formálně, Filip Turek skutečně zavinil tu nehodu. Jo? Ono je dost možné, že se to nestane, že řekne, účastníci byli dva, oba mají nějaký podíl na té nehodě a potom se dostane do nějaké interpretační spirály, kdo za to mohl víc, což může dát prostor opět panu Turkovi z toho trošku vycouvat. Ale pokud bychom se bavili o té nehodě.
20: Aniž bychom ji hodnotili, můžeme ji popsat, že jo? Protože Filip Turek jel po magistrále, v Praze projížděl tu křižovatku na zelenou, ta Fabie vjela do té křižovatky vlastně zleva, on do ní narazil, ona se převrátila, málem u toho smetla lidi na ostrůvku mezi přechody na opačné straně té křižovatky. Je z dostupných záběrů vůbec vidět, zda o sobě ta auta věděla, nebo ty řidiči jela moc rychle možná? Filip Turek měl dát teda přednost tomu nemocničnímu vozu samozřejmě, pokud měl zaplé sirény a to výstražné zařízení.
21: No a neměl tam vlastně pokračovat rovně, respektive zatáčet doprava, ale měl z toho pruhu odbočovat doleva, ale...
20: Protože jel odbočovacím pruhem, ano.
21: Ano,
20: protože tam je vlastně zúžený, tam je jeden pruh je teďka uzavřený, je tam to dopravní značení, které třeba Miroslav Ševčík za SPD označuje jako idiotské, tak lidé si na to možná stěžují, ale prostě pokud porušil dopravní předpisy, tak byla by to jeho chyba, ano.
21: Ano, a z těch záběrů to tak vypadá, že je porušil. Já samozřejmě nejsem odborník na, řekněme, nejsem dopravní policista nebo jiný, abych to vyhodnocoval na druhou stranu z těch záběrů a myslím, že i proto jsme viděli tu poměrně jednoznačnou reakci Andreje Babiše, že ty záběry jsou poměrně jasné, že ukazují, že pan Turek jako skutečně tam nějakou vinu nese a pokud by neudělal ten manévr, který udělal, tak by k té nehodě třeba jako nedošlo, nebo nejspíš nedošlo. Na druhou stranu my úplně jako nevíme, jestli ti dva řidiči o sobě věděli, pokud se nemýlím, tak ten muž, který řídil tu Fabii, tak nějaké veřejné vyjádření ve smyslu toho, jak ta nehoda proběhla, úplně nedával. Takže jako z jeho výpovědí úplně pracovat nemůžeme.
0: Prostě tím, že má velký auto a mám menší, tak bohužel se tam to nežil dobře.
21: Pan Turek mluví o tom, že prostě vjel do křižovatky a má jako větší auto a ta Fabie je menší auto, tak to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Já si jenom jako vždycky uvědomuji, že je potřeba jít do opatrně.
21: Asi je tam opravdu velké štěstí, že se nestalo v uvozovkách nic vážnějšího.
0: Takže doufám, že vám bude v pořádku.
21: Viděli jsme, kromě záběru z té kamery, která snímala auto Filipa Turka, jak vyjíždí do té křižovatky, tak potom jsme viděli ještě záběr z té palubní kamery jedné, kdy jako jde vidět, že tam skutečně nechybělo mnoho a šlo o skutečnou tragédii, která mohla dokonce stát někoho život. No, tak naštěstí se bavíme o tom, že došlo k nějaké nehodě a bavíme se o politických konsekvencích a nebavíme se o třeba trestně právní rovině, protože v tom druhém případě by to bylo asi mnohem horší.
20: Já k tomu dopovím jenom pár věcí. Mluvil jste o razantní reakci Andreje Babiše, tak ten právě vyzval Filipa Turka, respektive řekl, že v případě, že by se to skutečně odehrálo tak, jak naznačují kamerové záběry, tak by měl rezignovat. A potom ještě ty dopady, že nevíme tu verzi od řidiče toho nemocničního vozu, je možná taky kvůli tomu, že on měl mít podle mluvčího pražských záchranářů středně těžké poranění hlavy, měl být transportován do traumacentra. Podle Turka, ale který se o jeho stav zajímal, tak už měl být z nemocnice propuštěn domů a má mít prý jen poraněný loket. Takže samozřejmě taky otázka, v jakém je skutečně stavu. Turkovi se nic nestalo, poskytl první pomoc tomu člověku z té havarované Fabie. Je to vidět na těch záběrech?
21: Já jsem viděl nějaký záběr, kde pan Turek vystoupil z auta a šel se podívat, jak v vozovkách dopadl řidič toho druhého, respektive jak dopadli pasažéři v tom druhém autě, protože on asi nemohl v tu chvíli vidět, kdo tam cestuje. A první pomoc předpokládám poskytl v nějakém slova smyslu, že by se šel podívat a možná tam někdo přivolal potom záchranku a policii, protože jako pokud by první pomoc neposkytl nebo odjel dál, tak je to snad trestný čin. Takže v tomhle případě si myslím, že postupoval asi nějak jako bezproblémově.
20: A zapomněl jsem dodat ještě jednu věc a chtěl jsem jí říct totiž, že na těch dostupných záběrech, které já jsem viděl, tak to taky vypadá, že všechna ostatní vozidla před tou křižovatkou, protože slyšela tu sirénu, zastavila a Turek jako jediný tedy do ní vjel z toho odbočovacího pruhu a dokonce to vypadá, že snad na těch záběrech měl i blinkr doprava, jako kdybych se chtěl znovu jako zařadit na směr rovně, to znamená, jako kdybych chtěl objet tu kolonu před tou křižovatkou, ale to už je na posouzení policistů, na to si samozřejmě budeme muset počkat. Opozice je tou Turkovou nehodou hrozně pobouřená. Ex-premiér Fiala mluví o nadřazenosti, o pohrdání ostatními, ex-ministr Hladík o největší prasárně dokonce, šéf ODS Kupka má Turka zakřupana.
2: V okamžiku, kdy někdo má jako politik reagovat na situaci, kterou zesměšnil, kdy se choval fakt jak křupan.
20: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib prohlásil, že takový člověk nemá v politice co dělat.
3: Neohrozil pouze toho řidiče té nemocniční přepravy, ale také několik chodců.
20: A další poslanci mluví o bezohledném jednání, o porušování pravidel, zaznívají výzvy k trvalé rezignaci. Je něco takového podle vás na místě? Vy jste říkal, že vlastně uznáváte, že se k tomu Turek nějak postavil. Třeba Jiří Barták, motoristický místopředseda sněmovny, si nemyslí, že by měl kvůli tomu Turek jako trvale rezignovat.
4: Takže my v tuhle chvíli děláme záběry o tom, jak dopadne šetření policie. My víme, jak to dopadne. Já to nevím.
20: Ani zmiňovaný teda Miroslav Ševčík si to nemyslí.
21: Pokud jsem mluvil o tom, že řekněme nějak uznávám tu reakci pana Turka, tak jsem to mínil v tom kontextu, že dříve u různých kauz on nereagoval nijak. Jo. On vlastně možná reagoval nějakými pohrdavými komentáři vůči svým oponentům, vůči lidem, kterým se nelíbilo jeho chování a podobně. Takže v tomhle je tu nějaký posun. Na druhou stranu i ta kauze je nějaký posun. Z mého pohledu řada věcí, která se týká pana Turka, která se s ním pojí negativně nebo je vnímána části společnosti negativně, například opozicí, tak se týká věcí, kdy on se vymezuje třeba vůči názorovým oponentům, kdy on se vymezuje právě vůči opozici, vůči části společnosti, kterou opozice reprezentuje, nebo vůči novinářům, vůči studentům, vůči komukoliv takovému. A myslím, že to úplně mu jako nepřináší negativní body u premiéra, respektive u jeho vlastní strany. Ale tady se dostal do situace, která je z pohledu veřejnosti a nějaké pochopitelnosti veřejnosti a její reakce jako v zásadě krystalická. Jo. Asi každý si umí představit sám sebe, že jak jede v té fábi, asi si každý sám umí představit sebe na tom přechodu a v té situaci rozhodně nechce být a vidí, že tady Filip Turek, kolem kterého už se ty jednotlivosti nebo ty různé kauzy a aféry kupí, tak je účastník téhle nehody a je to zrovna on. Je to člověk, který jako se netváří, že má úplně v úctě respekt k nějakým pravidlům, je nějaký zvlášť ohleduplný a podobně. Takže z tohohle pohledu mi přijde, že jsou ty výzvy k jeho konci v politice na místě, byť si teda nemyslím, že on je vyslyší a nemyslím si, že on složí poslanecký mandát.
20: Což je další věc, teda ano, samozřejmě, že tam nejde jenom o výzvy teda na tomu, aby rezignoval na funkci toho vládního zmocněnce, ale aby vůbec skončil v politice, to znamená vzdal se i toho poslaneckého mandátu.
21: Ano, to nevěřím, že by se stalo, už z pohledu toho, že ho k tomu nevyzývá ani jeho vlastní strana, což by mohl být nějaký indikátor toho, že by o tom měl uvažovat. Naopak, Petr Macinka za ním pevně stojí, ano. On se vyjádřil, že Filipa Turka nikdy neopustí nebo nezradí nějak.
20: Ano, mluvil o tom v XTV, přesně tak.
5: Určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám. Budu za něj samozřejmě bojovat, protože to, co...
20: Že ho nikdy nepotopí, že se ho nikdy nevzdá a že to je dospělé, to řekl.
5: To, jak k tomu přistoupil, je opravdu mimořádně dospělé. Já mu za to blahopřeji. A...
20: Za chlapské to označili ministři Klempíř a Šťastný, to znamená ta strana za ním plnohodnotně stojí.
21: Ano, že je to dospělé, tak tohle slovo mě zaujalo také. No, já nevím, jestli bych to hodnotil jako dospělé, dost možná by jako dospělé nebo chlapské bylo ty funkce složit úplně nebo jako vyjádřit nějak víc lítost a jako nedělat z toho zas nějaké téma, kdy z části ustoupím, řeknu, že teda dočasně nebudu zastávat nějakou funkci a uvidíme a možná to potom dopadne nějak jinak. No, tak to si myslím, že by bylo možná dospělejší.
20: Motoristy by to bolelo, kdyby Filip Turek skončil jako vládní zmocněnec anebo pak případně i dokonce třeba jako poslanec?
21: Já myslím, že to jsou vlastně trochu dvě různé otázky. Pokud se bavíme o tom zmocněnci, tak si myslím, že by to zvládli, že by to pro ně nebyla taková překážka, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože ano, byť Filip Turek tu funkci zastává jako, já tomu někdy říkám, fejkový ministr životního prostředí nebo nějaký virtuální ministr, kdy on se stylizuje do té role, že o něčem rozhoduje, kdy jedná za ten rezort, zastupuje rezort a nutno dodat, že to někdy dělá. On jezdí třeba na ty rady ENVY za Českou republiku, což jako je poměrně netradiční řešení, ale tak česká politika je v posledních letech plná netradičních řešení. Takže myslím, že kdyby on skončil v té funkci, tak by sice přišli o nějaký jako blišťivou funkci, ale spíš z pohledu jako osobní pana Turka. Ale motoristé by z mého pohledu mohli mít problém, pokud by Filip Turek v politice skončil ze dne na den a mohl by si sebou tak trošku odnést částečně to pevné voličské jádro, které z mého pohledu to motoristické bude stále navázáno na něj. To jako zpravidla, a vidíme to z různých sociologických šetření, jsou zejména mladí muži, kdy je to vlastně dominantní cílová skupina. Vidíme, jak Filip Turek dokáže fungovat dobře v nějakém vlastním ekosystému sociálních sítích, na Instagramu i jinde, že má kolem sebe už vytvořen nějaký okruh řekněme, nějakých publicistických influencerů, kteří mu pomáhají s popularitou a dosahem jeho různých příspěvků. Takže tohle by motoristy z mého pohledu bolelo víc, ale myslím, že Petr Macinka si to jednoduše uvědomuje a udělá všechno pro to, aby ten případný konec Filipa Turka byl hladký a pozvolný, a zejména si ale myslím, že na něj nebude tlačit. Pak je tady druhá otázka z mého pohledu, pokud vám do toho mohu tak trošku moderátorsky vpadnout.
20: Počkám, jaká bude, když tak se doptám.
21: A to je, jak se na tady všechny ty děje může dívat premiér Andrej Babiš.
20: No, na to jsem se chtěl zeptat hned poté, tak já to doplním. Jak moc bolestivé to může být pro Andreje Babiše, když motoristé sobě jsou takový neposední koaliční partner jeho. Taťána Malá třeba se vyjádřila, že si to musí vyřešit motoristé sobě na klubu sami, že to je prostě jejich věc, třeba to složení případně poslaneckého mandátu. Andrej Babiš do toho vstoupil s tím docela razantním vyjádřením, že pokud to bylo tak, jak ty záběry ukazují, tak skutečně by měl Filip Turek rezignovat.
6: Pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie.
20: To je silné slovo, nebo není?
21: Silné slovo to určitě je, respektive to silný vzkaz Filipu Turkovi, kdy z mého pohledu Andrej Babiš mu říká něco jako Filipe, odstup, Filipe, rezignuj. Na druhou stranu Andrej Babiš má z mého pohledu v rukou nástroj, že by to mohl vyřešit sám. Já jsem tedy zmínil, že pokud by snad vláda odvolávala Filipa Turka z té funkce vládního zmocněnce, tak by tak musela činit na návrh ministra životního prostředí, ale myslím si, že ANO, které má samo většinu ve vládě, by mohlo ten statut na jednom zasedání vlády bez problémů změnit tak, aby jej třeba odvolávala vláda na návrh premiéra nebo z rozhodnutí premiéra. Myslím, že by to nebyl problém, a pokud by Andrej Babiš chtěl a považoval to za natolik důležité, klíčové, symbolické, cokoliv ostatního, tak by to mohl učinit sám. Ale myslím, že vlastně já nechci, aby to znělo příliš cynicky, ale já myslím, že Andrej Babišovi ta událost přišla vlastně tak trošku vhod, protože my sledujeme už několik měsíců jako nespokojenost Andreje Babiše s tím, jak Filip Turek nesnad ani vykonává tu funkci, ale zatěžuje vládní koalici svými vyjádřeními, svými aférkami. A Andrej Babiš je ve svízelné situaci, protože s tím jako nemůže úplně nic moc dělat. Motoristé trvají na tom, že Filip Turek je náš klíčový politik a on tam zůstane. Andrej Babiš potřebuje hlasy motoristů pro každodenní vládnutí, i proto se z mého pohledu dostal do té potyčky s prezidentem původně kvůli summitu v Ankaře, ale začalo to všechno kolem Filipa Turka. Můžeme se vrátit do ledna, kdy Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a na margo toho motoristé rozjeli ten extrémní případ kohabitace. A Andrej Babiš z mého pohledu teďka dostal poměrně jako slušnou příležitost se Filipa Turka zbavit z pozice toho vládního zmocněnce. Pro něj by bylo mnohem elegantnější, pokud by Filip Turek zůstal poslancem, buď řadovým poslancem nebo nějakým místopředsedou výboru. To by bylo nějaké, řekněme, bolestné pro něj, pokud by snad odešel tady z té ne úplně vládní funkce, ale té funkce, která je pro něj taková prestižnější. A Andrej Babiš by nebyl potom konfrontován po každém druhém jednání vlády s tím, co zase provedl jeho vládní zmocněnec. Už by prostě mohl říct, je to nějaký řadový koaliční poslanec, není to můj problém, nebudu to řešit, a mohl by se věnovat něčemu jinému.
20: A pardon, rozumím tomu tedy správně, že kdyby bylo jenom na Andreji Babišovi a kdyby byl Filip Turek třeba ve stejné pozici, jako byla loni paní Balaštíková tehdy v té kauze údajného atentátu na psa vlastně jejího bývalého manžela, tak Filip Turek už prostě vládním zmocněncem není, ale na něm to není, a proto teda vyvine nějaký tlak na motoristy?
21: Já si myslím, že přesně tak to je, že pokud by šlo o člověka, kterého si vybral Andrej Babiš, byl by to kandidát nebo dominant hnutí ANO, tak už by v té funkci nefiguroval. Tlak si myslím, že on teď úplně vyvíjet nebude veřejný, ale mám dojem, že i to jeho vyjádření, které jste tady citoval, je výsledkem nějaké, nechci říct dohody, ale nějakého rozhovoru s Petrem Macinkou. Oni se podle mě o tom informovali a myslím, že Petr Macinka věděl, co Andrej Babiš bude říkat navenek.
20: Oni si volali prý, nebo psali.
21: Ano. A myslím, že to muselo být domluvené. Oni mají v zásadě v koalici poměrně korektní vztahy a věci, pokud vím, si říkají, kromě teda toho, že budeme dávat peníze na Ukrajinu, což neměli říct Tomi Okamurovi, ale to je opět vedlejší. Takže myslím, že Andrej Babiš ten tlak úplně vyvíjet nebude a nechá to na motoristech, aby si to vyřešili sami, ale myslím, že skutečně teď je Filip Turek jako nejblíž tomu, aby v té funkci skončil. a to nemyslím to jeho nabídnuté pozastavení vykonávání té agendy, ale aby skutečně tím vládním zmocněncem nebyl.
20: Vy jste mluvil o těch penězích jenom na Ukrajinu jako vedlejší věci, tak jenom dodejme, že tam má jít o peníze na americké zbraně pro Ukrajinu,
21: ano, ano.
20: Teda asi 140 milionů korun, které nevěděli lidé z SPD, že se budou takto investovat někam jinam. A Tomio Okamura je značně rozčílen kvůli tomu, že o tom pan Macinka rozhodl sám bez toho, aniž by to s ním konzultoval. Dobře, takže pokud je Filip Turek nejblíž tomu, aby jako vládní zmocněnec skončil, tak v jakém časovém horizontu odhadujete, že se tohle vyřeší? A nezame to si to jenom pod koberec?
21: No, já si myslím, že motoristé se mohou pokusit to hrát právě na nějaký ten interpretační spor o to, kdo je viník té nehody, respektive, že tam je viníků víc než jeden. Že to prostě nebude pouze odpovědnost Filipa Turka, ale že v nějaké fázi vyšetřování nebo správního řízení, já vlastně neznám ten proces formálně, se dospěje k tomu, že se chyby staly na více stranách, respektive je to složitější. Tak to je nějaká možnost, ale dost možná, pokud se to vyšetřování povleče, tak se ukáže, že vláda toho vládního zmocněnce ani nepotřebuje. Hmm. Že Filip Turek není tak asi důležitou postavou pro boj proti Green Dealu a možná si Andrej Babiš nakonec řekne, dobrý, tak teď máme nějaký status quo, kdy Filip Turek tu funkci nevykonává a neděje se v zásadě nic problematického, tak proč bychom to nesformalizovali?
20: Filip Turek by ale určitě chyběl svým podporovatelům své straně, o tom jsme taky společně mluvili, tak si počkejme na to případné přestupkové řízení, správní řízení, které když tak nastane, až to policie prošetří. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
21: Já děkuji za pozvání. Naschle.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Jan Tvrdoň, politický komentátor deníku N a taky jeden z autorů politického podcastu Vrtěti psem. Probírali jsme spolu bouračku čestného prezidenta motoristů Filipa Turka. Opozice ho kvůli tomu cupuje za porušení dopravních předpisů a žádá jeho rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal a vyjadřoval se k tomu už i premiér Andrej Babiš. Nehodu šetří policie. Připomínám, že Turek avizoval, že pokud rozhodnou policisté o tom, že nehodu způsobil právě on, tak jako vládní zmocněnec skončí. Podporu mu vyjádřil například šéf motoristů Petr Macinka a kritizoval teď lidové soudy, které se kolem toho prý objevily. I takové dění přinášejí červencové dny a my před víkendem stihneme ještě jedno téma. Naslyšenou zítra.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský souhrn.
3: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Státy Evropské unie prodloužily o týden cenový strop na ruskou ropu. Fotbalisté Argentiny postoupili do finále mistrovství světa, když semifinále otočili zápas s Anglií a vyhráli 2-1. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přeháníky, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
4: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
4: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do 1 000 000 korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
6: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
4: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Unijní velvyslanci v Bruselu neschválili 21. balík sankcí proti Rusku, vyplývá to z informací, které má Radiožurnál od diplomatů. Země 27. tak zatím aspoň o týden prodloužili současný cenový strop na ruskou ropu, který by jinak výrazně stoupnul.
7: Část členských států má s návrhem 21. balíku sankcí stále problém. Některým vadí plán postupného ukončení dodávek ruského zkapalněného zemního plynu. Jiné se zase snaží zmírnit navrhovaný zákaz vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Nejakutnější otázkou bylo zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužili o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21. balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Americká armáda raketami vyřadila z provozu prázdný ropný tanker v Perském zálivu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Podle toho se loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao přibližovala k iránskému ostrovu Chark. Posádka plavidla údajně ignorovala několik varování a pokusila se porušit americkou námořní blokádu. Ta platí na iránské přístavy znovu od úterý. Přes jižní Moravu se ve středu odpoledne a večer prohnaly bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpali vodu a odstraňovali stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další na Břeclavsku a Hodonínsku. V Prušánkách na Hodonínsku bouřka uvolnila izolaci střechy základní školy a další škody sčítají, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
8: Lidi chodí hlásit, jsou tady uletěné nějaké střechy, není to nic tak zásadního, tak jak když bylo tornádo, popadané stromy, voda se čerpá ze sklepů a to nejhorší se bude řešit asi zítra, to pak se budou zaplachtovávat nějakým způsobem střechy.
0: Sport.
3: Obhájci titulu z Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa za sebou. Anglii porazili 2-1. Po utkání mluvil o jeho průběhu také anglický útočník Harry Kane. Přiznal, že jeho tým po vedoucí brance zbytečně ustoupil do hluboké obrany a už nedokázal reagovat na rostoucí tlak Argentiny.
9: Myslím si, že do 80. minuty jsme hráli dobře. Drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
3: Cyklistická Tour de France dnes pokračuje 12. etapou. V čele průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda v Brně a uzavírka na Pražském okruhu. Dálnice bez kolon v Praze a v okolí metropole, taky na Českobudějovicku, místy Olomoucku a Brněnsku, jsou po vydatném dešti silnice sjízdné s opatrností. V Brně v Jedovnické ulici narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je poblíž zastávky Bílá hora a zasahuje do jízdního pruhu. Podle policie objet s opatrností jde. A na Pražském okruhu východní části ve směru směrem z Černého na Barandovský most opravují most. Noční údržba zavřela pravý pruh před sjezdem na Běchovice, kilometry 62 až 62,5. Místo je dobře označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
2: Společnost vám dělá stále noční Radiožurnál, a to 6 minut po 4. hodině. Přeji příjemné probuzení do čtvrtečního rána s datem 16. července. A města začínají hledat lidi do volebních komisí. Na podzim jich budou potřebovat víc, protože sčítání v komunálních volbách je nejnáročnější. Třeba Žďár nad Sázavou lidi oslovuje už nyní. Podrobnosti za okamžik v reportáži.
0: Noční Radiožurnál
1: a Adam Carda.

kázání o tom, co brzy už musí se stát. Neschoří hvězdy a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude Dixieland hrát.

0: stát.
1: Blíží se nejnáročnější volby pro okrskové komise. Obce a města budou v říjnu potřebovat tisíce lidí, kteří pohlídají regulérnost komunálních voleb a sečtou na konci hlasy. Například Žďár nad Sázavou už teď hledá zájemce do komisí.
2: Poprvé jsem byla ve volební komisi v roce 1996. Bylo to pro mě něco nového, protože já jsem se dřív o politiku až tak moc nezajímala.
3: Už 30 let chodí Marie Vašková pravidelně do volební komise. Odměnou pro ní jsou nejen peníze, ale i setkávání s lidmi.
2: V té komisi jsou lidi, kteří mají různé profese, vypráví o tom svém životě, o své práci a bylo to někdy hodně zajímavé.
3: Vynechat nechce ani letos.
2: By mě zase zajímalo, co tam bude za kandidáty. Podívala by se a těšila bych se zase na ty lidi v komisi.
4: To je přenosná volební schránka. V reálu vypadá tak, že ještě přepečetěná.
3: Miroslava Zachová z týmu, který má ve Žďáře na starosti volby.
4: Třeba takhle, když už potkávám některé naše stálí členy komisí, tak mě třeba už i hlásí, že letos nepůjdou, protože ověřování totožnosti prostřednictvím e-dokladu, tak jim bojí se toho, mají z toho strach.
3: Místa přednostně obsazují strany, radnice pak doplňuje z pravidla třetinu jmen, tak už teď schání lidi.
4: Tyhle volby do obecních zastupitelstev jsou určitě specifické, protože je tam vyšší náročnost na kvalitu zpracování, na počítání těch hlasů, takže i počty členů jsou vyšší než při jiných volbách. Letos nám hraje do karet to, že byly navýšeny odměny, ale může být trošku negativem to, že je tam souběh se senátem a to už jsou dva víkendy, když to řeknu z pozice člověka, takže nevíme, jak tohle to ovlivní.
3: Za komunální a dvoukolové senátní volby si řadový člen přijde na 4300 korun, předseda 5800. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Určitě je to zajímavý a hlavně v tom oproti vlaku jsou tam určitě změny. Ovládání je na nohy, ne na ruce. Jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarovaných 60 km a možná 80. 60 určitě.
1: Vlako tramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
2: Plíší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlako tramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími. Popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
3: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
4: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Děteně z Nejčínsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Je přesně 5:30. Jana Utendorfská připravila krátké zprávy.
1: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Podle toho se podařilo zasáhnout mimo jiné iránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Iránu. Palba trvala přibližně 6 hodin. Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 řidičů motorek a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí. Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Ve Vídni bude se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou-Reisingerovou jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. A s dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici 1/55 mezi Olomoucí a Grigovem. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Práce si vyžádají podle informací ředitelství silnice dálnic částečnou uzavírku, kvůli které automobily pojedou jen po části silnice. Sport. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále otočili zápas Anglií a zvítězili 2-1. V neděli čeká souboj o titul se Španělskem, zatímco Angličané nastoupí o den dřív proti Francii v utkání o bronz. A cyklistickou Tour de France dnes čeká 12. etapa. Odstartuje na bývalém okruhu Formule 1 v Manicour a peloton čeká téměř 180 kilometrů. Ve žlutém dresu lídra průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze a v Brně. V Praze na výjezdu z města do Brna se srazilo osobní auto s kamionem. Nehoda je v Brněnské ulici. Podle kamer na nájezdu schodova. Místo je označené. Místy pojedete v dešti, ta může být i vydatný, opatrně. V Brně v Jedovnické ulici narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je poblíž zastávky Bílá hora a zasahuje do jízdního pruhu. A na Vyškovsku na výjezdu z obce Nevojice k silnici 50 do Slavkova je od včerejška komplikace. Na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě naměří až 32 stupňů. Na horách bude většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál je s vámi Adam Carda v nočním radiožurnálu.
0: Stačí chvilka nepozornosti a vznikne požár z přehřátého zařízení připojeného k nabíječce. Podobných případů v Česku přibývá. My o tom budeme mluvit za chvíli podrobněji v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: Vzal si 2 lízenky, 2 hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký.

0: Česku přibývá požárů od nabíječek akumulátorových a slaboproudých zařízení, tedy od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret nebo třeba elektrokoloběžek. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161. Loni to bylo už 288. Třeba hasiči v Benešově mají jako varování malou výstavku přístrojů, které požáry zničily.
1: Václav Janovský.
2: Vyšetřovatel?
1: Ano.
2: Tady máte věci, od kterých začaly lidem hořet garáže, domy, tak na co to se teď díváme?
1: Díváme se na torzo elektrokoloběžky, kdy došlo k požáru, baterie, kořelé garáž, tak rodinný dům.
2: Tu jsme se bavili, že ta škoda byla asi přes 13 milionů korun.
1: Ano, ano.
2: Jak to máme hasit?
1: Samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou.
2: Vedoucí prevence Radek Svoboda je tady taky s námi. Co je tady to v té bedně? Tam si vůbec netroufnu odhadnout.
3: Bedně, to je předmět doličný.
4: To je zbytek powerbanky. Zažili jsme i požáry třeba od nabíječky na cigarety.
5: Že takových případů přibývá, potvrzuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
6: Počty požárů akumulátorových a slaboproudých zařízení, kam patří mimo jiné mobilní telefony, jejich nabíječky, elektronické cigarety nebo akumulátorová zařízení pro domácnost i zahradu, skutečně každým rokem rostou. Například v roce 2021 jsme jich řešili 161, loni už 288. Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
5: Hasič Radek Svoboda taky připomíná, že riziko takových požárů stoupá při vysokých letních teplotách.
4: No určitě, protože ty spotřebiče jsou udělané na nějaký standardní provoz, nějaký standardní teplotě.
5: Před odjezdem na dovolenou je podle Radka Svobody dobré vypojit ze zásuvek kromě ledničky a mrazáku všechny elektrospotřebiče. Z Benešova Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a komplikuje se nám provoz na silnicích, je tu mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze na výjezdu z města do Brna hlásí náš zpravodaj dvě nehody. Jedna v ulici 5. května, kousek za sjezdem z jižní spojky, další pak o kus dál v Brněnské ulici mezi Spořilovem a Chodovem.
3: Před Spořilovem a Spořilovem je auto ve svodidlech a je zabranej levej a prostřední pruh. Už k tomu přijeli hasiči, jezdí se pouze pravým pruhem. Tak dál je další, tam je auto v odstavném pruhu zase rozflácaný.
2: Nehody na výjezdu z Prahy do Brna. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Noční radiožurnál pomalu končí, v pět začne ranní vysílání a bude s vámi Štěpán Pokorný. Ale nyní ještě na závěr pojďme do Brna. Bolek Polívka jako zpěvák, který se na sklonku kariéry rozhodne natočit muzikál o vlastním životě, jenže pak přijde nečekaný zlom. Novou hudební komedii Svět podle Adama natáčí filmaři v Brně. Tvůrci doufají, že muzikál bude mít příští rok premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech.
1: Tak pozor, Bolek spí a akce.
2: Hlavnú postavu hrá Bolek Polívka, on je taký ako pesnička, taký folkaš, ktorý sa rozhodol na staré kolena, že spraví muzikál. A zobrali mu to v Slovenskom národnom divadle. Nevyšlo to podľa jeho predstav, tak sa mu to nepáči, to spracovanie, že tam dostaje infarkt. A vlastne ten celý príbeh sa mu sníva.
3: Popisuje zápletku režisér Jonáš Karásek. Ve snu si pak Bolek Polívka v roli zpěváka Adama Zeminy přehraje muzikál podle vlastních představ.
4: V té agonii se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak se to vlastně představilo. Jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý a když byl zamilovaný.
3: Scénáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
5: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici, na zlato a striebro. Ľudia sa postavili proti tomu, že teraz spoločnosť chcela robiť povrchovú ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po nich kráter a ten proces vyhrali.
3: V muzikálu zazní 21 původních písní, které jsou podle herce Davida Hartla pestré.
6: Od možno nejakých balád, cez rock and roll, blues, všetko je to také, mám pocit, že to má taký folkový alebo folklórny šat.
3: Kromě slovenských lokací natáčel štáb také v Brně a okolí, doplňuje producent Jan Hubáček.
7: Lokace přímo v centru Brna, jako je ulice Biskupská, třída kapitána Jaroše, nebo skvělé interiéry bývalé nemocnice Franska v Kašpitál. Kromě městských lokalit jsme hráli také přírodní scenérie, jezírko, kde právě pramení ta kouzelná voda, a tohle jsme našli ve vesnici Lažánky za Veverskou Vítýškou.
3: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Filip Turek se nebude z pozice zmocněnce pro Green Deal účastnit žádných jednání ani schůzek, potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí. Francouzský parlament schválil možnost eutanázie pro pacienty s vážným a nevyléčitelným onemocněním. Karlovarští volejbalisté se v novém ročníku Ligy mistrů utkají i s minulým finalistou, polským klubem Zavěrče. A bude oblačno až polojasno, postupně lokální přehánky, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Radiožurnál to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle Ministerstva životního prostředí případný zástup pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon více než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla informování o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ale většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Lidé by si podle Vetyšky měli dát pozor hlavně na e-shopy, se kterými nemají vlastní zkušenost.
3: Já vždy doporučuji nakupovat u českých prověřených obchodů, pakliže už někdo z nějakého důvodu chce nakupovat třeba u nějakého zahraničního, třeba čínského obchodu, tak mu doporučuji, aby zaprvé neplatil předem a pakliže toto není možné, tak aby nakupoval třeba opravdu jenom to levné zboží, což se prakticky děje.
1: Česká obchodní inspekce varuje také před problémovým prodejem na internetových tržištích nebo sociálních sítích. Podle Vetyšky tam často nabízejí zboží zahraniční prodejci, kteří prodávají padělky nebo zdraví nebezpečné zboží. Ve Francii bude legální eutanázie. Podstoupit ji budou moci pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim výrazně zhoršilo kvalitu života. Návrh zákona po několikaleté debatě schválili poslanci Národního shromáždění.
4: Mám dvojitou rakovinu. Před 20 lety mi operovali nádor v prsu a teď se mi to vrátilo.
5: Řekla Radiožurnálu 82letá Zelí, která chtěla eutanázii podstoupit v Belgii. Podobní pacienti budou mít teď stejnou možnost i ve Francii. Musí být dospělí, mít francouzské občanství a nevyléčitelnou nemoc, která způsobuje psychické nebo fyzické utrpení. Podle předkladatelů je zákon vyvážený a bezpečný. Odpůrci ho ale označují za nebezpečný, protože je podle nich zneužitelný. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: V areálu Mělnické elektrárny začaly technici stavět spalovnu odpadu. Ročně by měla zpracovat 320 tisíc tun materiálu. Práce za 12 miliard korun mají být hotové za 2 roky, říká Jiří Bukovič, ředitel společnosti Energotrans, která patří do skupiny ČES a elektrárnu provozuje.
6: Směsný komunální odpad bude dopravován po železnici i po silniční komunikaci. V blízkosti naší lokality je řeka Labe. V okamžiku, kdy řeka Labe na tento způsob dopravy by byla uspůsobena, možnost dodávat odpad po řece by mohla být reálná.
1: Sport. Volejbalisté Karlovarska se ve skupině nového ročníku Ligy mistrů utkají i s finalistou z minulé sezóny. Čeká je klub Zavěrče z Polska. Vedle něj narazí na německý Lineberg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los v Lucembursku. Hrající manažer Karlovarska Daniel Pfeffer mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport o tom, že sportovně je se skupinou spokojený, ale že samotná soutěž je pro české volejbalové kluby náročná finančně.
7: Tak když se člověk podívá na ty skupiny, tak se může zdát, že ta naše je vlastně asi nejlíp stravitelná z těch ostatních. Do toho fotbalu, do hokeje to má velice daleko. Ten tým si tu Ligu mistrů musí sponzorovat. Samozřejmě se to pak jakoby vyplácí, ale až v kolech, jako je třeba semifinále, finále, to jsou takový jako říše snů.
1: Mužská Liga mistrů se bude hrát od prosince do poloviny února. V lize mistryni český volejbal zastoupení nemá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dvě nehody v Praze, jedna v Brně. V Praze na výjezdu z města do Brna hlásil náš zpravodaj dvě nehody. První v ulici 5. května, kousek za sjezdem z jižní spojky. To blokuje levý pruh, na místě zasahovali hasiči. Další nehoda je v Brněnské ulici mezi Spořilovem a Chodovem. Opět směr Brno, následky čekejte vpravo. V Čechách, na Vysočině, taky na Moravě místy zhoršuje dohlednost sjízdnost déšť a může být vydatný. V Brně v Jedovnické ulici narazilo osobní auto do svodidel, nehoda je poblíž zastávky Bílá hora a zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. A meteorologové varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobré ráno vám přejeme v 5 hodin 6 minut. Dejte si pozor, na silnicích místy docela dost prší. My vše sledujeme v zelené vlně, o čem jste se mohli přesvědčit před pár sekundami. No a vše budeme sledovat i dál v celém ranním vysílání radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den, šťastnou cestu a hezký poslech.
2: Ranní radiožurnál.
10: Ranní radiožurnál.

0: Je s vámi Radiožurnál. Většina olomouckých tramvají a autobusů je sice bezbariérová, zástupci dopravního podniku přesto řeší připomínky lidí s handicapem. Na některých zastávkách se vozíčkáři například jen těžko dostávají do tramvají.
1: Řidič tramvaje Dominik během pár sekund odjistí a hákem vyklopí plošinu pro vozík nebo kočárek. Problémy s plošinou z vlastní zkušenosti mi ale přímo na zastávce s nedostatkem místa kvůli lavičkám popisuje Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů.
2: Není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
1: Zapravdu jí dává mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Nové tramvaje mají jiné umístění dveří a tak někdy bývá problém kvůli lavičce na plošinu bezpečně najet nebo z ní sjet. Dopravní podnik proto postupně při opravách zastávek lavičky posunuje.
3: V případě, že zrovna je tam výluka, oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
1: Zdeňka Vyoralová upozorňuje i na problém, kdy plošina nedolehne na plochu zastávky, konkrétně u krematoria.
2: Místo, aby dosedala bezpečně, tak se tam vytvoří nerovnost.
1: Jak problém vznikl, popisuje Anna Sýkorová.
3: U tramvají dochází k postupnému sjíždění kol. Tady nám potom nastává taková paradoxní situace, kdy i zastávka, i vůz plní tu normu, nicméně ten vůz už je, řekněme, o něco nižší a to nástupiště vyšší.
1: Řešením je podle dopraváku ještě jeden označník. V případě, že vozem jede vozíčkář, zastaví tramvaj ještě před oficiální zastávkou. Dopravní podnik navíc musí reagovat i na demografický vývoj, stárnutí populace. Kromě kočárku nebo vozíku se v tramvaji nebo autobusu sejde hned několik lidí s chodítky, dodává Anna Sýkorová.
3: Takže samozřejmě je to i otázka do budoucna na vývoj těch vozů.
1: Dopravní podnik proto aktuálně řeší i nová pravidla v přepravních řádech, která budou pro chodítka platit. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: 5 hodin a 15 minut. V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes navštíví oblast lesních požárů nedaleko Paříže. Plameny tam od neděle spálily asi 2000 hektarů lesa. Situace je už pod kontrolou. Podle serveru France 24 úřady v souvislosti s požárem zadrželi 5 lidí podezřelých z úmyslného založení ohně.
1: Dnešní ráno je většinou oblačné až zatažené, místy se ještě vyskytují přehánky nebo déšť. Teploty se pohybují většinou mezi 14 a 18 stupni Celsia, ale třeba Rolava v Krušných horách hlásí 5 stupňů. Během dne čekejte oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne ještě místy s deštěm a přehánkami. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. You love me.

0: 10 let bloudění, jednooký obr sirény i trojský kůň. Do českých kin přichází jedna z nejočekávanějších premiér letošního roku. Odyssea režiséra Christophera Nolana. Oscarový tvůrce po historickém Oppenheimerovi tentokrát sáhl po příběhu, který vznikl přibližně 8 století před naším letopočtem.
1: Ano, Odyssea. Tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
2: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odysseje nepatří. Homérův epos začínáš ve chvíli, kdy trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
3: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
2: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
3: Remember, a wife, a son.
2: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery. Odysseus provází dějiny filmu prakticky od jejich začátků. Už v roce 1911 vznikl němý velkofilm Pád Troje. V roce 1954 přišel hollywoodský snímek Ulysses s Kirkem Douglasem. O 4 desetiletí později vzniklo dodnes asi nejznámější televizní zpracování s Armandem Asantem v hlavní roli. Kromě něj ve filmu hraje Isabella Rossellini nebo Christopher Lee. Naposledy si Odyssea zahrál Ralph Fiennes ve 2 roky starém filmu Návrat italského režiséra Uberta Pasoliniho. Jeho ženu Penelope stvárnila Juliette Binoche. A pak jsou tu filmy, které Homéra převyprávěli úplně jinak. Bratři Coenové natočili Bratříčku kde jsi, kde se z řeckého hrdiny stal úplně jinak. Uprchlý trestanec Ulysses McGill v podání George

0: Tak tuhle písničku si budou na konci týdne zpívat buď fotbalisté Španělska nebo Argentiny na mistrovství světa. Šestice mladých lidí z různých koutů světa přijela do Holešova na Kroměřížsku. Jako dobrovolníci uklízí zdejší rozlehlý židovský hřbitov. Kulturní památku připravují na příští týden, kdy se v Holešově bude konat 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom.
1: Ale, ven.
2: Increíble.
3: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
4: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
3: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
4: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
3: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
5: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
3: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
5: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu, takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou,

0: tak by se jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhle tím způsobem pomáháme.
1: Skupina bude v Holešově 14 dnů a pomůže i příští týden s organizací 26. ročníku Festivalu židovské kultury Hamakom. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním.

0: 5 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Dalším rodinám s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nově budou docházet přímo do rodin v Ústeckém a Karlovarském kraji. Program OMAMA vznikl na Slovensku a už funguje i v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoci malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informoval o tom na síti X. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Česko taky pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požáru na jihu Francie. Večer se uzavírá nominace na lídra britské labouristické strany. Automaticky se stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten se přednedávnem stal poslancem a splnil tak podmínku pro výkon premiér. Funkce. A v Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny. Sport. Fotbalisté Argentiny jsou jedinou výhrou od obhajoby titulu mistrů světa. Ve finále narazí na Španělsko. Angličané po semifinálové porážce změří síly s Francií v utkání o bronz. A česká teniska Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 za Chlumcem a překážka na D8 za Kralupy. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za Chlumcem. Na 57,5 kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Provoz výrazněji neblokuje, podle policie stojí v odstavném pruhu. V místě ale hustý déšť, vozovka hodně mokrá, buďte opatrní. Vydatný déšť se přesouvá dál na severovýchod, obezřetně na silnicích, hlavně severní části Středočeského, dále Libereckého i Královéhradeckého kraje. Dálnice D8 na trase z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy na 7. kilometru varujete před překážkou ve stoupacím pruhu.
4: Na jeho konci teď se dostavili 2 kamiony a blokují ho, že musí kamiony vybočovat náhle z toho stoupacího pruhu ještě před koncem vlastně do průběžného.
3: V Praze na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol vzniká kolona za nájezdem z dálnice D11. 5 minut se sune k omezení na 62,5 kilometru. Silničáři tam zabrali pravý pruh. A na výjezdu z Prahy směr Brněnská D1 došetřují 2 drobnější nehody. Nejprve těsně za sjezdem z jižní spojky v ulici 5. května, druhou jen o kousek dál na Chodově za nájezdem od Spořilovské. Okolo obou projíždíte bez zdržení. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Česko se probouzí do oblačného až zataženého rána. Aktuálně naměříme většinou 14 až 18 stupňů, ale třeba luční bouda v Krkonoších hlásí 8 stupňů, naopak Brno přes 19 stupňů Celsia. Místy teď ještě prší, během dne ale čekáme oblačno až polojasno. Postupně se znovu objeví lokální přehánky a ojediněle i bouřky, večer ale budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32. Na horách 1000 metrech čekejte pak kolem 21. Zítra už bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu před studenou frontou. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 33. Během dne se místy objeví přehánky a bouřky, které můžou být i silné a doprovázené přívalovým deštěm, kroupami nebo silnějšími nárazy větru. Na víkend nás pak čeká slibované ochlazení. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Štěpán Pokorný.
0: Česko se probouzí a pokud vy taky, tak my vás ještě díky kapele Divokej byl z té postele popoženeme. Tak vstávej.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: A bohužel takhle časně ráno přibývají nehody na českých silnicích a dálnicích. Teď na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 209. kilometru v omezení v levém pruhu se srazily dva kamiony a tvoří se kolona. My pokračujeme dál ve vysílání ranního radiožurnálu. Obnovení těžby živce u Borovan na Českobudějovicku dostalo od Jihočeského kraje souhlas. Záměr společnosti LB Minerals, proti kterému vznikla i petice, úspěšně prošel procesem posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Místní obyvatelé ale dál protestují.
1: Na tom místě by se mělo těžit v budoucnu s tím, že ta samotná jáma těžební by měla být pod 5 hektarů.
2: Do bývalého lomu, kde se dřív těžil živec, jsem se přijala podívat s nezávislým starostou Borovan na Českobudějovicku Vítem Fialkou.
1: To území je nejkrásnější plocha v podstatě v blízkosti Borovan, kterou tu máme, a my bychom to místo ztratili a to by nás jako hodně mrzelo.
2: I přesto, že tento záměr dostal od krajského úřadu při posuzování vlivu na životní prostředí zelenou, Borovany budou proti němu bojovat dál.
1: My jsme žádali, aby jediná možnost dopravy byla kolem Borovan na obchvatu, který teda se připravuje, a ta tam není zanesena.
3: Jak nám písemně sdělilo mluvčí LB Minerals Michála Procházková, změnou zdroje základní suroviny pro výrobu keramiky nedojde k navýšení dopravy, ale jen ke změně jejího směrování. Společnost s budoucím využitím plánovaného obchvatu počítá.
2: Proti těžbě živce vznikla i petice. Tu zatím podepsalo víc než 3300 lidí. S předsedou petičního výboru Zdeňkem Struskou jsem se přesunula na příjezdovou silnici do Borovan a vidíme, že je tady už teď velký provoz.
4: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Je 6:15 a posloucháte Radiožurnál. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případu zřícení části Morandiho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá tresty až 18,5 roku pro 56 lidí. Řidiči na frekventované silnici první třídy mezi Olomoucí a Grigovem musí ode dneška počítat s dopravními komplikacemi. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Podle informací ředitelství silnic auta projedou jen po části silnice.
1: Nebezpečí na D11 za Hradcem a nehoda na D1 za Rohlenkou. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Jaroměře hlásíte nebezpečnou překážku na kilometru 98,5.
2: Upadnul na kladáku, respektive kamionu, zadní, ten plastový blatník a válí se přímo v půlce mezi pruhama, takže je to docela nebezpečný.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Vyškova přímo v omezení za Rohlenkou hlásíte nehodu na 209. kilometru.
3: Jsou zražený dva kamiony v levém pruhu, menší kolona.
1: A na D1 sledujeme hodně silný provoz i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují před sjezdem na výstaviště na 189. kilometru, osobní auta pak o kousek dál. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Centrum Prahy aktuálně hlásí kolem 18 stupňů a většina Česka se probouzí do deštivého rána. Během dne bude oblačno až polojasno, postupně se ale znovu místy vyskytnou přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Zítra ještě čekejte podobné teploty, o víkendu se pak ale počasí promění, ochladí se a bude oblačno s deštěm, místy i s bouřkami. Teď už ale přeji pěkné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka za motoristy dál hýbe českou politickou scénou. Turek se srazil na pražské křižovatce s nemocničním vozidlem. Kamerové záznamy ukázaly, že poslanec předjel stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Z něj pak přímo vjel do křižovatky. Nemocniční vůz skončil po srážce převrácený. Jeho řidiče záchranáři převezli do traumacentra s vícečetnými poraněními. V úterý pak Turek oznámil, že dočasně nebude vládním zmocněncem pro Green Deal.
1: Turek zároveň řekl, že pokud se jeho vina prokáže, na funkci rezignuje. Deníku Blesk včera oznámil, že v případě trestního stíhání nevyužije svoji poslaneckou imunitu. Zmocněnec se teď kvůli vyšetřování nebude dočasně účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Oficiální vyšetřování se ale podle dopravního experta a právníka Roberta Šťastného může protáhnout.
2: Vyšetření policie je jenom jedna věc, ta odezdá nějaký poznatky, ta vyslechne svědky, zjistí si případně nějaký údaj z kamera tak dál a předá to tomu přestupkovému úřadu. A tam to může být velmi dlouhé právě kvůli průtahům těch různých právních zástupců.
1: Policie teď vyšetřuje, kdo srážku zavinil. Podle dopravních pravidel má nemocniční vůz právo přednostní jízdy. Musí mít ale zapnutý maják a sirény. Pokračuje bývalý ředitel jihočeských záchranářů a senátor za hnutí Tábor 2020 Marek Slabý.
3: Řidiči mají tomuto vozidlu dát přednost, mají mu umožnit plynulý příjezd a nečinit mu žádné překážky nebo cokoliv jiného v tom provozu.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Filipa Turka vyzval, aby za nehodu převzal odpovědnost. A pokud se potvrdí průběh srážky tak, jako ukazují záznamy, měl by na post zmocněnce rezignovat. Podle politologa Lukáše Jelínka jde Babišovi především o jeho voliče.
4: Na podobné chování jsou hákliví voliči a vzhledem k tomu, že hnutí ANO má voliče, kteří nejsou nějak extravagantní, kteří jsou spíš usedlí a kteří těžce nesou podobné projevy neomalenosti nebo arogance, tak si myslím, že se Andrej Babiš rozhodl zakročit velmi rychle.
1: Turek čelí i kritice ze stran opozice. Ta Turka vyzvala, aby rezignoval na všechny politické funkce. Veronika Sudková, Radiožurnál.

0: Jimmy Cliff v ranním radiožurnálu chvilku před šestou. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům i prevenci nemocí. Projekt vymysleli sami lékárnice. Objíždějí s ním školky a ve školním roce i školy po celém Česku. My jsme se na jeden takový byli podívat.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo!
1: Prskat na sebe bacilu?
2: Ne!
1: Jíst čokoládu?
2: Jo!
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky? To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na...
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
4: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
5: Super! Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
6: Takhle do ruky.
7: Nebo do kapesníku.
5: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne!
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
8: Pokud je výuka jenom frontální, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Americká armáda po 6 hodinách ukončila další vlnu úderů proti Íránu. Na českých silnicích letos zemřelo 31 motorkářů, o 11 víc než loni. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. Pozor na nehodu dvou kamionů na dálnici D1 směrem z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. A bude oblačno až polojasno, postupně lokální přehánky, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Írán. Podle oblastního velitelství amerických sil se podařilo zasáhnout mimo jiné íránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Íránu. Palba trvala přibližně 6 hodin. Íránská armáda podle agentur tvrdí, že zasáhla radarový systém na americké základně v Kuvajtu i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký, který poslancům představí obměněnou vládu.
3: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl roku jich padlo podle policie 29. Zemřeli taky dva spolujezdci. To je o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale taky příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
4: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
1: Příčiny a další detaily k nehodám motorek odpoledne představí zástupci policie a ministerstva dopravy. V Praze začínají letní slavnosti staré hudby. 27. ročník nese podtitul Mýty a legendy a zahájí ho londýnský lokální soubor Stile Antico.
5: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Sport. Obhájci titulu mistrů světa fotbalisté Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu po 4 letech zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Argentinec Lionel Messi, který na oba góly Argentiny přihrál a po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
7: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
6: Argentina se v nedělním finále mistrovství světa utká se Španělskem. Angličané si o den dříve zahrají s Francií o bronz. Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení od Kývalky a nehoda u Holubic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se výrazně brzdí na úrovni Popůvek. Na 185. kilometru chvílemi už u Kývalky. V obou pruzích se jede hodně pomalu až ke sjezdu na Výstaviště. D1 komplikace dál na trase směr Vyškov. Hned u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. Přímo v omezení nehoda dvou kamionů zablokovali levý pruh. Okolo se projíždí v podstatě krokem. Hlavně nákladní soupravy mají problém se kolizi vyhnout a podle našeho zpravodaje kolona kamionů začíná u Rohlenky. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy. Na 7. kilometru stojí ve stoupacím pruhu 2 nepojízdné kamiony, už jsou označené světelnou šipkou. A v metropoli na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol trvá zdržení kvůli omezení na 62. a 5. kilometru silničáři v pravém pruhu. Kolona od sjezdu z Náchodské je minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ujediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: Co to zase předvedl Lionel Messi? Asi na to se budeme ptát hned několikrát v dnešním, tedy čtvrtečním vysílání radiožurnálu Sport. Je 16. červenec a v 6 hodin a 6 minut sedí ve studiu radiožurnálu Sport Lukáš Michalík. Hezký den.
9: Krásné ráno, Adame. Myslím si, že jednou svým dětem budeš vyprávět o tom, že jsi zažil fotbalovou éru Lionela Messiho, protože tento hráč je skutečně neuvěřitelný.
6: A co teprve zažil, ty si dokonce komentoval, a to hned několikrát, naposledy právě včera v semifinálovém utkání Anglie Argentina tady pro radiožurnál Sport.
9: Byl to neuvěřitelný zážitek. Argentinci jsou po 4 letech opět ve finále mistrovství světa, když 2 góly za 7 minut v závěru zápasu otočili semifinále s Anglií, zvítězili 2-1 a o trofej si zahrají v neděli se Španěli. I o tom samozřejmě budeme v raním vysílání radiožurnálu Sport velmi často mluvit.
6: Ale vydáme se taky na Tour de France, anebo uslyšíte jednoho olympijského šampiona z Paříže. Pěkný den.
9: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler
11: a Lukáš Michalík.

0: Zdravíme vás 16. července, v den, kdy slaví narozeniny třeba někdejší vynikající cyklista Miguel Indurain a nebo jedna z nejlepších tenistek všech dob Margaret Kurtová, ale dnes to nebude o těchto sportech zase tolik jako o fotbale, o kterém se budeme bavit skutečně asi skoro v každém stupu.
1: Určitě a musíme, protože pomalu, ale jistě se blíží závěr fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku a už po včerejšku známe oba finalisty. Na Španěli navázali Argentinci, tedy první tým žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Obhájci trofeje na stadionu v Atlantě v semifinále porazili Angličany 2-1 po hodně divokém průběhu, tedy hlavně
0: druhého poločasu.
1: Ve druhém poločase, ten první možná si k tomu dostaneme. Opravdu nebyl úplně okula hodící, ale poté, co se Angličané dostali po změně stran do vedení a dlouho se zdálo, že už by to mohli dotáhnout a po 60 letech postoupit do finále mistrovství světa, nestalo se. Argentinci opět ukázali, že podle slov Lionela Scaloniho mají v DNA to, že musí v tom zápase trpět a dvěma góly za 7 minut v závěru zápasu skóre otočili.
0: No, já jsem si do poznámek jako první bod zapsal někdy na konci 38. minuty v prvním poločase, kdy Enzo Fernandez vypálil takovou tu ránu někde ze střední vzdálenosti z 25 metrů. To bylo snad první nebezpečnější dění na trávníku v Atlantě.
1: Víceméně ano, krátce předtím ještě hlavičkoval po rohu Declana Rice anglický stoper John Stones, ale v podstatě Emiliano Martinez nebyl donucený udělat nějaký výraznější zákrok, takže s tebou souhlasím. Každopádně první poločas 19 faulů, to je dost, hodně strkanic, hodně emocí, fotbalu pomálu, neviděli jsme žádnou střelu na branku a já jsem se tedy bál osobně, upřímně musím říci, že to tak bude pokračovat i dál, že ten zápas může jít klidně až do penalt, ale druhý poločas byl už o poznání atraktivnější.
0: Chyba obránce Moliny při trefě na 1-0 od Antonio Gordona, přihrávka z pravé strany od Jamese a tam zapomenutý nabíhající útočník, který nově patří Barceloně.
1: Dá se říct, buď Moliny, anebo obou stoperů. Musím říct, že defenziva Argentinců tedy trochu trestu hodně pozapomněla na nabíhajícího Gordona. Ale musíme říct také to, že Angličané měli trochu štěstí při té situaci, když Kane centroval z hlouby pole za obranu, tak na dvakrát se dostal k Rodgersovi míč po jednom šťastném odrazu, nebo tam zkrátka jeden z Argentinců úplně neodhadl dráhu letu míče a ten centr Rodgersa už byl skvělý, tedy na Anthonyho Gordona. Tam v té situaci bylo zajímavé, že Kane centroval z hlouby pole, že chyběl v pokutovém území, takže možná klesla trochu koncentrace obránců Argentiny, ale Gordon to vyřešil skvěle. A tou dobou měli Angličané Argentince lidově řečeno na lopatě, ale to, co se dělo pak, je pro mě tedy nepochopitelné, možná se k tomu dostaneme.
0: No tak můžeme se k tomu dostat. Pro mě je nepochopitelné, že hlavičkové souboje v pokutovém území Anglie ve druhém poločase ovládli. 176 cm vysoký Alexis McAllister a teď se ještě dívám na výšku Nika Gonzálese, protože ten tam taky skákal hlava nehlava 180 čísel.
1: Neuvěřitelná odrazová síla, to se strašně těžko brání. Ne, to si samozřejmě dělám legraci, ale i malí hráči jsou velmi dobří ve vzduchu. Kolikrát vím, že to nedávno zmiňoval Pavel Horvát. Ale jedna věc, já ještě než se vrátíme k těm gólovým situacím, tak vůbec ta reakce Angličanů na to vedení, protože mi to trochu připomínalo a nebyl jsem zdaleka sám, když jsem se díval na sociální síť X, že Angličané reagovali trochu jako když čeští fotbalisté ve skupině vedli nad Jihoafričany. Je zkrátka aktivita na jednou nula a čekání na gól. A v podstatě tak reagovali Angličané. Nevím, jestli to byl tedy taktický záměr Tomase Tuchla, který to dostává ze všech stran, tu kritiku, možná se k tomu ještě dostaneme, nebo určitě v zahraničních webech v přehledu toho nejzajímavějšího, co nabídli, ale ta střídání. Dlouho drželi Angličané vedení, 72. minuta, Anthony Gordon ze hřiště konca na trávník, takže za ofenzivního hráče jasně defenzivní. No a poté dvojnásobné střídání už ve 82. minutě Reece James byl zraněný, přišel na hřiště Dan Byrne, což je velmi urostlý stoper, takže bylo jasné, že se zasune do defenzivní čtyřky, bude pomáhat ve vzdušných soubojích. No a Declan Rice dolů a Nico O'Reilly, což je také vlastně obránce, takže Já jsem čekal ve druhém poločase, že třeba Thomas Tuchel občerství kraje zálohy, že stáhne Rodgerse, na lavičce měl Saku, Ezeho i další Rashforda a podobně, ale to nepřišlo a ta střídání vlastně přišla až po té, co v nastavení Argentinci skóre otočili.
0: No a mě zaujalo i třeba to, že ani ta hydratační pauza nepomohla fotbalistům Anglie, kteří vlastně vypadali stejně bezradně, stejně odevzdaně přední i potom, i když tohle byl takový taktický prvek, který se podařilo implementovat některým trenérům a kteří díky tomu třeba změnili vývoj druhého poločasu.
1: To máš pravdu a dokonce mi přišlo, že Angličanům docházejí síly daleko víc než Argentincům. Ti mi přišli takový živější, jako by měli víc sil. Oni také střídali častěji do toho závěru. Sahal do toho pochopitelně Lionel Scaloni více. Když se podíváme do statistik, tak v 81. minutě, kdy Angličané vystřídali pouze jednou, tedy koncu za Gordona, tak Argentinci už měli na svědomí 5 střídání a nutno říci, že se povedli, takže nebo povedla. Protože v podstatě všichni ti hráči hru Argentiny oživili, jak Nico González, který mohl dát gól, mohl si připsat i asistenci, Rodrigo de Paul asistoval na jeden gól, Otamendi se mi taky líbil, musím říci, byť už má tedy pokročilý věk, no a Lautaro Martinez zápas rozhodl. Takže dobrá střídání Lionela Scaloniho a musím se přiznat, že když padl ten vyrovnávací gól Enza Fernandeze, to je pro mě taky naprosto nepochopitelné, že Fernandez nebezpečně pálil v prvním poločase, o tom už jsi mluvil. A vlastně bezprostředně předtím nakonec rozhodujícím rohovým kopem to zkoušel znovu, asi z 32 metrů a těsně přestřelil. Ještě jsme v tu chvíli říkali s Kristianem Švedou, že má výbornou střelu z dálky, no a neuplynulo ani 30 sekund a po rohovém kopu Messi připravil střeleckou pozici pro Fernandeze a ten úplně osamocený má čas na to si dát dotek a vypálit nechytatelně.
0: Ale nevím, jestli to vybavuješ, Messi měl balón na pravé straně u pokutového území a na něj se stáhnul Elliot Anderson. Jsem tedy středový hráč, který v ten moment vykrýval právě to osu hřiště, kde stál Enzo Fernandez a on šel vlastně ještě podpořit snad dva své spoluhráče, aby se koukali na Lionela Messiho. Jeho nikdo nedostupoval, stáli zhruba nějaké dva metry od něj a prostě čekali, co Messi vymyslí, ten to jenom posunul podél vápna a Enzo už pálo z druhého doteku.
1: To je dobrý detail, ale dost možná Lionel Messi i v té situaci těžil z toho, že to je naprosto výjimečný fotbalista, což prokázal několikrát i v tom utkání, ale nebudu předbíhat. Tím, že se k němu seběhlo víc hráčů, tak se otevřel prostor pro Fernandeze a ten měl dostatek času na to otevřít skóre. Samozřejmě otázku na Lionela Messiho ti nebudu krást.
0: Ne, tak 85. minuta to tady připravil takhle Fernandezovi a v 92. už tebou zmíněnému Martinezovi centr z pravé strany do takové kapsy, kde skákal Lautaro úplně sám.
1: Ale on kdyby měl více štěstí Lionel Messi a třeba byli kvalitnější jeho spoluhráči v zakončení, tak on mohl mít klidně 4 asistence v tom zápase, nebo minimálně jednu takovou tu hokejovou druhou asistenci, kdy centroval na Nika Williamse. No zase se ukázalo, Lionel Messi nebyl v tom utkání v prvním poločase prakticky vůbec vidět, ale jakmile mu Angličané dají jen trochu prostoru na to, aby on si zpracoval balon a zvedl hlavu, tak je v podstatě nechytatelný a i v 39 letech ukazuje, že má neuvěřitelnou kopací techniku. Už před těmi dvěma góly centroval do 16 a byla z toho velká šance právě po té, co vracel ještě míč, tedy Nico González, který sám po Messiho centru ještě jednou hlavičkoval. To bylo něco mezi přihrávkou a střelou, nakonec branku netrefil, byť té situaci tedy předcházel offside. No a dvakrát to vymyslel nádherně. Jednou tedy připravil pro Enza Fernandeze tu střelu. No a v tom samotném závěru opět skvělá kopací technika. Lautaro Martinez úplně osamocený v pokutovém území a další gól. Neuvěřitelné, co Lionel Messi v 39 letech předvádí. On měl už skvělý šampionát v Kataru, kde mu bylo 35, dal tuším 7 gólů, na 3 nahrál, no a o 4 roky později má před finále v podstatě jistotu toho, že se stane nejlepším střelcem, protože má 8 gólů, ale k tomu 4 asistence, což už je o jednu trefu víc než francouz Kylian Mbappé, no a právě při schodě gólů rozhoduje vyšší počet gólových asistencí a nedovedu si moc představit, že by ho někdo ze Španělů ještě předehnal, takže
0: prostě tak zápas o bronz.
1: Král Lionel Messi. Ano, zápas o bronz, na ten jsem zapomněl dokonce. To je vlastně neuvěřitelné. To je riziko toho, když hrajete o třetí místo na mistrovství světa a všichni se těší na finále. Takže beru zpět, Lionel Messi to nemá vůbec v kapse, Ale otázkou je, jestli nezašachuje trenér Deschamps nějakým způsobem sestavu, ale myslím si, že ne, že Mbappé bude hrát určitě, takže rozhodnuté to není, beru zpět.
0: Argentinci tedy porazili Angličany 2-1, ještě se k tomu budeme hodně vracet, teď tedy s Lukášem Michalíkem hodně dopodrobna. 10 minut ti to trvalo, než jsi se vypovídal o zápasu.
1: A to by se o tom zápase dalo mluvit ještě minuty a minuty, možná dokonce půl hodiny. Budeme o tom mluvit se 100% jistotou po 9. hodině, když se obratem vracíme k Messimu s plzeňským Lionelem Messim, což je přezdívka, kterou získal před lety Václav Pilař, letní posila fotbalistů Bohemians. Spojit by se s námi měl i Pavel Horváth, doufejme i Horst Siegel, a když už jsme tedy u toho, budeme to opakovat ještě několikrát. Zítra mezi 13. a 14. hodinou speciál k finále mistrovství světa a k dění na šampionátu obecně. Hosty kromě Pavla Horvátha budou někdejší reprezentační útočník Libor Kozák a také Tomáš Vaclík, bývalá golmanská reprezentační jednička, která si proti Messimu zachytala ve španělské La Lize, takže i na tyto postřehy se budeme ptát.

0: Ve své oblíbené podcastové aplikaci už několik dní najdete taky rozhovor na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s čerstvou vítězkou Wimbledonu Lindou Noskovou. Jenom jedna citace, kterou to všechno můžeme uvést. Čím větší poker face mám, tím víc se můžu soustředit na výkon, to tedy řekla 21-letá česká tenistka, která zvládla o víkendu vyhrát ve finále nad svou krajankou Karolínou Muchovou 2-1 na sety.
1: No a jiná tenistka Sara Bejlek porazila na turnaj v Aténách Rakušanku Tagirovou 2x6-2 a poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále a v něm narazí na vítězku zápasu mezi nejvýše nasazenou Dánkou Tausonovou a Italkou Tonaovou, takže to obsazení není úplně hvězdné, ale samozřejmě každé vítězství na okruhu se počítá a věřme tomu, že Sara Bejlek dokráčí v Řecku co nejdále.
0: A v Aténách budou dnes pokračovat další dvě zástupkyně českého tenisu. V osmifinále jsou Tereza Valentová a Barbora Krejčíková. Valentová bude hrát s Ruskou Sasnovičovou a Krejčíkovou čeká francouzka Monetová. Je 6 hodin 26 minut, za chviličku pro vás máme aktuální zprávy a taky počasí.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a město Plzeň.
3: 6 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Utendorfská.
4: Přes jižní Moravu se odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bude jednat ve Vídni. Rakousko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery Česka. Se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou Reisingerovou bude jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranice šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují více než 2000 nemocných, 750 lidí zemřelo. A v areálu Mělnické uhelné elektrárny začali technici stavět spalovnu odpadu. Ročně by měla zpracovat 320 tisíc tun materiálu. Práce za 12 miliard korun mají být hotové za 2 roky.
1: Sport.
4: Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1, když se o obrat postarali Enzo Fernandez a Lautaro Martinez. V neděli se jeho Američané utkají o titul se Španělskem a mohou se tak stát prvním týmem po Brazílii, který dokáže obhájit titul mistrů světa. Angličané nastoupí o den dřív proti Francii v zápase o bronz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení od Ostrovačic a nehoda u sjezdu na Slavkov. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona kamionů natáhla až k Ostrovačicím na kilometr 179. Osobní auta nabírají zdržení krátké, jen chvílemi zpomalují v okolí Kývalky. D1 zůstává hodně plná i za Brnem směrem do Vyškova. Příčinou je nehoda u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. V omezení blokují levý pruh 2 havarované kamiony. Fronta na základních souprav začíná před Rohlenkou okolo 206. D8 z Ústí do Prahy opatrně za Kralupy na 7. kilometru. Ve stoupacím pruhu překáží 2 porouchané kamiony zřetelně označené světelnou šipkou. A pokud D8 jedete dál do hlavního města, připravte se zatím na kratší zdržení v Cínovecké. Fronta také převážně kamionů od sjezdu na Čakovice se posouvá až do omezení ve Kbelské. Z konce Novopatské směr Černý most se sune půlhodinová kolona, následně i celou východní částí okruhu, rozjíždí se v místě dřívějšího omezení na kilometru 62,5. A na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného čekejte zdržení před omezením u letiště. Fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je téměř na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Probouzíme se dnes do oblačného až zataženého rána. Místy se ještě vyskytují přehánky nebo déšť. Brno už teď hlásí přes 19 stupňů, zatímco na hřebenech hor se teploty pohybují klidně jen kolem 6 stupňů Celsia. Během dne bude oblačno až polojasno, postupně se ale znovu objeví lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Zítra ještě čekejte letní teploty okolo 30 stupňů, místy se ale objeví přehánky a bouřky, které mohou být i silné a doprovázené přívalovým deštěm, kroupami nebo silnějšími nárazy větru. O víkendu se pak ochladí, v sobotu čekejte oblačno s přehánkami a místy i bouřkami, v neděli bude ještě chladněji, teploty většinou nepřekročí 24 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport a posloucháte taky přehled zahraničních sportovních webů, které dnes žijí postupem Argentiny do finále mistrovství světa.
1: Ano, připomínám, že Argentinci ve včerejším semifinále světového šampionátu v Atlantě otočili zápas Anglii, kterou porazili 2-1. Je to samozřejmě sportovní událost, která aktuálně ve světě nejvíce rezonuje. A jak moc, to už řekne Kristian Šveda, kterého vítáme ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak asi nikoho nepřekvapí, že hlavním tématem, fotbalovým tématem je tedy právě tenhle šampionát, ale každá země se na ně dívá trochu jinak.
2: Ano, argentinská média mluví o jednom z největších obratů posledních let a připomínají, že národní tým je podruhé za sebou ve finále mistrovství světa. Deník Olé píše o fotbalové euforii a vyzdvihuje hlavně Lionela Messiho, který sice neskóroval, ale dvěma asistencemi výrazně přispěl k obratu. Řekl bych, že ten obrat řídil. Podobně hodnotí utkání i TYC Sports, podle kterého rozhodla odvaha trenéra Lionela Scaloniho a střídání, která změnila průběh zápasu. A velký prostor dostává také Lautaro Martinez, autor vítězné branky.
1: Zmínka o deníku Olé ve mně vyvolala dětské vzpomínky, kdy v jedné reklamě Brazilec Ronaldinho nasadil jesle některému z protihráčů a pak si ho chytil a zařval Olé. To si asi nepamatujete, to jste možná ještě nebyli na světě. Pojďme dál, naopak v Anglii musí být atmosféra asi úplně jiná.
2: Britská média jsou mnohem kritičtější. The Guardian, The Telegraph nebo The Independent se shodují, že Anglie po vedoucím gólu příliš ustoupila a přestala hrát aktivně. Nejčastěji kritizovaným mužem je německý trenér anglického národního týmu Thomas Tuchel. Redaktoři, reportéři mu vyčítají, že změnil rozestavení příliš brzy a nechal Argentinu převzít iniciativu utkání. Často se objevuje na těch sportovních webech i názor, že Anglie ztratila zápas vlastní pasivitou a nikoli pouze kvalitou soupeře. Ale neřeší se jen samotný fotbal, řada světových médií, například Al Jazeera nebo The Guardian nebo argentinský Clarín upozorňují také na oslavy argentinských fotbalistů po utkání. Například pozornost vzbudil transparent s odkazem na Malvíny, respektive Falklandské ostrovy. Jde samozřejmě o souostroví, o které spolu Argentina a Velká Británie válčili, a tedy dlouhodobě je to citlivé politické téma. Některá média se rozmýšlí nad tím, že celou záležitostí se může následně zabývat i disciplinární komise Mezinárodní fotbalové federace FIFA.
0: O politice se asi nebavil Jude Bellingham se svými soupeři, ale i video na sociálních sítích, kde si to po závěrečném hvězdu v vozovkách rozdává třeba s Valentinem Barkem, taky teď koluje po zahraničních webech. Když se díváme dál dopředu, tak zahraniční média pochopitelně řeší taky finále mundialu.
2: Ano, utkají se fotbalisté Argentiny se španělským, agentura AP, ale také Fox Sports nebo španělský AS píší především o souboji dvou generací. Na jedné straně bude stát 39-letý Lionel Messi, který může Argentinu dovést ke druhému titulu mistrů světa za sebou, k té obhajobě. A na druhé straně Španělsko, které je podle mnohých expertů symbolem nové fotbalové éry. Řada reportérů označuje nedělní finále za střet nejúspěšnějšího fotbalisty posledních dvou desetiletí s týmem, který může určovat světový fotbal v následujících letech.
1: Dokonce bych ten souboj personifikoval do člověka i na straně Španělska, že to bude zkrátka souboj Lionel Messi versus Lamine Yamal. Souboj dvou generací. Opět tedy se teď na internet dostává ta fotka, na které mladičký Lionel Messi ještě tedy v Barceloně koupe ještě mladšího poznání Lamina Yamala. Já se na ten souboj nesmírně těším.
0: A kdo bude koho koupat?
1: Vlastně nevím, komu to mám přát víc. Asi u mě ale převažuje to, že bych přál Messimu ještě opravdu ten jeden světový titul, aby přesvědčil i ty dosud nepřesvědčené, že to je skutečně, nebo on je to jeden z nejlepších fotbalistů historie, ale kdyby přidal ještě ten jeden štempel, tak už se v podstatě nemáme o čem bavit.
0: Co říká Kristian?
2: Mně napadl ještě Rodri, kapitán španělského národního týmu, který už vyhrál Ligu mistrů, vyhrál zlatý míč a teď by mohl vyhrát tedy i mistrovství světa. I to by mohl být hezký příběh.
1: No a samozřejmě, když to vztáhneme na Španěly, tak mít v 19 letech, když se budu bavit o Lamine Yamalovi, triumf z mistrovství Evropy, z mistrovství světa. Včera před spaním jsem nad tím přemýšlel, jestli toho někdo dosáhl v mladším věku. Myslím si, že ne, ale nemám to ověřené, takže pokud někdo ví, tak nám buď napište e-mail, nebo nám třeba zavolejte.
2: No a fanoušci Anglie se nedočkali té odvety právě za to finále mistrovství Evropy. I to měla být jedna z motivací právě jít na Španěly, kteří zvítězili v Berlíně na tom Euru před 2 lety a chtěli vrátit Španělsku tu porážku, tak to se nestane. Anglie bude hrát o bronz a fotbalisté Argentiny, tedy o zlato se Španělskem.
0: Tak Angličané se nedočkali vícero odvet, ať už za žílku nebo gol století v jednom zápase, pak taky ta slavná Simeoneho provokovačka s Beckhamem v 90. letech.
1: Ano, ani Giuliano Simeone to vlastně tento dokonce zvrátil včera, ne, že by byl u těch gólů, ale mluvili jsme o tom před zápasem, co to je vlastně za taktický prvek, že Simeone najednou z ničeho nic po té, co na šampionátu odehrál jen 1,70 minut ve skupině proti Jordánsku, když bylo jasné, že Argentinci postupují, jestli to je nějaký taktický tah, jak připomenout Angličanům jméno Simeone a tu frustraci tedy z 98. Ale nehrál vůbec špatně, mně se poměrně líbil, byl aktivní.
2: Nehrál vůbec špatně, na té pravé straně byl oporou Argentinců během toho šampionátu De Paul, který tedy nenastoupil od začátku, ale Simeone, řekl bych, určitě nesklamal a jak vidíme, nakonec Argentina postoupila, byť samozřejmě Simeone opak De Paul střídal ve druhém poločase, ale ve finále jsou Argentinci.
0: A jak to podle tebe dopadne ve finále španělsko mluvící?
2: já už ani nevím, jestli chci typovat, protože jsem samozřejmě odhadoval v tom předzápasovém studiu na Radiožurnálu Sport včera výhru Anglie v základní hrací době, tak když vedla 1-0.
0: 5 minut před.
2: Ano, na druhou stranu měl jsem trochu rozpolcenou osobnost, protože jsem si přál postup Argentinců, tak je to takové na jednu i na druhou stranu. Myslím si, že Argentina obhájí titul mistrů světa.
0: Lukáši.
1: Souhlasím, zvládnou to Argentinci, mohlo by to jít klidně až do penalt ten zápas.
2: To jsme si říkali i včera, konec konců.
1: V podstatě já už si to říkám o čtvrtfinále skoro o každém zápase.
0: A bude to zase obratem, protože Argentinci na tomhle turnaji otáčeli teď v playoff Cap Verde, Egypt, Švýcarsko tedy ne, pokud se nemýlím.
2: Ano, to bylo 1-1 po základní hrací době a 3-1 pak v prodloužení, ale Ten průběh včerejšího zápasu vlastně velmi připomínal závěr souboje s Egyptem, kdy v podobných i minutách toho zápasu se povedlo nejprve Argentině vyrovnat a následně ve druhé nastavené minutě druhé půle i tedy dát nakonec vítěznou branku. Takže Argentinci hrají pod tlakem, mluvil o tom teď i na tiskové konferenci po tom zápase trenér Lionel Scaloni, že prostě pod tlakem ten tým má obrovskou sílu a zatím to na tomto šampionátu vždycky zvládnul a je ve finále.
0: Tak pojďme dál na zahraničních webech. Ještě tam máš jedno nefotbalové téma, abychom se trochu oddálili od světového šampionátu.
2: Ať je ranní vysílání Radiožurnálu Sport trochu pestřejší, tak ještě cyklistika. Velkým tématem je na zahraničních sportovních webech vedle právě šampionátu i Tour de France a dominance Tadeje Pogačara. Zatímco 11. etapu vyhrál překvapivě Nor Søren Werenskiöld, tak většina zahraničních médií zdůrazňuje hlavně to, že se nic nezměnilo v boji o žlutý trikot, právě slovinský cyklista, tady Pogačar si i po rekordně rychlé etapě udržel náskok víc než 3 minut, jsou to 3 minuty a 36 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem a řada expertů už se ptá, jestli vůbec existuje někdo, kdo ho může v letošním ročníku ještě ohrozit, míněno samozřejmě tady je Pogačara. Britský The Guardian i agentura Reuters připomínají, že Pogačar má zatím závod pevně pod kontrolou a dnes navíc čeká cyklisty další etapa a ta by mohla znovu, bude to rovinatá etapa a znovu by mohla končit v nějakém hromadném spurtu v závěru.
1: No a v ranním vysílání se budeme cyklistické Tour de France věnovat i dál, a to konkrétně v 8.20 s naším cyklistickým expertem, paralympijským vítězem Jiřím Ješkem, který je přímo v dějišti cyklistické Tour de France.
0: Teď jsme probrali dění na zahraničních webech, děkujeme za to Kristianu Švedovi.
2: Hezký vstup do nového dne.
0: 6 hodin 46 minut, tady je Neil Young.

0: V roce 2026 slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky, která tak trochu změnila historii fotbalu. Právě Antonín Panenka je hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta. Jedna taková se chystá na 6. srpna do Zubří, kam zavítá taky Miroslav Kadlec. Lístky na tuhle akci najdete na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz nebo radiožurnalsport.cz. Stačí sjet kolečkem myši trošku níž, anebo sjet prstem podle toho, kde jste si nás otevřeli. Uvidíte tam fotku Antonína Panenky, Pavla Horváta a taky našeho moderátora Jana Pěrušky a přes ní se tedy na lístky prokliknete. Ale tohle trio, tyhle můžete vidět už dřív než 6. srpna.
1: Ano, a to dokonce už dnes v Ostravě od 14 hodin v rámci tedy festivalu Colors of Ostrava bude hostem desítky Pavla Horváta, tedy spolu s naším expertem a Antonínem Panenkou Václav Svěrkoš, bývalý samozřejmě legendární útočník, to asi můžu říci, ostravského Baníku. Nechci to slovo nadužívat, no, teď si říkám, jestli jsem nepřestřelil.
0: Dal si ho na stejnou úroveň jako Lionel Messiho.
1: No, to ne, proto jsem řekl Baníku Ostrava. Já si myslím, že pro tamní fanoušky je určitě legendou, protože Václav Svěrkoš v lize neoblékal žádný jiný dres než ten ostravský a to se v hornickém městě cení. No a před akcí Václava Svěrkoše, který má zkušenosti i z francouzské ligán nebo z německé Bundesligy, vyspovídal reportér David Procházka.
2: Václav Svěrkoš, bývalý útočník Baníku Ostrava a české reprezentace u mikrofonu radiožurnálu Sport před akcí v ostravské multifunkční aule Gong, kde se potká jak s Pavlem Horvátem na desítce, tak s Antonínem Panenkou. Jak se těší?
3: Těším se moc, dobrý den, děkuju za pozvání a samozřejmě s Horvým je vždycky jako legrace a jsem moc rád, že vlastně i během tohoto festivalu vlastně Colors of Ostrava je i možnost třeba pro lidi, co jako mají rádi fotbal nebo sport, tady tohle besedy v podstatě a samozřejmě i Tonda Panenka, to je vlastně, jakoby řekl bych, nejenom česká legenda, ale v Evropě, ve světě strašně známé jméno, ať už tím, hlavně tím kopem, ale celkově prostě úžasná kariéra a je to legenda.
2: Letos je to právě 50 let, už to bylo v červnu od té bělehradské penalty. Troufl jste si někdy v kariéře na Panenku?
3: Přiznám se, že v zápase myslím, že nikdy. Na tréninku samozřejmě to umí každý, takže to jsme jako dělali, to vždycky brankáři na nás jako lašty, si pamatuju, že vždycky potom, když jsme to takhle kopli na tréninku, tak prostě se otočil a okamžitě vzal ten balón a střídal ho po nás.
2: Lašty je brankář Jan Laštůvka, abych vysvětlil.
3: Přesně tak, Honza Laštůvka, tím toho zdravíme a že vlastně mají pravdu, že na tréninku bys to měl taky kopat nějakým způsobem, jak v zápase, tak vždycky po nás křičel, že ať to uděláme v zápase a nějaké sprosté slova kolem toho samozřejmě. Takže. Ale ne, samozřejmě ten kop je vypadá lehce, ale pokud člověk chce to v takhle důležitý moment, jako ten onen v Bělehradě byl, v podstatě i v ligovém zápase, v každém je to důležitý kop, takže na to člověk musí mít nervy i tu techniku.
2: A měl jste vůbec někdy myšlenky, které jste teda v zápase zahnal rychle?
3: Já jsem měl takový ten jiný kop, já jsem vlastně si pamatuju, že když jsem začínal na Bazalech a díval jsem se na trénink Ačka, tak myslím, že to dělal takový ten, ono se to i nějak jmenuje, já teď nevím jak, že vlastně na té jedné noze stojíš a tou druhou to se zadu jako kopneš.
2: Rabona.
3: Přesně tak, to jsem celkem uměl dobře, že jsem třeba dokázal z 16 střílet a tak to jsem chtěl někdy vyzkoušet tu penaltu, ale nějak jsem se k tomu nedostal.
2: Antonín Panenka, to je velká výzva potkat se s ním, ale Pavla Horváta už jste loni 17. dubna v Praze na desítce poznal blíže, takže tam asi nebude velká neznáma.
3: Ne, Horv je super. Musím říct, že vlastně jakoby protihráče, takhle jsem ho moc nemusel. Jednak když byl ve Slavii a potom i v Plzni, když oni byli úspěšní, tak samozřejmě neřekl bych, že bychom se neměli rádi, ale tak neměl jsem rád, když jsme prohrávali proti ním, ale jinak vždycky s ním byla sranda, je a musím říct, že mu to moc sedí, to v tom radiožurnálu u vás vlastně, že to rád poslouchám, že jednak je to vtipné, ale zároveň musím říct, že je to i co se týče vysvětlení prostě pro lidi různých situací a to, co se děje třeba během té sezóny, takže je to jeden z mála pořadů, který poslouchám, protože tam opravdu i ten Pavel to dokáže těm lidem podat tak, že to chápou. Není to jenom nějaká show a sranda a ze všeho si dělání jako legrácek, takže Pavel to umí dobře skloubit a jo, těším se na něj. No.
2: Říká Václav Svěrkoš, který mimochodem před 18 lety, nedávno to bylo 18 let, kdy dal vítězný gol v zahajovacím zápase Česko-Švýcarsko na mistrovství Evropy. Uvědomil jste si to, že to je 18 let?
3: Až teď. Letí to šíleně a je vidět, že máte přehled, tak jako super. Děkuju moc za tu vzpomínku.
2: Děkuju za rozhovor.
3: Taky díky, mějte se.
2: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorskou.
6: Irán tvrdí, že zasáhl americké cíle na Blízkém východě. 3/4 kontrolovaných e-shopů porušili zákon. Fotbalisté Argentiny si zahrají finále mistrovství světa. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Brna do Vyškova na kilometru 210. A bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Iránská armáda tvrdí, že zasáhla radarový systém na základně Spojených států v Kuvajtu. Tamní síly už dřív informovaly, že odrážely útoky iránských dronů. Vzdušné údery údajně zasáhly i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény v Bahrajnu, který bývá cílem iránských odvetných úderů. Na Irán předtím rozsáhle útočily Spojené státy. Večer se uzavírá nominace na lídra britské lejbristické strany. Ten se automaticky stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham.
7: Keir Starmer ve svém posledním parlamentním vystoupení v roli premiéra poděkoval svým kolegům, členům opozice, popřál pevné zdraví a svému nástupci slíbil plnou podporu. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham už získal hlasy drtivé většiny lejbristických poslanců. Podle BBC je tak matematicky vyloučené, aby ho ještě někdo porazil. Dnes se formálně čeká na vyjádření organizací spojených s lejbristickou stranou. Ty buď podpoří Burnhama nebo navrhnou svého kandidáta. To se ale nepředpokládá. V tom případě by mohlo mít Spojené království nového premiéra už v pondělí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Více než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily předpisy. Česká obchodní inspekce letos v prvním čtvrtletí prověřila 123 internetových obchodů. Zaměřila se přitom právě na ty problematické. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Dlouhodobý problém představuje taky prodej přes sociální sítě a online tržiště, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
8: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
6: Inspekce pak za první 3 měsíce roku vyměřila pokuty za více než 4,5 milionu korun. 188 výjezdů si večera v noci kvůli bouřkám připsali hasiči na jihu Moravy. Nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy a větve. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Největší škody jsou v Průšánkách, shrnuje mluvčí hasičů Petr Příkazký.
9: Napáchala nejvíce škody v obcích Moravská Nová Ves a Průšánky. V Průšánkách hasiči evidují 46 událostí, v Moravské Nové Vsi 24 událostí. Tam se jednalo i o poškozené střešní konstrukce. Čerpali jsme vodu ze sklepů, z chodeba, z garáží, rodinných domů.
5: Sport. Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů. Anglii porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni vysvětluje, v čem je největší síla Argentinců.
10: Když mluvíme o tomhle zápase, myslím si, že náš tým hraje nejlépe právě ve chvíli, kdy je pod tlakem. Když se dostaneme do problému a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme. uvidíme.
5: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem, Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií. Oba duely odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovinec Tadej Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner obsadil 22. místo.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A opět začínáme pohledem na D1 směrem z Prahy do Brna. Kolona kamionů stále popojíždí od Ostrovačice z kilometru 178. V osobním autě brzdíte až dál v okolí Kývalky. Fronta se rozjíždí jako obvykle v omezení u sjezdu na D2. D1 a kolona ideál na trase k Vyškovu začíná za nájezdem od Svitav na kilometru 203 a zhruba 20 minut popojíždí k nehodě u Holubic. Na 210. stále zasahují u nehody dvou kamionů. Přímo v omezení blokují levý pruh, průjezd je dost obtížný. A v jihomoravském regionu ještě zůstaneme. Jedete-li dálnicí D52 z Mikulova do Brna, na zdržení se připravte kousek za sjezdem na Hrušovany. Kolona z 15. a 5. kilometru se posouvá čtvrt hodiny k omezení na 13. V levém pruhu pracují silničáři na opravách středových svodidel. A silnice 46 před Opavou směrem z Polska za Pustými Jakarticemi zůstává v obou směrech uzavřená. Záchranáři zasahují u vážné nehody. V osobním autě můžete objíždět přes Chlebičov a Velké Hoštice, odtud poté po silnici 56 do Opavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy.
5: Po zprávách jsme zpátky s vysíláním Radiožurnálu Sport. Dnes připravoval ranní proud Lukáš Michalík. Hezký den.
13: Společně s tebou, Adame, krásné ráno.
5: Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal český rozehrávač roční kontrakt. Docela velká informace včerejší odpoledne.
13: A zajímavá novinka, euroligový tým o příchodu Satoranského informoval na svém webu. 34-letý český rozehrávač posílil Hapoel po čtyřletém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vypršela smlouva. Samozřejmě musíme připomenout také to, že v minulosti strávil 6 sezon v prestižní NBA, kdy hrál za Washington, Chicago, New Orleans a San Antonio. Dříve působil také v Sevě a USK Praha, takže poměrně velký cestovatel, ale u basketbalistů to je možná ještě trochu běžnější než třeba u fotbalistů.
5: Díval jsem se na konkurenci pro Tomáše Satoranského, jeho novým spoluhráčem, dalším rozehrávačem je jistý Srb Vasilije Micić, který by měl být jedním z nejlépe placených basketbalistů vůbec na starém kontinentu. Tak uvidíme, jak moc dostane Satoranský šanci, protože on si sám teď nedávno na festivalu v Karlových Varech v rozhovoru pro Forbes tak trochu stěžoval, že v nějakých 34 letech hrál v podstatě veškerou minutáž v Barceloně, že tam neměl konkurenta nebo spíš hráče na střídání, který by mu trochu ulehčil.
13: Další věc je, že ono se může zdát jako překvapivé, že míří do izraelské nejvyšší soutěže, ale myslím si, že tamní kluby zvládají dávat hráčům velmi dobré podmínky. Já si pamatuju jeden z mých mála basketbalových zápasů, které jsem navštívil v roli reportéra Radiožurnálu Sport. Byl to, tuším, byl to určitě nějaký evropský pohár. Tuším, že to byli basketbalisté Nymburka, kteří hráli na Královce s Hapoelem Jeruzalém a za ně tehdy nastupoval Amari Stoudemire, což je v podstatě velmi významná postava historie NBA, hráč, který nastupoval za Phoenix, New York Knicks, Dallas nebo Miami a který má bronz z olympijských her v roce 2004, takže tamní izraelské kluby zvládají do svých kádrů zlákat i takové hvězdy.
5: A navíc Hapoel Tel Aviv je finalista izraelské ligy a taky ve čtvrtfinále Euroligy v posledním ročníku byl tenhle celek, do kterého tedy míří elitní český rozehrávač Tomáš Satoranský. Za chvilku už znovu fotbal.
11: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler
11: a Lukáš Michalík.

0: 7 hodin 11 minut na Radiožurnálu Sport. Posloucháte naše vysílání, nikoli písničku Renegades, tam teď zůstala trochu navíc. Každopádně vracíme se zpátky k fotbalu a můžeme to napromovat dnešní desítkou Pavla a Horváta.
1: Ano, v dnešní desítce Pavla Horváta, která bude tradičně s hostem, jak už to tak ve čtvrtek bývá, bude Jakub Kohák, což je muž mnoha profesí. Když si tedy nakliknete jeho profil na Wikipedii, tak se dozvíte, že je to filmový a reklamní režisér, herec, komik, moderátor, spisovatel a scénárista a taky amatérský fotbalista. Určitě jeho posluchači znají třeba ze seriálu a ostatně i z filmu Okresní přebor.
0: Na co se po 10. hodině můžou naši posluchači těšit, i na to se zeptáme Pavla Horváta přímo. Pavle, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak co, Jakub Kohák, na co se ho zeptáš?
2: Hele, no já si myslím, že na všechno, ono všechno to, co jsi říkal, je neskutečný, jaký má rozsah a já musím říct, že byť většinou s ním prostě jsou ty situace humorný a snaží se nebo tak působí, že vlastně je to jenom sranda, tak samozřejmě se s ním dostaneš i na vážnější notu a prostě těším se na člověka, který už teďka toho hodně dosáhnul a začínal stejně tak jako my všichni, dá se říct, z nuly a ten jeho příběh je zajímavý a prolnutý tím fotbalem.
1: Tak si nalaďte desítku Pavla Horváta po 10. hodině. S naším fotbalovým expertem se teď opět vydáme po stopách včerejšího semifinále fotbalového mistrovství světa, ve kterém hráči Argentiny otočili v Atlantě zápas Angličany. Nakonec zvítězili 2-1. Pavle, určitě si zápas poctivě sledoval, tak co říkáš na další fenomenální výkon Lionela Messiho, hlavně tedy ve druhém poločase?
2: No, já bych řekl, jako, že to není normální už. No. Já si myslím, že fakt jako vypadalo to bídně s Argentínou. Messi vlastně byl takový jako zase vlastně stejný, tak číhal na tu svoji příležitost, dočkal se ne svoji gólovou příležitost, ale dvě áčka v takovémhle zápase, to je prostě neskutečný a to už tam některé situace předtím smrděly, takže jeho výkon úplně zapadnul do toho, stejně jak to mužstvo Argentíny přidávalo a s tím, že tam přišel pak jeho troufnu si říct, asi kamarád De Paul, tak pak už ten tlak byl takový, že to Angličani vůbec nezvládali a nakonec stihli propadnout i v základní hrací době.
0: A čím to, že Argentina mohla tolik přidávat? Je to skutečně tak, že se Angličané úplně zatáhli po tom úvodním gólu v 55. minutě Anthonyho Gordona a že nevymysleli v úzovkách nic navíc, že Thomas Tuchel prostě spoléhal jen a pouze na obranu?
2: No hele, já fakt nevím, můžou být zase různý faktory, možná únava Anglie, nebo ono je to v hlavě, jo? Tam prostě vedeš 1-0, zbývalo pár minut, nechci říct pár minut, ale těch minut už moc nebylo a chceš to ubránit za každou cenu. Myslím si, že Thomas Tuchel bude pod obrovskou kritikou, ale na druhou stranu asi většina trenérů by takhle přemýšlela, ale to už ubráníme, prostě dáme tam defenzivní hráče v obránce, vyšlo jim to v některých zápasech předtím. Teďka prostě Argentina byť nemá na hrotu Tomáše Skuhravýho, tak každý centr, který tam letěl, tak byl strašně nebezpečný a Lautaro vlastně hlavičkoval mezi třema Angličanama, takže ten gol, který byl na 2-1, byl ukázkou toho, jak ty Argentínci, a to je další ten faktor, jak ty Argentínci jsou skvělí, jak jsou prostě dobrý hráči nebo fantastický hráči, že dokážou vyřešit i tyhle ty věci, kdy jsou tam v tom podčíslení, kde jich tam tolik není, tak ta kvalita je prostě obrovská a těžko se to brání.
1: S naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem probíráme včerejší semifinále fotbalového mistrovství světa, ve kterém Argentinci po obratu porazili Angličany 2-1. Už jsme o tom mluvili, utkání rozhodl ve druhé minutě nastavení hlavou Lautaro Martinez, tedy hráč, který nemá ani 180 cm, podobně jako Alexis McAllister, který hlavou krátce předtím trefil Phil Tyč a hlavičkovali i další úplně nevysocí Argentinci, třeba Nico González. Pavle, já si pamatuju, že už si několikrát zmiňoval, že hlavičkování není jenom o výšce, že je to o timingu a podobně, tak Argentinci samozřejmě prokázali, že ten timing mají skvělý. I ty ve své kariéře si zažil, řekněme, nevysoké hráče, kteří ale byli extrémně nebezpeční ze vzduchu.
2: Určitě. Já si myslím, že třeba takovým příkladem je Luděk Zelenka, který není taky úplně veliký. Není to útočník, který má 190 cm, ale tím, jak dobře čtou hru ty hráči, jaký mají timing. Ještě ty si tam nezmínil jedno kritérium, který k tomu přidávám a musíš ho tam dát, je ten centr. Tam, jestli si uvědomíme, když začínal ten nápor Argentíny, tak vlastně Messi centroval z pravý strany levou nohou, to byla úplně první šance, myslím, že to byl Lisandro, ten první balón, co Pickford fantasticky chytil a ten centr, pokud je fakt jako do toho prostoru, kde ty obránci to mají za sebou nebo tam nestihnou dojít, je to tak prudký a ten náběh toho hráče prostě je zase ten timing, všechno se to spojí, tak se to fakt vlastně nedá skoro ubránit. No.
0: Přitom na Lionela Messiho bylo několikrát nasazeno spoustu anglických fotbalistů, třeba před tím gole Enza Fernandeze se tam na ní stahovali hned tři, ale nikdo vlastně nebyl přímo u Messiho. Čím to, že Angličani v prvním poločase dobře bránili největší hvězdu soupeře a pak už jim v úzovkách došlo?
2: No, tím, že jim došlo. Ne, tak samozřejmě ono to vypadá hrozně jednoduše. Já si myslím, že třeba Bellingham o tom mluvil po tom předchozím zápase, že jako není jednoduchý hrát proti Norům, stejně tak není jednoduchý hrát proti Angličanům, že jo. A to samý vlastně úplně patří, prostě ta kvalita těch hráčů Argentiny je taková, že oni moc neskazej a ono to třeba není vůbec, když na to člověk kouká, není to tak poznat, ale když hraješ 10-15 minut bez balonu, což prostě Anglie po tom gólu do toho spadla, tak ty síly ti prostě hrozně rychle ubejvají, no a pak už nestačíš tyhle ty, no to vypadá, že seš u nich blízko, ale už nejseš, už ty hráči jsou tak dobrý, že si dokážou udělat prostě metr dva na to, aby nacentrovali, na to, aby se rozeběhli, jo, a Anglie byla hrozně pasivní a myslím si, že se spíš spolehli tam jeden na druhýho, že to někdo ubrání, ale už to nebylo tak, jak v té první půli, jo, že on, já sám to ubráním a tím pádem to mužstvo bylo daleko silnější. No.
1: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, v neděli velké finále na stadionu v New Jersey. Španělsko versus Argentina, mladý Lamine Yamal a proti němu možná můžeme říct jeho učitel nebo určitě vzor z Barcelony, bývalý hráč tedy katalánského klubu, už 39-letý Lionel Messi. Tak těšíš se z toho finále hlavně na tento souboj dvou stále ofenzivních hvězd, v případě Messiho tedy používám to slovíčko stále.
2: To se samozřejmě těším a vlastně by mě zajímal jako upřímný názor obou těch hráčů, jestli třeba Messi si řekne, jo, on je fantastický, já to vidím jako kdybych viděl sebe třeba, anebo Yamal, jestli vůbec si uvědomuje, protože samozřejmě Messi začínal tu kariéru daleko předtím, než on to stačil podle mě vnímat a jestli vůbec vnímá, proti komu bude nastupovat. Samozřejmě, že se znají, že vědí, ale zajímal by mě upřímný názor. Já si myslím, že Messi dokazuje to, že prostě, já teď to řeknu trošku jako ošklivě, ale asi mě pochopíte, že to je mimozemšťan, že to prostě není normální, to, co předvádí i fyzicky. Tam, když si uvědomíme, jak se tam vracel nebo jak napadal za stavu 1-0, když prohrávali Argentinci, jak chodil presovat, takhle já si ho teda vůbec nepamatuju a je to neskutečný.
0: A tak o něm uslyšíte ještě ve finálovém zápase v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Argentina a Španělsko, souboj úřadujících světových šampionů proti těm evropským od 21 hodin v neděli večer. Co se týče utkání o bronz, to se bude hrát o den dřív, tedy v sobotu až od 23 hodin, ale i tak v našem přímém přenosu, tam tedy proti sobě třetí a čtvrtý tým podle žebříčku FIFA, Francie a Anglie.
1: My můžeme tedy zmínit, že Pavla Horváta uslyšíte dnes po 10. hodině v jeho talk show Desítka, ten dnešní díl s Jakubem Kohákem je přetočený, protože Pavel Horvát už pomalu, ale jistě míří do Ostravy na festival Colors of Ostrava, kde v rámci tedy tohoto festivalu ve 14 hodin vystoupí v živé desíce s Antonínem Panenkou a Václavem Svěrkošem. Tak Pavle, jak se těšíš na Václava Svěrkoše? On před chvílí tedy mluvil v našem vysílání v rozhovoru s Davidem Procházkou, že se na tebe těší moc, protože je to vždy velká zábava.
2: No, tak já si myslím, že to je vzájemný, že Vašek taky prostě tím, jaký byl hráč a jak tu kariéru svojí prošel, tak teďka se z něj stává opravdu už dospělej chlap a vždycky je s ním o čem si povídat, takže já teďka konkrétně opravdu jsem kousek od vás, budu parkovat u nás v rádiu a budu muset jít, protože mi jede co?
1: Vlak. Protože ti jede vlak. Ten zbytek už nebudu dodávat.
0: Tak děkujeme za tvůj příspěvek a těšíme se na další desítku. Pavel Horvát na Radiožurnálu Sport 7 hodin 22 minut.
2: Díky moc, hezký den.

0: Je čas na encyklopedii radiožurnálu Sport, která je v tomto týdnu o různých speciálních dresech na cyklistické Tour de France.
1: A dnes se podíváme na ten, který je označovaný jako bílý. Má ho nejlepší závodník do 25 let v celkové klasifikaci. Abychom byli přesní, bílý ten dres úplně není, sice to tak v minulosti bylo, ale už jsme v době moderního marketingu a tak na tom dresu je řada sponzorů.
0: Třeba na letošní Tour dochází k paradoxní situaci. Poměrně hodně bílé jsou dresy stáje Spojených arabských emirátů, za kterou jezdí mimo jiné, kromě Tadeje Pogačara, i Isaac Del Toro. Ten vedl klasifikaci mladých závodníků, takže dostal ten bílý dres už místo, řekněme, jiného bílého dresu.
1: Přeskupila se loga sponzorů na jeho trikotu a ještě se tam mírně promítlo, že je aktuálním šampionem Mexika. Výsledek tohoto komplikovaného popisu: Del Toro měl na sobě dres, který nejlepšího mladého jezdce spíš ztrácel, než odlišoval.
0: Ale pojďme k české stopě. Bílý dres totiž vezli v historii Tour de France taky dva čeští cyklisté a my se vás v nesoutěžní otázce ptáme, kteří dva to byli.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byli to Matyáš Vacek a Roman Kreuziger.
0: Nedávný úspěch Matyáše Vacka je asi stále v živé paměti. Vacek totiž využil situace, i když jeho stáj neměla mezi svými hlavními plány dres pro něj získat.
1: U Romana Kreuzigera se musíme vrátit do roku 2009. Tehdy vezl dres pro nejlepšího mladíka dvě etapy místo svého svítivě zeleného trikotu italské stáje Liquigas, a to díky výborné časovce v úvodní etapě v Monaku. Přitom Kreuziger byl rok předtím blízko tomu, aby klasifikaci mladých cyklistů na Tour de France celou vyhrál. I když tohle pořadí nikdy v roce 2008 nevedl, skončil tehdy o minutu a půl jen za vítězným Andym Schleckem.
0: Taková byla sportovní encyklopedie, za chviličku už aktuální zprávy.

0: Radiožurnál je 7:30. Jana Utendorfská má zprávy.
1: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko uvedl, že zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Ukrajinský parlament by už dnes mohl rozhodnout o nové vládě. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký. Současný ministr obrany Michailo Fedorov se má přesunout do státní zbrojařské společnosti, která bude mít zřejmě na starosti i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla podle prezidenta Zelenského začít vyrábět už do konce roku. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní nehodě. Napsal to deníku Blesk. Turkovo auto se v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní mocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. A úřady schválily plánovanou těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. Procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, vydal Jihočeský kraj souhlasné stanovisko. Místní se obávají zvýšení provozu i poškození životního prostředí. Petici proti těžbě podepsali víc než 3300 lidí. Sport. Fotbalisté Argentiny jsou po druhé v řadě ve finále světového šampionátu. Anglii porazili 2-1 díky obratu skóre v závěru utkání. O zlato si zahrají v neděli se Španěly. Anglii čeká v sobotu souboj o bronz s Francií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace v okolí Brna, nehoda na D35 za Svitavami. Na D1 z Prahy do Brna klasická situace, která už nepřekvapí. Dlouhá šňůra kamionů v pravém pruhu až k omezení u D2. Její první část před Ostrovačicemi z kilometru 176. Délka se ale průběžně mění. Pak se chvíli jede plynule a brzdí opět u Kývalky na stém 82. Odtud už nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. Na D1 za Brnem dál na trase k Vyškovu trvají dost velké komplikace kvůli nehodě dvou kamionů u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Přímo v omezení zůstává blokovaný levý pruh, průjezd velmi obtížný. Kolona nákladních souprav od Slatiny z 201. kilometru. Osobní auta zastavují u nájezdu od Svitav na 203. Na D35 na novém úseku z Vysokého Mýta do Hradce Králové stále opatrněji za Svitavami. Na stém 98. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta. To narazilo do svodidel a teď stojí napříč pravým pruhem, tam se ale výrazněji nezdržíte. V Praze mimo jiné velmi silný provoz na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce, také na příjezdu D7 od Slaného, tam vzniká kolona před omezením u letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Východ Česka hlásí skoro 20 stupňů, zatímco jelení v Krušných horách hlásí jen kolem 5 stupňů Celsia. Během dne ale bude převládat oblačno až polojasno. Postupně se znovu objeví lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Večer ale budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. I zítřek přinese další letní den. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 33. Místy se ale objeví přehánky a bouřky, které můžou být i silné. Po několika velmi teplých dnech přijde o víkendu změna. V sobotu čekejte oblačno s přeháňkami a místy i bouřkami. V neděli se pak ochladí, naměříme maximálně do 24 stupňů. No a příští týden už přinese spíše chladnější charakter počasí, čeká nás hodně oblačnosti, častější déšť nebo přeháňky a denní teploty většinou jen kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů. Anglii porazili 2-1 a postoupili do finále. I o některých hvězdách toho včerejšího semifinále světového šampionátu bude na úvod ranního sportovního přehledu mluvit Christian Schweda. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Argentina od 55. minuty prohrávala, ale dvěma góly v závěru utkání otočila a zvítězila, nakonec tedy 2-1. Na gól Enza Fernandeze i trefu Lautara Martineze přihrával Lionel Messi. 39-letý kapitán Argentiny po postupu do finále zdůraznil, jak důležitý je týmový přístup.
2: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
3: Zatímco argentinský kouč Lionel Scaloni za stavu 1-0 posílal do hry ofenzivní hráče, německý trenér anglického týmu Thomas Tuchel nasazoval defenzivní fotbalisty. V jednu chvíli měl na trávníku 6 obránců, jeho svěřenci po gólu Gordona hráli v hlubokém bloku a bránili se rostoucímu tlaku Argentiny a to bylo podle anglického útočníka a kapitána Harryho Kanea rozhodující.
2: Myslím si, že do 70. minuty jsme hráli dobře, drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
0: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem, Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií a oba dva duely vysíláme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Norský cyklista Søren Werenskiöld vyhrál 11. etapu Tour de France, zvítězil v závěrečném hromadném spurtu. O finiši pak mluvil v rozhovoru pro web závodu.
4: Myslel jsem si, že jsem až moc vzadu, ale pak se to na pravé straně otevřelo a povedlo se mi dostat do čela. Sice jsem se ještě chtěl schovat za Kesebola, ale zbývalo jen 250 metrů do cíle. Tak jsem to zkusil a vyhrál. Je to neuvěřitelné.
5: It's unbelievable.
3: Druhý duel Nizozemec Olaf Kooi, třetí Belgičan Jasper Philipsen, v průběžném vedení závodu je i dál Slovinec Tadej Pogačar. Čtyřnásobný vítěz Tour de France má víc než 3,5-minutový náskok před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším z Čechů byl v 11. etapě Pavel Bittner, který obsadil 22. příčku. Dnešní 12. etapa bude opět rovinatá a v ní by se znovu mohlo rozhodovat až v závěrečném spurtu. I o ní budeme mluvit zhruba v 8:20 s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem.
0: Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů znovu v Osijeku. Na tamním stadionu pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu, a to v utkání kvalifikace mistrovství světa, ve kterém prohráli 1-5. Český výběr bude hrát ve skupině ještě proti semifinalistům letošního mistrovství světa, Španělsku a Anglii.
3: Fotbalisté Jablonce vyhráli v generálce na novou sezonu nad ukrajinským FC Charkov 1-0 díky trefě Chramosty. Zlín zvítězil v předposledním přípravném utkání před startem šance ligy nad Polonií Varšava 2-0 a Mladá Boleslav porazila Energii Chotěbus 4-2.
0: A ještě jedna fotbalová zpráva. Benjamin Niarko po dvou letech opouští Slovan Liberec. 22-letý ghanský útočník, který v uplynulé sezóně hostoval v Teplicích, přestoupil do druholigové rakouské Admiry Wacker.
1: V pořadí čtvrtý Čech, který si vyzkoušel basketbalovou NBA, Tomáš Satoranský, bude v příští sezóně hrát za vicemistra Izraele. Jako volný hráč podepsal roční kontrakt s vedením euroligové Hapoelu Tel Aviv. Poslední 4 ročníky strávil reprezentační rozehrávač v Barceloně, se kterou slavil jediný španělský titul.
3: Volejbalisté Karlovarska se ve skupině nového ročníku Ligy mistrů utkají s finalistou z minulé sezony. Čeká je klub Zavěrče z Polska. Vedle něj narazí na německý Lineburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los v Lucembursku. Hrající manažer Karlovarska Daniel Pfeffer mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport o tom, že sportovně je se skupinou spokojený, ale že samotná soutěž je pro české volejbalové kluby hodně náročná finančně.
7: Tak když se člověk podívá na ty skupiny, tak se může zdát, že ta naše je vlastně asi nejlíp stravitelná z těch ostatních. Do toho fotbalu, do hokeje to má velice daleko. Ten tým si tu Ligu mistrů musí sponzorovat. Samozřejmě se to pak jakoby vyplácí, ale až v kolech, jako je třeba semifinále, finále, to jsou takový jako říše snů.
1: Mužská liga národů se bude hrát od prosince do poloviny února v lize mistryně. Český volejbal zastoupení nemá.
5: Lize mistrů, nikoli v lize národů, to jsme v jiné soutěži. Každopádně budeme se o tomto tématu bavit i dnes ráno v 9 hodin a 20 minut s místopředsedou klubu Karlovarsko Ondřejem Hudečkem, kterého se ostatně můžeme zeptat právě na tu finanční stránku věci.
3: Kristian Šveda už se těší totiž na fotbalovou ligu národů.
1: Ano. Já se samozřejmě těším na fotbalovou ligu národů.
3: Každopádně děkujeme za sportovní přehled a ve 13:40 naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Abychom ještě v 7 hodin a 46 minut rozvedli tu původní informaci ze sportovního přehledu, i když byla taková trošku falešná, tak čeští fotbalisté v Lize národů budou hrát nejen v chorvatském Osijeku, ale taky ve španělském Oviedu a nebo v Londýně ve Wembley, co se týče těch zápasů se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Španělsko-Anglie, to jsou dvě destinace, kam se podíval i jeden člen širšího reprezentačního kádru, který ale znovu mění angažmá.
1: Já se tedy vrátím k tomu, co jsi řekl ještě na úvod, protože mě to velmi překvapilo, že s Angličany budou hrát Češi ve Wembley. Tam já jsem se obával toho, že Angličané při vší úctě k Čechům není to tak zvučný soupeř, zvolí jiný stadion, podobně jako Španělé, kteří ten zápas tedy situují do Ověda, ale Wembley to bude velký zážitek. Samozřejmě, když se tam Češi naposledy představili, tedy v Lize národů, tak dostali od Angličanů pětku, to si pamatujeme, tedy 5 gólů, prohráli 0-5, poté hráli s Angličany ve Wembley ještě jednou v rámci covidového mistrovství Evropy. Ale pojďme k tomu jménu, které si tedy nastínil, a to je Alex Král. Teď můžeme říct tedy někdejší reprezentační záložník, byť na rozdíl od Václava Černého, on ještě oficiálně reprezentační kariéru neukončil, se těší na novou výzvu a podle informací serveru Tips Bladet je blízko dohody s dánským velkoklubem FC Kodáň. Připomínám, že naposledy byl Alex Král v kádru německého Unionu Berlin, za který ale prakticky vůbec nenastupoval.
0: No a vůbec ten jeho životopis je hodně bohatý. Espanyol, Barcelona, Spartak Moskva, Schalke, West Ham, Slávia a Teplice, k tomu taky můžeme doplnit.
1: Je to v podstatě neuvěřitelné. Velký kredit a uznání agentovi Karolu Kyselovi. Alex Král rozhodně není špatný fotbalista, ale je mi záhadou, že se v žádném z těch klubů v těch posledních letech nedokáže uchytit delší dobu. V podstatě všude vydrží jen jednu sezonu. Ve West Hamu tam odehrál jen jeden ligový zápas, pak měl dobrou sezonu v Schalke, hrál pravidelně, ale ani tam nezůstal. Union Berlin, Espanyol a teď naposledy tedy opět Union Berlin, ale naskakoval jen v roli střídajícího hráče a zaujalo mě tedy z jeho statistik, jestli pak by si stipl, kdy dal naposled Alex Král ligový gól.
0: Není to chyták, dal ho vůbec někdy?
1: Dal samozřejmě, ale poslední dal v sezóně 2017-18 ještě v České lize za Teplice.
0: Za Teplice dokonce.
1: On se tedy prosadil v té uplynulé sezóně v německém poháru v dresu Unionu Berlin a i v Lize mistrů před už pár lety, tedy byla to sezona 23-24.
0: A nebylo to proti Reálu dokonce?
1: Je to možné, ano. No to tuším Real Madrid, poté samozřejmě slavný gól proti Sevě, ještě v dresu Slávie, v podstatě zády. No a i za reprezentaci skóroval, ale samozřejmě on má jiné úkoly na hřišti, než dávat góly. Jsem zvědavý, jestli třeba s novým trenérem a pokud by získal herní praxi znovu v dánské Kodani, která je skutečným dánským velkoklubem, jestli se vrátí do národního týmu.
0: Tolik tedy informace o Alexi Královi. Teď je 7 hodin, skoro 50 minut. Za chviličku vás pozveme na jeden velký šachový turnaj do Pardubic.

0: Jsou to přesně dva měsíce do začátku nové extraligové sezóny, kterou v prvním kole otevře souboj mistrovských Pardubic s Hradcem Králové.
1: V Enteria aréně ale teď nehrají prim fanoušci hokeje, ale šachu a dalších her. Dnes tam začíná 37. ročník festivalu šachu a her Czech Open a my ho představíme spolu s organizátorem panem Petrem Laušmanem. Tak dobré ráno a díky za váš čas.
2: Dobrý den.
0: Zmínili jsme šachy a hry, trochu to evokuje chléb a hry, tak co jsou ty další soutěže, na které v Pardubicích dojde?
2: Tak dobrý den. Šachy samozřejmě jsou dominantní částí celého festivalu, ale narazit se můžete na turné v bridži, v go, v rangeu, skreblovu, mankale, dámě, šogi, skládání rubikové kostky a spoustu dalších her.
1: Všechny lidi, co jsou schopni složit Rubikovu kostku, obdivu. Mně se to nikdy nepovedlo. Pojďme dál. Do pardubické Enteria arény se vrací tato akce poprvé od roku 2019. Čím to, že to od koronavirové pandemie tak dlouho trvalo?
2: Tak jednak samozřejmě ta pandemie omezila účast, počet účastníků. Potom samozřejmě se nás dotkla i válka na Ukrajině s účastí hráčů, ať už z Ukrajiny nebo z Ruska. Takže jsme čekali, až nabereme opět na síle a budeme se moct tak symbolicky vrátit do předcovidového období i návratem na zimní stadion.
0: Kolik těch účastníků tady očekáváte, když o nich mluvíte?
2: V průběhu 3 týdnů se zde vystřídá téměř 5 000 hráčů.
1: Hlavním tahákem Czech Open je šachový turnaj, jehož součástí je i mistrovství Evropy, družstev v kategoriích do 12 a do 18 let. V kterých kategoriích se tedy bude soutěžit dál?
2: Takže to mistrovství Evropy juniorských družstev bude vlastně v těch kategoriích, jak jste říkal, rozděleno ještě zvlášť na chlapce a dívky a obzvlášť v kategorii chlapci do 18 let máme poměrně pěkné vyhlídky na možný úspěch.
0: Co se týče těch šachových přihlášek, může teoreticky ještě někdo last minute vstoupit do turnaje? Nemyslím teď třeba konkrétně v těch družstvech, ale obecně?
2: Obecně se můžou přihlásit hráči vlastně až do poslední chvíle. Ještě nikdy se nestalo, že by někdo přijel do Pardubic na turnaj a nemohl si nic zahrát. Takže sice oficiální přihlášky skončují 10. července, ale i ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, do turnajů vezmeme.
1: To je dobrá zpráva. Na Radiožurnálu Sport si povídáme s organizátorem festivalu šachu a her Czech Open, panem Petrem Laušmanem. Co návštěvníky v pardubické Enterie aréně čeká? Kolik stojí vstupné? Jak se na akci můžou dostat? Co pro ně máte třeba ještě nad rámec těch her připraveného?
2: Takže co je dobrá zpráva, že vstupné je vlastně na celou dobu festivalu, který začíná dnes a končí 1. srpna pro diváky zdarma, takže se můžou přijít podívat. Je to velice pěkný pohled na zimní stadion zaplněný hráči různých her. Co je taková věc navíc, je, že teď během tohoto víkendu zde bude i předvádění společenských stolních her, takže nejenom, že si můžete zahrát nějaký turnaj, ale i vám budou třeba vysvětlený pravidla nějaký hry, kterou neznáte. Takže nejenom nemusíte pouze soutěžit, ale můžete se i seznámit s dalšími hrami, které pak třeba můžete použít jako dárek pod stromeček.
1: A ještě jedna otázka na Petra Laušmana na závěr. Co si vy rád osobně zahrajete, když máte čas?
2: Tak my společně s ostatními organizátory jsme především šachisti, takže to je vlastně ten sport, který nás tomu přivedl, ale velice rád si zahraju třeba begamon, což jsou vrchcáby, nebo i to skládání rubikové kostky není cizí.
0: Říká Petr Laušman, organizátor festivalu Czech Open, který právě dnes začíná v pardubické Enteria aréně, takže pokud chcete zavítat do jinak hokejové haly, ale vidět, jak se hraje několik zajímavých stolních her, tak můžete dorazit. Díky moc za rozhovor, mějte se fajn.
2: Děkujeme, naschledanou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, máme pro vás připravené aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Česko se na podzim přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k iránskému přístavu. Fotbalisté Argentiny porazili Anglii a zahrají si finále mistrovství světa. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova popojíždí kolona k nehodě u Holubic, a to z kilometru 201. A bude oblačno až polojasno, postupně lokální přehánky, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu, zjistil to server iRozhlas.cz. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémové preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií, nebo včasnější řešení podezřelých případů. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
5: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat přímo doma vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u nejmenších dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program Včasná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji nejpozději v lednu. Zapojí se města Most a Cheb a Litvínov. Program podpoří nadace The Kellner Family Foundation, která do tříleté pilotní fáze investuje 40 milionů korun, popisuje ředitelka Tereza Bušková.
6: Prostředky skutečně půjdou do terénu, to znamená část budeme platit skrze organizaci Cesta von.cz, ta bude poskytovat tu terénní práci pro ty nejmenší, a část prostředků budeme dávat městům, aby mohli navýšit rozpočty mateřinkám a přijmout tam vlastně ty terénní pracovníky.
4: Americká zpěvačka LP dnes zaspívá na festivalu Colors of Ostrava. Hudební program na hlavním pódiu nabídne i vystoupení Kateřiny Marie Tiché, která přijde odpoledne i do mobilního studia Radiožurnálu. K hlavním tahákům festivalu dnes taky patří britská skupina The Libertines nebo duo Tomora.
7: Zpěvačka LP se na festival vrací pravidelně, a to i z toho důvodu, že její první vystoupení na Colors of Ostrava v roce 2017 ji v podstatě otevřelo cestu k tuzemským fanouškům. Českou premiéru dnes naopak bude mít hudební duo Tomora, které tvoří zpěvačka Aurora a producent Tomorrowland. Forum Melting Pot zase otevře téma budoucnosti českého fotbalu. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát si bude povídat třeba s legendárním střelcem Antonínem Panenkou. Jiří Štefl, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě. Obhájci titulu světových šampionů porazili Anglii 2-1 po obratu skóre v závěru duelu. Německý trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel po zápase přiznal, že se nepovedla střídání a tým měl moc defenzivní přístup po vstřelené brance na 1-0.
9: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
8: Angličané v sobotu odehrají zápas o bronz s Francií. O den později ve finále mistrovství světa nastoupí Argentina proti Španělsku. Oba zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 zdržení od 9 křížů a nehoda za sjezdem na Svitavy. Na D1 z Prahy do Brna fronta kamionů zase o něco narostla. Aktuálně se brzdí už těsně za 9 kříži na kilometru 168. Poté se jede v celku plynule až na úroveň Kývalky. Tam už výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu a pokračují až do omezení u D2. Lepší zpráva z D1 na trase Brno-Vyškov. Následky nehody u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru už se podařilo odklidit. Opět se jede oběma zúženými pruhy. Jedná se o místo v dlouhodobém omezení. V koloně na 204. ale teď čerstvá potíž za nájezdem od Svitav. Nehoda ve středním pruhu na místě už záchranáři, stále se tak brzdí v okolí Slatiny na 202. A jih Moravy ještě jednou. Jedete-li dálnicí D52 z Mikulova do Brna, čekejte zdržení už těsně za sjezdem na Hrušovany. Kolona z 16. kilometru se posouvá okolo čtvrt hodiny k omezení na 13. Nedá se tam projet levým pruhem, v něm silničáři. A D35, nový úsek z Vysokého Mýta do Hradce Králové, stále opatrně za Svitavami, kilometr 198, záchranáři u nehody osobního auta, projíždí se pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy.
8: Po nich je tady znovu vysílání jediného sportovního rádia v Česku. Je 8 hodin a 6 minut. Hezký den.
2: Krásné ráno.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler a Lukáš Michalík.
8: A jeden z vás taky v 8 hodin a 50 minut, kdy budeme soutěžit tak jako každý všední den, tentokrát o docela zajímavou sportovní akci na našem území.
2: Ano, budeme soutěžit o 2 vstupenky na tenisový turnaj Live Sport Prague Open na 20. července na Štvanici, to znamená za 4 dny.
8: Pondělí,
2: ano, dobře si mě doplnil, já neumím tak to rychle počítat. A pokud budete úspěšní, tak dostanete i speciální další cenu, a to jsou tenisová potítka s logem Radiožurnálu Sport a červená kšiltovka. V těchto slunečných dnech se hodí, byť když se teď podívám tedy za okno našeho vinohradského studia, tak je relativně pošmourno, ale věříme tomu, že se to znovu zlepší brzy. Ano,
8: minimálně Prahou se prohnala bouřka, ale myslím si, že nejen Prahu. Co se týče Live Sport Prague Open, tak zatím mezi potvrzenými Češkami třeba Marie Bousková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek nebo Nikola Bartuňková. Takže to sice bude bez aktuální šampionky Wimbledonu Lindy Noskové, ale jedna z těch někdejších nebo bývalých vítězek tohoto turnaje tedy bude právě na pražské Štvanici mezi 20. a 26. červencem, stejně jako třeba studio Radiožurnálu Sport.
2: Ano, to jsem chtěl také zmínit, naše mobilní studio, tedy takzvaný Airstream, bude přímo na místě. Takže pokud vstupenky vyhrajete, nebo i pokud je nevyhrajete a zkrátka se na ten tenisový turnaj chystáte, tak můžete nás navštívit přímo na místě.
8: Za chvíli znovu o fotbale. Krásný den.
2: Krásný den.

0: Fotbalové mistrovství světa nabídlo další velmi zajímavý zápas. Včerejší semifinále mezi Argentinou a Anglií znamená velkou radost na straně jedné, té jihoamerické, a velký smutek pro anglického fanouška, který si musí na další finále od roku 1966 znovu počkat. It's not coming home.
1: Ano, Argentinci slaví po velkém obratu, slaví po celém světě, jejich národní fotbalový tým bude podruhé v řadě hrát finále mistrovství světa. Po výhře 2-1 nad Anglií se přesune do New Yorku, kde na nedalekém stadionu v neděli nastoupí Messi a spol k finále proti Španělům.
0: Hráči i většina fanoušků se z Atlanty přesunou na sever letecky, ale někteří zvládnou těch 1400 kilometrů i po zemi.
1: Náš zvláštní zpravodaj na turnaji vypátral 7 argentinských nadšenců, kteří takto v obytném voze zvládli po stopách svého týmu už 10 000 kilometrů.
2: Hernán Romero, de la banda de New York.
3: Argentinec Hernán Romero žije už skoro 30 let v New Yorku a vlastní velký obytný vůz, a tak byl plán pro tento šampionát jasný. Vydat se po stopách Lionela Messiho a dalších fotbalistů z modrobílého národního týmu. Hernán pozval 6 kamarádů ze své původní vlasti a vydali se na cestu pěkně po Americku. Přesouvají se po zemi ze stadionu na stadion a když to jde, místo karavanového parku zakotví přímo někde blízko tribun. Základní skupina byla snadná, stačilo přejet necelých 8 hodin mezi Kansas City a Dallasem. Potom už to začalo být dobrodružnější. Na první kolo vyřazovací fáze s Kapverdami to měli do Miami 2000 kilometrů, tedy 20 hodin cesty. Hernán říká, že je to zábavné a taky ekonomické, rozhodně levnější než cestovat letadlem a spát v hotelích. I když čas od času si prý s přáteli taky dopřejí jednu noc v klasické posteli, přece jen už jsou na cestě přibližně 5 týdnů a když jedou, tak toho moc nenaspí. Jinak prý ale všechno funguje výborně. Uvnitř karavanu je 7 lůžek, koupelna se záchodem, sprcha, kuchyň a velmi se hodí taky klimatizace, ukazuje mi Hernán. Argentina totiž hrála v hodně parných oblastech. Kromě Kansas City, Dallasu a Miami byli Hernán a jeho kamarádi taky dvakrát v Atlantě. Naposledy teď při semifinále s Anglií. Vítězství nad ní si argentinská parta, která si říká La Banda New York, obzvlášť vychutnala. Je to vždycky speciální zápas a velká rivalita, zdůrazňuje Hernán. Víc než měsíc se s obytným vozem toulat po Americe a být v patách argentinskému týmu, to není oběť, ale mise svého druhu. Tenhle karavan je zároveň tak trochu taková pojízdná fotbalová svatyně s portréty hlavních idolů. Když pojedete na silnici těsně za ním, budete se do tváře dívat Diegu Maradonovi v nadživotní velikosti. A když vás předjede zleva, uvidíte tam se zlatým pohárem 3 hlavní hrdiny, kteří dotáhli Argentinu ke 3 dosavadním titulům mistra světa, tedy Kempese, Maradonu a Messiho. Hernán říká, že výzdobu navrhoval a vyrobil sám, trvalo mu to prý rok. S Mariem Kempesem, střelcem vítězného finálového gólu Argentiny na šampionátu 1978, se prý osobně zná a ukazuje mi i jeho podpis na karavanu. Největším idolem je pro něj ale Maradona, fotbalista z lidu, hvězda Hernánova mládí a velký bojovník, což Argentinci oceňují. Messi je pro Hernána až 3. v pořadí, i když i jeho velmi uznává. A právě od něj teď Argentinci nejen z newyorské bandy očekávají, že zařídí historicky první argentinskou obhajobu světového titulu. Na další vstupenky na zápasy už prý Hernán Romero a jeho kamarádi nemají peníze, takže na finále se zřejmě přímo na stadionu nepodívají. Ale i tak se Hernán raduje, že teď může zamířit s obytným vozem domů k New Yorku a těší se, jak tam oslaví nedělní triumf nad Španěli. Ze Spojených států Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: 8 hodin 20 minut, v těchto dnech se hodně často a pravidelně bavíme s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem o Tour de France a znovu je o čem hovořit po 11. etapě. Tak se znovu spojujeme na trase Praha-Francie. Jirko, hezké ráno, díky za tvůj čas.
1: Krásné ráno z Nevers.
2: Jirko, pojďme se vrátit k té včerejší 11. etapě. Sprinterský dojezd zvítězil Dan Seren Verenschot. Tak jak jsi ji viděl, byl to pro tebe překvapivý vítěz?
1: Nebyl. Já jsem ho typoval v té předposlední sprinterské etapě už na vítězství, protože na mě působil, že je ve skvělé formě a mám radost, že to tedy dokázal v té včerejší etapě, že naplnil tomu i očekávání. Je to zajímavý závodník. On je nejtěžší a nejvyšším mužem v tom pelotonu letošní Tour de France a myslím si, že i z toho důvodu ten včerejší dojezd, který byl rovinatý, byl hodně na výkon, hodně na ten fyzický výkon a on to zvládl i skvěle takticky, tak mu to nahrálo v tom, že dokázal tu etapu pro norský tým UnoX ovládnout a byla z toho veliká radost právě v tomhletom týmu, který nepatří úplně k těm nejbohatším a každé vítězství na takhle prestižním závodě je pro ně strašně důležité.
0: Říkáš, že je Verenschot nejtěžší, dívám se na, nevím jestli úplně oficiální číslo, ale 92 kilogramů, tak v porovnání s některými borci, kteří mají pod 70. Jaký je to rozdíl tohle táhnout na kole?
1: No, jako v té etapě včerejší je to spíš výhoda samozřejmě, ale nebo pokud je třeba někde rovinatá etapa na větru, tak on ten hrubý fyzický výkon má samozřejmě asi největší, co se týče wattového výkonu na pedále. Ale samozřejmě musí obrovsky trpět v těch kopcích a Tour de France letošní už má za sebou etapy v Pyrenejích, teďko v neděli a v úterý náročné, fakt super náročné etapy v tom středním masívu, vlastně uprostřed Francie, v tom centrálním masívu. Takže on tam musel strašně moc trpět a je neskutečné hrdinství, že právě ti to nejtěžší borci dokáží vlastně projet tu trasu Tour de France celou až do Paříže a tam bojovat třeba na to prestižní vítězství na Champs-Élysées. Ty sprinteři to mají obrovsky těžké, ale zase na druhou stranu po etapě jako včera jsou oslavováni, jsou hrdinové, je to jejich práce, takže včera se to povedlo Serenu Verenschotovi a další jména z těch sprinterů čekají na další šance, protože těch šancí tolik sprinteři letos nedostávají.
0: Mimochodem nejlepší z Čechů, včera Pavel Bittner znovu ve sportu 22. místo až tedy a ten je lehčí nežli Verenschot o nějakých 15, no skoro až 20 kilogramů.
2: No když vezmeme v potaz, že Verenschot váží 92 kilogramů, tak o to překvapivější pro mě je, že zhruba 350 metrů před cílem se právě on protáhl kolem pravé bariéry a soupeřů a dojel si tedy pro vítězství. Byl to zásadní manévr, překvapil i tebe, Jirko.
1: No, on využil práce týmu Decathlon, kde vlastně rozjížděč spurtu CS Ball vlastně utrhl Decathlon, kde vlastně rozjížděč spurtu CS Ball vlastně utrhl celé to startovní pole a najednou, přestože

0: který zatím si tady etapu nepřipsal a právě na tu včerejší etapu hodně si brousil zuby, tak bylo vidět, jak je naštvaný, a myslím si, že v té dnešní etapě si to bude chtít napravit, i když to bude mít trošičku těžší, protože ty sprinteři dneska sice samozřejmě berou tu etapu jako další šanci, ale ta dnešní etapa je maličko víc kopcovitá než ta včerejší, takže ty jejich pomocníci budou mít daleko víc práce dostat ty sprintery na pásku v nějakém slušném stavu, aby byli schopni právě bojovat o to vítězství v hromadném finiši.
1: Jasper Philipsen včera měl i trochu, řekněme, potyčku s traťovými komisaři. Koukal jsem, že chviličku byl nějak odsunutý z výsledkové listiny, nakonec tedy zpátky v tom pořadí na třetím místě a zároveň taky na třetím místě v soutěži o zelený trikot za druhým Girmayem a vedoucím Pedersenem. Tak i vzhledem k tomu, jaké je teď rozpětí, co týče žlutého trikotu mezi Pogačarem a Vingegaardem, tedy více než 3,5 minuty mezi obhájcem vítězství a taky někdejším šampionem, tak je třeba právě ten zelený trikot něco, co se řeší i vzhledem k tomu, že ta dnešní etapa bude dost možná poslední příležitostí pro sportéry?
0: No, samozřejmě, že třeba i ta naše skupina VIP hostů, které tady máme okolo Škodovky, tak Škoda sponzoruje tenhle zelený trikot, tak pro nás je to velice prestižní a sledujeme to hodně. A je to i zajímavé z diváckého hlediska, protože právě ty ostatní trikoty, ať puntíkatý zelený nebo trikot, bílý trikot pro nejlepšího mladíka do 25 let, tak jsou pořád otevřené. A právě ten zelený trikot, ten souboj o zelený trikot je zajímavý i z toho hlediska, že právě o něj bojují sportéři a oni musí, aby ten trikot získali v Paříži, tak musí přejet potom v tom posledním týdnu i Alpy, takže většinou ten zelený trikot vybojuje ten nejlepší vrchař z těch sportérů, který je schopný přežít i ten nejtěžší stoupání. A většina těch sportérských prémií, protože body se berou nejenom ve finiši etap, ale i na těch sportérských prémiích, je hodně ze začátku, takže ty sprinterské týmy hned od startu bojují o to, aby na nějakém tom 50. 60. kilometru byli schopni jejich lídři pozbírat body právě pro ten zelený trikot. Pak si trošku odpočinuli a pak znova bojovali o ty další body v cílovém finiši. Takže třeba Mats Pedersen, který tu soutěž zatím vede a ten zelený trikot vozí, tak má k ruce ty nejlepší borce, včetně našeho Matyase Vacka, který pro něj opravdu dělá skvělou práci, a Matyas Vacek tady sklízí obrovský obdiv za to, jak právě pomáhá Matsi Pedersenovi v tom, aby si udržel ten prestižní zelený trikot.
2: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem. Ta včerejší etapa Tour de France byla dlouhá 161 kilometrů zhruba, tedy z Vichy do Nevers. Byla extrémně rychlá, nejrychlejší v historii Tour s hromadným startem, to znamená výjima časovek. Průměrná rychlost v cíli byla téměř 51 kilometrů za hodinu. Bolí to, Jirko, nějak cyklisty víc, nebo když je přívětivý terén, tak i taková rychlost je relativně v pohodě?
0: Tak ono v tom hraje víc faktorů. Ta včerejší etapa byla rovinatá, šla téměř celou dobu jedním směrem, a když se sejde jako dobré počasí, to znamená, že vítr fouká dozad nebo lehce z boku, tak to samozřejmě tomu pelotonu pomůže. A co se týče vybavení, tak samozřejmě v tom historickém kontextu dneska ta aerodynamika a ta technika vůbec, jako veškeré vybavení, včetně oblečení, kombinace, helmy, tohle to všecko, na to se hrozně dbá, aby to bylo co nejvíc právě dorychla. I v těch etapách, které nejsou časovky, kde ta aerodynamika hrála historicky roli vždycky větší, tak dneska podobná technika jako na tu časovku už se používá i v těch silničních závodech. Proto ti závodníci dosahují vyšších rychlostí, je to opravdu sofistikovaná věda, za každým tím týmem stojí obrovská skupina odborníků, která připravuje oblečení, hraje se na každý šef na té kombinéze, aby mají závodníci aerodynamické ponožky, prostě i boty jsou dneska vyráběny tak, aby byly co nejaerodynamičtější. Proto ta rychlost, průměrná rychlost stoupá, samozřejmě i technika, ložiska, keramická ložiska, tohle to všechno, mazání řetězů, všechno je lepší a lepší každým rokem. A samozřejmě i závodníci díky novým trendům ve výživě, díky novým trendům v regeneraci jsou schopni jezdit rychleji a rychleji, tak proto tohle to v tom srovnání s těmi roky minulými pořád jde dopředu. A je to vývoj asi jako v každém sportu, prostě sportovci se snaží být lepší a lepší každým rokem.
1: Říká velmi poutavě Jiří Ježek před tak

0: 12. etapou, která bude na Tour de France nejspíš tou poslední příležitostí pro sportéry, 180 km a 3 vrchařské prémie v uvozovkách jen 4. kategorie. Těšíme se na další postřehy našeho oblíbeného experta přímo z Francie. Jirko, měj se krásně, užij si den a zase brzy naslyšenou.
1: Krásný den a držme palce dnes Pavlu Bittnerovi, ať mu to vyjde v té poslední sportérské etapě.
0: Budeme.
2: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: 8 hodina 29. minuta, jsou tady zprávy.
3: Radiožurnál je 8:30. Zprávy má Jana Utendorfská.
4: Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech 5 českých stavebních spořitelen. Celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, to je zhruba o 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu, na 190 tisíc. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informovalo o tom na síti X. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Česko taky pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požáru na jihu Francie. 188 výjezdů si večer a v noci kvůli bouřkám připsali hasiči na jihu Moravy. Nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy a větve. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. A v Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Václava Havla Šeřík. Večer věnovaný českému dramatikovi a bývalému prezidentovi ocení i současné autory. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny. Sport. Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale, nad Anglií vyhrála 2-1. Díky brankám Enza Fernandeze a Lautara Martineze skóre v závěru utkání otočila. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu v boji o titul čeká zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká s Francií.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 před i za Brnem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se kolona kamionů za uplynulých pár minut zkrátila. Brzdí se před Ostrovačicemi na kilometru 177. Za Kývalkou okolo z tého 82. už nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. D1 stále značně ucpaná i na výjezdu z Brna směrem do Vyškova. Do kolony se vyjíždí už kousek za omezením u exitu 196 Bratislava. Začíná na úrovni Tůřan OMV a vleče se přes omezení u Rohlenky až ke sjezdu na Slavkov na kilometr 210. Na D52 na trase Mikulov Brno první kratší fronta před omezením za Hrušovany na 13. kilometru. Výrazněji a o mnoho déle se pak brzdí těsně před jihomoravskou metropolí u Modřic na 5. kilometru. Silnice 49 mezi Vizovicemi a Zlínem, přesněji mezi odbočkami na Luhačovice a Slušovice, zůstává v obou směrech neprůjezdná. Provoz zastavený kvůli odklízení následků po vážné nehodě. A ve Slezsku také v obou směrech uzavřená silnice 46 před Opavou směrem z Polska. Za Pustými Jakarticemi zasahují u vážné nehody 2 osobních aut. Objízdná trasa vede přes Chlebičov a Velké Hoštice, odtud pak po silnici 56 do Opavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, z počátku dopoledne čekáme místy až zataženost do znívání deště a přeháněk. Postupně přibydou znovu lokálně přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Taková je předpověď pro dnešní den. Nejvyšší teploty vystoupí až na 30 stupňů, podobně bude i zítra, kdy naměříme na Moravě klidně i 33 stupňů Celsia. Zítřek pak kromě vysokých teplot přinese taky riziko silnějších bouřek s přívalovým deštěm nebo kroupami. O víkendu se ochladí, v neděli už naměříme maximálně 24 stupňů. V novém týdnu pak bude pokračovat spíš chladnější počasí, slunce se moc nedočkáme, bude většinou oblačno a na většině území se bude objevovat občas déšť nebo přehánky. Čekají nás chladná rána, místy i pod 10 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty budou většinou kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dvě zajímavé hokejové aktuality přinesla NHL navzdory tomu, že už se několik týdnů nehraje elitní hokej a to, že slavný Kanaďan Steve Yzerman nečekaně skončil v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. Nepodařila se mu tedy přestavba klubu, ve kterém už dříve působil jako kapitán a taky s ním vyhrál Stanleyův pohár. No a novou nejlepší smlouvu v týmu Philadelphia pak má po životní sezóně Trevor Zegras. Ročně to bude více než 9 milionů dolarů před zdaněním.
1: To radši ani nebudu přepočítávat na koruny.
0: Tak pojď dál.
1: Pojďme dál na Radiožurnálu Sport. Teď dostane prostor rychlostní kanoistika, zatímco před 6 dny slavil olympijský vítěz kanoista Martin Fuchsa triumf na světovém poháru v kanadském Montrealu. Dnes už se na další závodní program připravuje na soustředění v Livinu a my jsme moc rádi, že právě Martin Fuchsa je teď s námi ve spojení. Tak Martine, dobré ráno do Itálie, snad se slyšíme.
2: Dobré ráno, slyšíme se výborně.
1: Tak Martine, už jste se v Livinu stihl aklimatizovat, jak vstřebáváte často náročné cestování?
2: No, tak musím říct, že to není úplně nejjednodušší, protože my jsme sem vlastně vyrazili hnedka po návratu z Kanady, takže nechce se mi ještě úplně stávat, protože v Kanadě přece jenom je ještě noc, takže to není úplně nejideálnější. Na druhou stranu, teďka tady sedím krásně na balkóně, svítí na mě sluníčko, tak si myslím, že jsem se zvládnul probrat, už jsem byl ráno před snídaní běhat, takže ve svém stereotypu.
0: A probíral jste se třeba i s pocitem dobře pokoukatelného fotbalu, na který jste se večer sledoval nebo podíval? Díval jste se na semifinále fotbalového mistrovství, že ta Argentina Anglie?
2: No, já vím, že samozřejmě, že se fotbal hrál, ale myslím, že se začínal někdy v 9 večer a já jsem tady byl s dcerou, takže jsme uspávali a pak jsem rovnou přitom jako usnul i já, takže jsem se bohužel nekoukal, ale za to můj brácha tady to poctivě sledoval a hnedka na snídani, nebo ještě vlastně před snídaní, když jsme šli běhat, už jsem dostal informace o tom, jak to všechno dopadlo a tak dále.
1: Ano, já připomenu, že mladší bratr Martina Petr je velkým fotbalovým fanouškem, ostatně i hrál za mládežnická družstva Nymburka. Když se ještě podržím fotbalu, tak je znát, že v Itálii ten šampionát sledují lidé navzdory tomu, že Italové se tedy překvapivě na turnaj nedostali.
2: No tak my jsme tady teďka druhým dnem v tom Livinu nebo třetím a úplně upřímně, já jsem ještě nebyl ve městě, fakt se zatím věnujeme jenom tréninku, připravovali jsme si věci jako na vodu a takovýhle věci a zatím jsem se jako okolo sebe nevšiml asi žádný velký fotbalový euforie a je to možná i tím, jako že v Livinu je hlavně hodně turistů, takže to možná jako třeba tolik neřešej nebo se to odehrává víc v centru, mimo moje dění, že zatím jsem se jako ničeho extra nevšiml. Všimnul, ale uvidíme. Na finále si myslím, že se bude koukat úplně každý.
0: Tak pojďme tedy od fotbalu k rychlostní kanoistice. V této sezóně světového poháru 3 finále na kilometru, 3 výhry. Navíc jste na olympijské trati ovládl i mistrovství Evropy, k tomu taky v Portugalsku přidal triumf na 500. Vy jste znám jako velký perfekcionista, ale přeci jenom s tou aktuální formou asi musíte být spokojený. To snad nejde jinak, ne?
2: Jo, tak tady ťukám na balkoně do dřeva, tím, že jsem ještě jako neprohrál na singlu, tak je to samozřejmě super a kdo by jako nebyl spokojený, já jenom doufám, nebo takhle čeká mě ještě jeden závod v téhle sezóně, respektive dva, ještě mistrovství republiky nejspíš a pak mistrovství světa na konci srpna, tak doufám, že ještě tam se mi pojede jako hezky a předvedu nějaký hezký výkon, jak na singlu, tak i na double canoe s bráchou.
1: Tak můžeme se přesunout rovnou do konce srpna, kdy vás čeká mistrovství světa v polské Poznani. Předpokládám, že předtím na mistrovství republiky opět budete dominovat, to nebude nic nového. Ale ta Poznaň, sedí vám, Martine, tamní kanál?
2: No v té Poznani je to takový dost nevyspytatelný, že dokáže na tom kanále být hezky, že tam nějak jako nefouká vítr, nejsou tam žádný velký vlny a je to relativně jako hezký závodění, ale my tam jezdíme většinou někdy jako na jaře, když se tam koná světový pohár a je to tam jak dej, že vlastně tam, když se jako hodně rozfouká, tak tam dokážou být jako obrovský vlny. Já si pamatuju třeba na rok 2012, kdy jsem tam jel do kvalifikaci do Londýna a vlastně jsem se tam v semifinále potopil, jaký tam byly velký vlny, tak jenom doufám, že na konci srpna se nic takového dít tam nebude, bude to hezky regulérní a budeme moct všichni předvíst naše nejlepší výkony.
1: Když už se Martin Fuchsa potopí, tak to musí být. Já jsem měl možnost zakleknout do jeho kánoe a vím, jak snadné to je pro laika se potopit i při klidné vodě. Adame, pokračuj.
0: Můžeme ještě na ten světový šampionát. Na jakých tratích vlastně bude Martin Fuchsa přesně závodit?
2: Na světovém šampionátu bych měl závodit na tratích asi stejných jako na světovém poháru, takže pojedu ty dvě olympijské tratě, což znamená single na kilometr a double na 500 metrů. Pohrával jsem se ještě s myšlenkou, že bych jel singla pětistovku, ale ten program by byl asi až moc náročný a říkal jsem si, že je lepší se soustředit hlavně jako na kvalitu, než na tu kvalitu ohledně toho nominovat se třeba na příští olympijské hry, než nějakou jako kvantitu toho sbírání medailí, že si říkám, že ne, že bych jich měl hodně, ne, že bych jich nechtěl víc, ale chci prostě dát všechno do toho, aby jsme se dostali na olympiádu i s bráchou na deblu.
1: Olympijský vítěz kanoista Martin Fuxa je s námi na radiožurnálu Sport toho času na soustředění v italském Livigniu. Tak jak dlouho teď v Livigniu budete a jak vypadá váš den? Předpokládám, že startujete kvalitní kávou, kterou máte rád, ale když se přesunu tréninku, pracujete teď na něčem víc nebo trénujete tak, jak jste zvyklí a jak vám to dlouhodobě funguje?
2: Myslím si, že trénujeme plus minus tak, jak nám to dlouhodobě funguje a je vidět, že to teďka poslední roky nese ovoce, tak si myslím, že není asi potřeba úplně nic, co měnit. V Livigniu teďka budeme 14 dní s tím, že vždycky před snídaní máme nějakou jako lehkou aktivitu, většinou nějaký jako proklus, dopoledne máme nějaký hlavní trénink na vodě, odpoledne většinou začínáme posilovnou a pak si to buď to zpestříme právě tady v Livigniu, že jdeme na kolo, jdeme běhat znova a nebo na tu vodu, když se to jako střídá a samozřejmě volní dny jsou to nějaké jako procházky po městě. Mám tady vlastně jak manželku s dcerou, tak se prostě někde budeme toulat po hřištích a takovýhle jako věci i mimo sport.
1: Na závěr ještě jedna trochu odlehčená otázka na Martina Fuxu. Není to tak dlouho, co jste se s rodinou přestěhoval v Nymburce do nového domu, tak Martine, už jste stoprocentně zabydlený a hoďte k dobru ještě tu moji oblíbenou příhodu, jak jste musel měnit název ulice.
2: No jasně, tak my vlastně už před Vánocem jsme se přestěhovali do nového baráčku a troufnu si říct, že už to máme jako hezky zabydlený. Vlastně čekali jsme tak teďka v létě na to, aby jsme tam měli nějaký v těch vedrech bazén, tak to nám trošku jako díl trvalo a naštěstí už to tam taky máme, takže si myslím, že máme plnohodnotný jako bydlení a co se týče změny té názvu ulice, tak prostě ty lidi z města byli tak hodní, že chtěli dát název ulice Veslařskou a samozřejmě to já jako kanoista, to by moje srdce samozřejmě neuneslo, tak jsem se pokusil s tím něco udělat a naštěstí mi lidi z města vyšli vstříc, za to jim moc děkuju a moje ulice se tak naštěstí nemenuje.
0: Geniální. Rychlostní kanoista Martin Fuxa byl s námi ve spojení na radiožurnálu Sport aktuálně ze soustředění v italském Livigniu. Moc díky za váš čas a ať se daří nejen v tréninku, ale třeba i na tom už zmiňovaném na konci srpna mistrovství světa v polské Poznani.
2: Děkuju moc a taky ať se vám daří. Hezký den.

0: Na den přesně v roce 1950 se hrálo finále toho prvního poválečného mistrovství světa. Uruguay nakonec vítězila nad Brazilci a získala svůj druhý titul světových šampionů. O fotbale jsme se dnes ráno bavili hodně a ještě se hodně bavit budeme.
1: Ano, ale teď budeme soutěžit, protože 8 hodin a 49 minut. K tomu opět budete tedy hádat, kdo promluví v našem vysílání. Ještě si zopakujeme, o co budeme hrát. Budeme hrát o dvě vstupenky na tenisový turnaj Live Sport Prague Open, konkrétně na pondělí 20. července. A hrát se bude na pražské Štvanici a pokud uhodnete tedy člověka, který promluví v našem vysílání, tak od nás získáte také tenisová potítka s logem Radiožurnálu Sport a také červenou kšiltovku.
0: Číslo do studia je stále stejné, tedy 221 552 222 a pokud jste vyhráli v posledních dvou měsících, ještě nemůžete soutěžit, pakliže už třeba někdy dřív, tak vás znovu rádi uslyšíme. Tak tady je ten soutěžní zvuk.
2: Zatím si to taky neumím představit. Já na rovinu jsem v Hradci rád, že mi byla nabídnuta práce po kariéře, ale ne teď. Chci být ještě na hřišti a byla by škoda, kdybych teď po všech těch problémech skončil a šel do jiný role.
0: Znovu připomínám číslo 221 552 222 a první volající s námi ve studiu. Dobrý den, kdo tam?
3: Dobrý den, Michal. Myslím, že to je Václav Pilař.
1: Výborně, byl to Václav Pilař. To byla opravdu rychlá odpověď. Věděl jste hned, podle čeho jste poznal Václava Pilaře?
3: Podle toho, že nechce ještě končit s fotbalem, že chce hrát ještě, nechce být funkcionář. Tak podle toho.
0: A kde tedy bude hrát? To je taková nesoutěžní.
3: Za Bohemku.
1: Výborně, takže jste fotbalovým fanouškem, komu fandíte v české lize?
3: Spartě.
1: Spartě, a co jste říkal na včerejší semifinále fotbalového mistrovství světa? Předpokládám, že jste sledoval.
3: Neuvěřitelný jako závěr zase od Argentiny, ale to, co předvedl pan Tuchel, to je klobouk dolů.
1: Narážíte asi trochu s ironií, cítím ve vašem hlase ironii. Myslíte to, jak se Angličané po tom úvodním gólu zatáhli?
3: To bylo neuvěřitelné, to byl faul na fotbal.
0: Takže si myslíte, že německý trenér na anglické lavici asi moc dlouho nevydrží?
3: Já si myslím, že už tam ani není, ne.
1: Tak tuto informaci jsme ještě nezaznamenali, ale samozřejmě otázkou, jaká bude budoucnost Tomase Tuchlavy. Tedy vítězíte v naší soutěži, ještě nám prosím vydržte na telefonu, abychom od vás získali kontaktní údaje a připomínáme, že v pátek, tedy zítra, můžete touto dobou soutěžit také o bezdrátová sluchátka v soutěži, která bude patřit výhercům těch běžných soutěží z tohoto týdne. Tak díky moc a mějte se fajn.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co když jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
6: Radiožurnál je 9 hodin. Jana Udendorfská a zprávy.
7: Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží. Washington kvůli ebole omezil cestování Američanů z Konga do Spojených států. Argentina zdolala Anglii 2-1, postoupila do finále fotbalového světového šampionátu. Pozor na nehodu na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za Svitavami. A bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Zjistil to server iRozhlas.cz. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Prostředky na jejich zaplacení chtějí Sokolové vymáhat i po ex-starostce obce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli. Ti měli finance na starosti a podle auditorů byli jediní, kteří se zmizení 55 milionů mohli všimnout. Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl roku jich podle policie bylo 29. Zemřeli taky dva spolujezdci. To je o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
8: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
7: Příčiny a další detaily k nehodám motorek odpoledne představí zástupci policie a ministerstva dopravy. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují více než 2000 nemocných. 750 lidí zemřelo. Do českých kin vstupuje Odyssea Christophera Nolana. Film vychází z Homérova eposu. Cesta italského krále domů po trojské válce se kvůli bohům, nestvůrám a dalším nástrahám protáhne na dlouhých 10 let.
9: Remember a wife, a son.
10: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemácha Tom Holland. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery.
9: Pomoz mi se vrátit domů.
10: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
11: Sport. Argentinští fotbalisté zabojují o obhajobu titulu mistrů světa. Po výhře nad Anglií 2-1 postoupili do finále letošního šampionátu. Argentina od 55. minuty semifinále prohrávala, ale dvěma góly v závěru utkání otočila. Na branku Enza Fernandéze i trefu Lautara Martineze přihrával Lionel Messi. 39-letý kapitán po postupu do finále zdůraznil, že klíčový je týmový přístup.
12: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
11: Argentina se v nedělním finále utká se Španělskem. Anglie nastoupí už v sobotu proti Francii v zápase o bronz. Radiožurnál Sport nabídne oba duely v přímém přenosu. A tenistka Sara Bejlek postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Rakušanku Tagirovou porazil 2x6-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 za Prahou, také na D35 za Svitavami. Na D1 na výjezdu z Prahy směr Brno před průhonicemi na 5,5 kilometru hlásíte čerstvou nehodu.
14: Na výjezdu od pumpy Shell je v prostředním pruhu dvě vozidla.
13: Na kamerách vidíme, že okolo se jede pomaleji v pravém a levém pruhu. Kolona zatím není dlouhá, zdržení jen v řádech minut. Vozovka je ale po vydatné dešťové přehánce dost mokrá a hůře sízná. A na D1 na stejném místě u průhonic se sune kratší fronta i z druhé strany, tedy od Brna. A D1 do Třetice teď přesun na jih našeho území směrem z Prahy. Kamiony, chvílemi i osobní auta zpomalují za Ostrovačicemi na stém 79. kilometru. Sunou se do omezení u D2 a za Brnem směr Vyškov nabírají zdržení už jen nákladní soupravy, a to před omezením u Rohlenky brzdí za nájezdem od Svitav na kilometru 203. A na dálnici D35 na novém úseku z Vysokého Mýta do Hradce Králové buďte pozorní za Svitavami na stém 98. kilometru. Odklízejí následky po nehodě osobního auta. To skončilo po nárazu do svodidel otočené do protisměru. A na kamerách vidíme, že odtahová služba už vozidlo odvezla. Brzy budete projíždět opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy.
15: Po nich jsme tu zpátky s Lukášem Michalíkem. Je 9 hodin a 6 minut.
16: Krásné čtvrteční ráno.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler a Lukáš Michalík.
15: Fotbalistům Argentiny se podařilo uzmout lahev, ze které pil během včerejšího semifinále Jordan Pickford, až tedy po zápase, po semifinále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Anglií. Slyšeli jsme ten výsledek po obratu 2-1 teď ve zprávách. No a na sociálních sítích koluje video, kde se Lionel Messi dozví, kamže nejraději kope nebo nejčastěji kope penalty, a mírně se tomu pousmívá v rozhovoru s Nickem Gonzálesem a trenérským štábem Argentiny. Tak nevím, jestli ho měli špatně načteného Angličany.
16: Tak toto video jsem ještě neměl možnost vidět, měl ale tedy znovu Pickford na láhvi penaltové střelce. A kam měl tedy podle Pickforda Lionel Messi mířit?
15: Pokud se dívám dobře a pokud tedy ta fotka skutečně platí, ale vzhledem k tomu, že v pozadí je ta ikonická, v uvozovkách dnes už ikonická střecha Atlanta Stadium, tak Messi měl naznačit, respektive takhle, Pickford měl naznačit doleva a skákat doprava ze svého pohledu, takže to bude zrcadlově obráceně pro Lionela Messiho.
16: Určitě si pamatuji minimálně jednu penaltu, kterou kopal po zemi křížem Lionel Messi a neproměnil ji na šampionátu, ale jinak samozřejmě složité číst v hlavě tohoto argentinského šikuly.
15: Jan Sucha nám ukazuje, náš editor dnešní, že dvě penalty kopal.
16: Dvě penalty, dokonce
15: Messi.
16: Obě dvě tam kopal, takže teď je otázkou, jestli by tu stranu změnil. Na druhou stranu to je hráč, který má takové sebevědomí, že bych se vůbec nedivil, kdyby kopl opět na stejnou stranu.
15: Připravený byl každopádně Lionel Messi na všechny fotbalisty, kteří by mohli nastoupit, třeba i na nehrajícího stopera Senesiho, anebo na náhradní brankáře i Geronimo Rulli, tady má poznámku svého jména.
16: A Jan Sucha si nedá pokoj a sedl si k nám
15: do studia. Tak dobrý den, Honzo.
17: Já jsem to totiž pochopil tak, dobrý den, že právě má Pickford naznačit, že i on půjde na tu stranu, kam kopal Messi oba ty dosavadní pokutové kopy, které nepromění, a pak skočit na druhou, že měl prostě navést Messiho, aby změnil to rozhodnutí, ale on, že to prostě bude očekávat.
15: No, nakonec to nebylo potřeba. Jak tobě se líbil ten zápas včerejší?
17: No, přiznejme si, že první poločas stál za málo.
15: Za nic.
17: Čekalo se nejdéle v historii fotbalového mistrovství na jakoukoliv střelu. Půl hodinu to trvalo podle statistické společnosti Opta, ale pak ten závěr, ten byl tedy dehberoucí a i já si přidávám do houfu kritiků Tomase Tuchla, protože jít do závěru semifinále mistrovství světa se 6 obránci a stejně, aby to vlastně bylo málo platné, protože dostanete gol ze vzduchu od 174 cm vysokého Lautara Martinéze, tak to je opravdu napováženou.
15: My můžeme na Radiožurnálu Sport znovu vyprovodit. Jana Suchana, díky za krátkou informační vložku.
17: Rádo se stalo.
15: Měj se krásně a za chviličku už s kým, Lukáši Michalíku?
16: Semifinále světového šampionátu probereme dnes už s křídelníkem Bohemians Václavem Pilařem a můžeme slíbit, že se dotkneme i jeho nešťastného konce v Hradci Králové.
15: Tak za malý moment.

0: Fotbalista Lionel Messi skóroval nebo nahrával v 11 po sobě jdoucích zápasech na mistrovství světa, to je tedy posunutí svého vlastního rekordu. Vlastně je to rekord starý nějakých 60 let a to ještě předtím se ty statistiky asistencí tak dobře nevedly, takže v podstatě můžeme skoro říkat, že to je jeden z těch nejlepších výkonů na světových šampionátech vůbec.
1: No, já jsem včera sledoval Messiho statistiky a když tomu připočítáme i přípravná utkání a zápasy v MLS, tak už 13 zápasů v řadě, do kterých nastoupil, tak si připsal minimálně gól a asistenci. Neuvěřitelná bilance.
0: Argentina v semifinále mistrovství světa tedy po obratu a díky dvěma asistencím Lionela Messiho porazila Anglii 2-1.
1: No a naším vzácným hostem, se kterým teď budeme nejen to utkání hodnotit, je křídelník Bohemians, bývalý reprezentant a hráč bundesligových klubů Wolfsburgu a Freiburgu, Václav Pilař. Václave, krásné ráno, moc díky za váš čas.
2: Krásné ráno, zdravím vás.
1: My vám na úvod připomeneme zvuk, který je starý už zhruba 15 let, ale vy si určitě vzpomenete, z jakého zápasu nebo před jakým zápasem jste tato slova vyřkl.
2: No tak když mi někdo řekne spíš Hradci třeba nebo to, tak jsem se otočil, ale samozřejmě beru to trošku s pokorou. No. Neotočím se, protože tady je Messi Robiner a nějaký Messi z Plzně tady vůbec. Já nevím, to je přehodnocený, to je jenom tou vejškou, ale jsem rád samozřejmě, když mi takhle někdo řekne, ale Messi jenom jeden.
1: Tak Václave, pamatujete si?
2: No, pamatuju, měl jsem takovouhle přezdívku, nebo říkali mi tak a jsem za to strašně rád, no. Myslím si, že to bylo hodně podobné právě tou vejškou a tím driblingem, ale co předvádí Lionel Messi, tak jsem rád, že jsem zažil tuhle dobu skvělou a vůbec mě to nepřekvapuje, že vlastně hraje takhle a že je nejlepší hráč světa, protože je to krásný se na něj koukat, jak se na ten turnaj dokázal se zase tak skvěle připravit a myslím si, že i v tohletom zápase s Anglií, kdo fandil Anglii, tak myslím si, že to postupně přehodnotil a všichni chtěli, aby Argentina vyhrála.
1: Ano, Václav Pilař má s Lionelem Messim lecos společného, třeba i výšku 169 cm. Václav Pilař si zahrál za Plzeň před 15 lety v Lize mistrů proti Lionelu Messimu, který tehdy nastupoval za Barcelonu. Václave, vy jste se k němu dostal skutečně hodně nablízko. Máte i jeho dres z odvetného zápasu. Tak jak na vás působil v tu dobu, protože jste s ním i nějakým způsobem komunikoval a nefandil jste včera v tom dresu, který jste ukořistil?
2: No tak je pravda, mám ho doma, mám ho teďka vlastně vystavený, protože jsem si ho konečně dal zarámovat, tak jsem na to pyšnej, že jsem si zrovna s ním vyměnil dres a pamatuju si takový věci na hřišti, že vlastně on tam často jako chodil a tak jsem na to zíral, ale pak když si vzal ten balon, tak v jaký rychlosti dělal ten dribbling a vlastně většinou to dokončil. Nám dal vlastně v Praze 3 góly a měl jsem možnost ho vidět naživo, ty jeho dovednosti, ten jeho dribbling a bylo to něco neskutečného a budu to mít pořád v sobě a nejhorší je, nebo nejhezčí je, že to vlastně dokazuje dalších 20 let i potom a jsem rád, že žiju v jeho době.
1: Náš fotbalový expert Pavel Horvát, váš někdejší spoluhráč z Plzně, říkal, že vám Pavel Vrba před zápasem říkal, na Messiho pozor, ale on chodí stále na tu levou nohu, takže si na to dejte pozor a on vám skutečně dal ještě 3 góly. Je to zkrátka tak geniální hráč, že sice každý ví, co zhruba udělá, ale on samozřejmě umí jít i na pravačku, že zkrátka nejde chytit.
2: No, myslím si právě v tom, jak to dělá na tu levou nohu, jak chodí do středu, tak prostě i když se na to připravujete, tak on to udělá tak dokonale, tak rychle, že to prostě nejde bránit. A právě si pamatuju, že jsme takhle seděli před tím zápasem na videu a trenér Pavel Vrba říká, no Messi, tak co k němu, no to je jenom levá, no tak jsme se začali všichni smát, protože měl pravdu, ona to jenom levá byla, ale je tak neskutečná a vždy dokonalá, že že se to nedá bránit.
0: Tak pojďme tedy k tomu včerejšímu semifinále. Argentinci museli otáčet po úvodní trefě Antonio Gorna z 55. minuty. Messi tedy nahrál nejprve Fernandezovi před pokutové území. Ten do toho prásknul a trefil k zadní tyči Jordana Pickforda. Následně Messi centroval tedy z pravé nohy, z pravé strany taky, a Lautaro Martinez, hlavičkující, skákal v podstatě sám mezi dvěma stopery už v nastaveném čase. Zvládlo by to argentinské mužstvo podle Václava Pilaře otočit, nebýt Lionel Messiho? Byl tak důležitý i v tom včerejším utkání? Nedokázal by tam přihrát ještě někdo jiný takhle šikovně?
2: No, tak musím říct, že celá Argentina, tam byly fantastické výkony. Opravdu, jak dostali gól na 0-1, tak pak to bylo jenom o jednom týmu, jak do nich bušili, a těch Argentinců na hřišti opravdu mi přišlo, že nebylo 11, ale 17, a všichni hráli fantastický výkony, Enza Fernandeze, McAllistera a dalších, ale myslím si, že bez Messiho ne, protože Messi na sebe zase navázal spoustu hráčů a ten strach z jeho levačky a vlastně na 2-2 nebo na 2-1 i z té pravačky ten centr dokonalej, takže on vlastně dvěma asistencema Argentině pomohl vlastně k obratu, a musím říct, že teda celý tým, ale Messi znova fantastický.
1: Někdejší fotbalový reprezentant Václav Pilař, křídelník Bohemians, je s námi na radiožurnálu Sport. Hodně kritizovaný je poutkání Thomas Tuchel, tedy trenér anglického národního týmu, že Angličané po tom úvodním gólu se hodně zatáhli a začali být velmi pasivní. Tak překvapilo vás to, že vlastně přenechali otěže zápasu Argentině?
2: Tak je to tak, viděli jsme to, že posledních 30 minut to bylo fakt na jednu bránu, a já jsem teďka zpětně rád, že vždycky, když vyhraje fotbal, jo, takže nemám rád tenhle ten styl hry, když se to takhle zabetonovává, vlastně pak trenér Anglie tam dával stopery a myslel si asi, že to už ukopou, ale jsem rád, že v tohletom vyhrál fotbal a že Argentina dala ten gól a pak vlastně měli navrch tím, že tam měli víc útočných hráčů a i zaslouženě dali gól na 2-1, takže jsem rád, že vyhrál fotbal.
0: V neděli se bude taky hrát luxusní fotbal od 21 hodin v přímém přenosu na naší rozhlasové stanici. Nastoupí Španělé proti Argentincům, tedy úřadující evropští proti světovým šampionům. Co od tohoto zápasu očekávat a na co by třeba Václav Pilař poukázal, jen kromě toho souboje Messi-Jamal? Protože o tom asi budou mluvit všichni, tak co dalšího nás může potěšit?
2: No, já jsem viděl ten zápas vlastně Španělska s Francií a Španělsko mě v tom zápase hodně překvapilo, nebo věděl jsem, že takhle hrajou, ale myslím si, že zaslouženě vyhráli, že byli lepší a vlastně i známe ten španělský styl směrem dopředu, ale oni ubránili ty největší hvězdy Francie, takže to bude finále, jak se patří, a vůbec si netroufám říct, jak to dopadne, protože když jsem viděl hrát Argentinu posledních 30 minut s Anglií, tak to se bránit nedá, ale Španělsko si myslím, že má největší teďka formu, takže bude to krásný zápas, rozhodnou asi maličkosti a vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo takhle, jako ten včerejší zápas Argentiny.
1: Pojďme se, Václave, na malou chvíli ještě přesunout k vám. Vy budete v nové ligové sezóně nastupovat za Bohemians. Do vršovického klubu jste se přesunul po třech sezónách v Hradci Králové, jehož jste odchovancem, a pomohl jste vykopat Hradci evropské poháry. Ty si ale nezahrajete, protože jste v klubu za takových podivných okolností skončil. Tak jak to vnímáte s mírným odstupem času, teď tedy aktuálně, a klidně můžete ještě ze svého pohledu říci, jak to celé probíhalo?
2: No, tak na některé věci se bohužel připravit nedá, to tak je, že člověk, když vlastně den před vypršením smlouvy se dozví to, co se dozvěděl, tak je to těžký. Vlastně ještě v červnu jsem měl ještě plnit vlastně individuální tréninky, což jsem všechno splnil, a vůbec jsem nečekal, že by tohle mohlo nastat, ještě když vlastně v dubnu se mi, nebo trenér mi říká do očí, že se mi prodloužila smlouva, takže tam určitě musela probíhat zákulisní hra a lhaní, ale bohužel Ne, jak říkám, na některé věci se připravit nedá a kdo mě zná, tak ví, že chci hrát jenom fotbal a že tyhle ty nějaké hry hrát nechci a byl jsem hodně zklamaný z té situace, co nastala, ale teďka vlastně mi Bohemka dala další chuť do fotbalu a jsem za to nesmírně rád, že to přišlo a já teďka na hřišti pro Bohemku udělám maximum.
1: Když se ještě doptám, čím si to, Václave, vysvětlujete, že lidé, kterým jste, předpokládám, věřil v Hradci Králové, se k vám najednou zachovali takto. Skutečně jste neměl žádné signály. Mě to překvapuje i z toho pohledu, že vy, byť jste byl zraněný v té minulé sezóně, tak pořád jste měl velmi slušná čísla v lize, 4 góly, 3 asistence. Bylo znát, že to ve vás pořád je, že jste připravený na tu nejvyšší úroveň a v Hradci samozřejmě máte také nějaké postavení. Nešlo si nevšimnout, že fanoušci za vámi hodně stojí v tomto sporu.
2: No tak opravdu, myslím si, že to právě bylo nějaký promyšlená hra trenéra, bohužel to tak je, ale člověk je hráč, který se cítí dobře na hřišti. Vlastně já jsem chtěl dál pokračovat. Chtěl jsem dokonce v Hradci prodloužit smlouvu na 2 roky, takže já jsem chtěl v Hradci zůstat. Myslel jsem si, že to i tak jako dopadne, ale pak vlastně přišla tahle ta věc a vlastně jsem z toho byl smutný, že vůbec tohle může takhle bejt v tom klubu, kde vlastně jsem doma. A některé věci jsem ani neříkal, jak byly, ale bylo to čistě vlastně hra trenéra, no.
0: Děkujeme za otevřená slova Václavu Pilařovi, kterého tady znovu budeme sledovat v zeleno-bílých barvách, potom co už se ukázal v barvách Jablonce a kdysi dávno jsme ho taky mohli vidět jakožto hráče Wolfsburgu, teď tedy fotbalista Bohemians. Ale bavili jsme se hlavně o semifinále fotbalového mistrovství světa a výkonu Lionela Messiho. Tak díky i za tento komentář a ať se daří v novém angažmá.
2: Děkuju moc krát a mějte se hezky.
3: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
4: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
5: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
3: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
4: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
6: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, 8 ráno.
3: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
4: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
5: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde upil.
4: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
5: Že bych se pak díval klukům tam někde upila do očí.
4: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
3: Ve čtvrtek 16. července.

0: týmo, v playoff oni budou bojovat týmy z druhých míst a nejlepší z třetí. Zbylá čtyři mužstva z třetích příček přejdou do čtvrtfinále poháru CEF. Tak na co si v Karlovarsku věříte?
1: Tak samozřejmě my jsme včera ten los sledovali. Myslím si, že ta skupina pro nás byla, nebo ten los pro nás byl přívětivý, ale samozřejmě všichni ty soupeři jsou hrozně těžký. Vlastně polský tým je mistr Polska, Španělé jsou mistři Španělska a Lunenburg vyhrál v Německu německý pohár a je to finalista jejich soutěže. Takže to bude obrovský těžký. My samozřejmě budeme mít i dá se říct úplně nový kádr, takže o to budeme mít těžší, ale ta skupina je, dá se říct, nechci tady, aby to působilo nějak namachrovaně, ale je hratelná.
2: Říkáte nový kádr, jak se staví takhle volejbalová soupiska před sezonou, kolik práce to obnáší, kolik telefonátů třeba jste musel vy sám nebo manažeři uskutečnit?
1: No tak zabere to určitě spoustu času, samozřejmě vždycky nás to na jednu stranu těší, když třeba ty český kluci odejdou do zahraničí, ale na druhou stranu nás to samozřejmě i mrzí, že potom vlastně, když dosáhnete toho úspěchu, tak se vám to družstvo vlastně rozpadne a nemůže ještě znova v nějaký té sehrané sestavě ještě prokázat tu svoji sílu v té nejvyšší evropské soutěži. Ale to bohužel prostě v našem sportu tak je a asi to k tomu trochu i patří, protože Česká liga je taková přestupní stanice, dá se říct. Takže jsme se s tím už tak nějak zžili a vlastně ty nákupy a to družstvo stavíme během té sezony. Společně vlastně s trenérem a s prezidentem Kubou, prezidentem klubu Kubou Novotným. A takže já si myslím, že se nám to snad podařilo a že se mají diváci na co těšit na ten nový kádr a že to bude zase kvalitní tým a že uvidějí u nás na hale zajímavý sport.
0: Když se vrátíme s místopředsedou volejbalového Karlovarska Ondřejem Hudečkem k losu Ligy mistrů, nejtěžším soupeřem se zdají být Poláci se Zavěrče, tak vnímáte to stejně?
1: No určitě, tak polská liga společně s Italskou je vlastně top celé Evropy. Nás těší, že samozřejmě to není úplně daleko, tak doufám, že i přijedou nějaký fanoušci jako za náma do Varu, ty polský, aby ukázali svoji sílu i tady, tady po té stránce, takže určitě to bude ten nejzajímavější soupeř pro českého fanouška, protože je to vlastně finalista, jak jste říkali, Ligy mistrů, je to vítěz polský soutěže, takže to je určitě to největší jméno v té naší skupině.
2: My už jsme včera na Radio Žurnálu Sport mluvili s Danielem Fefrem, vaším hrajícím manažerem, a ten zmiňoval třeba taky finanční stránku volejbalové Ligy mistrů. Třeba v hokeji se otevřeně mluví o tom, že Liga mistrů je pro české kluby vlastně prodělečná, ve fotbale pak pochopitelně přinese do klubové kasy českých celků znatelný obnos. Tak jak je to ve volejbale? Připomeňte to, prosím.
1: No tak my bychom hrozně moc chtěli, aby to bylo u nás jako ve fotbale, aby jsme si tím samozřejmě vylepšili budget, ale dá se říct, že je to asi podobné jako v tom hokeji nebo i v basketu, kdy my máme nějaký vstupní poplatek, který musíme zaplatit a garantovat nějakou kvalitu do té soutěže a potom máme nějaký, když to řeknu, drobný prémie, buď za výhru, ale když to pak vemu, tak kdybychom vyhrávali celou tu Ligu mistrů, tak se nám tak vrátí maximálně ty náklady, který do té soutěže jako vložíme, takže spíš je to, dá se říct, prestižní soutěž jak pro ten klub, tak samozřejmě pro to město i pro ten kraj, kdy jste opravdu mezi tou vybranou smetánkou a může to zase spíš přitáhnout nějakého dalšího partnera do toho klubu, ale jinak, co se týče jako vlastně samotný té soutěže, tak ta samozřejmě taky je ztrátová pro nás.
2: To říká místopředseda Karlovarska Ondřej Hudeček. Právě Karlovarsko je jakožto český šampion, bude hrát Ligu mistrů. Tahle soutěž začíná na začátku prosince a my tedy budeme fandit českému šampionovi jak proti polskému Zavěrče, tak německému Lineburgu i španělskému Las Palmas. Pane Hudečku, moc díky za váš čas, ať se zadaří nejen na té evropské scéně, ale samozřejmě taky v domácích končinách. Mějte se fajn.
1: Děkujeme a fandíte volejbalu.
2: Budeme, i když třeba v Lize mistryň český volejbal zastoupení nemá, v poháru CEF pak jsou Lvi Praha a České Budějovice, v té ženské fázi tohoto turnaje, tohoto poháru pak ženy Dukly Liberec a taky Frýdku Místku. Tak tolik taková volejbalová informace na závěr téhle půlhodinky.
0: Ještě nás čeká společná půlhodinka nadcházející v rámci ranního vysílání a krátce po zprávách se spojíme s bývalým fotbalovým reprezentantem Horstem Sieglem, se kterým pochopitelně probereme hlavně semifinále mistrovství světa Anglie-Argentina. 9 hodin 30

0: minut je s vámi Radiožurnál. Začínají zprávy s Janou Utendorfskou. Více než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily předpisy. Česká obchodní inspekce letos v prvním čtvrtletí prověřila 123 internetových obchodů. Zaměřila se přitom právě na ty problematické. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Inspektoři vyměřili pokuty za více než 4,5 milionu korun. Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko uvedl, že zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Večer se uzavírá nominace na lídra britské labouristické strany. Ten se automaticky stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten se přednedávnem stal poslancem a splnil tak podmínku pro výkon premiérské funkce. A v areálu Mělnické uhelné elektrárny začaly technici stavět spalovnu odpadu. Ročně by měla zpracovat 320 tisíc tun materiálu. Práce za 12 miliard korun mají být hotové za 2 roky. Sport. Fotbalisté Argentiny prošli po druhé v řadě do finále mistrovství světa. Nad Anglií vyhráli 2-1. Titul světových šampionů se pokusí obhájit v neděli, kdy nastoupí proti Španělsku. O bronz bude hrát v sobotu Anglie s Francií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D1 u Průhonic a situace na D1 před Brnem. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna narostla kolona téměř ke sjezdu na Opatov na 2. kilometr. 10 až 15 minut zabere trasa k nehodě před Průhonicemi. Tam na 5. a 5. kilometru za Orlenem blokují prostřední pruh následky střetu dvou osobních aut. Řidiči jedoucí po D1 z druhé strany od Brna si nehodu prohlížejí, zpomalují. Do fronty se tak dojíždí něco kousek za Česlicemi okolo 7. kilometru. Dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy a trvající kolona kamionů i osobních aut přibližně od Popůvek z kilometru 185. Dálnice D5 na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně a dlouhá fronta nejen kamionů popojíždí od Rudné z 5. kilometru a hodně silný provoz potom pokračuje i dál na okruhu ve směru k dálnici D1 tradičně až k Ořechu na 19. kilometr. A ještě se přesuneme na sever Moravy, silnice 46 před Opavou směrem z Polska. Za Pustými Jakarticemi stále v obou směrech neprůjezdná. Záchranáři u vážné nehody. Objízdná trasa přes Chlebičov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, místy zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. A meteorologové varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Takové byly zprávy.
1: Radiožurnál Sport.

0: Obhájci fotbalového titulu mistru světa Argentinci jsou znovu po 4 letech ve finále, protože po obratu v semifinále zdolali Anglii 2-1 a zahrají si tak se Španělskem o nový titul.
1: Zase řádil Lionel Messi, 39-letý osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa. Nahrál na oba góly Argentinců, neuvěřitelný výkon. I ten teď probereme s bývalým fotbalistou, někdejším reprezentantem, velkým kanonýrem, legendou Sparty, a těch přívlastků bych mohl najít ještě dost. Horst Ziegl je s námi na Radiožurnálu Sport. Horste, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem, dobré ráno všem.
1: Tak začněme Lionelem Messim, 39 let, na mistrovství světa aktuálně 8 gólů a 4 asistence. Tak co k tomu říct?
2: Fantazie a samozřejmě kvůli takovým hráčům se kouká na fotbal a proto je to mistrovství. A já jsem rád, že to Argentina zvládla, protože on je opravdu ten strůjce a vlastně po těch 4 letech on si zase zahraje finále. A je vidět, jak vlastně on vlastně tomu týmu dává tu šťávu, dává tu myšlenku a je vítězný typ, takže musím jako potrhnout a smeknout klobouk. Samozřejmě v těchto letech nechci říct, že šel do Ameriky do nějakého důchodu, ale on vlastně přesvědčuje všechny, že to je fakt geniální fotbalista. Pro mě asi jeden z nejlepších, kterýho jsem v té historii zažil, protože tady ty Pelé, ty jsem jako neviděl, ale tyhle ty Maradony, to jsem taky viděl, ale teďka vlastně ten fotbal jde trošku jinam a on je fakt ten rozdílový hráč, který rozhodne ty zápasy.
1: Já s tím naprosto souhlasím, ještě se doptám na Lionela Messiho, přiznám se, že když jsem včera přemýšlel nad tím jeho výkonem, tak jsem si řekl, že mě mrzí, že pořád nehraje v Evropě. Já si myslím, že i v 39 letech, kdyby teď hrál v Barceloně v ofenzivě po boku Rafíni nebo Jamala, tak by byl schopný ve španělské lalize těch 20 gólů za sezonu klidně dát. Vnímáte to stejně?
2: Já bych to řekl ještě obráceně. On si rozumí s každým hráčem. To se vlastně nestává, aby si třeba některý hráč nikým nerozuměl, anebo oni si rozumí s ním, protože samozřejmě všichni ho čtou tak, že vlastně dejte mi balón a já si něco udělám a třeba vás najdu. A vlastně v tom včerejším zápase mi se líbí jedna věc, že Argentina, i když prohrává, bylo to vlastně i v těch zápasech předtím, nelíbil se mi vlastně i včerejší nějaké hodnocení, že všichni pasovali do role Argentínu, teda Anglie, jo. A vlastně, když se podíváme, že vlastně oni nepanikaří a vlastně i zastavu 1-0, hrajou stejně, dobývají, dostanou se a ví, že se dostanou. Jo, samozřejmě potřebujete k tomu i trošku, nechci štěstí, ale ten tlak byl potom enormní a zase jsme viděli vlastně i ten druhý gól, kdy vlastně na léně naznačíte, uděláte si dva hráče a v léně vám stojí 6 hráčů a vlastně ten odvrátí, ani golman. Jo, tak tam to byla velká, nechci říct náhoda, ale ten balon byl fantastický a Lautaro, že jo, ten tam byl v pravou chvilku, krásný timing, takže a zase i ten první gól, jo, máte roh a víte, že máte věžkovou převahu a vlastně dáte ten roh na rozhraje to na krátko a znovu zase chyba samozřejmě Anglie, kdy vlastně ani nemáte skoro hráče na velkým vlápně, na odražený a vlastně dostane se to k hráči, který vlastně potom vystřelí, že jo? Takže to jsou takové chyby samozřejmě Angličan, ale zase pojďme se bavit o tom, že vlastně ten první poločas, který byl, myslím si, že velice špatný z obou stran, rozkouskovaný, hodně faulů, nervozita, ten druhý poločas potom už to měřítko bylo úplně někde jinde a fakt jako ta Argentina Anglii převálcovala všem, i když prohrává.
0: A to má přitom Argentina za sebou vlastně dva zápasy ve vyřazovací fázi, které se nehrály na 90, ale 120 minut. Mimochodem další pochvala pro Lionela Messiho, že on zvládl vlastně kompletních 120 minut dvakrát, jak proti Kapverdám, tak i Švýcarům a k tomu tedy plné porce i s Angličany, respektive Egypťany. Každopádně k těm obratům, vy už jste to, Horste, nastínil, v zápase s Kapverdami museli Argentinci otáčet, s Egyptem dokonce ještě v té klasické hrací době, teď tedy s Angličany, tak opravdu se jim hraje lépe v vozovkách ještě pod tím větším tlakem, že si nechají ten začátek trošku pláchnout a pak musí se vracet zpátky? Je to lepší pro ně?
2: No, můžeme říct, když to také dopadlo, že ano, ale určitě ne, ale říkám, že tam opravdu fakt není žádná panika, ale oni ví, že se do té šance dostanou, protože když se fakt jako podíváme hlavně na tenhle důležitý zápas, tak jdete do finále. Jo, teďka všichni vyčítají Tuchlovi, že střídal takhle a takhle. Já si myslím, že 90% těch, co to takhle kritizují, by to udělal úplně stejně. Vedete 1-0, trošku byste to stáhl, ale zase na druhou stranu Argentina je do ničeho nepustila. Tam nebylo o tom, že Anglie byla špatná, ale Argentina hrála fantasticky. A když se podíváme vlastně na dejme tomu na oba stopery, jo, Martinez a Romero, který hráli pod žlutými kartami a potom vlastně i ten tlak, dlouhý balony a Kane vlastně se nedostal, ani jeden hráč nedostal do nějaké, dejme tomu šance, vlastně ani Kane neměl ani dotek ve vápně, že jo. Takže oni se k ním nedostali, ale díky tomu, že ta Argentina jako celek hrála fantasticky, pak z toho vyběhnou tyhle ty hráči, že jo. Jo, samozřejmě Fernandez krásný gol, že jo, tak jako a Messi k tomu napomohou tolik, že vlastně toho hráče přehrajete a ty šance si vytvoříte a pak je samozřejmě otázka, jak potom to řešení, že jo, protože šanci tam měli i v tom včerejším zápase druhý poločas, když se podívám, že první poločas 1-0 Anglie na bránu a Argentina 2-0, vlastně ani jedna střela na bránu, ale druhý poločas už tam toho bylo samozřejmě víc.
1: Někdejší fotbalový reprezentant Horst Ziegler je s námi na radiožurnálu Sport. Angličané se tedy po 60 letech nedostali do finále světového šampionátu. Můžeme připočíst prohru ve finále mistrovství Evropy v roce 2021 a po penaltách. Je toho hodně v posledních letech na anglické fanoušky. Tak není Anglie trochu prokletá už?
2: No tak my jsme taky čekali 20 let, že jo, my jsme se tam dostali, ale od toho finále 60 let už je strašně moc a když se podíváme, kolik vlastně hráčů se toho mohlo zúčastnit nebo o to poprát a nakonec teďka byli takhle strašně blizoučko, tak samozřejmě cítím tu frustraci, že opravdu cítili i to. A víme, že říkali, že Argentina měla slabýho pavouka, ale musíte ho vyhrát, musíte to projít až do finále a to oni zvládli, že jo? A Anglie to nezvládla, takže samozřejmě 60 let je strašně moc a já si myslím, že teďka i ty hráči, kteří byli na hřišti, to asi nejvíc mrzí, že jo. Jako vy jste trenér, to musíte rozhodnout, dejme tomu to střídání, pak se na vás snese nějaká kritika, ale jsou to hráči na hřišti, který vlastně to musí těm fanouškům a té zemi dokázat to, že vlastně těch 60 je strašně moc.
0: O bronce tady ještě bude hrát mezi Anglií a Francií a to v sobotu od 23 hodin českého času v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, ale přeci jenom ten zápas, který bude zajímat o poznání víc fotbalovou a asi i světovou veřejnost, tak je to nedělní finále od 21 hodin mezi Argentinou a Španělskem. Dívám se na statistiku, Argentinci na tomhle světovém šampionátu vždy dali minimálně 2 góly. Španělé za celý turnaj inkasovali jeden jediný. Tak co z toho se může zlomit v neděli?
2: No, to je pravě. Tam zase se ukáže ta kvalita. Samozřejmě ty týmy se znají dopodrobná, ale já si myslím, že to je asi spravedlivé finále, protože oba dva týmy jsou nejfotbalovější. No, teď si to rozdají na férovku. Já jsem teda favorizoval taky hodně Francii a nakonec v tom zápase byla horší a poprvé se o třetí místo, takže já si myslím, že tyhle ty 4 týmy tam jsou asi zaslouženě. No a uvidíme, jestli vlastně Messi, který si myslím, že teďka to se v nich jako všechno spadlo, že jsou znovu vlastně ve finále, že obhajují vlastně po 4 letech a když se podíváme, co vlastně předved před těmi 4 roky, že vlastně dal 3 góly, skončilo 3-3, tak já bych byl rád, kdyby to bylo znova takhle, kdyby padalo hodně gólů, ale víme, že Španělsko si myslím, že v té defenzivě opravdu pracuje velice dobře.
0: Akorát místo Mbappého tam bude Jamal s těmi góly.
1: Na to jsem se chtěl doptat. Samozřejmě ten zápas se ponese hodně v duchu souboje generací Lionel Messi proti Laminu Jamalovi. Už všude kolují fotky, kdy před lety barcelonský Lionel Messi koupe mladého Lamina Jamala. Tak Horste, komu věříte víc v tom finále? Oba skvělí fotbalisté, ale v jiných fázích kariéry.
2: Jednoznačně, tak to víme, ale oba dva si myslím, že vybočují z těch týmů a teďka možná vykoupil Jamal jeho, no. Na hřišti.
0: Říká Horst Ziegler, někdejší český reprezentant a v tuhle chvíli taky expert, se kterým jsme se slyšeli na radiožurnálu Sport. Díky moc za vaše slova a za velmi zajímavé poznatky ze semifinále Argentina-Anglie 2-1, tedy po obratu zařízeném Lionelem Messim. Někdy příště, Horste, se zase budeme těšit. Naslyšenou.
2: Děkuju a vidíte, jak ten měsíc rychle utekl a už se těšíme na sobotu, neděli. Mějte se. Krásný den všem.

9 hodin 49 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud nás budete poslouchat i v příštích dnech, tak se možná dozvíte i lecos zajímavého z golfového majoru British Open, protože ten právě dnes začíná, končí v neděli a je to tedy závěrečný major té golfové sezóny. Titul obhajuje světová jednička, tedy Američan Scottie Scheffler, a měl by být i největším favoritem. V tomto roce má sice na kontě jedno jediné vítězství na okruhu PGA, ale i tak se mu hodně daří. Několikrát skončil těsně pod vrcholem, třeba jako na Masters, kde byl druhý, anebo na US Open, tedy na čtvrtém místě. Pozor ale, minulý týden na Scottish Open Scottie Scheffler neprošel katem, což se mu stalo po 78 turnajích poprvé.

0: Štáb Radiožurnálu Sport už je na cestě do Ostravy, na Colors of Ostrava, tedy hudební festival původně, ale na kterém je stále víc a víc takových kulturních vložek a o jednu takovou se dnes odpoledne postará desítka Pavla Horváta.
1: Ano, Pavel Horvát usedne tradičně v tomto roce vedle legendárního mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky a mezi tuto dvojici dorazí také významný host, bývalý reprezentační útočník a ostravský kanonýr Václav Svěrkoš. No a záznam této desítky budete moci si poslechnout v našem vysílání pravděpodobně někdy v průběhu zítřka.
0: Máme pro vás taky lístky do Zubří, kde se pánové sejdou i spolu s Antonínem Panenkou a Miroslavem Kadlecem, kapitánem vicemistrů Evropy z roku 96, 6. srpna. Vstupenky jsou k dispozici na našich webových stránkách. Teď ale ještě pozvánka na to, co nás čeká už po 10. hodině, protože o desítku tu klasickou s rozhovorem jeden na jednoho v úvozovkách nebo dva na jednoho, protože tam i Honza Piruška nepřijdete.
1: Ano, bude to předtočená desítka, protože tedy naši moderátoři jsou na cestě do Ostravy. A jejím hostem bude tentokrát Jakub Kohák, filmový a reklamní režisér, herec, komik, moderátor, spisovatel a scénárista, renesanční člověk a také vášnivý milovník fotbalu.
0: Říká další renesanční člověk Lukáš Michalík, který dnes pomáhal připravit ranní vysílání. Moc díky za spolupráci. Měj se hezky a vzhůru za přípravou speciálu k mistrovství světa.
1: Ano, ten bude zítra mezi 13. a 14. hodinou a jeho hosty, doufejme, že budou, je to předdomluvené, domluvené napevno, Libor Kozák, někdejší reprezentační útočník a bývalá brankářská reprezentační jednička Tomáš Vaclík. Těšíme se na to, díky i tobě, Adame, za spolupráci a všem přeji příjemný den.
0: Hezký čtvrtek.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Čína podezírá zadrženého českého občana z ohrožení státní bezpečnosti. Fotbalisté Argentiny porazili Anglii a ve finále se pokusí obhájit titul světových šampionů. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna popojíždí kolona před nehodou u Průhonic. A bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný. Foldynova manželka se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Chystáme podrobnosti, a to hned na úvod dopoledního Radiožurnálu. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký.
4: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od jeho českého kraje souhlasné stanovisko. Místní záměr odmítají.
5: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
6: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
5: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
6: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
7: Sport. Obhájci titulu mistrů světa, fotbalisté Argentiny, si zahrají druhé finále světového šampionátu za sebou. Anglii porazili 2-1. Evropský tým šel z kraje druhé půle do vedení, ale pak začal hrát hodně defenzivně a bránil se rostoucímu tlaku Argentiny, která nakonec skóre otočila. Trenér Anglie Thomas Tuchel nasazoval defenzivní fotbalisty, v jednu chvíli měl na trávníku 6 obránců. Pasivita byla podle anglického útočníka a kapitána Harryho Kanea rozhodující.
8: Myslím si, že do 80. minuty jsme hráli dobře, drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
7: Argentinu čeká v nedělním finále souboj se Španělskem, Anglii, v sobotním boji o bronz francouzský národní tým.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Průhonic a kamiony po pojíždí od Ostrovačic. Pokud se chystáte ven z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna, připravte se na zdržení od sjezdu na Opatov. Kolona z druhého kilometru se sune okolo 15 minut k nehodě na kilometr 5,5. Tam zůstává blokovaný prostřední pruh. Na D1 po pojíždí fronta kamionů i před Brnem směrem z Prahy sunou se od Ostrovačic přibližně z kilometru 178 až do omezení u sjezdu na dálnici D2. Na D8 před hlavním městem směrem z Ústí se sune kolona z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Jsou to nejen kamiony, ale i osobní auta zpomalují před omezením ve Kbelské. Kolonu tak čekejte i v Cínovecké. Z druhé strany od Černého mostu ztratíte okolo 20 minut v Novopatské. Chvílemi se zpomaluje i na východní části okruhu za nájezdem z dálnice D11. D5 před Prahou směrem z Plzně, tam nesouvislá fronta kamionů před Rudnou zhruba z 6. kilometru a v pomalejším tempu pokračují až na okruh směrem k dálnici D1 k Ořechu na 19. kilometr a zdržení i na D7 před ruzyňským letištěm kolona z 5. kilometru. Další zelená vlna za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy.
9: Desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den, milí posluchači, Radiožurnál Sport a Desítka Pavla Horváta, oblíbený pořad ve čtvrtek, tradičně s hostem Pavel Horvát přítomen, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A Pavel Horvát pozval opět známou osobnost svého přítele, dá se říct.
12: No tak to uslyšíme od něj. Já si myslím, že kamaráda a hlavně spoluhráče samozřejmě, byť úplně jsme spolu nehráli Ligu mistrů, tak si myslím, že velmi kvalitního útočníka, jak to říkají vždycky, když ho představují, Zlatana Ibrahimoviče českého fotbalu, ale teďka trošku můžeme, Kubo, říct Jean-Paula Tiganu
13: světového
12: fotbalu. Kuba Kohák, Kubo, ahoj.
13: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu, je to pro mě čest a doufám, že vaše očekávání nesklamu.
12: Já si myslím, že určitě ne.
13: Ano, děkuji. Díky i za to, že jsi říkal jako všechny ty superlativy, že? A že jsme si spolu nezahráli tu Ligu mistrů. Škoda.
12: Škoda, no.
13: Kdyby trenér
12: škoda.
13: Byl jak prozíravý, ne, Vrby, kam až jste mohli dojít,
12: ne, víc? Ten Pavel Vrba tomu prostě nerozuměl. Ne.
11: Jakub Kohák je hostem Desítky Pavla Horváta, vítejte.
9: Desítka Pavla Horváta.
11: No, Pavel zmiňoval samozřejmě to, že jste spoluhráč, ale já řeknu ještě, že jste režisér, herec, moderátor, spisovatel, scenárista, taky si tam píše někdy komik.
13: Šmanko. Kote.
11: Tak co tam máte asi nejzásadněji?
13: Já můžu říct tak jako vlastně, když se podívám na průřez svým životem, asi nejvíc jsem se věnoval reklamní režii, takže bych řekl režisér, řekněme krátkometrážních pořadů. Občas jsem se vyskytl v nějakém pořadu jako před kamerou, nechci říct úplně herec, ale řekněme protagonista a řekněme plnič pokynu pana režiséra. Pokud to někdo nějak smísí se jako slovem herectví, může být, ale netrvám na tom. No a pak všechno, co se namane, že? Ano. Tam můžu moderovat, že? Tady můžu něco jako přidržet, když někdo bude potřeba něco třeba přišroubovat. Tam můžu přinést vodu, že ano, odnést kafe. Prostě
12: něco někam kopnout.
13: Jako kruce, něco někam jako kupnout. Zvláště tak jako by k službám, by jsem řekl.
11: Ano, tak to jsme jsem rádi, že jste přišel do Desítky Pavla Horváta.
13: Ano.
11: Pokud by posluchači tápali, odkud vy dva se třeba znáte, tak si můžeme pustit první zvukovou ukázku, trošku napoví.
14: On fakt říkal, že to chytí do zubu.
15: Říkal mi to, stáli jsme tam, že to má chytit do zubu tu penaltu.
14: Tak jako zuby na to má.
15: No to má.
14: No jsou pořádný klovák. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu.
15: No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás.
14: O co jsi to vsadil?
15: O 300 kliků. Nemůžeme prohrát.
16: Tak. Nazdar, Roši.
14: Čau, Es.
16: Čau.
14: Nazdar.
16: Ahoj.
14: Ty vole, co to je jako, co to je?
15: Já to nechápu.
14: On to fakt chytil do zubu.
11: Jo, krásná ukázka.
13: Ano, tenhle ten zvuk budeš muset vysvětlit, ještě to ně. Já vysvětlím, o co šlo, že? Ano. Že Pavel napsal fenomenální knihu, toho se prodalo snad kolik? 500 tisíc výtisků.
12: No, já si myslím, že 30, ale i tak to bylo dobrý číslo.
13: No, 30 tisíc, kdo to může říct, no, ano.
11: No. Škole nám říkali 2000 a už je to bestseller, tak ty máš 30 tisíc. Hmm.
13: To je jako David Bowie, když jsem přijel na koncert a oni mu dali jako zlatou desku za prodaný jako nosiče. A on byl zvyklý, že jo, z té Anglie, že to je za 500 tisíc nebo za 5 milionů. A on říkal, děkuji, za kolik to je? A oni 5 tisíc, prodaný desek.
12: A hlavně byl zvyklý, že byla opravdu zlatá.
13: Ne, ale jakoby, takže já jsem byl osloven, aby jsem u příležitosti této knihy natočil s Pavlem nějaký videospot. No, takže jsme si říkali, jak mu příroda nadělila takový dar, že ano.
12: Myslíš nohy?
13: Mimo těch nohou, ještě takové ty vypouklé zuby. Takže chytá míč do zubu, no. Tak a z toho se to odvíjelo a pak se potřeboval nějaký zvuk, jak on chytí ten míč fakt jako do zubu a to bylo to ne.
12: Musím říct, že já jsem teďka v Mostě a musím říct, že kluci i hráči si ze mě dělají srandu a tenhle ten zvuk jako fakt, dělají do teďka. Musím, že to je velmi populární. Jsem sám jako překvapený, že tyhle ty kluci, kterým je teďka 20, protože už to je v podstatě
13: no, to je dráhně let.
12: 15 let skoro, tak jsem překvapený, že si to jako vygooglili a našli, tak, ale bylo to fantastický, samozřejmě já to jako popíšu ještě takhle, já jsem čekal, co si ty vymyslel, samozřejmě tak, jak je to zvykem a vlastně jsem byl překvapený, Petr Jiráček měl si přinést jenom dres, tu dobu byl v Hamburku, Petr Jiráček je fantastický herec, mimochodem, myslím to ironicky.
13: Byl trošku dřevěnej, ale...
12: A malinko nervózní.
13: Vykřesali jsme to z něj trošku tak.
12: To dobrý jsme z něj prostě vyndali, tady ano. V tom rozhovoru, co byl slyšet. A ještě si přivedl sebou kamaráda Jirku Hudlera, který pravděpodobně s tebou strávil průběh té předešlé noci.
13: No, jako několika nocí předtím a on mi říkal, a kam jedeš, že se přerušuje večírek, já musím jít natočit nějakou debilitu. A on, já jdu s tebou, ale chci tam hrát. No,
12: no a teď teda to dopovím. A já teď, jelikož kdo nezná, tak nějaký tenhle reklamní spot, každý záběr se natáčí minimálně 3x, 5x tak. Třeba. A ten Jirka Hudler, bylo celkem teplo, bylo to v létě, no. Tam celou tu dobu skákal na tartanový dráze kolem nás a dělal žabáky. No,
13: protože ona tam pro něho v tom spotu jako role nebyla. Jo. Ale byla role, protože to bylo s atletickou dráhou.
11: To bylo na Strahově na přátelství.
13: Ano, takže by tam prostě jakoby vzadu, jo, prostě nějaká postava jako něco dělala. Běhat se mu nechtělo, říkám, tak dělej žabáky. On v domění, že to bude třeba 10 žabáků, 15, a jenomže on jich byla třeba 600
12: je
13: podle
12: to
13: mě.
12: Tak, je
13: a on
12: tak.
13: Byl ještě potřeba záběru, když se točí. Přes jedno herce, přes druhýho, celek, úzký, tam nadával jak špaček.
12: Pak nechtěl skákat, tak bylo říká, no ale ty tam musíš být, už tam byl na začátku.
13: Přesně tak, nemůže najednou zmizet, že no. To je skript, přátelé.
12: Ale je pravda, že následovala nejlepší sezóna Jirky Hudlera v NHL.
13: No měl nohy normálně neskutečný, to je pravda.
11: Natrénovali jste ho dobře. No, Jakub Kohák v rozhovoru v červnu 20 pro Seznam Zprávy řekl, že vždycky měl rád zvláštní typy, takové nedokonalé, že pro ně má slavnost, protože sám není dokonalý. Chci se zeptat, ty jsi trenér teď, Pavle, přece jenom v tom fotbalovém ranku, když máš někoho nedokonalého, to není úplně jako vítaná charakteristika,
12: ne? Já nevím,
11: ne?
12: Samozřejmě, jak to myslel Kuba, ale spíš jako výjimečný. Já to beru, jak říkal Kuba, ty zuby, tak beru to výjimečný. Já mám obrovský platfus prostě a i přesto jsem byl schopný jako se, ne kopat, ale pohybovat tolik let, jako byť to u mě zní srandovně, tak odběhat spoustu zápasů. A když máš někoho výjimečního, kdo něčím prostě vyniká, no tak bys to měl z něj vytáhnout asi v tom vašem světě, že jo?
13: Ano, a já jsem to myslel i jak to říkáš ty, ale i jako by nějaká jako nedokonalost. Mm-hmm. Když má třeba jako jizvu někdo jako herec, nebo kulhá trošičku, tak je to vlastně něco, co ho odděluje od těch ostatních, co vlastně mají všechno podobně.
12: Jasně, no.
13: A je to takové jakoby, že běžné, by jsem řekl.
12: No, je to ve sportu stejný, no tak jako teď zase asi se bavíme o té mládeži, teď to je moderní, tak vlastně všichni ty hráči umějí všechno a ta výjimečnost trošku jako nám schází.
13: Ne? Já i kolikrát třeba mám jako slabost nebo oblibuji vyloženě takový typy, co jsou až jako, nechci říct jako, že neposlouchají, nebo jsou takový zlé, mají svoji hlavu, ale že jsou trošku jakoby originální, že jim řekneš, udělej tohleto a oni to udělají. To je prostě, to je normální. Jo. Mě kamarád říkal, že fotbal už jsou jako roboti, že jim jenom povíš, ty běhej tady, ty tady, jak to dostaneš, jeden dotek sem a kde je kreativita, kde. A takže mě baví nějaký, co to nějak udělá jinak, zazlobí trošičku, naštvou trenéra.
12: I přesto, že to nevíde, tak do toho jdou.
13: Ale udělají to jinak, že překvapí i ty soupeře, i všechny kolem a proto třeba kolikrát vyjde a v tom je právě ta výjimečnost. Třeba jako Balotelli si myslím, že je tak zábavný a ještě ke všemu to umí. A je takový grázl, lump, ale vlastně ho miluješ.
12: A ty jako režisér napíšeš si nějaký scénář a přijde ti tam...
11: Na komparce.
12: Herecký Balotelli a bude to hrát po svým, tak jak se budeš chovat?
13: Já mám třeba jako představu, jo, tu mu řeknu a on, když to udělá jinak po svým a bude to skvělý, tak naopak zatleskám. Takhle to je.
11: A říkám si, že kdyby Jakub Kohák třeba točil ještě v dřívejších dobách, myslím hodně třeba i 90ky prostě
13: jakože 1890.
11: Myslím třeba 1990, 1980. Jako ještě dřívejší fotbalistů asi bylo víc ne originálních.
13: No to muselo být, to muselo být doba, co? Třeba ty hára měli všichni dlouhý, že ano, každý to, ještě se kouřilo tenkrát třeba. Že?
12: Ale neskrývalo se to.
13: No právě, bylo to úplně jako v klidu, ježiš, o co
12: jde. A trochu se i chlastalo, jako
13: no,
12: se taky neskrývalo.
13: No, jakoby neříkám, že to bylo dobře, ale by mělo to ta doba nějaký takovej svůj, nějaký takový švůňk, jo? Takovou nějakou...
11: Že si člověk zapamatoval to osobnost.
13: No, bylo to prostě takový jako lidský. Jo? Dneska už jsou takový stroje atleticky jako vyšlechtěný, jako prostě stovka za 10, urvat to, spíš někomu utrhnout nohu, než udělat chybu. Prostě je to takový najednou strojově, najednou jako typizovaný zbytečně.
12: Třeba ještě k tomuhle jedna věc. Já vím, že se to řeší, že to je jako moderní. Skončí zápas a teď už i ty kluci na té nižší úrovni si hlídají. Jestli vypije jednu limonádu, jestli si může dát dvě piva, jestli si má dát pizzu nebo zastavit u McDonalda. My jezdíme s Mostem a většinou prostě po zápase stavíme u McDonalda. Vím, že to jako není úplně ideální, no ale...
13: Já bych naopak řekl, že to je vynikající nápad.
12: No pro mě
13: nápad,
12: úplně, jako pro mě úplně.
13: Já trenér si nese, já 4 balení.
12: A oni kluci říkají, ne, my máme tady sacharidovou vložku a já říkám, no, ale teď jdeme k McDonaldovi. Ne, že...
13: Už jako, takhle mladý, už takhle na tom.
12: Tak oni nejsou úplně mladý a už tady jdou chlapy, ale to...
13: Ale jim 20 třeba.
12: No, jasně, no. Ale chtěl jsem vlastně na tu nejvyšší úroveň, že ty hráči vlastně fakt jako už před zápasem vlastně vědí, co budou dělat po tom zápase, jak se budou chovat, kolik budou spát,
13: úžasný.
12: Jestli si vezmou kalhoty, no úžasný, ale ta doba je prostě jiná. Dřív si jim řekl, hele, jdeme na večeři a 4 utekli a dali si tam místo večeře 3 piva a nastoupili zpátky do autobusu a jelo se. A druhý den trénovali a v sobotu příští zase rozhodli ten zápas.
13: To je to rošťáctví, co mám rád právě. A potom, a ještě musím říct, že ty, co vlastně zlobí takhle a napijou se třeba jako tajně, tak ty se cítí jako provinile a hrajou takzvaný jako provinilej fotbal. Jo. Což znamená, že hrajou ještě líp než normálně, protože to chtějí odčinit.
12: Ano, to jsem několikrát zažil.
11: Pavel Horváth do desítky pozval spoustu borců, kteří si můžou spojovat se sebou třeba to přízvisko, že byli něčím originální a fanoušci na ně určitě pamatují. Vy jste se, Pavle, taky potkali s jedním tímhle výjimečným fotbalistou na place na natáčení, tak si můžeme připomenout opět zvukově, jak to bylo.
16: Iniky, biniky, Hládík, ne? Horvy, ten si zahraje. Štajny, jdi na to, prosím. Mladší, rychlejší.
11: Štajny, jdi na to, takže s Jirkou Štajnerem jste taky Štajny. Byli v klipu.
12: No to byl bohem jako jedno.
13: Byl jo, já jsem ho nezažil takhle jako osobně.
12: No, Jirka, já jsem taky s Jirkou nikdy nehrál, ale samozřejmě jsme stejně, no, na Spartě jsme točili pro pivovar, pro Gambrinus a myslím si, že to bylo taky super, no, tam jsem tahal bobra nebo něco takového jsem tam...
13: Já jsem přijel bobra, myslím, protože měl zuby jako ty.
12: Jo.
13: Jakože já jsem přijel bobra a to je jako znamení, že by si měl hrát.
12: Jo.
13: A vyště vím, že si tam chtěl mít nafukovacího jako krokodýla.
12: Aby mi nebyl je pupek.
13: Přesně tak.
12: No. To jsem ještě hrál totiž.
11: Ale je pravda, že i ve fotbale může platit to, co u některých režisérů, že si berou ty své ovečky, ty své oblíbence sebou na angažmá, budeš je do filmu třeba a ve fotbale do týmu postupně se převádí. Cítil se někdy Jakub Kohák jako nějaký sběratel třeba v tomhle ohledu, že má prostě ty své oblíbence, anebo když to převedem na to sběratelství vysloveně?
13: Já nevím, no, já jak kdy, no, jak když potřebuješ něco jakoby na jistotu, tak asi jo, ale já spíš radši zkouším nové tváře a nové postupy, nový spolupracovníky, protože to tě vždycky nějakým způsobem posune dál, než když jedeš v těch kolejích jako zajetej, je vždycky dobrý jako měnit. A ještě musím říct, že tam byl s náma Láďa Krejčí.
12: Tenkrát mladý, teď už starý.
13: Starší.
12: Láďa Krejčí, který je teďka v Teplicích.
13: Tak,
11: ale má to přízvisko starší, byť se už mu teď odpáralo, ale pořád to rozlišujeme, ne? Ladislav Krejčí starší a mladší je kapitán repre.
12: Já teda ještě, ty jsi na kousto sběratelství, já vím, že máš jednak knížku, jednak spoustu artefaktů, který jako sbíráš různě, už jsem tě zažil. Já jsem si tady připravil...
13: Ježíši Kristuse.
12: Na to domluvili a já jenom takhle ti to předám, je to vlajka. Když jsem hrál v Plzni, tak je to vlajka, vlastně když jsme hráli s AC Milan domácí zápas v Edenu, na Slavii, tak
13: my jste nemohli hrát tam
12: u jsme nemohli ještě, my jsme ještě neměli tam stadion. Tak tohle to je ta vlajka, ono jich bylo na každý zápas, teď možná, abych nekecal, třeba 20, protože se to dává soupeři,
13: jasně,
12: několik, pak ten kapitán to dává, tak tohle je jedna z těch 20 kusů.
13: A ty jsi si nechal?
12: Já jsem s odstupem času, někde jsme tam přišli na nějakou krabici, která tam zbyla, já jich mám samozřejmě víc a tohle je jedna z nejatraktivnějších,
13: tak jsem
12: si dovolil, protože vím, že to jako oceníš. Prostě.
11: To bylo ten zápas, kdy Viktorka urvala bod s AC Milan.
12: V posledních minutách. Ano.
13: Fakt, jo. A jak to bylo? To si jak nespomínám. Nebyl tam Zlatan tenkrát?
11: Ne.
13: Nějaká ruka se tam pískla?
12: Zlatan hrál doma, tam byla penalta, tam dal gól. Ale doma nehrál, doma hrál Robinho a ten druhý a Pato. A během, já si to uvědomuji přesně, jak jsme si o půli byla 0-0 půle a šli jsme na druhou, říkám, ale máme na ně jeden a během dvou minut to bylo 0-2. Tyhle ty dva dali každý jeden gól.
13: Lumpové,
12: ale pak David Bystroň a Míša Ďuriš vyrovnal a bylo to fantastické.
13: A jaký byli?
12: A jeli zpátky saláky.
11: To byly krásné časy Plzně s Pavlem Horvátem v Lize mistrů. Co se týče toho sběratelství, tak když fotbalista takhle investuje, vím, že Fabio Capello sbírá umělecká díla, Luciano Spalletti dresy, tak v čem je větší budoucnost podle Jakuba Koháka?
13: No, jako budoucnost...
11: Co ty dresy, ty táhnou, ne?
13: Budou ta jako umělecká díla, bych řekl. Pokud to samozřejmě nejsou jako dresy, opravdu jako nějaký jako špičkový z nějakých jako momentů. Že? Teď jsem někde četl, že Maradonův dres z té ruky památný, on to vyměnil s tím obráncem. S tím jako Anglán, ten to prodal asi za 9 milionů dolarů, myslím. To už je dobrá věc.
12: To je docela solidní.
13: To jako docela jde.
12: Za triko.
13: Tak. A pozor, ještě tam není jméno. Tenkrát ještě nebyly jména. Nicméně, takže to jo, ale myslím, že ta umělecká díla asi mají samozřejmě větší, řekněme, jako finanční hodnotu, ale tu lidskou, tu mají ty drezy. To zase jako jo. Já je sbírám taky. Mám takový kritérium, že musí být hrané, jo. Že prostě koupit krámu. No to ne, to jako vypadáš, to zase jako jo. To by musel být jako v plynový komoře, ty blázínku. Nicméně.
12: Nemo mít vedle teletník.
13: Jo, tak ono, ale ten, ono, koupit si to umí každý, jo. To je takový atraktivní, takže já hraný dres a to jako mám rád, no. Že to je příběh toho, hráče, který mi to dá. A prostě takhle to mám rád, no.
12: Já jsem, teď si uvědomuju zase tady to, jak říkáš, když jsme postoupili přes tu Kodaň do té Ligy mistrů, tak vím, že jsem sundal kopačky a hodil jsem je lidem jednu a jednu a že hned, já nevím, druhý nebo třetí den mi někdo říkal, že už tu jednu kopačku někdo prodává na nějakým tom serveru za 5000.
13: No. A tu druhou?
12: Tu nevím, to co někdo nechal.
11: Možná se za tři. Třeba.
13: A tu druhou za tři.
12: Za 2,5. To byla rozmajdaná levačka.
11: A tak ty máš asi dresy bývalých soupeřů.
12: Mám, ale teďka vlastně, jak byla Tiki-Taka live v té O2 aréně, tak tam byl Clarence Seedorf a já jsem se ho ptal, jestli ty dresy jako kde ho má, že jsme si ho vyměnili, tak chápu, že asi můj dres nebude mít někde vystavený. A on říkal jako honestly, že si je všechny schovává, že je má všechny schovaný, co si vyměnil, že jako je nevyhazoval.
13: Hezky. A já jsem mě jako napadá teďka s tím, že jak se hráli proti Messimu,
12: ano.
13: Kdo ho urval?
12: No, to je oblíbená historka. Mně se všichni, vzal si Messi a říkám, hele, já Messi ho mě by nebyl. Takže
13: tak kvůli tomu si ho nebereš,
12: kvůli
13: ty vole.
12: Kvůli jsem na něj neútočil. A myslím si, že jeden má Milan Petržela a druhý má Venca Pilař. Samý pindové.
11: Nakonec to na něj vyšlo.
13: No, a ještě mi řekni, já jako tak jako teoreticky tuším, máte na každý poločas jako jiný?
12: Ano.
13: Že se jdeš přelíznout, že je suchej.
12: Dřív to nebejvalo. A vlastně i v těchto pohárech to bylo super, protože já jsem pro sebe si chtěl nechat svůj dres.
13: Přesně tak.
12: A samozřejmě po zápase si ho vyměnit. Ale už to bylo pak tak, třeba se Schweinsteigerem jsem se domluvil už na Bayernu, že v opůli jsme si ho vyměnili, zase historka rychlá.
13: Pro jistotu.
12: No, ale já jsem za ním musel potom jít, protože zrovna ten můj druhý dres nebyl potisknutý reklamou.
13: Ježiš.
12: Takže v šatně Bayernu v opůli, kdy už jsme prohrávali 3-0, takže ticho. A já říkám, Vencové, já nemám reklamu na tom dresu. Říká, no, tak to je v pytle. Říkám, já jsem si ten první vyměnil se Schweinsteigerem. No, tak si tam dojde a ti ho vrátí. A říkám, no, tak to už radši nejdu hrát. Jako. Takže tam šel pak Míra Jedlička, vedoucí o půli. A když jsme přicházeli na tou druhou půli, tak Schweinsteigerem viděl, jako ukazoval jedničku. Ale to byla výjimka. Jako, jo, jinak to bylo všechno skvěle připravené. Ale že tohle to se stalo zrovna na Bayernu.
13: A ještě se zeptám, když se teda vymění po první půli dres, jo, třeba že je, já nevím, dáš ho jakoby tomu, co jsi se řekl, tak máš ještě třetí, kdyby jsi to roztrh třeba?
12: Já si myslím, že pak už to bylo
13: to
12: tak,
13: by to teoreticky mělo nějak.
12: Teď už 100% to musí být.
13: Takže jsou tři.
12: Ale dřív to, teď už by měly být tři. Jo. Jestli ti někdo kecá, tak...
13: To je moje úvaha, já vůbec o tom nevím.
12: Ne, teď už by měly být, ale předtím to bylo tak, že vlastně by ti dal třeba číslo, který nikdo nemá, ano. A do zápisu se to napíše, že hráč dohrával s číslem.
13: A jsi v lize mistrů?
12: Tenkrát to asi mohlo se stát. Jako no.
13: Zajímavá doba. Nádherná, co?
9: Desítka Pavla Horváta.
11: Hostem desítky Pavla Horváta je Jakub Kohá.
13: Doba. Nádherná, co?
9: Desítka Pavla Horváta.
11: Hostem desítky Pavla Horváta je Jakub Kohák. A když si dostaneme teď k těm začátkům,

0: na nábor na Bohemku. Mě bylo třeba 5, 6, 7, tak nějak. A tam jsme přišli pozdě, samozřejmě, jako klasika. A oni už, no, už to zavíráme něco, něco, a oni, jo, tak my jsme přišli, no, tak je to, dobře, no. Tak se proběhni na půlku a zpátky. A já jsem běhal strašně, takže to bylo takový frk, frk. Já si vzpomínám, že se na se podívali ty dva chlapi a řekli, sakra, vem si balón a s balónem, tam a zpátky. A já jsem si někde, mě někdo řekl tenkrát, že fotbalista si to musí držet u nohy, že si to nekopneš 100 metrů a pak...
1: Jasně.
0: Takže jsem takový, takže to bylo takový frk, frk, frk, frk, frk, frk, frk, frk, frk. Okamžitě mě vzali, okamžitě. Ještě nějaký starý pán tam stál a říkal, jak se mluví váš syn, já se budu jako, jo, budu se to... A tak mu řekl, táta, přijdeme domů, nadšený matce jsme to řekli a matka to zakázala. Představ si, že řekla fotbal ani náhodou a řekla tu mamátu jako větu, to hrajou sami japitomci a blbci. To řekla tenkrát rok třeba 79.
1: A kolik ti bylo teda?
0: Podle mě 6 až 7 let.
2: No, tak to bylo ještě v době, kdy tam valel Tonda Panenka, ne? Na Bohemce.
0: Nejsem, já jako asi
2: 70,
0: jo.
2: No. Pak takhle,
0: jsem tam nepotkal.
1: Tam nebyl.
2: Na
1: těch testech nebyl.
0: Tam nebyl. No takže pak jsem hrál basketbal, no a tím právě ten svět přišel o útočníka fantastického. A pak jsem se k fotbalu vrátil, k tomu vrcholovýmu, v 38.
1: To bylo nejlepší.
2: To jste mohl mít přezdívku Bomber třeba místo Tomáše Skohravé, který jste držel.
1: Že teda v těch letech už byli fotbalisti blbci a pitomci pro, jako pro veřejnost.
0: Ne, pro moji matku.
1: No,
0: takhle to ona jako vnímala. No.
2: Ale basketbal teda se jí líbil
0: to,
2: víc.
0: To jí přišlo takový vysokoškolský. Víš, že to hráli v té Americe, jo, řekněme, na těch univerzitách. Jo, že to bylo najednou, je to jako, pro ní to bylo takový jako ušlechtilejší sport. Strašná škoda, mě to jako mrzelo.
1: Já jsem teda měl na
0: do dneška mě to mrzí.
1: No to chápu, teď už to mrzí podle mě všechny český fanoušky, protože jsme přišli o... Jako...
2: Minimálně posluchače tohoto rozhovoru.
1: No.
0: Minimálně.
1: Já chci říct, že jsem byl, já jsem chvíl na učňák, že jo, řezník prodavač a tam jsme měli paní učilku na tělocvik, která byla taky basketačka. A musím říct, teď jsi mi to připomněl, že vlastně já už jsem v tu dobu hrál jako dorosteneckou ligu. A samozřejmě jsme hráli basket, že jo, a to a nějak jsme se tam bavili, házeli se šestky, že jo, a ona jako, prosím tě, ty fotbalisty jste blbci všichni, basketbal, to jsou signály a tohle to vy vůbec nedokážete pochopit.
0: No a takhle to měli ty lidi zakořeněný, ty sporty.
2: A neučila vaše maminka náhodou, Pavla, že by to byla souvislost,
0: které jste neviděl? Ne.
1: To jsem měla Husáková. Jako opravdu, myslím si, no. Teď jsem si na to vzpomněl, omlouvám se paní učitelce nebo profesorce, no. Ale byla na mě přísná. No.
2: No ale mě zajímá pak během studií tedy na pražské FAMU, jak to bylo s tím sportem, protože taky jsem studoval na HAMU teda a tam řekněme...
3: Na čem?
2: To je zase hudební fakulta.
1: To je pro jedlíky, ne, HAMU.
2: No, ale tam zase tomu sportu úplně se třeba neholduje v těch různých odvětvích, tak jak to bylo na FAMU.
0: Tam je to individuální, ten, kdo dělá nějaký sport, tak si to dělal. A...
2: Nějaká bohemská představa
0: tak,
2: trošku.
0: Tak, ale měli jsme i tělocvik jako na té škole, jako všechny katedry dohromady, ale je pravda, že sportu se tam neholduje, tam už vlastně na té vysoké škole už prostě se nějak věnuješ té profesi, ale samozřejmě sportovců nás tam bylo poměrně dost, takže jsme hráli tenisy různý a tak dále. Ale já jsem třeba hrál ještě pořád, mi se zdá, no, basketbal už jsem nehrál. No ale prostě pořád jsem někdy něco šťoural, hrál a tak dále, ale už jako vrcholový už jako zdaleka ne, to už ne.
2: No, je pravda, že třeba u houslistů se říká, že levá ruka je dělník a pravá ruka je umělec. Cítil jsi to někdy tak, že třeba tvoje levačka je opravdu ten umělec a pravá
0: ruka je dělník? Řekni nám něco o jako levačce, Pavle, to by mě taky zajímalo.
2: Jsi to někdy takhle rozlišoval?
0: Je to dělník, tvoje levačka?
1: Já jsem, umělec, my jsme to brali jako stojná noha, ale vlastně táta fakt mě odmala učil kopat obouma, nebo mě to furt mě k tomu nabádal. Já teďka to samý vlastně jsem poskyt mýmu synovi a myslím si, že to je jako hrozná výhoda, že prostě můžeš zahrát v jakýkoliv situaci obouma nohama. Jo, samozřejmě já mám levou silnější, takže logicky jsem rohy nebo trestňáky, rozehrávky, když na to měl čas, tak jsem hrál levou, ale tu pravou jsem používal taky často, takže já úplně, my jsme tomu říkali jako stojná noha, nebo opěrka, nebo dřevěnka.
0: No Bčko.
1: Bčko, no. Bčko, no.
0: Bčko.
2: U Jakuba Koháka jsem to chtěl to téma navést, zajistka toho, že jste studoval.
1: Jako.
2: Jasně,
0: to
2: ale
0: bych tady
2: neraz
0: tvrdil.
2: Zdejka z toho nefotbalového, tak jste studoval produkci, ale ano. Jste teď vnímaný spíš jako třeba režisér a z jednoho těch rozhovorů jsem taky nasledoval, že asi ta produkce je spíš ten dělník a režie ten umělec.
0: Ano.
2: A může se, když se to jako takhle řekne, pak, že teda budete spíš dělat toho umělce, má to přijít samo, nebo to člověk si má nějak odcítit?
0: Asi to nějakým způsobem k tobě.

0: přijde samo. No, já jsem začínal jako asistent produkce, pak jsem nějakým způsobem mě jako bavila i ta kreativní část, ale nevěděl jsem, jak to vlastně uchopit, jak se k tomu dostat. Jo. Pak jsou přijímačky na FAMU a tam odevzdáš nějaký, řekněme, jako praktický práce. To znamená, že fotografové musí nafotit něco, režiséři něco natočit. A mě prostě v té době to mládí přišlo nepředstavitelně, jako ty, jak já bych něco natočil, jak se to dělá. Vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit. Pak jsem se tam dostal na produkci. A viděl jsem ty díla, co tam udělali ty mý kolegové, kteří byli přijatí na režii nebo na ten dokument, a říkal jsem si, ty vole, to umím, to bych natočil taky přece, to není nějaký umění. A vlastně v průběhu toho studia už se vlastně dostaneš k té technice, což jako ještě přes předškolu to bylo nepředstavitelné pro mě, a dostaneš se k těm spolupracovníkům, svým spolužákům, který už třeba dělají střih, kameru. A takhle já jsem vlastně najednou jsem si nabalil tam pár kamarádů a s těma jsem už natáčel svoje nápady. Ty pak někdo viděl, usoudil, že to jako za něco stojí, a tak já jsem se k tomu dostal jako už prostě jako následně, už při studiu na té škole. To jako by třeba u vás Kustot řekl, já jsem chtěl být vždycky fotbalista, nevěděl jsem jak, a pak by už vás tam viděl, co za ten je tak těžký, a z Kustota by se stal jako
1: to,
0: hráč.
1: To taky zahraju.
2: Ano, to možná bývá u toho fotbalu naopak, teda, že ten hráč se bohužel stane spíš Kustodem a nemá úplně cestu zpět, ale spíš tohle ten vývoj.
0: Příklad, no.
2: Jenom si to jako uvědomit v té kariéře, v té fázi, říct si, prostě nebudu ten Horvát, ale spíš budu nějaký ten Dříč třeba.
1: Tak ono se taky takhle. My se tady bavíme o těch generacích, ono to vypadá, že tam jako nikdo nemá, že se všichni jenom bavili a to jo, ale byly ty soustředění, to bych nikomu nepřál, jako v té době se vůbec bavili jsme se o panu Ješkovi, který měl trošku jako nějaký nadčasový pohled, ale dřív prostě, hele, tady běžíte, nevím, hodinu běžíte tam a půl hodiny zpátky, byl boss, že jo, takže 45 minut tam a 45 minut zpátky.
0: Na autobus, kdyby tam jel, tak skočí do autobusu.
1: Jasně, no. A bylo jedno, kolik si uběh prostě, jo, jestli byl sníh, nebo jestli si běžel po tartanu. Vím, že za pana Hřebíka jsme běhali na Slávě normálně 10 kilometrů byl první trénink, jeden z prvních tréninků, 10 kilometrů na tartanu. Vím, že kluci samozřejmě měli achilovky po tom tréninku, ale ta doba byla prostě úplně jiná, takže dneska už je to všechno, já nevím, vědecky podložený, všichni mají kondičáky, který buď mají, nebo spíš nemají zkušenosti, protože jsou to většinou mladí kluci, takže taky je to jako tápání, každý je individuální a já jsem přesvědčen, že jak ve filmové branži, tak ve fotbalové branži bychom nemohli jako dělat stejné věci, prostě jak fyzicky, tak máš myšlenky jiný, vidíš každou situaci jinak za tou kamerou, taky mně se něco bude líbit, to, ty to uznáš, mně by se to nelíbilo, abych to nevzal, takže tak. No.
0: Ono ještě ke všemu se říká, což je jako fakt, že když je pět režisérů a jeden skript, tak ti vznikne pět různých jako filmů, že prostě nenatočí ty lidi pět stejných filmů, že každý to vidí jinak, takže i když máš třeba, nevím, příběh na 30 sekund, tak oni natočí pět, ale rozdílných úplně jako filmů.
1: A stalo se ti tohle třeba u těch reklam?
0: No jasně. To se prostě, no to se dělá tak, že reklama se vybírá, já nevím, z kolika jako režisérů, každý napíše nějaký svůj pohled na tu věc, jak to udělá, vybere se jeden a ten to pak jakoby natočí podle sebe, kvůli tomu ho jako vybrali, ale právě ty ostatní navrhují jiný řešení, jako jiný herce, jiný styl kamery, jiný pojetí, víc humoru, méně humoru, přidají lidi, uberu herce, je to prostě úplně jinak celý. A ještě s pardon vrátím k té obounost, jak si říkal, levá, pravá noha, jasně. Já si říkal, že já umím obouma, no ani náhodou, já umím jako vypravou jenom, levou zapoju minimálně, to znamená, že po sezóně, třeba pravá kopačka může jít jako do muzea, jako fotbalu, okopaná a ta levá, kdyby někdo ztratil jakoby svoji jako levou,
1: tak
0: mu dám svoji novou, má dvě nový kopačky.
2: No, akorát teda musí říct, asi velikost vaší nohy je trošku.
0: Je to trošku větší, je 47,5, no. No tak si vyspe novinama, bože.
2: To je pravda, no. To vůbec nevadí.
1: Jsme měli taky, promiň, se začínali jezdit ty turnaje po revoluci do zahraničí, nebo my jsme tam jeli už vlastně tenkrát se Spartou, s žákama.
0: To byl ještě ve Spartě, Pavle, co? Přesně. To byla doba!
1: To bylo žrádlo, člověče.
0: Šmankote. A to bylo ČKD ještě?
1: To bylo ČKD, Sparta,
0: Československá ČKD. Československá Kolben Daněk.
1: Jo. A no jeli jsme na turnaj do Francie a vraceli jsme se přes Německo a všichni jsme si kupovali, protože tady byly botasky, že jo, botasky, kolíky, prostě kopačky a my jsme měli tu možnost, takže všichni marky ze slipů, z ponožek a no tak to bylo ta doba, tak ty jsi to musel zažít, ne?
0: To já jsem to ani neměl, protože moje maminka, pozor, lítala do zahraničí jako letuška. Takže já měl kamaráde úplně prvotřídní zboží, třeba z New Yorku, ty blázne, chápeš to?
1: Moje maminka dělala v řeznicí na Pavláku. No,
0: no to je porovnatelné.
1: Jsme měli super šunku zase. No.
0: Teďka jsem viděl nedávno fotku, že se prodávají nějaký boty Nike z roku 84, nebo nějaký jako Jordanovky s tím jako svušem. Já jsem našel svoje jako fotky, já jsem je měl, dneska třeba svoje 300 tisíc. Já už je nemám, ale já jsem je vyhodil tenkrát, chápeš to?
1: No.
0: Kdybyste někdo našel v koši, prosím vás, tak jsou moje.
1: Já jenom to rychle dopovím. A vím, že jsme se vraceli z té Francie, z turnaje v Německu, zastávka, prostě půl dne volno. A kluci kopačky, že jsme zkoušeli Adidasky, Pumy, Nike, všechno, co u nás prostě jako minimálně bylo. No a přijeli jsme zápas, že jo, tak všichni v těch nových kopačkách.
0: A prohráli jste.
1: A ten jeden kluk říká, to je divný to. A on si zapomněl vyndat ty papíry z těch špiček a koupil si normálně o dvě čísla větší kopačky, protože tam měl ty papíry. No. Ale měl Ady.
0: No, nádhera.
2: Jakub Kohák je hostem desítky Pavla Horváta. My se dostaneme ještě k tomu, že přece jenom i ve fotbale se občas vyplatí takzvaně počkat si na šanci nebo na angažmá. Narážím teď taky na to, že vy jste říkal v tom změněném rozhovoru před 6 lety pro Seznam Zprávy, že jste si v úvodu režisérské kariéry stanovili určitou strategii. Pochopil jsem ji tak, že jste nekývil hned na první nabídku, že jste si trošku vybíral.
0: Je to tak.
2: Jak moc velký luxus to je, kolik lidí si to může dovolit?
0: Ono, zase to můžeme porovnat s tím sportem, to je o agentovi hodně. To znamená, že já měl producentku v té době, Pavla Burgetová, a ta říkala, že jako začínám, přesto je potřeba netočit špatný skripty, netočit špatný reklamy. To znamená, když tam příklad třeba na prací prášek, jo, což je jakoby banální příběh paní Pere, nedaří se, veme si novej ten prášek a daří se. Jo. To je jako normálně, jako na to říká každý. Musíme počkat na originální skript, což bych porovnal s tím, že ti agent poví, nebudeš hrát za jako třeskoprsky, počkáme se, až se ozve někdo lepší. No, takže já jsem třeba čekal půl roku, říkal jsem jí, no ale já potřebuji, že ho platit.
1: A mezi tím chodili ty nabídky?
0: Chodili, třeba. Ne jakoby tisíce, jasně, ale chodili. A ona, musíme počkat, nemůže, protože oni se tím jako zařadit do škatulky a s tím se pak těžko dostává. Takže já jsem říkal, no ale já potřebuji, že ho trošičku se najíst, že jo, a tohle. A ona, to já ti dám, to já ti všechno, naše produkce velká ti to poskytne, ale je potřeba počkat. A fakt jsme počkali třeba půl roku, 7 měsíců, až přišel první dobrý skript. Ten je potřeba natočit dobře, nesmíš ho zkazit, protože samozřejmě...
1: Po těch 7 měsících
0: je pak špatný,
1: už by se najet.
0: Takže už se snažíš, pak se jak povede jeden, druhý, třetí a už pak ti chodí ty dobrý skripty. A ty tě pak posouvají dál k těm ještě lepším skriptům, ještě lepším a ještě lepším, až vlastně se dostaneš nějak úroveň, řekněme, jako vysokou.
2: Tak můžeme si pustit možná jeden ten skript, který se zdařil.
0: Zkusme.
3: No, pojď mi opa. No, silné noge. Pojď mi opa. Co děláš? Ty super.
4: Dík.
3: Ty, stoj se vaky.
4: A pojď mi op.
5: No, teď si volí zadara.
2: Tak to byla reklama na jedno z operátorů. Dá se to přirovnat, jako kdyby Pavel vzal třeba ve svých nejlepších letech pak angažmá v Manchester United a vyšlo to úplně naš...
0: To si nemyslím, to ne. Ne? To je totiž tak, že tohle to bylo v Čechách, to je česká reklama, ale já jsem točil hodně v zahraničí. A to by se dalo jako přirovnat, protože potom samozřejmě nějakým způsobem jsou různý festivaly, třeba v Cannes nebo v Portoroži a tak dále. A tam už tu práci skrz ty právě agenty vidějí i ty ostatní, zalíbí se jim to a už dostaneš první práci jako venku, třetí, pátou, já už jsem pak třeba točil víc v zahraničí než u nás a tahle ta zrovna byla česká. Takže to jako by třeba Pavel dostal jako do Sparty nabídku.
1: Jasný. A ty seš podle toho skriptu už schopnej sám posoudit, určitě, jestli to bude dobrý nebo špatný.
0: Absolutně, absolutně.
1: No dobře, a to je ten rozdíl zase mezi tím sportovcem, že ty třeba dostaneš, vem si, kolik ve Spartě se neprosadilo hráčů.
0: Ano.
1: Jo, takže ty dostaneš
0: tu šanci.
1: Z Hradce, z Liberce, z Jablonce, dostaneš šanci do Sparty, no, ale nemusíš
0: to
1: se prosadit.
0: Neproměníš to.
1: Kdežto ty to víš? Jako
0: máme to jednodušší, podstatě... protože ta konkurence v té Spartě vlastně pořád trvá. Ale ty, když dostaneš ten skryt, tak už jsi tam sám.
1: A už se dostaneš...
0: Už to netočí nikdo proti tobě. Už jsi tam sám, jenom to dělá. A ještě musím říct, že ten skryt třeba buď je vynikající a rovno to vidíš, anebo je takový jako průměrný, ale s potenciálem. A to je právě ta chvíle, kde, když osloví 5 režisérů, tak každý z nich napíše, jak by to udělal a posunul.
1: Okay.
0: A ty tam napíšeš, jak to chceš posunout ty. Můžeš z toho průměru napsat, že to chceš pozvednout a oni to uvidějí a pak si vyberou. Jo, takže tam je to...
1: No tak tam už je ta kvalita toho hráče.
0: Tak, tak, ale v tom sportu máš tu, tu konkurenci denně, když to my, když vyhrajeme ten, ten tender, se tomu říká, tak už seš vlastně jako vítěz. Pak už to můžeš skvět.
2: Tak každopádně, co se týče třeba toho sportovního prostředí, hodně se mluvilo, když byl v dobách své největší slávy ve slavě Ondřej Kolářovi, že měl ty nabídky do zahraničí. Teď aktuálně třeba ze Sparty odchází Kaan Kairinen, který taky v době, kdy hráli Ligu mistrů, měl nabídky z nějakých těch elitních evropských soutěží. Ondřej Kolář neodešel a Kairinen šel do AEK Athény.
0: A je to víc nebo míň, mi řekněte?
2: Pokud si mohl vybrat podle mě mezi Bundesligou a řeckou ligou, míň. Tak je to
0: míň. A to je to, že to neproměnil v tu chvíli, kdy to mělo být proměněný.
1: No to je to načasování a to je to samé jako zase v té jejich branži podle mě, protože jakmile to prováháš, ty si mohl čekat 7 měsíců, ale mohl si po 5 měsících říct, já už to vezmu. Že?
0: Přesně tak, pozor.
1: Jo? Jo, ale ten Kairinen místo toho, aby řekl po 5 měsících, hele, já už jako tam jdu, tak čekal 7 a jde do Řecka. Já neříkám, že to je špatný, samozřejmě to vůbec, ale...
0: Je to OK, ale mohlo to být lepší. A ještě říct, že těch 7 měsíců, co jsem měl já, to mohlo být třeba rok taky, nebo 2.
1: No jasně.
0: Nebo jsem mohl pokazit tu šanci. Víš co, to je to všechno.
1: Jo, jo.
2: Hned na druhou stranu, i v tomhle daném reklamním spotu Jakub Kohák hraje, což už splňuje trošku i
0: tady,
2: tu vaši hereckou kariéru.
0: Ještě ke všemu ta agentura, protože ty musíme ještě to říct, takže ty skripty vymýšlí agentura, jo. To jsou jako kluci, děvčata, řekněme, kreativci v agenturách reklamy, který pracují pro klienta dlouhodobě a dělají pro něho tiskový materiály, rádiový spoty i televizní, plus dneska i sociální sítě hodně. A jeden ten střípek je i televizní reklama, nebo jako do kina, a to se týká právě mě. A oni v tu chvíli ještě mi nabídli, aby jsem tam i hrál. Takže to ještě se povýšilo o tohle co.
2: Ano. Ne, tak Jakub Kohák je známý taky jako herec. Já si pamatuju film Eurotrip, ve kterém jsem vás viděl v té cameo roli, když tam Vinnie Jones vystoupí se partou
0: z Manchesteru.
2: A vy tam jdete s tou taškou z nákupu, teda v dresu Francie.
0: Ano, já jsem hlavně nevěděl, kde jak Vinnie Jones. Jako,
2: že... Tak jste si pustil ta videa, jak tam krosí lidi třeba v Premier League.
0: To je jako 20, to ještě víc. To je
2: 2004 nebo 3 podle
0: fakt,
2: mě.
0: No, přes 20 let, takže já jsem šel na nějaký casting, tam mě vybrali jako francouzský typ. Mysleli takový jako jako Djorkaeff trošičku.
1: A tak ty umíš francouzsky?
0: No fantasticky. A nebylo potřeba. Jako nemá roli. I když potom chtěl, aby jsem řval jako pomoc, jo. Takže a tam, že jdu po ulici, kapusy a najednou jede autobus, vidějí jako francouzského fanouška a oni, pojďte, zbijeme ho. A vede to nějaký chlap a oni říkali, to je Vinnie Jones. A aha, no super, nevím, kdo to je. Nějaký herec a oni, to je fotbalista nebo bejval. A já, aha, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Zahrál se a teprve třeba po 15 letech jsem teprve jako poznal, kdo to je. Jakoby, nevím, jestli ikona, ale jako výrazná postava anglického fotbalu. Ha. Ta s tím já jsem hrál ve filmu.
1: On s tebou.
0: Jako, ten mi sekundoval.
2: V té dané chvíli určitě, protože jste jim zdárně utekl.
0: Klidu.
2: Vaše fanouškovství takhle v tomhle ohledu někam do světa, takhle když se podíváme na ty zahraniční týmy nebo reprezentace, máte k někomu blíž?
0: Já mám rád vlastně jakýkoliv výjezd se jako podaří, protože si cením vlastně každýho nějakého týmu, kam já se můžu podívat, nebo každý tý příležitosti, všude atmosféra skvělá. Nemám úplně nějakého vyhraněný, že jakoby tam já musím, jsem fanoušek přesně tohle týmu. Je mi sympatická Barcelona, proč to neříct. Byl jsem nedávno na AC Milan, taky krása.
2: Ještě si stihnu San Siro,
0: no, staré. No, co právě jsem jako stihnul ten barák starý, prý to bude pryč, nebo co. A ještě zajímavé, že tam hrajou oba dva ty týmy, to jsem nevěděl. A to je, to jako by Sparta a Slávě hrál na jednom, co? Není to divný?
1: No, to zvláštní, ale...
0: To pokud, zaujalo mě to.
1: Je to zvláštní, ale pokud je to dobře zorganizovaný, tak si myslím, že to není jako na škodu mít dva takové obrovský stadiony. Naopak každý už má ten svůj clubhouse s tím tréninkovým jako na stranách a tady to využívat.
0: Zajímavý. No, takže jakoby, já mám a spíš ten výjezd a ten proces a kam se jede, tak jsem jako vděčný za všechno. Pozor, teďka se musím pochlubit, jo. Byl jsem pozván do Tromso. To je Hradec.
2: Hradec si dělá výlet.
0: Ano, no co já výlet, to je jako kvalifikace o Evropskou ligu, takže jsem jako vděčný a těším se. Takhle, kdy já se podívám do Jo, Tromso, za polární kruh.
2: No, tam se nemusíte brát vůbec nic za spaní, tam pořád svítí sluníčko asi v tu
0: no,
2: dobu.
0: Ale trošku na, jak na sebe, jo, něco, ne?
2: Jo, jako živ. Tam, jo,
0: nebo pod líkačky.
1: Tam si chytneš lišku kolem krku.
0: Nebo si nějaká liška nechytla mě, spíš.
2: Já jsem výlet říkal, jak jeli bohemáci na Bude Glimt tehdy na sever taky, tak řada z nich to pojela jako i vícedenní prostě výlet, když už jedou takhle daleko, tak se vší parádou.
0: Vícedenní, anebo jak nějaký ty Angláni letěli, myslím, do Mexika, na to mistrovství a zůstali tam 20 let, no to víte, ne? No, no ty fanoušci, byl o nich dokument teďka, že letěli do Mexika, 86 to bylo,
1: no.
0: Třeba, na mistrovství jako světa, a nevrátili se, asi 4. Oni, sokrát, co je, vole? A teď si o nich měli dokument BBC, že se jim tam zalíbilo. Jeden tam má nějaký bar, dva někde něco šťouraj, a prostě tam zůstali. Tak já zůstanu jako v Tromso, proč ne?
1: Lovec.
0: Proč ne?
2: Můžeme si připomenout i další zářez v herecké kariéře Jakuba Koháka.
0: Už jsem se zářez, že řekneš, že budeme mluvit o něčem jiným.
2: Ne, to v herecké kariéře.
4: Kde jsi zase?
6: Sorry, Jeřine, ty, mám asi to, rozšlápra brýle, já musel ještě...
4: Ty vole, přestaň žvanit, ty vole, nelži, aspoň nelži.
6: A ještě pro šávu.
4: Dělej, vole, převleď se a pojď. Carlos, šávička. Ty máš vždycky debilní vejmluvy, jak svině, ty.
6: Co mám dělat, jako?
4: No ne, tak si nevymýšlej, ne, ty je zbytečný.
2: No, brankář Jakub Kohák, alias Karel, bylo to Karel, ne?
0: Kája Vachopulos.
2: Kája
0: Vachopulos. Ono původně...
2: To příjmení není tak známe, tak děkuji, že to
0: není,
2: řekl.
0: Ale to se tam říká několikrát.
1: Slyším prvně.
0: No ale pozor, ve scénáři bylo Ženíšek, Kája Ženíšek, jo. A mně to přišlo takový jako, je Ženíšek, ale to napadne každýho. A my jsme tam hráli v tom seriálu nějaký zápas a byl takový jako hřmotný, takový typ jak prasa, takový tlustoučkej, takový sympaťák, velkou hlavu, rozhočí. A on tam Rejža bral autentický buď tým proti nám, nebo ty rozhočí. Já jsem říkal, co jste za chlapa? A on se jmenuje, on říkal, já pískám okresní přebor a jmenuji se Achil Vachopulos. Ty, úplně mi imponoval. Říkal, cože? To je borec. A říkal si, co kdyby ten Achil, jak tady objíždí, takže by, že tam má přítelkyni, tam nějakou, a že prostě mě udělal s nějakou ženskou z té vesnice, tak já budu jako syn, tak jsem si vymyslel sám jméno Kája Vachopulos. Takže já jsem Karel Vachopulos tam. Já jsem se přejmenoval v tom seriálu.
2: Ale brankář, sedělo vám to?
0: No fantasticky. No to vzniklo tak, že mě Honza Prušinovský volal na začátku, když se to jako tvořilo nebo připravoval, aby jsem s ním režíroval ten seriál. Aha. Jestli bych to nechtěl s ním dělat. Jakože já si to představil, že třeba buď já půlku já, on a půlku já, nebo já nevím, jak to myslel. Volal mi dvakrát a i po třetí. Já jsem v tu dobu nějak nechtěl dělat seriály pro televizi, protože seriály pro televizi v našich podmínkách českých nedopadají dobře. No v té době dopadaly jako katastrofálně. Málo času, nemoc financí, omezený všechny věci, herci nemají čas, divadla, zkoušky, vy to znáte, takže prostě jako pouští se na jako tenkej let a nemusí to dopadnout jako dobře. A on mi, když mi byl po třetí, tak mi říkal, tak v tom aspoň ty vole hraj. A já říkal, Hergot, hrát v tom, to je něco jiného. Protože režisér má zodpovědnost, hlídáš návaznosti, hlídáš...
1: Je to stejný jako ve fotbale.
0: No, jak trenér to má těžký a hráč tam něco pokazí a když to pokazí, no já jsem to zkusil, nebo trenér mi řekl, abych... Jo? Takže říkal, prosím, hrát je dobrý, jenomže už byly volný jenom dva posty. Útočník, o kterém se pak v nějakém šestém díle, sedmém provali, že je gay. Tam byl takový díl tam byl. A nebo brankář. Uh-huh. Tak jsem říkal, beru brankáře ještě z toho pohledu, že jak se opakují ty tejky, tak všichni furt musí běhat a brankář stojí v bráně.
2: Ale no, ta penalta se pak proslavila, myslím, v popkultuře.
0: To bylo ráno jazděla. No,
2: vás teda vynechávají, pak tam dávají jiné golmany, kteří to třeba nedali, nebo jiné hráče.
0: To už mi jedno.
2: No,
0: první jsem nedal, ano. A potom, a když už jsem pak viděl, jak to fakt jako fungovalo, jak tam byla jako dobrá, řekněme, parta herců, štáb, bylo to i vtipný, tak jsem, když se mě pak ptal Honza znova, tak jsem režíroval dva díly dokonce, představte si to. A to, co jste pouštěli tady, tu ukázku, tak tu miluju, protože já jsem si vymýšlel ty důvody, proč jdu pozdě, to nebylo ve scénáři. A tady jsem řekl, že se mám mě rošláprbr brýle a to jsem se jako zakoktal a tam říkám, já se mám mě rošláprbr brýle, jsem tam řekl, oni to tam nechali. Je to autentický, jako bys to fakt, jak v životě by se to stalo. Jira by se řeklo, stop, řekni to tak, aby to, ne, nechaj to tam. Já jsem máma se rošláprbr brýle a ještě jsem musel to úplně, tuhle detail úplně miluju.
2: Mě zajímalo u tohohle ještě faktu, že jste byl režisér, který se nějakým způsobem dostal do štábu, co by herec, to znamená v určitém slova smyslu jako podřízený tomu režisérovi. A ve fotbalovém hledisku, jestli Pavel někdy byl v té roli, že musel se podřídit se svými nápady trenérovi, anebo jestli už to teď někdy zažil, že jako trenér si musel trošku usměrňovat některé tvořivé hráče.
1: Ty tvořivý neusměrňuješ. Tam jim jako promineš to, že něco se nepovedlo, že prostě jako to k tomu patří, protože jsi to zažil na vlastní kůži, že něco vymýšlíš a ono to nevíde prostě 10krát, ale po 11. je z toho gól. A tadyhle ty jako kreativci v úvozovkách mají, myslím si, většinu podporu, když to nejsou s odpuštěním, já nechci tady mluvit, prostě nejsou to zlí kluci nebo zlí lidi.
0: Ano, lumpové.
1: Tak vlastně mají, lumpové to můžou být trošku, aha, jako, jo. Ale takový jako
2: sýkři třeba.
1: Sýkři taky jsou v poji, ale takový, který budou pomlouvat, budou podrejvat a budou furt jako něco špatně, jo, zažil jsem spoustu hráčů, skončí trénink a tráva byla suchá a byla vysoká a dva dny potom je mokrá a je to moc krátký a fouká vítr a nefouká vítr, je sluníčko a není sluníčko, takže furt hledá něco špatného. A když je někdo dobrý a ještě k tomu kreativní, no tak má tu podporu jako nejenom toho trenéra, ale i těch spoluhráčů, protože oni to vidějí všichni. Jako.
0: To já razím tohle z toho jako heslo celého mýho života a mých jako kariér u filmu z hlediska toho, jak vybírám štáb. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
2: A to možná samozřejmě platí i u fotbalu, že?
1: No je to tak, no.
2: V tomhle ohledu se pak může projevit. Ještě mě zajímá, Pavel se s tím asi taky setkává, že ty hlášky jsou dost kultovní, no to je, a že se to používá je, pořád v kabině někdy. Nejde ti to někdy na jazyk, když nemáš problém.
1: Hele, Kuba taky to říkal, ne, to prostě to tak vlastně vždycky v té situaci vyplyne. Blbý je, když pak potkáš někoho, kdo to nezná, což je jako neobvyklý, ale ty to vypálíš, tu hlášku, ten to dobře kope třeba, ať víme, o čem mluví, a oni jako... To kop jako blbě. Právě proto. Jako,
0: jasně, no jo,
1: ale to je normální, tak to je stejný jako z českých filmů historicky, že jo, já nevím, Pelíšky a Postřižiny a všechny tyhle ty hlášky z těch filmů, prostě kdykoliv to můžeš.
0: Toho tak to, jsou tuny, pane redaktore.
1: Jo.
2: No, ale tak myslím, že třeba s Ondřejem Vetchým, který tady byl nedávno v naší desíce, tak minimálně to spartianství asi vás hrálo, ne, na place.
0: No jejda, mane, to bylo něco. Tam jsem byl jako silná jako klaka, ještě Dave Novotný, že ano, no tak. Jasně, no. A myslím, že i ostatní kluci z toho týmu
1: byli spíš Spartani. Davida potkáváme na lávce na Spartě, no, nahoře.
2: David Novotný tady má pořád na place u nás, takže toho tady potkáváme
0: v redakci. No to je to provázaný všechno, vidíte.
2: Takže
0: to.
2: Jste si tady takhle sešli, ale když máme jméno Ondřej Vetchý na paškálu, tak si můžeme pustit poslední zvukovou ukázku, ve které uslyšíte právě Ondřeje Vetchého i Jakuba Koháka.
0: Jú.
7: A přál bych si, aby pro vás pojmy jako vlast, Česká republika, český lev, naše vlast, nebyly jenom prázdnými floskulemi.
8: Ha, Ondro, neblbni, takhle jenom vystresuješ. Kluci zlatý, bojujte, makejte, jezděte v pazatku, my vám tady faníme. Hrdinové naši, hrdinové, my tady koukáme na televizi.
2: Je pravda, že kdyby se pustilo tohle v dnešním kontextu a situaci, jak se mluví o repre, ono by to nepůsobilo asi úplně to ne. Věrně.
0: Je to staršího data, to ten spot. No. To by, myslím, že bylo na podporu repre. Že
2: 2012,
0: ano.
2: Ne, podle mě?
0: Já si myslím, že jo. No.
2: Ale co ta současná atmosféra kolem repre? Dá se to nějak marketingově reklamně udělat tak, aby to bylo
0: všechno
2: jako lepší?
0: Všechno jo? Protože v tuhle tu chvíli jsme, řekněme, zase jakoby na začátku něčeho, takže teď si můžeme říct, to bylo, a pojďme jako zvednout hlavu. A pojďme to jako jakoby někam jako povznést.
1: S ironií nebo s humorem?
0: No, já bych to udělal jako navážno klidně, proč ne? Nějakou jako hrdostí. Mně se třeba líbilo, když bylo začínalo mistrovství světa, tak spousta, řekněme, zúčastněných národů udělali takový spot svůj, jo? Jakože jedeme na mistrovství a byli jako hrdí, bylo to takový jako krásný. Jo? U nás pak jako vzniklo taky něco, ale už to nebylo úplně ono. Tak by udělal něco takového jakoby majestátního, je možná velký slovo, ale takový jako něco navážno, jako pojďme to, jak vím, oživit, obnovit,
1: podpořit historii,
0: podpořit, jako zrekultivovat, něco
2: takového. Norové měli krále tam na úvod, který četl vlastně ta jména v rádiu.
0: Třeba, Angláni měli taky něco, že ano, jako spousta států to bylo jako krásně, Skotové měli nádhernou věc, jo, nějak to takhle prostě, nějak jako navážno, tak jakoby ušlechtile pojmout.
2: A myslíte, že lidi mají dobrý vztah k repre, myslím obecně, jestli jsou spíš kluboví nebo reprezentační, jak to máte vy? Spíš asi.
0: Já, člověče, jako s těma výletama, prostě já beru to, co je, no, já jsem vlastně jako klubovej, ale když je repre, tak samozřejmě se taky jak podívám rád a jdu se podívat i na stadion. A já to jako nerozděluju.
2: A dřív to nebylo jinak třeba? To se ptám vás obou, protože dneska hodně v kontextu třeba sociálních sítích se řeší, že někteří fanoušci jsou otráveni, že je repre pauza, že jsou spíš pro ten klub. Je to tak, bublina. Ale...
1: Ta doba se vyvíjí. Já jsem tady několikrát říkal, že když jsem začínal já ve Spartě, tak jsme dostávali každý jednu pernamentku a na tu jednu pernamentku chodil já, táta, děda a strejda. Prodávali jsme si tam, co jsou záchody teďka, tak jak víš, že autobus, jak tam mezi plotem a na tu samou pernamentku, proto tam nemohlo být 10 tisíc, ale bylo tam podle mě 30, protože takhle chodilo spoustu lidí na jeden lístek a ta doba se vyvíjí a já vlastně taky jako někdy se rád podívám v televizi, ale když to jde, tak ten live fotbal prostě je nejvíc a čím blíž seš hřišti, tím je to ještě hezčí. Jako.
0: Ano, a rychlejší musím říct.
1: No, pochopit.
0: To je strašný.
1: A to si dovedeš přece na tom hřišti.
0: No, to je šílenství. To nechápu.
2: No ale občas v tom rychlém sledu člověk musí mířit a trefovat zařízení. A úplně poslední téma našeho rozhovoru může být to, kdybyste se vy dva postavili proti sobě a trefovali Břevínka. Tak co? Kolikrát z deseti? Protože Jakub Kohák mě vyskakuje na Instagramu, že často v pátek na Petříně kope
1: trénuje.
2: Takzvaná...
0: Dřevno na závěr.
2: Ano. No. A trefuje to teda pokaždé.
0: No, skoro pokaždé samozřejmě.
2: Já jsem se naposledy na Mejdra tady byl ve čtvrtek, tak jsem se ptal, kolikrát jste trefil basketový koš, když jste to točil na YouTube, tak říkal, že jednou z těch kolika pokusů. No. Vy to máte na poprvé, na podruhé, ne?
0: Já mám 3 si dávám a málo kdy na ty 3 to nedám. Ale jako já Pavel samozřejmě profík, ten to dá jakoby.
1: Nedáš,
0: nejde o to odkud.
1: Já si myslím, že to ani nejde natrénovat. My teďka jezdíme penaltovýho krále a tam je zóna, kde když trefíš ten malej, to je fakt jako díra jenom na ten balónek v bráně 5-2 a když trefíš ten balón, tak seš zasosování o kopačky. Já už máme 5-6 akcí za sebou a já jsem to ještě ani jednou netrefil. A každý ten víkend si tam jdu, postavím si 5-10 balónů, ještě ani jednou jsem to netrefil. Ale trefí to. Děti to normálně trefili. Teďka jedna holčička ve Varech to trefila dvakrát za ten den to trefila, jako je to, nejde to podle mě natrénovat, je to trošku jiný jako proces, než že budeš kopat přes zeď jako trestňák.
0: No, asi jo, no.
2: A tak vypadá to, že u vás ta láska k fotbalu aktivnímu nebude.
0: Já to trefím, kdy budu chtít. Brašulíku, naměřím, podívám, lupink a je to tam.
2: No, ale nemáte nějaký společný fotbal naplánovaný třeba dohromady?
0: Zatím o tom nevím o tom.
2: Za Real to Praha chodíte asi občas oba, ne?
0: Jsem se tam jako vyskytnu. No.
1: Tak určitě máme McDonald's Cup, že tam Kuba řádí pravidelně, no. Já jsem si tam teďka v Ostravě ve druhé minutě na trh sval a jel jsem zpátky rychlíkem, takže tam jsem se nemohl ani, tam jsme se ani nemohli nahrát, ale tak já si myslím, že je důležitý, že ho to baví.
0: Nebo no, občas se protneme někde na nějaké akci, to jako jo. To
2: my jsme moc rádi, že jste se protěli tady v desíce a že Jakub Kohák přijal pozvání Pavla Horváta a přišel na Radiožurnál Sport. Moc děkujeme a mějte se hezky.
0: Šmankote, děkuji za pozvání. Kdykoliv bylo potřeba v budoucnu cokoliv někde přidržet, jsem k dispozici. Děkuji.
2: Děkujeme Pavlu Horvátovi, že s námi byl, že pozval Jakuba Koháka.
1: Jo,
2: těšíme
1: tak
2: se.
1: Já děkuji Kubovi, myslím si, že jsme měli zase skvělý host.
0: Já bych zapomněl, ještě jsem přinesl tak Pavlovi, on mi taky přes dárek, knihu Petit Guy de l'Optimisme, aby ho neopouštěl optimismus, takový jako malý jeho dítě průvodce. A vybral jsem ti tady báseň Et is a gentil ferso, qui de apporte de pensée, qui recherchent le sieur. Tak Pavle, ať ti to vydrží, předávám ti tady jednu tu knihu. Je trošku pomačkaná, ale
1: je to, trošku
0: to znamená...
1: Je to trošku vydání, ale děkuju moc. Děkuju.
0: Za málo. Nechtě optimismus i dále provází.
1: Ještě, že jsou překladače. Samozřejmě si vyfotím, přečtu. Děkuju.
2: Pavle, moc děkujeme, mějí se hezky.
1: Děkuju, hezký den a děkuju za pozvání ke mně.
2: Krásný den, milí posluchači.
9: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
10: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
9: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
10: Od 20. do 26. července.
9: Užijte si špičkový tenis s Radiožurnálem Sport.
11: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
12: Je 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
13: Poslanec SPD Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Ruský vzdušný útok na Kyjev má nejméně dvě oběti. Fotbalisté Argentiny se zahrají v finále mistrovství světa, porazili Anglii. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se sune kolona od sjezdu na Opatov z druhého kilometru. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
14: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala, prohlásil ale, že je nevinný.
15: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
13: Foldyna žije s manželkou v Děčíně. Ta se k tomu odmítla vyjádřit. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Silná bouře, která se včera v podvečer prohnala Brnem, poškodila i letní kino na Špilberku. Vítr zničil zastřešení a opláštění pódia, rozfoukal stany a voda natekla do přístrojů. Pořadatelé proto ruší dnešní koncert Igora Orozoviče a budou se snažit najít náhradní termín. Ohrožené jsou i nejbližší filmové projekce. Provozovatel kina Oldřich Vojáček odhaduje škody na stovky tisíc korun.
16: Co se týče vstupu, tak je tam spadlý strom, který je potřeba ještě odklidit, takže dnešní koncert Igora Orozoviče určitě nezvládneme a z největší pravděpodobností kina, která měla být v pátek a v sobotu, tak nebudeme schopni uskutečnit, protože nestihneme vlastně odklidit ty škody, které tam vznikly.
13: Rusko v noci zasáhlo ukrajinský Kyjev balistickými raketami. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že při útoku zemřeli nejméně dva lidé. Dalších šest utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Podle starosty ukrajinské metropole střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech, mimo jiné ve Vinnické oblasti nedaleko od frontové linie nebo v severoukrajinském Charkově. Vystoupením londýnského vokálního souboru style Antico večer začnou 27. letní slavnosti staré hudby. Letošní ročník festivalu potrvá do 5. srpna a nese podtitul Mýty a legendy.
17: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
12: Sport. Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů Anglii, porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni vysvětluje, v čem je největší síla Argentinců.
18: Když mluvíme o tomhle zápase, myslím si, že náš tým hraje nejlépe právě ve chvíli, kdy je pod tlakem. Když se dostaneme do problému a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme.
12: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem, Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií. Oba duely odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalový záložník Lukáš Vorlický přestoupil z pražské Slávie do Slovácka s týmem z Uherského Hradiště, podepsal 3letou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D1 u Průhonic na D7 zdržení za Kladnem. Na výjezdu z hlavního města směrem k brněnské D1 přetrvává zdržení od sjezdu na Opatov z druhého kilometru. Zhruba 20 minut zabere trasa k Průhonicím. Na 5,5 kilometru u nehody dvou osobních aut už odtahová služba. Stále se ale nedá projet prostředním pruhem. Už by to nemělo dlouho trvat. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova před Mladou Boleslaví čekejte kratší zdržení. Fronta zhruba 30 48. kilometru po pojíždí k omezení. Mezi sjezdy na Nymburk a Jičín, tedy mezi 40. a 44. kilometrem, dnes do 13. hodiny pracují silničáři v levém pruhu. Na D7 směrem ze Slaného do Prahy se sunou už ze 7. kilometru kamiony, tedy od sjezdu na Kladno. Osobní auta brzdí u Středokluk na 5. 10 až 15 minut se popojíždí k omezení na úrovni letiště. A silnice 54 na výjezdu z Kyjova směrem do Veselí nad Moravou. Potíže čekejte kousek před Vlkošem. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního auta. To skončilo mimo komunikaci. Budou ho vyprošťovat. Zatím se jede Kyvadlově jedním druhem, zdržení jen drobné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy.
20: 11 hodin 6 minut, čtvrtek 16. července. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestupuje z mistrovské Slavie do Slovácka. 24letý hráč podepsal s celkem z Uherského Hradiště smlouvu na 3 roky. O transferu informovali kluby na svých webech. Připomeňme, Vorlický v první lize má na kontě zatím pouhých 12 utkání, která odehrál po předloňském lednovém příchodu do Slavie z Atalanty Bergamo, kde prošel mládežnickou akademii a připsal si taky starty v sérii A. Jeho kariéru poznamenaly zdravotní problémy, podstoupil už několik operací kolena, no a se Slaví získal 2 tituly, k tomu letošnímu přispěl v podzimní části svými prvními 2 ligovými góly, no a na jaře hostoval v druholigové Zbrojovce Brno. Na postupu týmu mezi elitu se podílel dalšími 3 góly.
9: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, 11 hodin, 10 minut, krásný čtvrtek, 16. července. Všem, kteří nás posloucháte, známe složení fotbalového finále mistrovství světa i zápasu o třetí místo. O titul si poprvé po 96 letech zahrají týmy ze zemí, ve kterých se mluví převážně španělsky. Proti Španělům nastoupí obhájci zlata z Argentiny, kteří otočili semifinále s Anglií v závěru na 2-1. Mluvit o tom teď budeme s fotbalovým reportérem naší stanice Janem Suchanem. Honzo, krásný den.
2: Dobrý den.
1: Tak argentinský obrat znovu řídil kdo jiný, 39-letý kapitán Lionel Messi. Jaká byla tentokrát jeho role?
2: On nejenom, že tvořil hru a byl ústředním mužem argentinské ofenzivy, on i nahrál na oba góly své reprezentace. Celkem už má za kariéru 12 asistencí na světových šampionátech, což je rekord, ostatně stejně jako jeho 21 branek. Tahle čísla ale prý Messi neřeší.
3: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
2: Lionel Messi si v neděli zahraje své třetí finále mistrovství světa, což před ním zažil jen brazilský obránce Cafu. Pozorní posluchači by mohli namítnout, no, ale co takový Pelé, vždyť ten má tři tituly mistrů světa, ale ti ještě pozornější posluchači a nebo ti, kteří se zajímají víc o historii, tak vědí, že na mistrovství světa 1962 se Pelé zranil v tom prvním skupinovém zápase proti Československu. Češi ho pak neatakovali, jak zavelel Josef Masopust, jak to známe z dobových archivních nahrávek, a Pelé tehdy nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit do finále.
1: Moc děkuju za to, chtěl jsem samozřejmě být v té skupině, která by namítala. Tak pojďme dál, taky obhájit titul mistrů světa, to samozřejmě je něco výjimečného, tak kdy naposled se to stalo?
2: Právě v tom roce 1962, kdy Brazilci ve finále porazili Československo, před nimi se to podařilo jen Italům, kteří také zdolali Čechoslováky. To bylo při prvním titulu v roce 1934 a na následujícím šampionátu uspěli znovu. Takže se může Argentina zařadit po bok Brazilců a Italů v tom ohledu, že dokáže obhájit titul mistrů světa.
1: Už tady víme přesný program na nedělní večer. O zlato si zahrají Španělsko s Argentinou, tak jaké jsou reakce na tohle složení finále?
2: Připomíná se ta slavná fotografie, na které Lionel Messi koupe v plastové vaničce tehdy půlročního Lamina Yamala. Tenhle snímek vznikl v roce 2007 do charitativního kalendáře Barcelony a nikdo pochopitelně nemohl v tu dobu tušit, že z Yamala vyroste hvězda španělské reprezentace, která se ve finále postaví o 20 let starší legendě a třeba se pokusí tentokrát ona ji vykoupat. Zajímavé je i to, že současný kouč Španělů Luis de la Fuente před 10 lety přednášel na trenérském kurzu, kterého se zúčastnil i Lionel Scaloni, který teď vede Argentince. V tuto chvíli v roce 2026 se tedy utkají o zlato z mistrovství světa.
1: No a co na to, Honzo, říkají sázkové kanceláře, kdo je favoritem toho nedělního finále?
2: Podle nich to jsou úřadující mistři Evropy ze Španělska, i když je pravdou, že poslední soutěžní vzájemný zápas vyhráli Argentinci, ale Karle, musíme dodat, že se ten poslední soutěžní vzájemný zápas odehrál v základní skupině mistrovství světa v roce 1966.
1: To nepamatuje ani Messi.
2: To už je opravdu vousaté, ještě víc než ten Messi. Jak to dopadne tentokrát, uslyšíte samozřejmě v neděli od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, a to samozřejmě platí také o zápasu o třetí místo mezi Anglií a Francií, který je na programu v sobotu od 23 hodin, i když jsem zaznamenal hlasy, že vlastně o ten bronz by se snad ani hrát nemělo, že ten by měl patřit Kapverďanům, protože ti vlastně neprohráli v 90 minutách ani s jedním z finalistů, se Španěli remizovali hned na úvod základní skupiny 0-0 a Argentince donutili se vydat ze všech svých sil, alespoň v prodloužení, ve kterém už tedy Kapverďané padli.
1: Teď mi úplně neudělal radost, já jsem myslel, že ten sobotní zápas se hraje dřív a já už tou dobou budu spát ve Francii, tak jestli to Francouzům vyjde proti Angličanům, tak se moc nevyspím.
2: A když nevyjde, tak se možná taky nevyspíš.
1: Je to tak. S Janem Suchanem jsme probrali následující program na mistrovství světa. Moc
2: snad
1: díky.
2: Snad jsme vás neuspali.
1: Snad
2: se stalo.

0: To byly Rolling Stones ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je přesně 11 hodin a 20 minut. Obrana hokejové Olomouce doznala v létě několika změn. Jednou z nich je příchod Michala Hrádka, který už na Hané odehrál většinu loňského ročníku. Z hostování se v lednu vrátil do mateřských Pardubic, pomohl k zisku titulu a následně se do Olomouce přestěhoval natrvalo.
1: V Pardubicích jsem byl odmala, takže nic jsem nějak nikdy moc nemusel řešit. Teďka všechno poprvé stěhování, nový město. Je pro mě dobrý, že se vracím do něčeho, kde vím, jak to trochu chodí. Na jednu stranu jsem rád, že jsem mohl být v Pardubicích, když se tam udělal takový úspěch, ale teďka už se soustředím na práci tady, jsem rád, že můžu být tady a těším se na novou sezónu a doufám, že si vybojím nějaký stabilní místo a že budeme vyhrávat.
2: S bojem o stabilní místo má Michal Hrádek své zkušenosti, mnohdy nemoc příjemné. V pardubické konkurenci posledních let se totiž jen těžko prokousával mezi 7 obránců připravených do zápasu.
1: Tak je to náročný hlavně na psychiku, ale nikdy jsem nebyl, jak bych řekl, že se na to vyprdnu nebo takhle. Prostě vždycky jsem dělal všechno na 100%, když jsem dostal šanci, dostal jsem ji. A pro tenhle krok jsem se rozhodl, že si myslím, že je pro mě dobrý, protože se chci posunout v té kariéře a že tady dostanu ten prostor.
2: Věří Hrádek, který ve 24 letech už má na kontě přes 200 extraligových startů a bezmála stovku přidal v první lize. A když pravidelně trénujete vedle reprezentačních obránců i útočníků, i to každého hráče posouvá, i když pak nemá odpovídající zápasový čas.
1: Snažil jsem se od nich brát, jako bylo to něco neskutečného, protože ty kluci, co mají za sebou, ty represrazy, olympiády, takže od nich se můžete učit každý den. A pak když na vás jezdí při tréninku Roman Červenka nebo Lukáš Sedla, tak pak v zápase to máte někdy jednoduše.
2: Navzdory tomu ale ani v Olomouci nebude mít pardubický rodák a odchovanec místo jisté. Hanáci mají na soupisce 10 beků a každý z nich si dělá zálusk na pozici v sestavě.
3: Pro nás je Hrádek perspektivní obránce a tam je to budoucnost. On je to strašně pracovitý kluk a když bude takhle v té kariéře prostě pracovat dál, tak si myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Samozřejmě chtěl bych od něj ještě trošku víc tu ofenzivu. Jo, on je výborně defenzivní. Samozřejmě vím, že si nemůže dovolit takový věci, co si dovolil v Pardubicích, ale budeme to chtít od něj i tady.
2: Naznačuje jeden z trenérů Olomouce Petr Svoboda, že základním atributem obránce by měla být defenziva. A to neplatí jen pro Hrádka, ale i pro dva další dříve narozené příchozí obránce z extraligové konkurence, Petra Gevízeho a Ralfse Freibergse.
3: Mančas se vždycky staví odzadu, jo, potřebujete dobrýho golmana, dobrou defenzivu a Petr si myslím, že nám právě dá tu zkušenost, jo, i ten Ralf nám dá tu zkušenost a ty mladý kluky nám pomůže vychovat.
2: Maluje si ideální scénář v defenzivních řadách bývalý vynikající obránce a nyní trenér Olomouce Petr Svoboda. Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

českém snowboardingu Zuzany Maďarové z letošního olympijského finále Sabina Pajerová oznámila konec kariéry. Rakouská závodnice se loučí ve 33 letech po 16 profesionálních sezónách. Prohlášení uvedla, že nastal správný okamžik.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál 11.30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo před vánočním období. Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu, zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová opatření, preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních

0: letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných, z toho víc než 750 lidí chorobu nepřežilo. A obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 menších lokalit v oblasti podél česko-polské hranice. Jde například o Nový Hrádek, Zdobnici, Rokytnici nebo Olešnici v Orlických horách. Mobilní operátoři proto plánují výstavbu nových vysílačů. Sport. Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Díky brankám Enza Fernandéze a Lautara Martinéze skóre v závěru utkání otočila. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu čeká v boji o obhajobu titulu zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká s Francií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace v Brněnské u průhonic na D1 kamiony u Ostrovačic. Hned na úvod dobrá zpráva z výjezdu z Prahy směr brněnská dálnice D1. Před průhonicemi na 5,5 kilometru už se opět projíždí všemi třemi pruhy. Následky nehody za Orlenem odklizené. Fronta od Opatova se dala celkem rychle do pohybu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se délka kolony stále mění dle momentální intenzity provozu. Teď aktuálně se do ní dojíždí těsně za Ostrovačicemi na 178. kilometru. Tam brzdí kamiony v pravém pruhu, osobní auta v levém okus dál na 180. A D1 do Třetice teď směr z Brna do Prahy. V okolí sjezdu na Měřín od tého 34. kilometru zabrali silničáři levý pruh. Zpomaluje se na kilometru 136, zdržení do 10 minut. D8 směrem z Ústí do Prahy plná nákladních souprav z úrovně Odoleny vody přibližně z 6. kilometru posouvají se až do rekonstruované Kbelské. A silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Komorovic kolony v obou směrech. O něco delší zhruba 20-minutová se sune od D1, přesněji od Bystrkova. Z druhé strany od Onšovic ztratíte čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

11 hodin 37 minut, Radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Hokejový útočník Cole Perfetti podepsal v NHL nový pětiletý kontrakt s Winnipegem na celkem 30 milionů dolarů, tedy víc než 630 milionů korun. 24letý Kanaďan byl chráněným volným hráčem a díky dohodě, o které Jets informovali na klubovém webu, se vyhne arbitráži.

Dvojnásobný mistr světa MotoGP Francesco Bagnaia využil letní přestávku v seriálu Mistrovství světa k operaci pravého předloktí. Jeho tým Ducati uvedl, že zákrok dopadl úspěšně a italský jezdec by neměl chybět na startu srpnové velké ceny Británie. 11 hodin 41 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, já posílám Litu Ford.

0: Bývalý fotbalový útočník Baníku Ostrava, české reprezentace a nyní fotbalový agent Václav Svěrkoš bude ve čtvrtek ve 14 hodin, tedy už za nějaké 2 a čtvrt hodinky v Ostravě během festivalu Colors of Ostrava. Hostem desítky Pavla Horváta spolu s Antonínem Panenkou před akcí Svěrkoše vyspovídal reportér David Procházka.
1: Václav Svěrkoš, bývalý útočník Baníku Ostrava, české reprezentace u mikrofonu Radiožurnálu Sport před akcí v ostravské multifunkční aule Gong, kde se potká jak s Pavlem Horvátem na desítce, tak s Antonínem Panenkou. Jak se těší?
2: Těším se moc, dobrý den, děkuju za pozvání a samozřejmě s Horvým je vždycky jako legrace a jsem moc rád, že vlastně i během tohoto festivalu vlastně Colors of Ostrava je i možnost třeba pro lidi, co jako mají rádi fotbal nebo sport, tady tohle besedy v podstatě a samozřejmě i Tonda Panenka, to je vlastně, jakoby řekl bych, nejenom česká legenda, ale v Evropě, ve světě strašně známé jméno, ať už tím, hlavně tím kopem, ale celkově prostě úžasná kariéra a je to legenda.
1: Letos je to právě 50 let, už to bylo v červnu od té bělehradské penalty. Troufl jste si někdy v kariéře na Panenku?
2: Přiznám se, že v zápase myslím, že nikdy. Na tréninku samozřejmě to umí každý, takže to jsme jako dělali, to vždycky brankáři na nás jako lašty, si pamatuju, že vždycky potom, když jsme to takhle kopli na tréninku, tak prostě se otočil a okamžitě vzal ten balón a střídal ho po nás.
1: Lašty je brankář Jan Laštůvka, abych vysvětlil.
2: Přesně tak, Honza Laštůvka, tím toho zdravíme a že vlastně mají pravdu, že na tréninku bys to měl taky kopat nějakým způsobem, jak v zápase, tak vždycky po nás křičel, že ať to uděláme v zápase a nějaké sprosté slova kolem toho samozřejmě. Takže. Ale ne, samozřejmě ten kobě je, vypadá lehce, ale pokud člověk chce to v takhle důležitý moment, jako ten onen v Bělehradě byl, v podstatě i v ligovém zápase, v každém je to důležitý kop, takže na to člověk musí mít nervy i tu techniku.
1: A měl jste vůbec někdy myšlenky, které jste teda v zápase zahnal rychle?
2: Já jsem měl takový ten jiný kop, já jsem vlastně si pamatuju, že když jsem začínal na Bazalech a díval jsem se na trénink Ačka, tak myslím, že to dělal takový ten, on se to i nějak jmenuje, já teď nevím jak, že vlastně na té jedné noze stojíš a tou druhou to se zadu jako kopneš.
1: Rabona.
2: Přesně tak, to jsem celkem uměl dobře, že jsem třeba dokázal z 16 střílet a tak, tak to jsem chtěl někdy vyzkoušet tu penaltu, ale nějak jsem se k tomu nedostal.
1: Antonín Panenka, to je velká výzva potkat se s ním, ale Pavla Horváta už jste loni 17. dubna v Praze na desítce poznal blíže, takže tam asi nebude velká neznáma.
2: Ne, Horv je super. Musím říct, že vlastně jakoby protihráče, takhle jsem ho moc nemusel. Jednak když byl ve Slavii a potom i v Plzni, když oni byli úspěšní, tak samozřejmě neřekl bych, že bychom se neměli rádi, ale tak neměl jsem rád, když jsme prohrávali proti ním, ale jinak vždycky s ním byla sranda, je a musím říct, že mu to moc sedí, to v tom Radiožurnálu u vás vlastně, že to rád poslouchám, že jednak je to vtipné, ale zároveň musím říct, že je to i co se týče vysvětlení prostě pro lidi různých situací a to, co se děje třeba během té sezóny, takže je to jeden z mála pořadů, který poslouchám, protože tam opravdu i ten Pavel to dokáže těm lidem podat tak, že to chápou. Není to jenom nějaká show a sranda a ze všeho si dělání jako legrácek, takže Pavel to umí dobře skloubit a jo, těším se na něj. No.
1: Povídáme si s Václavem Svěrkošem, bývalým útočníkem Baníku Ostrava, české reprezentace a mnoha zahraničních klubů. Teď se krátce před pár dny vrátil z Los Angeles, kde byl i na mistrovství světa, ale to nebyl úplně původní záměr.
2: Přesně tak, nebylo to úplně, nechtěl jsem, nebo respektive chtěl jsem, ale potom jsme to nějak řešili s kolegou vlastně z agentury, jestli jo nebo ne, že to zrovna bylo v období, které pro nás je důležité i teďka přestupově. Takže jsme nechtěli, ale co člověk nechtěl, nebo jak se tomu říká, tak vlastně dcera, jsem samozřejmě rád za to, že postoupili do celosvětového finále ve Street Dance, takže se skupinou Funky Beats, Lídku Místku, tam jsme jeli, byli jsme tam týden a zrovna se hrálo finále, takže samozřejmě jsem toho využil.
1: Čtvrtfinále.
2: No ten, už to mělo být semifinále, protože je to tak dlouhé to mistrovství, že už si říkám, že už to mělo být za náma, jo, ale ne, takže samozřejmě jsem to využil a bylo fajn.
1: Který zápas jste navštívil?
2: Belgie, Španělsko, Inglewood. Mm-hmm. Si to říkám správně. Jo.
1: Dobře, tak už se určitě těšíte na čtvrteční vystoupení v Aule Gong v rámci festivalu Colors of Ostrava. Máte třeba nějakou otázku na Antonína Panenku, nebo co byste se ho chtěl zeptat?
2: To asi tak nějak vyplyne. Já myslím, že budeme asi čas se seznámit nějak jako blíže před tím vystoupením a samozřejmě k němu mám obrovský respekt, takže budu opatrný, ale už jsem poslouchal nějaké jeho vystoupení. I ty vlastně oni mají podle mě i jezdí kluci hodně. Tak musím říct, že pan Panenka je hodně vtipný, takže věřím, že si něco připraví. pro ostravské publikum a vím, že vždycky jako vzpomínal na ty zápasy, třeba když měli vystoupení v Brně, tak říkal, jak se mu hrálo proti Zbrojovce a tak dále, takže věřím, že bude mít nějakou vzpomínku na zápasy v Ostravě.
1: A ještě poslední otázka, vystoupení v Aule Gong se koná v rámci festivalu Colors of Ostrava, hudební festival, multižánrový, těšíte se na něco, chodíte pravidelně na Colors?
2: Těším se určitě, je to vlastně jedna z mála věcí, která prostě v Ostravě přes to léto přitáhne více lidí jako mimo ostravské do města, stejně jako třeba festival Beats for Love, co tady byl, ale ty Colorsy jsou takové, že to patří k té Ostravě, myslím, že spousta lidí v celé republice to takhle vnímá a vlastně přijdu i známí z Prahy, takže s nima taky půjdu a mám to rád, tam vlastně ta atmosféra je jakoby skvělá v tom, že tam v podstatě chodím i s dětmi, které vlastně dneska už jsou skoro dospělé, ale kdysi jsme měli i kočárek, kdy jsme tam vozili a dá se tam opravdu vyžít celý den, jakoby tam toho spousta, takže doporučuji a těším se, že se třeba s někým potkáme.
1: Říká Václav Svěrkoš, který mimochodem před 18 lety, nedávno to bylo 18 let, kdy dal vítězný gol v zahajovacím zápase Česko-Švýcarsko na mistrovství Evropy. Uvědomil jste si to, že to je 18 let?
2: Až teď. Letí to šíleně a je vidět, že máte přehled, tak jako super, děkuju moc za tu vzpomínku.
1: Děkuju za rozhovor.
2: Taky díky, mějte se.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Manic Street Preachers ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 11 hodin a 55 minut. V semifinále kvalifikace Evropské ligy basketbalistek se brněnské Žabiny utkají s Červenou zvezdou Bělehrad a KP Brno s francouzským Karolem.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: S námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 2 týdny z domu kvůli domácímu násilí. Tvrdí, že je nevinný.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
5: Čína potvrdila zadržení českého občana.
7: Českého občana nedávno začaly čínské státní bezpečnostní úřady vyšetřovat v souladu se zákonem kvůli podezření z kriminálních činů ohrožení národní bezpečnosti.
5: Argentina zdolala Anglii 2-1 a postoupila do finále fotbalového mistrovství světa. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy popojíždí dlouhá kolona před omezením u letiště. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů. Je čtvrtek.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
8: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
9: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
8: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
10: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
8: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Radiožurnál.
5: Čecha zadrženého v Číně tamní úřady vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Oznámilo to čínské ministerstvo zahraničí. Informaci o jeho zadržení včera potvrdilo i české ministerstvo zahraničí s tím, že je s ním v kontaktu. Čínské ministerstvo zároveň skritizovalo zatčení čínského občana v Česku.
11: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian prohlásil, že je Čech zadržený v červnu vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Dodal, že české úřady zatkly čínského novináře na základě údajně neopodstatněných obvinění. Čína je prý proti a vyzývá k jeho propuštění. Číňana v lednu zatkli čeští kriminalisté kvůli podezření ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Ve vazbě čeká na soud.
12: Pokud je pravda, že českého občana zadrželi, aby ho mohli v úvozovkách vyměnit za čínského špiona, tak by možná čeští občané měli mít od vlády tu informaci, že cestovat do Číny je rizikové, protože se z vás může stát rukojmí.
11: Řekl českému rozhlasu exministr zahraničí a poslanec za ODS Jan Lipavský. Zadržovaný Čech je podle Seznam zpráv podnikatel. Deník N uvádí, že v minulosti zastupoval zbrojařskou skupinu CSG miliardáře Michala Strnada. V Číně údajně na pozvání úřadu řešil certifikaci radarů pro letiště. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Ukrajinští poslanci by už dnes mohli schválit složení nové vlády. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Kurecký, který poslancům představí obměněnou vládu. Několik stovek lidí demonstrovalo v centru Kyjeva na protest proti tomu, že v kabinetu bude chybět dosavadní ministr obrany.
13: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Včera prezident Zelenský poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl obětovat současného ministra obrany Fedorova kvůli ustavičným sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským. Informovala o tom Ukrajinská pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců. Americká armáda v noci znovu útočila na Írán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit íránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Íránu.
14: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k íránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit íránskými pravidly. Íránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Lidé na Jižní Moravě sčítají škody po bouřkách. Hasiči kvůli nim měli od včera přes 200 výjezdů. Podle meteorologů se nad krajem vytvořila supercela. Poškozené je například letní kino v Brně na Špilberku. Vítr poškodil taky střechy v Moravské Nové Vsi a nedalekých Prušánkách. Tam je reportérka Aneška Hlávková.
15: Tady od včerejšího večera funguje krizový štáb, který zatím řešil asi 5 desítek případů a lidé chodí hlásit škody ještě dnes. Hasiči tu řeší hlavně poškozené střechy domů a zaplavené sklepy. Voda zatekla taky do právě rekonstruované základní školy a vítr poškodil taky střechu mateřinky. Kvůli riziku pádu stromů a větví je zavřený taky hřbitov a cesty do místní části s vinařskými sklepy. Právě i vinaři po včerejšku hlásí škody na letošní sklizni. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z vedlejšího Moravského Žižkova mají vinaři na Břeclavsku a Hodonínsku škody od 10 až do 100% úrody. Z Prušánek Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Správa železnic spustila další úsek s evropským zabezpečovačem ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za 42 kilometrů zabezpečení Správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Podrobnosti má reportér Jakub Vik.
16: ETCS teď hlídá vlaky na poměrně vytížené trati z Prahy do Lysé nad Labem, kudy denně projede kolem 200 vlaků, a pak i v odbočce do Milovic. Díky zabezpečovači budou moct vlaky právě na odbočce zrychlit až na 160 km za hodinu. V úseku zatím nejezdí všechny vlaky povinně pod dohledem ETCS, kde zatím osmíšený provoz. Povinný provoz pro všechny vlaky plánuje Správa železnic spustit až v průběhu příštího roku. Dopravci tak mají čas vybavit technologií svoje vozidla. ETCS teď funguje na zhruba 15 kilometrech českých tratí. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Americká zpěvačka LP se vrací na Colors of Ostrava. Je největší hvězdou dnešního programu. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Radiožurnál, který má mobilní studio přímo pod Vysokými Pecemi. A je tam teď reportér František Kuča.
17: Už 1:05 bude hostem speciálního vysílání v mobilním studiu Radiožurnálu zpěvačka Kateřina Marie Tichá, která i naživo zaspívá a od 15 hodin pak vystoupí na hlavním pódiu s kapelou Benjis. Když jsme u českých interpretů, tak 50 let na scéně slaví Lenka Dusilová, vystoupí v multifunkční aule Gong na takovém speciálním retrospektivním koncertu, hostem bude třeba David Koller. A další, dá se říci, česká hudební legenda je Načeva, která vystoupí na Full Moon Stage. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
18: Sport. Argentinští fotbalisté zabojují o obhajobu titulu mistrů světa. Po výhře nad Anglií 2-1 postoupili do finále letošního šampionátu. Argentina od 55. minuty prohrávala, ale dvěma góly v závěru utkání otočila. Na branku Enza Fernandéze i trefou Lautara Martinéze přihrával Lionel Messi. 39-letý kapitán po postupu do finále zdůraznil, že klíčový je týmový přístup.
19: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
18: Argentina se v nedělním finále utká se Španělskem. Anglie nastoupí v sobotu proti Francii v zápase o bronz. Radiožurnál Sport nabídne oba duely v přímém přenosu.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení od Ostrovačic další před Měřínem. Na D1 z Prahy do Brna neměná situace v okolí Ostrovačic. Nákladní soupravy zpomalují na 179. kilometru osobní auta před Kývalkou. D1 z Brna do Prahy a kratší zdržení před omezením u Měřína. Fronta ze stého 36. kilometru nejvýše na 10 minut. Na D10 z Prahy do Turnova zdržení před Boleslaví kolona od sjezdu na Nymburk z 39. kilometru sune se k nehodě na 41. Na D7 před Prahou od Slaného fronta před omezením u letiště už se krátí, od sjezdu na Tuchoměřice ztratíte jen pár minut. Horší je to na D8 před Prahou z Ústí kolona kamionu od Klíčan ze 3. kilometru až do omezení ve Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy.
20: Je 12 hodin 10 minut, čtvrtek 16. července. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Pojďme se podívat taky na basketbal. Hráčky USK Praha se totiž utkají v evropské lize ve skupině D s polským Lublinem, francouzským týmem Bourges a týmem postupujícím z kvalifikace. No a můžeme také připomenout, že v semifinále té kvalifikace evropské ligy basketbalistek se brněnské Žabiny utkají s Červenou zvězdou Bělehrad a KP Brno s francouzským Karolem. Posloucháte Radiožurnál Sport, za chvilku bychom měli mluvit o zajímavém tématu, tedy o teple, které ovlivňuje sportovní události napříč celým světem. Nejdřív ale skupina R.E.M.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

Avril Lavigne ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte ve 12 hodin 26 minut. Je 16. července, cyklisty na Tour de France dnes čeká 12. etapa, rovinatá z Manicourt do Chalon-sur-Saône. Dnešní trať je dlouhá téměř 180 kilometrů, je rovinatá a o etapovou výhru do Chalon-sur-Saône. Dnešní trať je dlouhá téměř 180 kilometrů, je rovinatá a o etapovou výhru by tak měli především bojovat ti

Radiožurnál 12.30. Máme pro vás krátké zprávy. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by tak měli být ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Sergeje Koreckého. Oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Zmínil taky přípravy na zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bez realitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojují o své provize a nechtějí upravit marže. A v Prosecké ulici v Praze 9 spadl stavební jeřáb a strhnul trolejové vedení. Událost se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči a policisté, kteří ulici uzavřeli. Trolejbusová linka číslo 58 jezdí odklonem, místem neprojedou ani auta. Sport. Dvě české tenistky dnes zabojují o postup.

0: Do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s Ruskou Sasnovičovou a večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti Francouzce Monetové. Sára Pejlek už mezi poslední osmičku tenistek prošla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení od Ostrovačic také před Měřínem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolony kamionů od Ostrovačic ze 179. kilometru. Osobní auta v levém pruhu brzdí o kus dál na 180. A D1 ještě jednou teď směr z Brna do Prahy v okolí sjezdu na Měřín. Od 134. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Zpomaluje se na kilometru 137 zdržení do 10 minut. V Praze na hlavní části okruhu čekejte potíže v obou směrech z D1 na letiště, kromě regulace vjezdu do obou tunelů. Navíc i nehoda za sjezdem na Barrandov. Na 17. kilometru blokují levý pruh dvě havarovaná osobní auta. Kolona na výjezdu z Lochkovského tunelu je na více než půl hodiny. Jedete-li okruhem v opačném směru, tedy z letiště k D1, zdržení čekejte zatím z úrovně z Líčína z 23. kilometru. I tam ztratíte přes půl hodiny po pojížděním k nehodě u Ořechu. Na 19. kilometru v levém pruhu osobní auto s dodávkou. A Praha ještě jednou na jižní spojce z Barrandovského na Černý most. Kolona téměř od podjezdu magistrály. Zhruba 15 minut se jede k nehodě za Lanovým mostem. Prostřední pruh tam blokují dvě nabouraná osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Hned tři čeští desetibojaři by za měsíc měli bojovat o ty nejlepší výsledky, o co nejlepší výsledky na atletickém mistrovství Evropy ve Velké Británii. Po Tomasi Järvinenovi a Ondřeji Kopeckém o víkendu splnil nominační kritéria i Vilém Stráský a právě s ním bychom teď měli být ve spojení na Radiožurnálu Sport. Tak přejeme hezké poledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste o víkendu v Polsku nazbíral 8056 bodů, skončil jste třetí a splnil jste tak potvrzovací limit Českého atletického svazu pro mistrovství Evropy. Tak ulevilo se vám hodně?
1: Rozhodně po té protrápené sezóně, kdy jsem musel vynechat dva hlavní desetiboje, které jsem měl v plánu, tak jsem rád, že se to povedlo dát zdravotně dohromady aspoň tady na tenhle desetiboj a dokončit to v tom potvrzovacím limitu.
0: A byla to v podstatě pro vás jedna z posledních šancí na účast v Birminghamu?
1: Byla to úplně poslední šance, je to tak.
0: Vy jste v žebříčku tedy poměrně bezpečně mezi 24 desetibojařů. Pro ten evropský šampionát, tak v tuhle chvíli už můžete tu účast na šampionátu brát jako jistou, nebo může se ještě stát, že by se tolik atletů dostalo před vás?
1: S tím už nepočítám, že by se to mohlo povést, oni už vlastně budou jenom národní šampionáty a co tak vím o ostatních, tak už jako nikdo by mě tam přeskočit neměl, takže si myslím, že ta účast je jistá a už se můžeme připravovat jenom na tu Evropu.
0: Desetibojař Vilém Stráský s námi na Radiožurnálu Sport, takže to vypadá, budeme s tím tak počítat, že na mistrovství Evropy by měla být trojice českých desetibojařů, jak už jsem zmiňoval s vámi ještě Ondřej Kopecký, Tomas Järvinen, tak je v tom nějaká výhoda?
1: Určitě, já myslím, že to bude velká sranda na sektoru a utvoříme takovou dobrou partu tam spolu.
0: Vy jste v březnu byl v sedmi boji těsně pod stupni vítězů na halovém mistrovství světa. Váš další víceboj, jak už jste naznačil, byl ten víkendový v Polsku, mezi tím tedy zdravotní problémy a v tuhle chvíli už je to za vámi?
1: No tak trochu, ten desetiboj to zase trošku připomněl, protože jenom to bylo docela náročný o víkendu, ale je to na dobré cestě a já myslím, že směrem k té Evropě to bude všechno v pohodě.
0: Tak budeme držet palce samozřejmě, aby zdraví vydrželo, protože to je pro sportovce číslo jedna. A když se na ten výkon teď z Polska podíváte, tak v čem třeba jste cítil největší rezervy? Kde myslíte, že by se v Birminghamu dalo ještě pár bodíků přidat?
1: A ty největší rezervy byly určitě ve všech skocích víceméně. Chtěl bych skočit třeba ještě o 20 cm dál v dálce. Do výšky jsem skočil jenom 188 a na tyči, s kterou jsem měl největší problémy teďka kvůli právě zádům, tak tam jsem skočil jenom 460. Tak když bych to sečetl tak nějak, tak pokud by se to v Birminghamu povedlo poskládat třeba o 200-300 bodů líp, tak s tím bych byl asi spokojený.
0: Ještě kousek dál výš a nevím, do kterého směru ještě jsem zapomněl, bych chtěl skákat Vilém Stráský. A poslední věc, do toho mistrovství Evropy ještě vás čekají nějaké závody, nebo co budete teď dělat? Trénovat, připravovat se?
1: A budu odpočívat, trošku závodit, trošku trénovat. Jedu teďka o víkendu do Estonska, kde se bude pořádat vlastně klasický pětiboj. A pak týden na to je mistrovství republiky v Plzni a během toho vlastně jenom trénink.
0: Tak ať se vám příprava vydaří. Moc děkujeme. Vilém Stráský s námi na Radiožurnálu Sport.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

tam stál. Já se ho ptal, co bude dál, a on mi řekl,

0: Už jen dva zápasy zbývají odehrát z fotbalového mistrovství světa. My se za ním tak pomalu můžeme začít ohlížet i na Radiožurnálu Sport a připomínáme, co nového přineslo. Je to taky několik pravidel, která měla za cíl omezit zdržování hry a zbytečné prostoje.
1: Ty hráči musí vědět ty pravidla, aby se nedivili, protože pak vás to může vyvést z koncentrace. Samozřejmě určitá změna tam je od zrychlení té hry, která by měla ten čistý čas na hřišti, tak prostě měl by být vyšší, ale já věřím, že prakticky se nic nemění a nemyslím si, že by úplně ty hráči zdržovali vědomě.
2: Říkal před startem turnaje Jan Suchopárek, který byl v tu dobu asistentem českého trenéra Miroslava Koupka.
1: Samozřejmě na ty hráče budeme apelovat, aby tohle to brali v potaz, ale jinak si myslím, že nic zásadního nám nehrozí.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA pravidlové novinky pro světový šampionát představila fanouškům v krátkém a jednoduchém videu. Například střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 sekund, jinak jeho náhradník zůstane ještě minutu za pomezní čarou. Když některý z fotbalistů protahuje autové vhazování, začne mu rozhodčí odpočítávat 5 sekund a když ani do té doby hráč nerozehraje, dostane míč druhý tým. Podobně to je při kopu od branky, ze kterého může být rohový kop. A právě z toho těžili Češi při posledním utkání základní skupiny s domácím Mexikem.
3: Ale nepodařilo se a tak budou domácí Mexičani, kteří vedou 2-0 v 66. minutě, rozehrávat. Nakonec změna rozhodnutí, pomalá rozehrávka, tak pomalá, že z toho je tedy nakonec roh.
2: Nová pravidla, která se snaží omezit natahování času, vítá i fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Takhle o nich mluvil ve svém pořadu Desítka.
4: 5 vteřin aut, tak jo, pojďme to držet. Jako 5 vteřin aut, vezmeme ti aut, výkop od brány, je roh. Tohle se mi hrozně líbí, to jsem úplně z toho jsem nadšenej prostě. Myslím si, že to tu hru zrychluje. I to, že jakmile se necháš ošetřit bez karty, tak jdeš prostě ven. Myslím si, že to je další hodně důležitý bod. Takže tyhle ty věci se mi líbí a pokud je naši rozhodčí budou držet, tak jsem přesvědčen, že to bude fungovat i tady.
2: Držet by je měly pravidlové změny namířené proti zdržování hry budou platit i v české fotbalové šancelize. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Cranberries ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 12 hodin 51 minut. Dvě české tenistky dnes na turnaji v Aténách odpoledne budou bojovat o postup do čtvrtfinále. Tereza Valentová, ta se utká s ruskou Sasnovičovou, o pár hodin později potom Barbora Krejčíková nastoupí proti francouzce Monetové. Hraje se tedy o postup mezi nejlepších osm a připomeňme, že tam už je další česká tenistka Sára Bejlek.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 13 hodin. Posloucháte zprávy s Eliškou Zábrockou. Lidé nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. Epidemie eboli v Kongu se podle lékařů bez hranic šíří nejrychleji v historii. Argentina je ve finále fotbalového mistrovství světa, porazila Anglii. Kvůli nehodám se tvoří kolony na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Státní dluhopisy si v první emisi koupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
2: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
0: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Epidemii eboli v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu, tvrdí to Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, podle které se nákaza šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdily víc než 2000 nemocných, přes 750 z nich na ebolu zemřelo.
3: Jde zatím o třetí největší epidemii viru, kterou se kdy podařilo zaznamenat. Situaci navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt v zemi a blížící se období dešťů. Lékaři bez hranic proto vyzývají k okamžitému rozšíření mezinárodní pomoci. Proti kmenu viru, který se z koňské provincie Ituri šíří od poloviny května, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Ojedinělé případy nákazy hlásí i sousední Uganda. Karolína Lásková, Radiožurnál.
0: Ve Vizovicích na Zlínsku začal čtyřdenní hudební festival Masters of Rock zaměřený na tvrdou, rockovou a metalovou hudbu. Organizátoři očekávají až 20 tisíc lidí ze 37 zemí světa. Ve festivalovém areálu je reportérka Blanka Hovandová.
4: 22. ročník odstartoval v poledne na hlavní scéně domácí kapela Fleret a pětitisícové Vizovice opravdu postupně černají pod náporem fanoušků v tričkách oblíbených metalových kapely ve velmi propracovaných kostýmech. Řidiči by při projíždění městem měli být velmi opatrní, protože opravdu i podél hlavního silničního tahu se pohybuje spousta chodců a ti přišli opravdu z velké dálky, někteří třeba z Austrálie, Chile a nebo Japonska. Z Vizovic Blanka Kovandová, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě. Obhájci titulu světových šampionů porazili Anglii 2-1 po obratu skóre v závěru duelu. Německý trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel po zápase přiznal, že se nepovedla střídání a tým měl moc defenzivní přístup po vstřelené brance na 1-0.
6: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
5: Angličané v sobotu odehrají zápas o bronz s Francií. O den později ve finále mistrovství světa nastoupí Argentina proti Španělsku. Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem a Měřínem, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonou od exitu 178 Ostrovačice až do omezení u D2. Osobní auta jedou levým pruhem místy sice plynulej, stejně jim celý úsek zabere kolem 3/4 hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy u exitu Měřín 134 opravují telematiku, zabírají levý pruh, kolona začíná za Velkým Meziříčím na 138. kilometru, zdržení 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu za sjezdem do Karlovarské z 25. kilometru, je to až na 40 minut za sjezd na Ořech, na 19. kilometru řeší nehodu v levém pruhu. Taky na Pražském okruhu opačně, kolona směrem z D1 na letiště začíná za Jesenicí na 1. kilometru, popojíždí se roztrhanou frontou přes tunely s regulovaným provozem až za nájezd od Barandova na 17. kilometru, je tam po nehodě taky blokovaný levý pruh, osobní auta celý úsek jedou asi půl hodiny. A na silnici 52 Brno Mikulov se v křižovatce na Pasohlávky střetla dvě auta, čekejte kratší kolony.
8: Je to prostředku silnice, přesně, tak to tam zachrání, asi to divadlo vypouštěné.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin 6 minut, čtvrtek 16. července, před námi je další letní den, tak jsme moc rádi, že ho alespoň částečně trávíte ve společnosti jediného čistě sportovního rádia v Česku. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G z Belgii, to se vědělo, a teď k tomu přibyl další soupeř a je to Norsko. Ode mě Metallica a po písničce se vrátíme ke kritice trenéra Anglie, německého trenéra Anglie, Tomase Tuchla.
1: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Promarněná šance, obří selhání nebo strach, tak hodnotí některá zahraniční média rozhodnutí trenéra anglické reprezentace Tomase Tuchla ve včerejším semifinále mistrovství světa proti Argentině. Podle expertů právě jeho střídání po úvodním gólu Anglii připravilo o první finále světového šampionátu po 60 letech.
1: Obratem se míč vrací k Messimu, který se blíží 16. Proti němu Spence, stále Lionel Messi na hranici 16. Fernandez, který opět pálí gól! Argentinci srovnávají na potřetí, už se Enzo Fernandez dočkal a srovnává na 1-1 v semifinále mistrovství světa. Angličané úplně...
2: Ještě v 84. minutě vedla, přesto Anglie nakonec semifinále mistrovství světa s Argentínou prohrála 1-2. Po Gornově úvodním gólu se stáhla do hluboké defenzivy. Argentinci naopak zvýšili tlak a během závěru zápasu skóre otočili. Odpovědnost po prohraném utkání převzal trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel.
3: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
2: Německý kouč, který v minulosti vedl například Chelsea nebo Bayern Mnichov, přiznal, že jeho tým po vstřelené brance přestal hrát aktivně. Stejně utkání hodnotil i bývalý kapitán anglické reprezentace Wayne Rooney. V rozhovoru pro BBC řekl, že Anglie nezvládla nejdůležitější zkoušku turnaje a pod tlakem se zhroutila.
4: Thomas Tuchel udělal rozhodnutí a když uděláte rozhodnutí, je to sázka do loterie. A ten risk, který podstoupil, spočíval v tom, že nasadil pětici obránců, což Argentincům umožnilo diktovat průběh zápasu a my jsme se pak nemohli dostat ven. Útočili na nás vlnu za vlnou a my jsme za to byli potrestáni. Ale pro mě je nejdůležitější to, že když Thomas prováděl ta střídání, hráči na trávníku si 100% říkali, ach ne, oni věděli, co přijde.
2: Od 55. minuty až do soupeřova vyrovnání drželi Angličané míč pouhých 12% času. Podle křídelníka Bohemians a bývalého českého reprezentanta Václava Pilaře tak nakonec zvítězil odvážnější tým.
5: Nemám rád tenhle ten styl hry, když se to takhle zabetonovává. Vlastně pak trenér Anglie tam dával stopery a myslel si asi, že to už ukopou, ale jsem rád, že v tohletom vyhrál fotbal a že Argentina dala ten gól a pak vlastně měli navrch tím, že tam měli víc útočných hráčů.
2: Fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát ale přiznal, že chápe, proč se trenér Angličanů Tuchel po vedoucím gólu rozhodl hru změnit.
6: Asi většina trenérů by takhle přemýšlela, ale to už ubráníme, prostě dáme tam defenzivní hráče v obránce, vyšlo jim to v některých zápasech předtím. Teďka prostě Argentina, byť nemá na hrotu Tomáše Skuhravýho, tak každý centr, který tam letěl, tak byl strašně nebezpečný a Lautaro vlastně hlavičkoval mezi třema Angličanama, takže ten gól, který byl na 2-1, byl ukázkou toho, jak ty Argentínci jsou prostě fantastický hráči, že dokážou vyřešit i tyhle ty věci, kdy jsou tam v tom podčíslení, kdy jich tam tolik není.
2: Přestože je Thomas Tuchel po vyřazení terčem kritiky, podporu vedení anglického fotbalového svazu zatím nestratil. Anglii ještě čeká sobotní zápas o třetí místo proti Francii a očekává se, že Tuchel povede reprezentaci i do budoucna, a to na mistrovství Evropy v roce 2028. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Před chviličkou jste mohli slyšet našeho fotbalového experta Pavla Horváta, tak já připomínám, teď ve 13 hodin a 15 minut už asi informace jenom pro posluchače, kteří jsou v Ostravě nebo velmi blízko. Už od 14 hodin totiž právě na Colors v Ostravě se koná příští desítka Pavla Horváta. Live Gong Stage, malý sál, kromě Pavla Horváta a na místě samozřejmě taky Antonín Panenka, jako už tradičně v roce 2026 moderuje kolega Honza Pěruška. Bude tam taky Václav Svěrkošno a pokud to tedy nestíháte za tu 15:45 do Ostravy na Colors, tak připomínám, ta příští desítka Pavla Horváta, která výjíždí za vámi, za našimi posluchači, se bude konat v Zubří, konkrétně 6. srpna. Kromě Antonína Panenky a Pavla Horváta dorazí taky Miroslav Kadlec a můžete tam být i vy, můžete si koupit vstupenky na našich internetových stránkách sport.rozhlas.cz a nebo si o ně můžete třeba zahrát za nějaké 3,5 minuty.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 20 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport 221 552 222, to je telefonní číslo sem k nám do studia radiožurnálu Sport. Většinou ho využíváme v ranním vysílání, v 8 hodin 50 je pravidelná soutěž, ale dneska soutěžíme i po obědě a není to jediná soutěž, kterou pro vás dneska máme připravenou, ale teď tedy hrajeme o dva lístky na tu příští desítku Pavla Horváta live, tedy ne na tu, která se koná v Ostravě za 40 minut, ale na tu 6. srpna v Zubří, na kterou, jak jsem před chviličkou říkal, kromě Antonína Panenky Pavla Horváta dorazí taky Miroslav Kadlec, tak pokud třeba Zubří nemáte daleko, tak určitě mi sem můžete zavolat. No a pár z vás už volá, tak to klidně můžeme udělat tentokrát, tak aspoň nebudete mít čas hledat odpověď na moji otázku. Dobrý den, slyšíme se.
1: Dobrý den, slyšíme. Paráda,
0: tak pojďme začít opravdu velmi zlehka, to ještě není soutěžní otázka. V neděli se bude hrát finále fotbalového mistrovství světa, kdo pak v něm bude hrát?
1: Argentina a Španělsko.
0: Výborně, ani bych nečekal, že někdo, kdo mi volá do soutěže, tohle neví. A teď už tedy otázka, na kterou když odpovíte správně, tak máte dva lístky na desítku Pavla Horváta live. Já předpokládám, že víte, že i Argentina, i Španělé už dokázali tuhle trofej zvednout nad hlavu. Tak mě by zajímalo, jestli si vzpomenete, kdy to bylo naposledy pro oba dva ty celky.
1: Argentina na posledním mistrovství světa v Kataru.
0: Ano.
1: V roce 2022.
0: Přesně tak, a pojďte na Španěly.
1: Španělsko, tak to bylo o 2008?
0: Ne, 2008 mistrovství světa nebylo, protože to není rok. Já vám dám pár sekund, zkuste se opravit. Ještě jednou? 2010, máte pravdu, já vám to uznávám, jsme hodní, chceme, abyste přišli na desítku Pavla Horváta. Zůstaňte mi na lince, nebo já se vás ještě zeptám, jak to máte daleko do Zubří, přijdete sám, nebo ty lístky někomu dáte?
1: Ne, přijdu sám, mám to asi 15 minut autem.
0: Paráda, skvěle, tak to jsme moc rádi, určitě si to užijte, ještě než vás propustím, tak se vás zeptám na to, jak to v neděli dopadne.
1: No já doufám, že vyhraje Španělsko.
0: Dobře, myslíte, že by si to zasloužili víc za ten celý šampionát?
1: Ano, jsou to Evropané.
0: Dobře, dobře, jo, takhle to berete kontinentálně, jo?
1: Ano.
0: Dobře, tak výborně, zůstaňte mi prosím na telefonu, ať víme, kam ty lístky poslat, a gratulujeme.
1: Ano, taky děkuji, nashle.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.
1: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
2: Radiožurnál půl druhé. Máme pro vás krátké zprávy. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž teď čeká na soud. Znevýhodněným rodinám s malými dětmi do 3 let v Karlovarském a Ústeckém kraji budou nově pomáhat vyškolené pracovnice. Program OMAMA vznikl na Slovensku a už funguje v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoct malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. A v Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny. Sport. Cyklisty čeká na Tour de France rovinatá 12. etapa z Manicourt do Chalon-sur-Saône. Dnešní trať je dlouhá skoro 180 kilometrů a o etapovou výhru budou bojovat sporteři. V čele celkového pořadí je i dál Slovinec Pogačar, vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegorem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a za Meziříčím. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy opatrně dojíždějte do kolony. Hned za exitem 178 Ostrovačice, osobním autem je to na 50 minut do omezení u D2 kamionem déle. Navíc v té koloně u exitu 182 Popůvky chvíli překážela lehce nabouraná auta, už jsou ale pryč. Na D1 z Brna cestou na Prahu čekejte kolonu od exitu 141 Velké Meziříčí západ do zúžení u sjezdu 134 Měřín, osobním autem kolem 20 minut po pojíždění. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1

0: Za Ořechem na 19. kilometru je po kolizi dodávky s osobním autem zabraný levý pruh. Kolona na okruhu začíná za Karlovarskou na 25. kilometru a tahne se 3/4 hodiny. Před okruhem je ucpaná taky plzeňská D5. Kamiony víc stojí, než jedou. Od exitu 10 loděnice pravým a stoupacím pruhem místy zpomalují i osobní auta. Na pražském okruhu opačně z D1 na letiště kolona odvést se osobním autem asi na půl hodiny k jiné nehodě v zúžení za připojením od Barandova na 17. kilometru. V levém pruhu. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 za sjezdem na Kralupy se vleče kolona ze 3. kilometru dál Cínoveckou ke sjezdu do Zuženek Belské osobní auta 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 36 minut, krásný čtvrtek 16. července všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Jak už dnes tady na našem čistě sportovním rádiu mnohokrát zaznělo, tak dnes se v Ostravě koná aktuální desítka Pavla Horváta live v rámci festivalu Colors of Ostrava od 14 hodin do 15 hodin Gong Stage, malý sál. No a přímo na místě je taky kolega David Procházka.
1: Ano, a jsem tady také s Antonínem Panenkou, legendou československé, české kopané, který absolvoval cestu z Prahy podobně jako kdysi při ligových zápasech. Tak Antonín, jaká byla cesta do Ostravy dnes?
2: Tak překvapivě D1 byla průjezdná, sice u Brna trošičku jsme popojížděli, ale jinak byla cesta velmi příjemná. Musím říct, že po druhé domě to hrozně rychle uteklo, nevím čím to bylo, ale asi byl dobrý řidič.
1: Jak vůbec vzpomínáte na ty cesty do Ostravy během vaší kariéry v těch 60. 70. letech?
2: No tak do Ostravy jsme jezdívali buď vlakem, nebo jsme jezdili autobusama. No, byly to neskuteční štreky, které trvaly minimálně třeba 7, 8, 9 hodin.
1: Ale musíme připomenout, že vy jste jezdili ještě dál, ještě třeba do Košic.
2: No tak tam se většinou lítalo nebo vlakem, no samozřejmě. Horší to bylo zpátky, protože už několikrát se nám stalo, že ten vlak vůbec, ty naše vagony tam nebyly, takže jsme museli potom třeba stát celou noc v uličce a ráno jsme šli hned na Bohemce trénovat, takže jsme toho měli plný zuby.
1: Já jsem si včera dělal takový výcud, na Vazalech jste v kariéře odehrál za Bohemians proti Baníku celkem 8 zápasů, 2 z toho jste vyhráli, vy jste dal 3 góly celkem, jeden z toho byl z penalty a hned vlastně váš první ligový gól, jak jste vzpomínal před malou chvílí.
2: No, tak bylo to zpočátku, v tom první roku, když jsem jako pravidelně nastupoval, tak se mi podařilo tady v Ostravě legendárnímu brankařovi Frantovi Šmukerovi střelit gól, sice pro mě netypický, protože jsem to kopnul bodlem, což do té doby jsem nikdy ani potom dál jako nestřílel bodlem, takže to byl první gól. Pamatuju se taky, ale to byly takové příjemné věci. Já pamatuju se, že jsme třeba hráli s Ostravou doma na Bohemce a chytal Pavel Michalík a tomu jsem nedal 2 penalty za sebou.
1: K tomu se chci dostat. Povídáme si na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava, kde bude za malou chvíli od 2 do 3 hodin desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Tak právě mi říkal Luděk Mikloško, taky bývalý vynikající brankář, že zažil, že jste Pavlu Michalíkovi nedal penaltu dloubákem. Já jsem to nikdy nenašel, teď jste to zmínil, tak jak to bylo?
2: Tak to nebyl dloubák, to ještě jsem nevěděl, co to dloubák vůbec je, ale je pravda to, že Pavel Michalík byl jeden z hodně mála brankařů, který byl pro mě strašně nepříjemný, nevím čím. Prostě kdybych měl 10 brankových šancí střelit gól, tak jemu jsem nikdy nedal prostě. Ale zase na druhou stranu jsem měl jiný brankáře, kterým jsem mohl dát 100krát za rok a dal jsem každý zápas gól, takže bohužel Pavel Michalík jsem nějakhle vychytal, tak na něj ty vzpomínky nemám jako fotbalový nejkrásnější, jinak je to prýma kluk a dobře si rozumíme.
1: Možná ve vašich nejlepších letech, v té druhé polovině 70. let, než jste odešel do Rapidu Vídeň, tak Baník byl k nepřekonání, zvlášť na Bazalech, protože vyhrál 3 mistrovské tituly, snad 2 sezóny, myslím, že Baník doma neprohrál, tak to byly těžké zápasy.
2: No tak tady v podstatě vždycky byla horká půda, tady se nejezdilo vyhrávat a navíc Baník samozřejmě fantastická atmosféra, co se týká té divácké kulisy, vynikající mužstvo, tenkrát měl složený, prostě ty, co fotbalista, to výborný, opravdu kopáč, který uměl s balónem, takže není divu, že dosáhli těch nejlepších výsledků.
1: Vraťme se k desítce, k pravidelnému pořadu, který už od ledna jezdíte s Pavlem Horvátem po republice, teď už jste, dá se říct, za polovinou, tak asi nelitujete toho, že jste se nám upsal.
2: Ale tak pro mě to je příjemný, samozřejmě člověk vlastně celý život jenom hrál fotbal, mluvil o fotbale, tak jsem rád, že mi to provází dál a jsem rád, že chodí lidi, než že to lidi poslouchají. Myslím si, že je to takový vděčný téma, protože k tomu fotbalu skoro každý rozumí. Akorát já musím říct jednu věc, že čím víc do toho fotbalu dělám, tak tím tomu rozumím míň oproti těm normálním lidem.
1: Už vám trošku ujíždí vlak, jo? Tak teď vlastně zhruba před měsícem to bylo přesně těch 50 let od té bělehradské penalty, tak ten červen byl pro vás, co se týče toho mediálního zájmu, takový nejnáročnější?
2: No, tak byl vlastně do toho 26. tam to bylo hodně frekventovaný, hodně se to publicitovalo, hodně jsem dával rozhovorů do vlastně po celé Evropě, dá se říct, do všech možných fotbalových časopisů, novin a tak dále, tak v tím 20. zapadl vám to skončilo, tak teď si tak užívám trošku takový klidnější léto.
1: Antonín Panenka, bývalý československý reprezentant, legenda československého fotbalu, stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Dnes jsme tady v dolní oblasti Vítkovic, kde se dříve v hutích tavilo železo, ale to jste asi poprvé tady v těch místech, předpokládám, že jste jezdili jenom na zápasy.
2: Tak já k tomu mám blízko k tomu železu, protože já mám oba dva kyčelníkovi vyměněný, takže železa mám v sobě dost a hlavně musím dát být opatrný v tom, že když jsou jarní bouřky, tak aby do mě neuhodil blesk.
1: A ještě poslední otázka, Colors of Ostrava, to je multižánrový festival, především hudební. Posloucháte nějaké novější interprety, nebo co je vaše vlastně oblíbená hudba?
2: A tak já jsem spíš takový ten starší typ, mám rád melodickou hudbu, která má nějaký rytmus, nějaký dobrý text, co se mi hodně líbí je reggae, třeba ten styl hudby, takže poslouchám, bohužel se k tomu moc nedostávám, co se týká ze dne, ale protože poměrně hodně řídím, po mně cestuju, takže poslouchám rádio, dá se říct každý den.
1: Projdete si to tady po tom vašem pořadu, po té třetí hodině?
2: No, zatím jsem o tom neuvažoval, protože vlastně se chystáme brzy po skončení tohle pořadu na cestu domů, takže nás čeká zase 4hodinová cesta, takže, ale možná si někde zkusím zjistit, co by bylo pro mě zajímavé, nějaká skupina nebo nějaký zpěvák, jestli by jsem to zkusil se podívat a zhlídnout.
1: Tak to byl Antonín Panenka, který bude od 2 hodin do 3 hodin tady v Gongu, v multifunkční aule, bavit diváky Colors of Ostrava, kteří se přijdou podívat na Pavla Horváta, na Václava Svirkoše a taky na Jana Pědušku. Děkuju moc za rozhovor.
2: Ano, všem posluchačům přeju hezký den.
1: Z dolní oblasti Vítkovic, David Procházka, Radiožurnál.

0: Aleš Brichta, 13 hodin 48 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů. Anglii totiž porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase, postoupili do nedělního finále, ve kterém je čeká souboj s národním týmem Španělska. Informacemi z turnaje ve Spojených státech amerických startujeme odpolední sportovní přehled. Připravil ho Kristián Švera. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni vysvětluje, v čem je největší síla Argentinců.
2: Když mluvíme o tomhle zápase, myslím si, že náš tým hraje nejlépe právě ve chvíli, kdy je pod tlakem. Když se dostaneme do problému a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme.
1: A německý trenér anglického národního týmu Thomas Tuchel nasazoval po vstřelené brance do hry spíš defenzivní fotbalisty. V jednu určitou chvíli měl na trávníku 6 obránců. Jeho svěřenci po gólu Gordona hráli v hlubokém bloku, bránili se rostoucímu tlaku Argentiny a to bylo podle anglického útočníka a zároveň kapitána Harryho Kanea rozhodující.
2: Myslím si, že do 70. minuty jsme hráli dobře. Drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
1: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem. Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií. Obě utkání samozřejmě odvysíláme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Závodníci už odstartovali na Tour de France do 12. etapy z Manicourt do Chalon-sur-Saône. Cyklisty dnes čeká trať dlouhá téměř 180 km a o výhru v rovinaté etapě budou bojovat podle předpokladů sprinteři. Celkové pořadí dál vede čtyřnásobný vítěz Tour de France Slovinec Tadej Pogačar o více než 3,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem.
1: Dvě české tenistky zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v řeckých Aténách. Odpoledne bude hrát Tereza Valentová, na večer Barbora Krejčíková.
3: Tereza Valentová se na tvrdém povrchu představí proti běloruské tenistce Alexandře Sasnovičové. Barboru Krejčíkovou čeká souboj s francouzskou Carol Monetovou. Třetí Češka na turnaji Sára Bejlek už do čtvrtfinále postoupila. To se jí na okruhu WTA povedlo poprvé od únorového turnaje v Abu Zabi, který nakonec vyhrála. Bejlek zabojuje v Aténách o postup do semifinále s vítězkou večerního zápasu mezi Dánkou Tausonovou a Italkou Tonaovou. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní záložník Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny Vorlický strávil ještě tehdy v druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky a v klubu se potká se svým otcem, který trénuje B-tým.
4: Fotbalista Lukáš Vorlický už v mládežnickém věku zamířil do italské Atalanty Bergamo, za kterou nastoupil i do 3 zápasů nejvyšší soutěže. Poté ale jeho kariéru ovlivnilo komplikované zranění kolene a po návratu do Česka a přestupu do Slavie Praha odehrál v české první lize jen 12 zápasů. I sportovní manažer Slovácka Michal Kadlec tak mluví o tom, že hlavní úkol je udržet novou posilu zdravou. David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Basketbalistky USK Praha se ve skupině Evropské ligy utkají s polským Lubinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. O účast v Evropské lize bojují v semifinále kvalifikace brněnské Žabiny, které čeká Crvena zvezda Bělehrad, a basketbalistky KP Brno. Ty se zase utkají s francouzským Karolem.
1: A na závěr sportovního přehledu jedna golfová zpráva. Britském Southportu začalo závěrečný major turnaj sezóny British Open. Je to tedy ten turnaj z kategorie major. Obhájcem titulu je Američan Scottie Scheffler a vítěz dostane v přepočtu téměř 70 milionů korun.
0: A to není málo, to byl sportovní přehled, připravil ho Kristián Šveda, moc děkujeme.
1: Krásný den.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš znovu prodlouží. Německý kancléř Merz přivítá před společným zasedáním obou vlád francouzského prezidenta Macrona. Fotbalisté Argentiny si po druhé v řadě zahrají finále mistrovství světa. Po nehodě popojíždí dlouhá kolona na Pražském okruhu směrem na D1 před Ořechem. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případů by se tak prodloužilo už po třetí. Zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. V Moravské Nové Vsi na Břeclavsku pokračuje odklízení následků včerejší bouřky. Poškodila několik střech nebo garáží. S úklidem popadaných stromů a zatopených sklepů pomáhají dobrovolní i profesionální hasiči. Ve srovnání s tornádem, které městy sem prošlo před 5 lety, jsou škody malé. Popisuje nezávislá starostka Zuzana Jandáková.
2: Když to srovnáváme s 5 lety, tak to byla pro nás mírná bouřka. Samozřejmě to vzalo pár tašek, byly nějaké pořádně nepřipevněné třeba ty garáže, jak bývají plastové, a 1-2 baráky, co máme, co se musí strhnout pod krovky, protože tam napršelo. Spíš to zase nejvíc odnesla zeleně.
0: Kvůli úklidu je dnes v městysu do 17 hodin mimořádně otevřený sběrný dvůr. Francouzský prezident Emmanuel Macron míří na jedno ze svých posledních zasedání francouzské a německé vlády před prezidentskými volbami příští rok. V Kolíně ho přivítá kancléř Friedrich Merz. Jednat budou o konfliktech ve světě i o společné obranné spolupráci.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron v jednom z posledních projevů před francouzskými vojáky přiznal, že ho mrzí krach francouzsko-německého projektu SCAF na vývoj stíhačky budoucnosti. Podle francouzské televize TF1 za ní můžou neschody mezi francouzskou zbrojovkou Dassault, která vyrábí stíhačky Rafale, a evropským Airbusem. Končící předseda správní rady Airbusu René Obermann v rozhovoru pro deník Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzývá ke konci průmyslového nacionalismu a upřednostnění společných evropských zájmů. Varuje přitom před nejistým zapojením Američanů v případě konfliktu v Evropě a stále větší hrozbou ze strany Ruska. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: V Pardubicích večer začne Czech Open, mezinárodní festival šachu a her. Letos se přihlásil rekordní počet 5000 hráčů z 50 zemí. Nejvyšší zájem zaznamenalo otevřené mistrovství 4členných družstev, které celý program zahajuje, říká ředitel festivalu Jan Mazuch.
4: Očekáváme účast více než 190 týmů, to znamená, že to bude vlastně vůbec největší turnaj pravděpodobně v historii České republiky, kde se v jedné skupině utká více než 900 hráčů.
0: Festival potrvá do 1. srpna.
5: Sport. Fotbalisté Argentiny prošli po druhé za sebou do finále mistrovství světa. Nad Anglií vyhráli 2-1. Kapitán Argentiny Lionel Messi na oba góly přihrál a po utkání pochválil hlavně týmový výkon.
6: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
5: Titul světových šampionů se pokusí Argentinci obhájit v neděli. Nastoupí proti Španělsku. O bronz budou hrát v sobotu Angličané s Francouzi. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. A čeští basketbalisté znají své soupeře pro předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029. Utkají se s Belgií a Norskem. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem a Měřínem, nehoda na Pražském okruhu u Ořecha. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se do omezení u D2 sune kolona z kilometru 176. Opatrně dojíždějte kuze za Domašovem a čekejte 3/4 hodiny osobním autem ke sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Brna do Prahy se před zúžením u Měřína na 134. kilometru tvoří kolona od exitu 141 Velké Meziříčí západ, zdržení půl hodiny. Na silnici 43 z Brna na Svitavy počítejte s komplikacemi mezi Lipůvkou a Lažany. Střetla se tam motorka a nákladní auto, zasahují záchranáři v obou směrech, kolony rychle se prodlužují. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech po srážce dodávky a osobního auta zůstává na 19. kilometru zabraný levý pruh. Kolona na okruhu od exitu 26 Karlovarská na 50 minut a před okruhem je ucpaná i dálnice D5 směrem z Plzně už za Berounem za sjezdem na Vráž. Osobní auta se sunou pomalu ze 13.5. k Loděnici na 10. kilometr. Jak to vypadá s nákladní dopravou?
8: Kolona kamionu začíná na 13.5. kilometru, v podstatě až na drobný překy, až na sjezd na Pražský okruh.
7: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 6 minut, čtvrtek 16. července, dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Středeční semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií mimo jiné taky rozhodlo o tom, který z dvojice klubů Inter Milan Bayern Mnichov udrží šanci na prodloužení rekordní série. Jak italský, tak německý velkoklub totiž měl od roku 1982 ve finále pokaždé aspoň jednoho zástupce. No a díky tomu, že vyhrála a do finále postoupila Argentina, tak tuhle sérii udržel Inter, protože právě jeho útočník Lautaro Martinez vstřelil vítězný gól, zatímco anglický kapitán, hráč Bayernu Mnichov Harry Kane, vyšel na prázdno.
1: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: dalším fascinujícím obratu v závěru zápasu Argentinci po celém světě slaví, jejich národní fotbalový tým bude po druhé v řadě hrát finále mistrovství světa. Po výhře 2-1 nad Anglií se přesune do New Yorku, kde na nedalekém stadionu v neděli nastoupí Messi a spol k finále proti Španělům. Hráči i většina fanoušků se z Atlanty přesunou na sever letecky, ale někteří zvládnou těch zhruba 1400 kilometrů po zemi. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji vypátral 7 argentinských nadšenců, kteří takto v obytném voze zvládli po stopách svého týmu už 10 000 kilometrů.
1: Hernán Romero, de la banda de New York.
2: Argentinec Hernán Romero žije už skoro 30 let v New Yorku a vlastní velký obytný vůz, a tak byl plán pro tento šampionát jasný. Vydat se po stopách Lionela Messiho a dalších fotbalistů z modrobílého národního týmu. Hernán pozval 6 kamarádů ze své původní vlasti a vydali se na cestu pěkně po Americku. Přesouvají se po zemi ze stadionu na stadion a když to jde, místo karavanového parku zakotví přímo někde blízko tribun. Základní skupina byla snadná, stačilo přejet necelých 8 hodin mezi Kansas City a Dallasem. Potom už to začalo být dobrodružnější. Na první kolo vyřazovací fáze s Kapverdami to měli do Miami 2000 kilometrů, tedy 20 hodin cesty. Hernán říká, že je to zábavné a taky ekonomické, rozhodně levnější než cestovat letadlem a spát v hotelích. I když čas od času si prý s přáteli taky dopřejí jednu noc v klasické posteli, přece jen už jsou na cestě přibližně 5 týdnů a když jedou, tak toho moc nenaspí. Jinak prý ale všechno funguje výborně. Uvnitř karavanu je 7 lůžek, koupelna se záchodem, sprcha, kuchyň a velmi se hodí taky klimatizace, ukazuje mi Hernán. Argentina totiž hrála v hodně parných oblastech, kromě Kansas City, Dallasu a Miami byli Hernán a jeho kamarádi taky dvakrát v Atlantě. Naposledy teď při semifinále s Anglií. Vítězství nad ní si argentinská parta, která si říká La Banda New York, obzvlášť vychutnala. Je to vždycky speciální zápas a velká rivalita, zdůrazňuje Hernán. Víc než měsíc se s obytným vozem toulat po Americe a být v patách argentinskému týmu, to není oběť, ale mise svého druhu. Tenhle karavan je zároveň tak trochu taková pojízdná fotbalová svatyně s portréty hlavních idolů. Když pojedete na silnici těsně za ním, budete se do tváře dívat Diegu Maradonovi v nadživotní velikosti. A když vás předjede zleva, uvidíte tam se zlatým pohárem 3 hlavní hrdiny, kteří dotáhli Argentinu ke 3 dosavadním titulům mistra světa, tedy Kempese, Maradonu a Messiho. Hernán říká, že výzdobu navrhoval a vyrobil sám, trvalo mu to prý rok. S Mariem Kempesem, střelcem vítězného finálového golu Argentiny na šampionátu 1978, se prý osobně zná a ukazuje mi i jeho podpis na karavanu. Největším idolem je pro něj ale Maradona, fotbalista z lidu, hvězda Hernánova mládí a velký bojovník, což Argentinci oceňují. Messi je pro Hernána až 3. v pořadí, i když i jeho velmi uznává. A právě od něj teď Argentinci nejen z newyorské bandy očekávají, že zařídí historicky první argentinskou obhajobu světového titulu. Na další vstupenky na zápasy už prý Hernán Romero a jeho kamarádi nemají peníze, takže na finále se zřejmě přímo na stadionu nepodívají. Ale i tak se Hernán raduje, že teď může zamířit s obytným vozem domů k New Yorku a těší se, jak tam oslaví nedělní triumf nad Španěli. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: To byli Fratelli s odpoledním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve 14 hodin a 17 minut. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili bohužel poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli tak o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru. V příštím roce ze těch 4 tříčlenných skupin druhého kola předkvalifikace do hlavní části postoupí jenom jejich vítězové, no a český tým tedy sehraje první zápas 27. srpna v Belgii, o 3 dny později potom přivítá doma Norsko, v odvetách bude 29. listopadu hostit Belgii a až v únoru 2027 se představí v Norsku. Češi z Belgii se naposledy utkali před 3 lety v přípravě v Brně, prohráli o 2 body, v soutěžním utkání na sebe oba týmy narazili v únoru 2021, tenkrát se hrálo kvůli covidu v Bublině ve Vilniusu a Češi zvítězili o 15 bodů, s Norskem zatím nikdy nehráli. Připomeňme ještě, že neúspěšné týmy od 24. července do 11. srpna čeká 3. kolo předkvalifikace, není to vůbec jednoduché. Přiřadí se k ním neúspěšná šestice z 1. kola, no a z těch 2 čtyřčlenných a 2 tříčlenných skupin potom dál postoupí taky jen vítězové.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom těším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kodíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepičku.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál Půl třetí. Poslechněte si krátké zprávy. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale taky nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrt století soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 2,40 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Velká americká a kanadská města zahalil kouř z lesních požárů. Hoří v kanadském Ontáriu a americkém Minnesotě. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQ Air aktuálně v michiganském Detroitu, nasledovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté, před šestým New Yorkem. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch podle expertů nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí. Právě na předměstí v New Yorku se má v neděli hrát finále fotbalového mistrovství světa. A záchranáři z Česka, Polska a Slovenska ode dneška společně trénují v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Dnes si procvičují například zásah u masivního krvácení. Zítra je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Sport. Basketbalistky USK Praha se na podzim ve skupině Evropské ligy utkají s polským Lublinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. O účast v Evropské lize budou hrát Žabiny Brno a KP Brno. Žabiny čeká v semifinále kvalifikace Crvena zvezda Bělehrad, hráčky KP Brno, francouzské Corolo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda před Humpolcem a kolony před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice vzniká kolona z 80. kilometru. Udržujte nadále záchranou uličku, sledujeme, že se tak místy neděje a čekejte zatím 25 minut po pojíždění za motorest Melikána. Tam na 84. kilometru havarovalo osobní auto.
4: Vypadá hoda osobního automobilu, který narazil do středových vodidel a je napříč levým a pravým pruhem. Takže se to sjíždí do toho soupacího.
3: Hasiči teprve dojíždějí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 178 Ostrovačice. Osobní auta v levém pruhu jedou místy plynuleji, i tak je to do zúžení u D2 až na hodinu. Na D1 z Brna na Prahu s

0: Za Velkým Meziříčím naopak kolona rozjela omezení u exitu 134 Měřín skončilo. Na 43 Brno Svitavy mezi Lípůvkou a Lažany po střetu motorky s nákladním autem řídí provoz Kyvadlově kolony dlouhé od odbočky na Kuřim a od Milonic. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále čekejte kolonu za sjezdem na Karlovarskou z 25. kilometru, ještě je to na půl hodiny, i když za Ořechem už z levého pruhu z 19. kilometru odklidili nabouraná auta. A před D5 je stále kolona kamionů, před okruhem je kolona kamionů na D5 už před Loděnicí od Vráže od exitu 14. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 38 minut, krásný čtvrtek 16. července všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa žije taky na sociálních sítích. Fanoušci po celém světě sdílejí vtipná videa, fotomontáže i memes, které reagují na největší momenty šampionátu. No a na ty nejzajímavější se teď podíváme s Terezou Cedidlovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Jedním z nejvirálnějších videí posledních hodin je záběr z cesty na semifinále mezi Anglií a Argentinou. To zachycuje nečekané setkání autobusů obou reprezentací na dálnici v Atlantě. Celou situaci s nadsázkou komentovali reportéři americké televize Fox. Tak to byla krátká zvuková ukázka, kterou televize Fox sdílela na svém profilu na síti X. Ať to trochu popíšu, co se vlastně stalo. Oba týmy se při cestě na stadion neplánovaně potkali na stejném úseku dálnice. Argentinský autobus s policejním doprovodem musel ale zastavit a počkat, až kolem projedou Angličané. Podobné situace jsou přitom velmi neobvyklé, protože FIFA a hostitelská města běžně plánují přesuny týmů téměř na minuty přesně. A protože na hřišti nakonec zvítězila Argentina, fanoušci si okamžitě začali dělat legraci, že to bylo naposledy, kdy Angličané nad Argentinci vyhráli.
0: A u fotbalu zůstaneme. Finále mistrovství světa nás sice čeká až v neděli večer, už teď se ale sociální sítě baví nejenom rivalitou, ale i poutem mezi Španělskem a Argentinou. Obě země totiž spojuje jak jazyk, tak právě hlavní hvězda Argentiny Lionel Messi.
1: Ano, je to tak. Na sociálních sítích se šíří videa z centra Barcelony, kde po argentinském postupu do finále ale slavili stovky, možná až tisíce lidí v modrobílých dresech. Právě proto vznikají vtipy, že ať už v finále vyhraje Argentina nebo Španělsko, v Barceloně se bude slavit v obou případech. Město je totiž s Argentinou dodnes silně spojené právě díky Messimu, který tam prožil nejúspěšnější část své kariéry. Další memy pak Argentince stylizují do akčních hrdinů nebo zobrazují Messiho jako hlavního tahouna týmu, který si cestu do finále doslova vzal na svá ramena.
0: I přesto, že se šampionát blíží ke konci, zbývají nám odehrát poslední dva zápasy, tak někteří fotbaloví nadšenci se na sítích vracejí i k vypadlým týmům nebo osobnostem.
1: Je to tak, přes 90 tisíc lajků má třeba na síti X video, na kterém si muž obléká černé tričko s postavičkou portugalského útočníka Cristiana Ronalda. Ten se dívá vzhůru nad sebe, kam míří i jeho natažená ruka. A na tom videu si pak muž na krk věší řetízek s miniaturou poháru pro vítěze mistrovství světa, ale ten řetízek je tak vysoko, že na něj Ronaldo ne a ne dosáhnout, tak jako na skutečnou trofej pro světové šampiony ve fotbale.
0: Na sociální sítě jsme se podívali s Terezou Cedidlovou. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28-letého hráče půjde o šesté zahraniční angažmá. Král má za sebou vedle Unionu, kam mu po minulé sezóně vypršela smlouva, i působení ve Spartaku Moskva, West Hamu, Schalke a Espanyolu Barcelona. V Česku hrál za Slávy, taky za Teplice, se Sláví vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár, no a v národním týmu si připsal 48 startů. Na tom stále ještě probíhajícím mistrovství světa se ale nepředstavil. Naposledy reprezentoval loni.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: ACDC v odpoledním radiožurnálu Sport. Cyklistickou Tour de France ovlivňují extrémní teploty. Jedna z etap se jela oblastí požárů, další byla zkrácena. No a předevčírem pořadatelé sypali asfalt takovou speciální bílou hmotou, aby zabránili jeho tavení. Zase z toho byly pády na druhou stranu. Taky proto se znovu vrátily debaty o tom, jestli by se Tour de France třeba nemohla jet v jinou část roku. Nad podobnými otázkami uvažují kvůli rostoucím teplotám i další sporty. Bavíme se o tom v dnešním tématu dne na radiožurnálu Sport a ve studiu tu teď probereme s Adamem Procházkou. Adame, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak pojďme začít u té cyklistiky. Jakými přesuny v kalendáři by se dalo dojít k lepším podmínkám?
1: Jsou řady možných scénářů od jednoduché výměny po překopání v podstatě celého kalendáře, což je ale velmi málo pravděpodobné. O změnách se mluví právě kvůli tomu nejviditelnějšímu závodu, protože veřejnost sleduje hlavně Tour de France, která se dlouhodobě jezdí v nejteplejším období v roce. Možnou změnu u Tour nastínil koronavirus v roce 2020, kdy se jelo v přijatelnějším období na přelomu srpna a září. Do teplotně přijatelnějšího období, tedy až na přelomu října a listopadu, byla tehdy posunutá i španělská Vuelta, která obvykle začíná v srpnu a vysoké teploty jsou i tam každoročním tématem. Změnu kalendáře už podpořil i známý odpůrce závodění ve velkém vedru, tedy nejlepší jezdec současnosti a možná i historie, Tadej Pogačar. Mezinárodní cyklistická unie na to ale zatím žádnými výraznými kroky nereagovala.
0: No, když pomineme zimní sporty, kde vysoké teploty jsou logicky velkým problémem, tak jaké další letní sporty řeší možnou změnu kalendáře?
1: Například atletika nebo tenis. U obou jde o podobnou podstatu, tedy že to je silově vytrvalostní sport, který v létě není v klimatizovaných podmínkách. U atletů už to přináší konkrétní kroky na mistrovství světa, připomíná atletický manažer Alfons Juk.
2: Další věc, která tu hra úlohu, jsou povedzme na atletických podujatiach vytrvalostné disciplíny, které samozřejmě pri veľkej teplote a horúčave najviac trpia, a preto prišla svetová atletika s novinkou, že majstrovstvá sveta sa budú konať od roku 2030, ak sa nemýlim, samostatne pre maratón. Už nebudú súčasťou tých veľkých svetových šampionátov v lete.
1: A k tomu se hodí taky doplnit, že samotný světový šampionát v atletice už se posune z prázdninového termínu na září.
0: No, ještě před tou atletikou si zmiňoval, Adame, taky tenis. Ten od této sezóny zavedl nové pravidlo, které dává možnost hráčům ochladit se. Případně je utkání kvůli vysokým teplotám úplně přerušené.
1: A to když je přes 30 stupňů, tak v třísetovém utkání může být po druhém setu utkání na 10 minut přerušené. Hráči se dokonce mohou jít osprchovat a jinak schladit. A limitem je teplota 32,2 stupňů Celsia, po které je přerušený zápas a pokračuje se, až se ochladí, tedy zpravidla v podvečer. Změny v kalendáři řeší například i kriket a možná bude inspirací i současné mistrovství světa, které zavedlo přestávky na občerstvení. Samozřejmě máme na mysli fotbalový světový šampionát. Když se vrátím k těm přestávkám na občerstvení, ty jsou ale na šampionátu plošně bez ohledu na to, jaké je počasí, a hydratace tam kolikrát působí jenom jako taková záminka.
0: Taková hezká možnost jít do reklamy, takzvaně, jak se říká. Teď jsme především o problémech s vysokými teplotami mluvili s Adamem Procházkou. Díky moc.
1: Naslyšenou.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
1: Zadržení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zatčeného v Česku. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k íránskému přístavu. Fotbalové Slovácko získalo ze Slavie Praha Lukáše Vodlického. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D1 z Prahy do Brna u Koberovic. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by měli být ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Ček zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě, uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
3: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
1: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit íránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
4: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů, to je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlednou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele Motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
5: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu nebo nejlépe i nahlas říci Hele Motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně jakoby zaktivuje a už se příště po té motorce dívá.
6: Sport. Do Slovácka přichází ofenzivní fotbalista Lukáš Vodlický. Do Uherského Hradiště míří z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vodlický kontrakt na 3 roky a v klubu se potká se svým otcem, který trénuje B-tým.
7: Fotbalista Lukáš Vodlický už v mládežnickém věku zamířil do italské Atalanty Bergamo, za kterou nastoupil i do 3 zápasů nejvyšší soutěže. Poté ale jeho kariéru ovlivnilo komplikované zranění kolene a po návratu do Česka a přestupu do Slavie Praha odehrál v české první lize jen 12 zápasů. I sportovní manažer Slovácka Michal Kadlec tak mluví o tom, že hlavní úkol je udržet novou posilu zdravou. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Humpolcem a Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Humpolcem na úrovni Melikány na 84. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se jenom stoupacím pruhem. Kolona na půl hodiny začíná za sjezdem na Koberovice na 79. kilometru. Příjezd do Brna na dálnici D1 je ucpaný. Před zúžením u D2 je kolona, v ní navíc u Popůvek na 182. řešili chvíli menší nehodu v pravém pruhu, už jsou pryč. Každopádně poprvé se brzdí na 178. u Ostrovačic a osobním autem až ke sjezdu na Bratislavu je to na 60 minut. Na tahu 43 Brno Svitavy dlouhé fronty po střetu motorky s nákladním autem mezi Lipůvkou a Lažany, kivadlový provoz, popojíždí se i 3/4 hodiny od odbočky na Kuřim, ze severu o něco kratší dobu od Milonic. Po Praze řada odpoledních kolon, na to od dopoledne neprůjezdná Prosecká nad Bovovou dráhou obou směrně, Jeřáb tam strhl troleje. A teď hlavně problémy na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště, zastavený provoz v Cholupickém tunelu, porouchal se tam kamion, kolony narůstají, a opačně z letiště na D1 dlouhé fronty před Ořechem na půl hodiny od nájezdu z D5 plus plzeňská D5 před okruhem plná už od exitu 14 vráž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku se můžou zejména na západě objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
9: 15 hodin 6 minut, čtvrtek 16. července, posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Před lety kapitán argentinských fotbalistů koupal dnešní hvězdu španělské reprezentace, a nemyslím to přeneseně, koupal jí doslova, uslyšíte ostatně, pokud si na to nepamatujete, podrobněji za chvíli. Její trenér zase učil řemeslu kouče Argentinců. Teď je jasné, že se všichni sejdou v nedělním finále mistrovství světa, které nabídneme na Radiožurnálu Sport pochopitelně v přímém přenosu. No a ty zmíněné příběhy podrobněji odvyprávíme už za chvíli, teď ale Shawn Mendes.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Vítek.
1: 15 hodin, 10 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Známe složení finálového zápasu fotbalového mistrovství světa. O titul si poprvé po 96 letech zahrají týmy ze zemí, ve kterých se mluví převážně španělsky. Proti Španělům nastoupí obhájci zlata z Argentiny, kteří otočili semifinále s Anglií v závěru na 2-1. Mluvit o tom teď budeme s Tomášem Petrem. Hezké odpoledne.
2: Pěkný den.
1: Argentinský obrat znovu řídil 39-letý kapitán Lionel Messi, tak tentokrát jeho role byla jaká?
2: Nahrál na oba argentinské góly, celkem už má tak za svou kariéru 12 asistencí na světových šampionátech, což je rekord, ostatně stejně jako jeho 21 branek. Tahle čísla ale prý Messi neřeší.
3: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
2: Připomeňme, že Lionel Messi si v neděli zahraje své třetí finále mistrovství světa, což před ním zažil jen brazilský obránce Cafu.
1: Taky obhájit titul mistrů světa je něco výjimečného, kdy naposledy se to stalo.
2: V roce 1962, kdy Brazilci ve finále, jak možná všichni dobře víme, porazili Československo, před nimi se to podařilo jen Italům, kteří shodou okolností také zdolali Čechoslováky, to bylo v roce 1934 a na následujícím šampionátu pak uspěli znovu.
1: Už tedy víme, že o zlato si zahrají Španělsko s Argentinou. Jaké jsou reakce na tohle složení finále?
2: Připomíná se slavná fotografie, na které Lionel Messi je koupe v plastové vaničce tehdy půlročního Lamina Yamala. Tenhle snímek vznikl v roce 2007 do charitativního kalendáře Barcelony a nikdo asi nemohl tušit, že z Yamala vyroste hvězda španělské reprezentace a že se oba dva postaví proti sobě ve finále mistrovství světa. Zajímavé je i to, že současný kouč Španělů Luis de la Fuente před 10 lety přednášel na trenérském kurzu, kterého se zúčastnil i Lionel Scaloni, tedy současný trenér Argentiny. Teď se oba dva utkají o zlato z mistrovství světa.
1: Uvidíme, kdo vyhraje, jestli učitel nebo žák. Kdo je Tomáši favoritem toho nedělního finále?
2: Podle kurzu sázkových kanceláří úřadující mistři Evropy ze Španělska, i když je pravdou, že poslední soutěžní vzájemný zápas vyhráli Argentinci. Ale musíme dodat, že se ten poslední soutěžní vzájemný zápas odehrál v základní skupině mistrovství světa v roce 1966, takže už je to trošku vousatá vzpomínka. Jak to dopadne tentokrát, to se samozřejmě dozvíte z našeho přímého přenosu. Startujeme v neděli v 21 hodin. No a na radiožurnálu Sport nabídneme také zápas o bronz, tedy o třetí místo, a to už v noci ze soboty na neděli. Anglie versus Francie od 23 hodin.
1: Pozvánka od Tomáše Petra, děkujeme.
2: Hezký den.

Dvě české tenisky dnes odpoledne, respektive v podvečer, zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Řecku v Aténách. Tereza Valentová se utká s ruskou Sasnovičovou, o pár hodin později pak Barbora Krejčíková nastoupí proti francouzce Monetové. Hraje se o postup tedy mezi nejlepších 8 a tam už je další česká hráčka Sára Bejlek. Jen to potvrzuje, že českým tenistkám se v poslední době opravdu mimořádně daří, a pokud se o tom chcete přesvědčit třeba na vlastní kůži, tak budete mít možnost příští týden, protože v Praze se bude hrát turnaj okruhu WTA Live Sport Prague Open. No a za pár minut si budeme moct zahrát v našem odpoledním vysílání taky o dvě vstupenky na tenhle turnaj na příští pondělí 20. července. No a přidáme k tomu taky tenisová potítka Radiožurnálu Sport a červenou kšiltovku, tak pokud máte zájem, tak nás pozorně za chvilku poslouchejte.

0: 221 552 222, to je telefonní číslo sem ke mně do studia Radiožurnálu Sport a bude se vám hodit, pokud si budete chtít zahrát o dvě vstupenky na Live Sport Prague Open, tedy tenisový turnaj, který se v hlavním městě bude hrát celý příští týden a vypadá to, že pár takových zájemců už tady máme, tak se znovu pojďme spojit ještě předtím, než se zeptám, mě to ostatně tak přijde zajímavější. Krásné odpoledne, slyšíme se.
1: Dobrý den, ano, slyšíme.
0: Dobrý den, díval jste se na poslední wimbledonské finále?
1: Nedíval.
0: Nedíval, a věděl byste, kdo v něm nastoupil v té ženské části turnaje?
1: No, tak byly to naše děvčata.
0: Ano, byla to naše děvčata a povíte mi, která dvě děvčata to byla?
1: Byla to Nosková.
0: Ano.
1: A Muchová.
0: No, a teď jsem se úplně sám sebe spletl, protože máte samozřejmě pravdu. A křestní jména byste věděl?
1: Linda.
0: Ano.
1: A Muchová.
0: Karolína, já vás nebudu trápit. Karolina. Je to tak. To mi stačí. Dva lístky na pondělí na tenis tady v Praze jsou vaše. Připomínám, ten turnaj, on se v minulosti hrál na pražské Spartě. Hrál se na Stromovce. Přesně tak, hrál se ve Stromovce, ale teď se to mění, přesouvají se na Štvanici, ne teda zas tak moc daleko, ale možná dopravně je to snaží se tam dostat. Pak jsem tady měl připravenou ještě jednu otázku, ale říkal jsem si, že to už je moc těžké, tak možná jenom takhle zkusíme třeba pobavit posluchače Radiožurnálu Sport. Věděl byste aktuálně ve světové 50, kolik je Češek? Do 50. místa žebříčku, jenom tak zkuste tipnout.
1: No, já myslím, no 8 jich je určitě.
0: No 8, vidíte, tak jste si to zasloužil, to je správná odpověď, je to neuvěřitelné, mně to pořád přijde fantastické.
1: Jak
0: slyšel jste to, dobře, tak dobře posloucháte. 8 Češek do 50. místa a vy si rozhodně tedy zasloužíte dva lístky na pondělí. Budete tam, už víte, s kým tam půjdete, nebo takhle, je to pro vás možné,
1: no,
0: se tam dostat?
1: Pošlu tam dcery, určitě.
0: Pošlete dcery, no výborně, tak jo, tak ať si to užijou, vy mi určitě zůstaňte teď na telefonu, ať si na vás můžu vzít kontakt a víme, komu a kam ty lístky poslat. Tak ještě jednou gratuluju a mějte se hezky.
1: Výborně, děkuju.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie.
1: Otky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útočních

0: Na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
1: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
2: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
3: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
4: srabe? Jména?
3: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
2: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
1: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál, je 15:30. Přehled zpráv a Eliška Zábrocká.
6: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serhije Koreckého, oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Zmínil taky přípravy na zimu, podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. A silná bouře, která se včera v podvečer prohnala Brnem, poškodila i letní kino na Špilberku. Vítr zničil zastřešení a opláštění pódia, rozfoukal stany a voda natekla do přístrojů. Pořadatelé proto ruší dnešní koncert Igora Orozoviče a budou se snažit najít náhradní termín. Ohrožené jsou i nejbližší filmové projekce.
1: Sport.
6: Fotbalový záložník Alex Král podepsal smlouvu v Kodani. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28-letý hráč se do Kodaně přesouvá po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín. V posledních letech nastupoval Král taky za Spartak Moskva, West Ham nebo Espanyolu Barcelona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Humpolcem, problémy na pražském okruhu v Cholupickém tunelu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice vzniká kolona ze 77. kilometru. Zdržení narostlo na nějakých 40 minut, ale mělo by se postupně krátit, protože za Melikánou na 84. kilometru po havárii osobního auta byl nejdřív průjezdný jenom stoupací pruh. Teď byl pár minut provoz úplně zastavený a všechno už odklidili, hlásíte z místa.
8: Nabourané vozidlo bylo uklizeno na nájezd, na tu odpočívku, nebrání nijak provozu.
7: Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy zůstává kolona skoro od exitu 178 Ostrovačice do Mrna do omezení u D2 osobním autem 50 minut. Na 43 Brno Svitavy za Lipůvkou odklidili následky postřetu auta s motorkou, rozjíždí se kolona od odbočky na Kuřim. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště byl pár minut zastavený provoz v Cholupickém tunelu kvůli poruchanému nákladnímu autu. Teď už pustili alespoň levý pruh, kolona se ale natáhla před sjezdem na Vestec, zdržení je dlouhé. A na okruhu opačně z letiště na D1 stále kolona před Ořechem na půl hodiny od nájezdu z D5 a právě na plzeňské D5 je kolona kamionů už za Berounem z 16. kilometru, brzdí i osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Brian Adams dohrává, je 15 hodin 38 minut, jsme rádi, že dál trávíte svůj čas ve společnosti čtvrtečního radiožurnálu Sport. Naše encyklopedie v tomhle týdnu je o různých speciálních dresech na cyklistické Tour de France a dnes se podíváme na ten, který bývá označován jako bílý. Vozí ho nejlepší závodník do 25 let v celkovém pořadí. Abychom byli přesní, ten úplně bílý dres vlastně není. Sice tomu tak v minulosti bylo, ale už jsme v době moderního marketingu a tak na tom dresu samozřejmě je celá řada sponzorů. Třeba na letošní Tour de France dochází k paradoxní situaci. Poměrně hodně bílé dresy jsou stáje Spojených arabských emirátů, za kterou jezdí Isaac Del Toro. No a ten vedl klasifikaci mladých závodníků, takže dostal ten bílý dres místo už tak bílého dresu. Přeskupila se jen loga sponzorů na jeho trikotu a ještě se tam mírně promítlo, že je aktuálním šampionem Mexika. Výsledek tohoto komplikovaného popisu: Del Toro měl na sobě dres, který nejlepšího mladého jezdce spíš ztrácel, než odlišoval. Ale pojďme k české stopě. Bílý dres vezli v historii dva čeští cyklisté a teď se vás nesoutěžně ptáme, jestli byste věděli, kteří dva to byli.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Správná odpověď zní Matias Vacek a Roman Kreuziger. Nedávný úspěch Matiase Vacka z této Tour asi je stále v živé paměti posluchačů radiožurnálu Sport. U Romana Kreuzigera se ale musíme vrátit do roku 2009. Tehdy vezl dres pro nejlepšího mladíka dvě etapy místo svého svítivě zeleného trikotu italské stáje Liquigas, a to díky výborně zajeté časovce v úvodní etapě v Monaku. Přitom Roman Kreuziger byl rok předtím blízko tomu, aby klasifikaci mladých cyklistů na Tour de France celou vyhrál, i když tohle pořadí nikdy v roce 2008 nevedl. Skončil tehdy jen o minutu a půl za vítězným Andym Schleckem.

0: víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, ve které se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Jeho náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních tří závodů ale stenčil výrazně. Ze 68 na aktuálně 25 bodů. Zapojit se do boje o čelo chtějí samozřejmě taky piloti Ferrari, Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc. 19-letý Antonelli vedl před měsícem o 66 bodů před Hamiltonem, o velkou část náskoku ale přišel, protože v následujících dvou závodech ze tří kvůli technickým potížím vůbec nebodoval. Vedle červnové velké ceny Katalánska na prázdno vyšel i minule v Silverstoneu, kde skončil po triumfu v kvalifikaci 15. Naopak Russell byl v posledních třech závodech nejhůře druhý. Program ve Spa otevřou páteční tréninky, po sobotním třetím se pojede od 16 hodin kvalifikace na hlavní závod. Grand Prix potom odstartuje v neděli o hodinu dřív.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: To byly Animals ve čtvrtečním radiožurnálu Sport, 15 hodin 50 minut. Las Malvinas son Argentinas, v překladu tedy Falklandy jsou argentinské. To je věta, se kterou se v Argentině je možné potkat, tak říkajíc, na každém rohu. No a co je podle nás podstatné, i s takovým banerem slavili argentinští fotbalisté postup do finále mistrovství světa. Co jim za to hrozí, jestli vůbec něco, a jak velké téma jsou Falklandy pro Argentince, to vysvětlí Adam Procházka. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak pojďme nejdřív na to historické okénko. Spojené království vyhrálo ve válce o Falklandy nad Argentinou. To jsme v roce 1982 a dodnes mu jsou ostroví východně od Argentiny patří.
1: Ano, i když tedy transparent argentinský Las Malvinas son Argentinas říká přesný opak, ale právě kvůli zmíněné válce fotbalové zápasy Anglie a Argentiny tak trochu přesahují hranice sportu. Hlavně pro Argentince je to hodně palčivé téma. Po výhře Argentiny 2-1 nad Anglií v semifinále mistrovství světa o tom mluvil třeba záložník Leandro Paredes.
2: Bohužel je to smutná část naší historie pro všechny, kteří to zažili. Hráli jsme taky pro ně, pro naši zem. Nebyl to pro nás jen obyčejný zápas. Bylo to pro náš národ hodně důležité. Cítíme velkou radost.
1: Po slovách Paredese se asi nelze úplně divit, že si Argentinci to gesto po zápase zkrátka neodpustili, ale za to jim hrozí pokuta. Obecně totiž platí, že hráčům a dalším účastníkům utkání podle regulí FIFA jakékoliv politické nebo náboženské vzkazy zakazuje.
0: A můžeme, Adame, aspoň odhadnout, jak velká by ta pokuta mohla být?
1: Myslím, že můžeme i docela přesně, protože když se vrátíme do roku 2014, tak tehdy FIFA udělila argentinskému fotbalovému svazu pokutu 20 000 liber, v přepočtu tedy necelých 600 000 korun, a to kvůli úplně stejnému transparentu před přátelským zápasem se Slovinskem.
0: Bavíme se o transparentech, ale s Falklandami se můžeme setkat i jinde.
1: Třeba i v nejpopulárnějším popěvku argentinských fanoušků, který vznikl právě pro aktuální světový šampionát. A tam se zpívá Por Malvinas, Por el Diego, Por la Ultima de Leo, v překladu tedy za Falklandy, za Diega, myšleno samozřejmě Maradonu, a za poslední turnaj Lea, tedy Messiho. A zajímavé je, že argentinští fanoušci zpívají o takových personách, jako je Maradona a Messi, ale stejně jako první prostě zaspívají o Falklandech. A mimochodem, tenhle chorál je populární i mezi hráči, ostatně ta ukázka, kterou jste slyšeli, je z kabiny argentinských fotbalistů po jednom z vítězných zápasů v playoff.
0: Připomněli jsme teď Procházkou, moc díky.
1: Naslyšenou.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A taky si poslechněte zprávy s Eliškou Záprockou.
1: Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Francie podle prezidenta Macrona v posledních dnech čelila nejvíce požárů od konce druhé světové války. Tenistky Valentová a Krejčíková zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Kvůli porouchanému vozidlu jsou kolony na Pražském okruhu směr letiště před Cholupickým tunelem. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Radiožurnálu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
3: Na 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
1: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrt století soužití. Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi se ji pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu, ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálily skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela dva 18-leté muže podezřelé ze žhářství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 tisíc hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů s plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i dva vrtulníky z Česka, které pomáhali s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Lidé dnes na hudebním festivalu Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný bude debatovat s historičkou Dagmar Hajkovou. Ta jako první v projektu Radiožurnálu Tajemná obálka četla slova prezidenta, která zaznamenal jeho syn Jan Masaryk. S Janem Pokorným se k události a textu s odstupem vrátí.
5: Je otázkou, zda text v té obálce nenasměroval historiky k dalším zajímavým pátráním a bádáním. Určitě ale budeme mluvit i o Masarykově odkazu dnešku a rozhodně se nám v debatě prolne další postava, která je objektem zkoumání Dagmar Hájkové, tedy Edvard Beneš.
2: Sport.
6: Dvě české tenistky zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v řeckých Aténách. Odpoledne bude hrát Tereza Valentová, na večer pak Barbora Krejčíková.
7: Tereza Valentová se na tvrdém povrchu představí proti běloruské tenistce Alexandře Sasnovičové. Barboru Krejčíkovou čeká souboj s francouzskou Carole Monetovou. Třetí Češka na turnaji Sára Bejlek už do čtvrtfinále postoupila. To se jí na okruhu WTA povedlo poprvé od únorového turnaje v Abu Zabí, který nakonec vyhrála. Bejlek zabojuje v Aténách o postup do semifinále s vítězkou večerního zápasu mezi Dánkou Tausonovou a Italkou Tonaovou. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Čeští basketbalisté se v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 utkají s Belgií a Norskem. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Koberovicemi už se po nehodě na 84. kilometru kolona úplně rozjela. Fronta potom zůstává na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 182 Popůvky. I osobním autem je to až 40 minut k D2. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se teď rozjíždí kolona z předjezdu na Vestec ze 2. kilometru. Porouchané vozidlo z Chlupického tunelu už odtáhli. Na okruhu opačně z letiště na D1 před exitem 19 Ořech kolona zůstává od sjezdu na D5 na 30 minut a k tomu před Ořechem se tvoří velmi dlouhá kolona kamionů na plzeňské D5 už od exitu 14 Vráž. Brzdí tam i osobní auta v levém pruhu na relativně kratší dobu. Kdo by se chtěl vyhnout, nemá kudy. Za Berounem jsou po nehodách neprůjezdné jak silnice 605 před Vráží, tam se srazilo osobní a nákladní auto, tak i 116 před Hýskovem, tam havarovala motorka a osobní auto. Na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 kolona ze 3. kilometru před Zdiby asi půl hodiny osobním autem do Zúžené k Belské, v jejím okolí dlouhé kolony i mnohde jinde, protože je navíc od dopoledne stále obousměrně uzavřená Prosecká nad Bobovou dráhou, Jeřáb tam strhl troleje. Kolony od Balabenky jsou k Vysočanské, na Harfu, nahoru k Bulovce, taky na druhou stranu do spojovací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači. Radiožurnál Sport a Desítka Pavla Horváta. Oblíbený pořad ve čtvrtek. Tradiční hostem Pavel Horvát. Přítomen, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A Pavel Horvát pozval opět známou osobnost svého přítele, dá se říct?
10: No tak to uslyšíme od něj. Já si myslím, že kamaráda a hlavně spoluhráče samozřejmě, byť úplně jsme spolu nehráli Ligu mistrů, tak si myslím, že velmi kvalitního útočníka, jak to říkají vždycky, když ho představují, Zlatana Ibrahimoviče českého fotbalu, ale teďka trošku můžeme, Kubo, říct Jean-Paula Tiganu
11: světového
10: fotbalu. Kuba Kohák, Kubo, ahoj.
11: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu, je to pro mě čest a doufám, že vaše očekávání nesklamu.
10: Já si myslím, že určitě ne.
11: Ano, děkuji. Díky i za to, že jsi říkal jako všechny ty superlativy, že? A že jsme si spolu nezahráli tu Ligu mistrů. Škoda.
10: Škoda, no.
11: Kdyby trenér
10: škoda.
11: Byl jak prozíravý, ne, kam až jste mohli dojít, víš?
10: Ne, ten Pavel Vrba tomu prostě nerozuměl. Ne.
9: Jakub Kohák je hostem Desítky Pavla Horváta, vítejte.
2: Desítka Pavla Horváta.
9: No, Pavel zmiňoval samozřejmě to, že jste spoluhráč, ale já řeknu ještě, že jste režisér, herec, moderátor, spisovatel, scenárista, taky si tam píše někdy komik.
11: Šmank.
9: Tak co tam máte asi nejzásadněji?
11: Já můžu říct tak jako vlastně, když se podívám na průřez svým životem, asi nejvíc jsem se věnoval reklamní režii, takže bych řekl režisér, řekněme krátkometrážních pořadů. Občas jsem se vyskytl v nějakém pořadu jako před kamerou, nechci říct úplně herec, ale řekněme protagonista a řekněme plnič pokynu pana režiséra. Pokud to někdo nějak smísí se jako slovem herectví, může být, ale netrvám na tom. No a pak všechno, co se namane, že? Ano. Tam můžu moderovat, že? Tady můžu něco jako přidržet, když někdo bude potřeba něco třeba přišroubovat. Tam můžu přinést vodu, že ano, odnést kafe. Prostě
10: něco někam kupnout.
11: Jako kruce, něco někam jako kupnout. Zvláště tak jako bych službám, bych jsem řekl.
9: Ano, tak to jsme rádi, že jste přišel do Desítky Pavla Horváta.
11: Ano.
9: Pokud by posluchači tápali, odkud vy dva se třeba znáte, tak si můžeme pustit první zvukovou ukázku, trošku napoví.
12: On fakt říkal, že to chytí do zubu.
13: Říkal mi to, stáli jsme tam, že to má chytit do zubu tu penaltu.
12: Tak jako zuby na to má.
13: No to má.
12: To jsou pořádný klovách. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu.
13: No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás.
12: O co jsi to vsadil?
13: O 300 kliků. Nemůžeme prohrát.
14: Tak. Nazdar, Roši.
12: Čau, Es.
14: Čau.
12: Nazdar.
14: Ahoj.
12: Ty vole, co to je jako, co to je?
13: Já to nechápu.
12: Jako on to fakt chytil do zubu.
9: Jo, krásná ukázka.
11: Ano, ten zvuk budeš muset vysvětlit, ještě to ne. Já vysvětlím, o co šlo, že? Ano. Pavel napsal fenomenální knihu, toho se prodalo snad kolik? 500 tisíc výtisků.
10: No, já si myslím, že 30, ale i tak to bylo dobrý číslo.
11: No, 30 tisíc, kdo to může říct, no. Ano.
9: Když
11: no,
9: byli nám říkali 2000 a už je to bestseller, tak ty máš no. 30 tisíc. Ano.
11: To je jako David Bowie, když jsem přijel na koncert a oni mu dali jako zlatou desku za pronaný jako nosiče. A on byl zvyklý, že jo, z té Anglie, že to je za 500 tisíc nebo za 5 milionů. A on říkal, děkuji, za kolik to je? A oni 5 tisíc, prodaný desek.
10: A on byl zvyklý, že byla opravdu zlatá. Ne?
11: Ne, ale jako, takže já jsem byl osloven, aby jsem u příležitosti této knihy natočil s Pavlem nějaký videospot. No, takže jsme si říkali, jak mu příroda nadělila takový dar, že ano.
10: Myslíš nohy?
11: Mimo těch nohou, ještě takové ty vypouklé zuby. Takže chytá míč do zubu. No, tak a z toho se to odvíjelo a pak se potřeboval nějaký zvuk, jak on chytí ten míč fakt jako do zubu a to bylo to ne.
10: Musím říct, že já jsem teďka v Mostě a musím říct, že kluci i hráči si ze mě dělají srandu a tenhle ten zvuk jako fakt, dělají do teďka. Musím, že to je velmi populární. Jsem sám jako překvapený, že tyhle ty kluci, kterým je teďka 20, protože už to je v podstatě
11: no to je dráhně let.
10: 15 let skoro, tak jsem překvapený, že si to jako vygooglili a našli. Tak, ale bylo to fantastický, samozřejmě. Já to jako popíšu ještě takhle. Já jsem čekal, co si ty vymyslel, samozřejmě, tak jak je to zvykem. A vlastně jsem byl překvapený, Petr Jiráček měl si přinést jenom dres, tu dobu byl v Hamburku. Petr Jiráček je fantastický herec, mimochodem, myslím to ironicky.
11: Byl trošku dřevěný, ale...
10: A malinko nervózní.
11: Vykřesali jsme to z něj trošku tak.
10: To dobrý jsme z něj prostě vyndali, tady ano. V tom rozhovoru, co byl slyšet. A ještě si přivedl sebou kamaráda Jirku Hudlera, který pravděpodobně s tebou strávil průběh té předešlé noci.
11: No, jako několika nocí předtím a on mi říkal, a kam jdeš, že se přerušuje večírek, já musím jít natočit nějakou debilitu. A on, já jdu s tebou, ale chci tam hrát. No,
10: no a teď teda to dopovím. A já teď, jelikož kdo nezná, tak nějaký tenhle reklamní spot, každý záběr se natáčí minimálně 3x, 5x třeba. A ten Jirka Hudler, bylo celkem teplo, bylo to v létě, no. Tam celou tu dobu skákal na tartanový dráze kolem nás a dělal žabáky. No,
11: protože ona tam pro něho v tom spotu jako role nebyla. Jo? Ale byla role, protože to bylo s atletickou dráhou.
9: To bylo na Strahově na přátelství.
11: Ano, takže by tam prostě jakoby vzadu, jo, prostě nějaká postava jako něco dělala. Běhat se mu nechtělo. Říkám, tak dělej žabáky. On v domění, že to bude třeba 10 žabáků, 15, a jenom, že on jich byla třeba 600
10: je
11: podle mě.
10: Tak,
11: a on byl ještě potřeba záběru, když se točí. Přes jedno herce, přes druhýho, celek, úzký, tam nadával jak špaček.
10: Pak nechtěl skákat, tak si říká, no ale ty tam musíš být, už tam byl na začátku.
11: Přesně tak, nemůže najednou zmizet, že no. To je skript, přátelé.
10: Ale je pravda, že následovala nejlepší sezóna Jirky Hudlera v NHL.
11: No měl nohy, normálně neskutečný, to je pravda.
9: Natrénovali jste ho dobře. No, Jakub Kohák v rozhovoru v červnu 20 pro Seznam Zprávy řekl, že vždycky měl rád zvláštní typy, takové nedokonalé, že pro ně má slabost, protože sám není dokonalý. Chci se zeptat, ty jsi trenér teďkom, Pavle. Přece jenom v tom fotbalovém ranku, když máš někoho nedokonalého, to není úplně jako vítaná charakteristika.
10: Já nevím,
9: ne?
10: Samozřejmě, jak to myslel Kuba, ale spíš jako výjimečný. Já to beru, jak říkal Kuba, ty zuby, tak beru to výjimečný. Já mám obrovský platfus prostě a i přesto jsem byl schopný jako se, ne kopat, ale pohybovat tolik let, jako byť to u mě zní srandovně, tak odběhat spoustu zápasů. A když máš někoho výjimečního, kdo něčím prostě vyniká, no tak bys to měl z něj vytáhnout asi v tom vašem světě, že jo?
11: Ano, a já jsem to myslel i jak to říkáš ty, ale i jako by nějaká jako nedokonalost. Když má třeba jako jizvu někdo jako herec, nebo já nevím, kulhá trošičku, tak je to vlastně něco, co ho odděluje od těch ostatních, co vlastně mají všechno podobně. Jasně, no. A je to takové jakoby, že běžné, by jsem řekl.
10: No, je to ve sportu stejný, no tak jako teď zase asi se bavíme o té mládeži, teď to je moderní, tak vlastně všichni ty hráči umějí všechno a ta výjimečnost trošku jako nám schází.
11: Ne? Já i kolikrát třeba mám jako slabost nebo oblibuji vyloženě takový typy, co jsou až jako, nechci říct jako že neposlouchají, nebo jsou takový zlé, mají svoji hlavu, ale že jsou trošku jakoby originální, že jim řekneš, udělej tohleto a oni to udělají. To je prostě, to je normální. Jo. Mě kamarád říkal, že fotbal už jsou jako roboti, že jim jenom povíš, ty běhej tady, ty tady, jak to, ty jak to dostaneš, jeden dotek sem a kde je kreativita, kde. A takže mě baví nějaký, co to nějak udělá jinak, zazlobí trošičku, naštvou trenéra.
10: I přesto, že to nevíde, tak neví, do toho jdou.
11: Ale udělají to jinak, že překvapí i ty soupeře, i všechny kolem a proto třeba kolikrát vyjde a v tom je právě ta výjimečnost. Třeba jako Balotelli si myslím, jasně, no, že je tak zábavný a ještě ke všemu to umí. A je takový grázl, lump, ale vlastně ho miluješ.
10: A ty jako režisér napíšeš si nějaký scénář, ano, a přijde ti tam...
9: Na komparce.
10: Herecký Balotelli, ano, a bude to hrát po svým, tak jak se budeš chovat?
11: Já mám třeba jako představu, jo, tu mu řeknu a on, když to udělá jinak po svým a bude to skvělý, tak naopak zatleskám. Takhle to je.
9: A říkám si, že kdyby Jakub Kohák třeba točil ještě v dřívejších dobách, myslím hodně třeba i 90. prostulé.
11: Jakože 1890.
9: Myslím třeba 1980. Jako ještě dřívejší fotbalistů asi bylo víc neoriginálních.
11: No to muselo být doba, co? Třeba ty hára měli všichni dlouhý. Že ano, každý to, ještě se kouřilo tenkrát třeba. Že?
10: Ale neskrývalo se to.
11: No právě, bylo to úplně jako v klidu. Ježiš,
10: a trochu
11: jde.
10: Se i chlastalo. Jako,
11: no
10: je. Taky
11: no, jakoby neříkám, že to bylo dobře, ale by mělo to ta doba nějaký takovej svůj, nějaký takovej švůňk, jo? Takovou nějakou...
9: Že si člověk zapamatoval to osobnost.
11: No, bylo to prostě takový jako lidský. Jo? Dneska už jsou takový stroje atleticky jako vyšlechtěný, jako prostě 100 za 10, urvat to, spíš někomu utrhnout nohu, než udělat chybu. Prostě je to takový najednou strojově, najednou jako typizovaný zbytečně.
10: Třeba ještě k tomuhle jedna věc. Já vím, že se to řeší, že to je jako moderní. Skončí zápas a teď už i ty kluci na té nižší úrovni si hlídají. Jestli vypije jednu limonádu, jestli si může dát dvě piva, jestli si má dát pizzu nebo zastavit u McDonalda. My jezdíme s Mostem a většinou prostě po zápase stavíme u McDonalda. Vím, že to jako není úplně ideální, no ale...
11: Já bych naopak řekl, že to je vynikající nápad.
10: No pro mě
11: nápad,
10: úplně, jako pro mě úplně.
11: Já trenér si nese, já 4 balení.
10: A oni kluci říkají, ne, my máme tady sacharidovou vložku a já říkám, no, ale teď jdeme k McDonaldovi. Ne, že...
11: Už
10: že
11: takhle jako, mladý, už takhle na tom.
10: Tak oni nejsou úplně mladý a už tady jdou chlapy, ale to...
11: Ale jim 20 třeba.
10: No, jasně, no, ale chtěl jsem vlastně na tu nejvyšší úroveň, že ty hráči vlastně fakt jako už před zápasem vlastně vědět, co budou dělat po tom zápase, jak se budou chovat, kolik budou spát,
11: úžasný,
10: jestli si vezmou kalhoty, no úžasný, ale ta doba je prostě jiná. Dřív si jim řekl, hele, jdeme na večeři, a 4 utekli a dali si tam místo večeře 3 piva a nastoupili zpátky do autobusu a jelo se. A druhý den trénovali a v sobotu příští zase rozhodli ten zápas.
11: To je to rošťáctví, co mám rád právě. A potom, a ještě musím říct, že ty, co vlastně zlobí takhle a napijou se třeba jako tajně, tak ty se cítí jako provinile a hrajou takzvaný jako provinilej fotbal. Jo. Což znamená, že hrajou ještě líp než normálně, protože to chtějí odčinit.
10: Ano, to jsem několikrát zažil.
9: Pavel Horváth do desítky pozval spoustu borců, kteří si můžou spojovat se sebou třeba to přízvisko, že byli něčím originální a fanoušci na ně určitě pamatují. Vy jste se, Pavle, taky potkali s jedním tímhle výjimečným fotbalistou na place, na natáčení, tak si můžeme připomenout opět zvukově, jak to bylo.
14: Iniky, Biniky, Hládík, ne? Horvy, ten si zahraje. Štajny, jdi na to, prosím. Mladší, rychlejší.
9: Štajny, jdi na to, takže s Jirkou Štajnerem jste taky Štajner byli v klipu.
10: No to byl bohem jako jedno.
11: Byl jo, já jsem ho nezažil takhle jako osobně.
10: No, Jirka, já jsem taky s Jirkou nikdy nehrál, ale samozřejmě,
9: ten klip vlastně
10: samozřejmě jsme stejně, no, na Spartě jsme točili pro pivovar, aha, pro Gambrinus a myslím si, že to bylo taky super, no, tam jsem tahal bobra nebo něco takového jsem tam.
11: Já jsem přijel bobra, myslím, protože měl
10: jo,
11: zubě,
10: jo,
11: jako ty.
10: Jo.
11: Jakože já jsem přijel bobra a to je jako znamení, že by si měl hrát.
10: Jo.
11: A ještě vím, že jsi tam chtěl mít nafukovacího krokodýla.
10: Aby mi nebyl je pupek.
11: Přesně tak.
10: No. To jsem ještě hrál totiž.
9: Ale je pravda, že i ve fotbale může platit to, co u některých režisérů, že si berou ty své ovečky, ty své oblíbence sebou na angažmá, u režie do filmu třeba a ve fotbale do týmu postupně se převádí. Cítil se někdy Jakub Kohák jako nějaký sběratel třeba v tomhle ohledu, že má prostě ty své oblíbence, anebo když to převedem na to sběratelství vysloveně?
11: Já nevím, no, já jak kdy, no, jak když potřebuješ něco jakoby na jistotu, tak asi jo, ale já spíš radši zkouším nové tváře a nové postupy, nový spolupracovníky, protože to tě vždycky nějakým způsobem posune dál, než když jedeš v těch kolejích jako zajetej, je vždycky dobrý jako měnit. A ještě musím říct, že tam byl s náma Láďa Krejčí.
10: Jo. Tenkrát mladý, teď už starý.
11: Já starší.
10: Láďa Krejčí, který je teďka v Teplicích.
9: Tak. Ale má to přízvisko starší, byť se už mu teď odpáralo, ale pořád to rozlišujeme, ne? Ladislav Krejčí starší a mladší je kapitán repre.
10: Já teda ještě tak. Ty jsi nakousto sběratelství. Já vím, že máš jednak knížku, jednak spoustu artefaktů, který jako sbíráš různě. Už jsem tě zažil. Já jsem si tady připravil...
11: Ježíši Kristusi.
10: Na to domluvili a já jenom takhle ti to předám. Je to vlajka. Když jsem hrál v Plzni, tak je to vlajka, vlastně když jsme hráli s AC Milan domácí zápas v Edenu na Slavii, tak
11: vy jste nemohli hrát tam u
10: sebe. My jsme ještě neměli tam stadion. Tak tohle to je ta vlajka. Ono jich bylo na každý zápas, teď možná abych nekecal, třeba 20, protože se to dává soupeři několik, pak ten kapitán to dává, tak tohle je jedna z těch 20 kusů.
11: A ty jsi si nechal?
10: Já jsem s odstupem času, někde jsme tam přišli na nějakou krabici, která tam zbyla, já jich mám samozřejmě víc a tohle je jedna z nejatraktivnějších,
11: tak jsem
10: si dovolil, protože vím, že to jako oceníš prostě.
9: To bylo ze zápasu, kdy Viktorka urvala bod s AC Milan.
10: V posledních minutách.
11: Ano. Fakt, jo. A jak to bylo? To si nevzpomínám. Nebyl tam Zlatan tenkrát?
10: Ne.
11: Nějaká ruka se tam pískla?
10: Zlatan hrál doma. Aha. Tam byla penalta, tam dal gól. Ale doma nehrál, doma hrál Robinho a ten druhý a Pato. A během, já si to uvědomuji přesně, jak jsme si o půli byla 0-0 půle. A šli jsme na druhou, říkám, hele, máme na ně jeden a během dvou minut to bylo 0-2. Tyhle ty dva dali každý jeden gól.
11: Lumpové,
10: ale pak David Bystroň a Míša Ďuriš vyrovnal a bylo to fantastické.
11: A jaký byli?
10: A jeli zpátky, saláti.
9: To byly krásné časy Plzně s Pavlem Horvátem v Lize mistrů. Co se týče toho sběratelství, tak když fotbalista takhle investuje, vím, že Fabio Capello sbírá umělecká díla Luciano Spalletti dresy, tak v čem je větší budoucnost podle Jakuba Koháka?
11: No, jako budoucnost...
9: Co ty dresy, ty táhnou, ne?
11: Budou ta jako umělecká díla, bych řekl. Pokud to samozřejmě nejsou jako dresy, opravdu jako nějaký jako špičkový z nějakých jako momentů. Že? Teď jsem někde četl, že Maradonův dres z té ruky památný, on to vyměnil s tím obráncem. Myslím, jako Anglán, ten to prodal asi za 9 milionů dolarů, myslím. To už je dobrá věc.
10: To je docela solidní.
11: To jako docela jde.
10: Za triko.
11: Tak. Pozor, ještě tam není jméno. Tenkrát ještě nebyly jména. Nicméně, takže to jo, ale myslím, že ta umělecká díla asi mají samozřejmě větší, řekněme, jako finanční hodnotu, ale tu lidskou, tu mají ty drezy. To zase jako jo. Já je sbírám taky, mám takový kritérium, že musí být hrané, jo. Že prostě koupit v krámu. No to ne, to jako vypadáš, to zase jako jo. To by musel být jako v plynový komoře, ty blázínku. Nicméně.
10: Nemo mít vedle teletník.
11: Jo, tak. Ono, koupit si to umí každý, jo. To je takový atraktivní. Takže já hraný dres a to jako mám rád, no. Že to má příběh toho, hráče, který mi to dá. A prostě takhle to mám rád, no.
10: Já jsem, teď si uvědomuju zase tady to, jak říkáš, když jsme postoupili přes tu Kodaň do té Ligy mistrů, tak vím, že jsem sundal kopačky a hodil jsem je lidem jednu a jednu a že hned, já nevím, druhý nebo třetí den mi někdo říkal, že už tu jednu kopačku někdo prodává na nějakým tom serveru za 5 000. Tak
11: to, no. A tu druhou?
10: Tu nevím, to co někdo nechal.
9: Možná se za tři. Třeba.
11: A tu druhou za tři.
10: Za 2,5. To byla rošmajdaná levačka.
9: A tak ty máš asi dresy bývalých soupeřů.
10: Mám, ale teďka vlastně, jak byla Tiki Taka live v té O2 aréně, tak tam byl Clarence Seedorf a já jsem se ho ptal, jestli ty dresy jako kde ho má, že jsme si ho vyměnili. Tak chápu, že asi můj dres nebude mít někde vystavený. A on říkal jako honestly, že si je všechny schovává, že má všechny schovaný, co si vyměnil, že jako je nevyhazoval.
11: Hezky. A já jsem mě jako napadá teďka s tím, že jak se hráli proti Messimu,
10: ano.
11: Kdo ho urval?
10: No, to je oblíbená historka. Mně se říká, vzal si Messi a říkám, hele, já Messi ho ne, mě by nebyl. Takže
11: tak kvůli tomu si ho nebereš,
10: kvůli
11: ty vole.
10: Jsem na něj neútočil. A myslím si, že jeden má Milan Petržela a druhej má Venca Pilař. Samý pindové.
9: Nakonec to nejvyšlo. Vyšlo.
11: No, a ještě mi řekni, já jako tak jako teoreticky tuším, máte na každý poločas jako jiný?
10: Ano.
11: Že se jdeš přelíznout, že je suchej.
10: Dřív to nebejvalo. A vlastně i v těchto pohárech to bylo super, protože já jsem pro sebe si chtěl nechat svůj dres.
11: Přesně tak.
10: A samozřejmě po zápase si ho vyměnit. Ale už to bylo pak tak, třeba se Schweinsteigerem jsem se domluvil už na Bayernu, že v Opuli jsme si ho vyměnili, zase historka rychlá.
11: Pro jistotu.
10: No, ale já jsem za ním musel potom jít, protože zrovna ten můj druhý dres nebyl potisknutý reklamou.
11: Ježiš.
10: Takže v šatně Bayernu v Opuli, když jsme prohrávali 3-0, takže ticho. A já říkám, já nemám reklamu na tom dresu. Říkám, no, tak to je v pytle. Říkám, já jsem si ten první vyměnil se Schweinsteigerem. No, tak si tam dojde a ti ho vrátí. A říkám, no, tak to už radši nejdu hrát. Jako. Takže tam šel pak Míra Jedlička, vedoucí v Opuli. A když jsme přicházeli na tou druhou půli, tak Schweinsteiger mě jako ukazoval jedničku. Ale to byla výjimka. Jako, jo, jinak to bylo všechno skvěle připravené. Ale že tohle to se stalo zrovna na Bayernu.
11: A ještě se zeptám, když se teda vymění po první půli dres, jo, třeba, že je, já nevím, dáš ho jakoby tomu, co jsi řekl, tak máš ještě třetí, kdyby jsi ho roztrh třeba?
10: Já si myslím, že pak už to bylo
11: to
10: tak,
11: by to teoreticky mělo nějak.
10: Teď už 100% to musí
11: takže
10: být.
11: Jsou tři.
10: Ale dřív to, teď už by měly být tři. Jo. Že si ti někdo kecá, tak...
11: To je moje úvaha, já vůbec o tom
10: ne,
11: nevím
10: teď
11: nic.
10: Už by měly být, ale předtím to bylo tak, že vlastně by ti dal třeba číslo, který nikdo nemá, ano. A do zápisu se to napíše, že hráč dohrával s číslem.
11: A i ze mistru?
10: Tenkrát to asi mohlo se stát. Jako no.
11: Zajímavá doba. Nádherná, co?
2: Desítka Pavla Horváta.
9: Hostem desítky Pavla Horváta je Jakub Kohák a když si dostaneme teď k těm začátkům s fotbalem, tak trošku tuším, že Pavel pochází z Břevnova.
10: Ano.
9: A Jakub teda vlastně taky se nedaleké městské části gymnázia, které jste navštěvoval.
11: Já jsem navštěvoval gymnázium Na Čtvrtou, jako sportovní samozřejmě, něco jiného. A narodil
10: Letný,
11: jsem se.
10: Kousek od Letný.
11: Ano. No, na Letný, ne?
10: No, na Letný.
9: Vedle technického muzea, ne?
11: Je to tak, ano. A narodil jsem se na bojišti Praha 2. Celý život jsem jako v Praze. A fotbal, k tomu jsem se dostal tak, že mě jakoby bez legrace strašně šel. Jo. Když jsem byl malý, úplně neuvěřitelně. Až táta říká, to není možný. Vzal mě na nábor na Bohemku. Mě bylo třeba 5, 6, 7, tak nějak. A tam jsme přišli pozdě, samozřejmě, jako klasika. A oni už to zavíráme něco, a jo, tak my jsme přišli, no, tak je to, dobře, no.
10: Tak něco ukáž.
11: Tak se proběhni na půlku a zpátky. A já jsem běhal strašně, takže to bylo takový frk. Já si vzpomínám, že se na se podívali ty dva chlapi a řekli, sakra, vem si balón a s balónem, tam a zpátky. A já jsem si někde, mě někdo řekl tenkrát, že fotbalista si to musí držet u nohy, že si to nekopneš 100 metrů a pak...
10: Jasně.
11: Takže jsem takže to bylo takový frk. Okamžitě mě vzali, okamžitě. Ještě nějaký starý pán tam stál a říkal, jak se mluví váš syn, já se budu jako... budu se to... A tak mu řekl, táta, přijdeme domů. Nadšený matce jsme to řekli a matka to zakázala. Představ si, že řekla fotbal ani náhodou a řekla tu mamátu jako větu, to hrajou sami pitomci a blbci. To řekla tenkrát rok třeba 79.
10: A kolik ti bylo teda?
11: Podle mě 6 až 7 let.
9: No, tak to bylo ještě v době, kdy tam valel Tonda Panenka, ne? Na Bohemce.
11: Nejsem, já jako asi
9: 70,
11: jo.
9: No. On pak jsem
11: tam nepotkal.
10: Tam nebyl.
9: Na těch
10: testech nebyl.
11: Tam nebyl. No takže pak jsem hrál basketbal, no a tím právě ten svět přišel o útočníka fantastického. A pak jsem se k fotbalu vrátil k tomu vrcholovému v 38.
10: To bylo nejlepší.
9: To jste mohl mít přezdívku Bomber, třeba místo Tomáše Skohravého, který jste držel.
10: Že teda v těch letech už byli fotbalisti blbci a pitomci pro veřejnost. Teda.
11: Ne, pro moji matku.
10: Takhle.
11: No, takhle to ona jako vnímala. No.
9: Ale basketbal teda se jí líbil víc.
11: To jí přišlo takový vysokoškolský, víš, že to hráli v té Americe, jo, řekněme, na těch univerzitách. Jo, že to bylo najednou, je to jako, pro ní to bylo takový jako ušlechtilejší sport. Strašná škoda, mě to jak mrzelo.
10: Já jsem teda měl naučit.
11: Do dneška mě to mrzí.
10: No to chápu, teď už to mrzí podle mě všechny český fanoušky, protože jsme přišli o... Jako...
9: Minimálně posluchače tohoto rozhovoru.
10: No.
11: Minimálně.
10: Já chci říct, že jsem byl na učňách, že jo, řezník prodavač a tam jsme měli paní učilku na tělocvik, která byla taky basketačka. A musím říct, teď jsi mi to připomněl, že vlastně já už jsem v tu dobu hrál jako dorosteneckou ligu. A samozřejmě jsme hráli basket, že jo, a to a nějak jsme se tam bavili, házeli se šestky, že jo, a ona jako, prosím tě, ty fotbalisty, jste blbci všichni, basketbal,
11: to jsou
10: signály a tohle to vy vůbec nedokážete pochopit.
11: No a takhle to měli ty lidi zakořeněný, ty sporty.
9: Hmm. A neučila vaše maminka náhodou, Pavla, že by to byla souvislost?
10: Ne, to jsem měla Husáková. Jako opravdu, myslím si, no. Teď jsem si na to vzpomněl, omlouvám se paní učitelce nebo profesorce, no. Ale byla na mě přísná. No.
9: No ale mě zajímá pak během studií tedy na pražské FAMU, jak to bylo s tím sportem, protože taky jsem studoval na HAMU teda a tam řekněme...
10: Na čem?
9: To je zase hudební fakulta.
10: To je pro jedlíky, ne, HAMU.
9: No, ale tam zase tomu sportu úplně se třeba neholduje v těch různých odvětvích, tak jak to bylo na FAMU.
11: Tam je to individuální, ten, kdo dělá nějaký sport, tak si to dělal. A...
9: No, nějaká bohemská představa
11: tak,
9: trošku.
11: Tak, ale měli jsme i tělocvik jako na té škole, jako všechny katedry dohromady, ale je pravda, že sportu se tam neholduje, tam už vlastně... Tak, ale měli jsme i tělocvik jako na té škole, jako všechny katedry dohromady, ale je pravda, že sportu se tam neholduje, tam už vlastně na té vysoké škole už prostě se

0: Jsme to brali jako stojná noha, ale vlastně táta fakt mě odmala učil kopat obouma, nebo mě to furt mě k tomu nabádal. Já teďka to samý vlastně jsem poskyt mýmu synovi a myslím si, že to je jako hrozná výhoda, že prostě můžeš zahrát v jakýkoliv situaci obouma nohama. Jo, samozřejmě já mám levou silnější, takže logicky jsem rohy nebo trestňáky, rozehrávky, když na to měl čas, tak jsem hrál levou, ale tu pravou jsem používal taky často, takže já úplně my jsme tomu říkali jako stojná noha, nebo opěrka, nebo dřevěnka.
1: No Bčko.
0: Bčko, no. Bčko, no.
2: Bčko. U Jakuba Koháka jsem to chtěl to téma navést z hlediska toho, že jste studoval...
0: Jako.
2: Jasně,
1: to
2: ale
1: bych tady neraz tvrdil.
2: Z hlediska z toho nefotbalového, tak jste studoval produkci, ale ano. Jste teď vnímaný spíš jako třeba režisér a z jednoho těch rozhovorů jsem taky nasledoval, že asi ta produkce je spíš ten dělník a režie ten umělec.
1: Ano.
2: A může se, když se to jako takhle řekne, pak, že teda budete spíš dělat toho umělce, má to přijít samo, nebo to člověk si má nějak odcítit?
1: Asi to nějakým způsobem k tobě přijde samo. No, já jsem začínal jako asistent produkce, pak jsem nějakým způsobem mě jako bavila i ta kreativní část, ale nevěděl jsem, jak to vlastně uchopit, jak se k tomu dostat. Jo. Pak jsou přijímačky na FAMU a tam odevzdáš nějaký, řekněme, jako praktický práce. To znamená, že fotografové musí nafotit něco, režiséři něco natočit. A mě prostě v té době to mládí přišlo nepředstavitelně, jako jak já bych něco natočil, jak se to dělá. Vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit. Pak jsem se tam dostal na produkci. A viděl jsem ty díla, co tam udělali ty mý kolegové, kteří byli přijatí na režii nebo na ten dokument a říkal jsem si, ty vole, to umím, to bych natočil taky přece, to není nějaký umění. A vlastně v průběhu toho studia už se vlastně dostaneš k té technice, což jako ještě přes předškolu to bylo nepředstavitelné pro mě a dostaneš se k těm spolupracovníkům, svým spolužákům, který už třeba dělají střih, kameru a takhle já jsem vlastně najednou jsem si nabalil tam pár kamarádů a s těma jsem už natáčel svoje nápady. Ty pak někdo viděl, usoudil, že to jako za něco stojí a tak já jsem se k tomu dostal jako už jako následně, už při studiu na té škole. To jako by třeba u vás Kustot řekl, já jsem chtěl být vždycky fotbalista, nevěděl jsem jak, a pak by už vás tam viděl, že to za ten je tak těžký a z Kustota by se stal jako
0: to,
1: hráč.
0: To taky zahraju.
2: Ano, to možná bývá u toho fotbalu naopak, teda, že ten hráč se bohužel stane spíš Kustodem a nemá úplně cestu zpět, ale spíš tohle ten vývoj.
1: Příklad, no.
2: Jenom si to jako uvědomit v té kariéře, v té fázi, říct si, prostě nebudu ten Horvát, ale spíš budu nějaký ten dříč třeba.
0: No, tak ono se taky takhle, my se tady bavíme o těch generacích, ono to vypadá, že tam jako nikdo nemá, že se všichni jenom bavili a to jo, ale byly ty soustředění, to bych nikomu nepřál, jako v té době se vůbec bavili jsme se o panu Ješkovi, který měl trošku jako nějaký nadčasový pohled, ale dřív prostě, hele, tady běžíte, nevím, hodinu běžíte tam a půl hodiny zpátky, blbost, že jo, takže 45 minut tam a 45 minut zpátky.
1: Na autobus, kdyby tam jel, tak skočíš do autobusu.
0: Jasně, no. A bylo jedno, kolik si uběh prostě, jo, jestli byl sníh, nebo jestli si běžel po tartanu. Vím, že za pana Hřebíka jsme běhali na Slávy normálně 10 kilometrů byl první trénink, jeden z prvních tréninků, 10 kilometrů na tartanu. Vím, že kluci samozřejmě měli achilovky po tom tréninku, ale ta doba byla prostě úplně jiná, takže dneska už je to všechno, já nevím, vědecky podložený, všichni mají kondičáky, který buď mají, nebo spíš nemají zkušenosti, protože jsou to většinou mladí kluci, takže taky je to jako tápání, každý je individuální a já jsem přesvědčen, že jak ve filmové branži, tak ve fotbalové branži bychom nemohli jako dělat stejné věci, prostě jak fyzicky, tak máš myšlenky jiný, vidíš každou situaci jinak za tou kamerou, taky mně se něco bude líbit, to, ty to uznáš, mně by se to nelíbilo, abych to nevzal, takže tak. No.
1: Ono ještě ke všemu se říká, což je jako fakt, že když je pět režisérů a jeden skript, tak ti vznikne pět různých jako filmů, že prostě nenatočí ty lidi pět stejných filmů, že každý to vidí jinak, takže i když máš třeba, nevím, příběh na 30 sekund, tak oni natočí pět, ale rozdílných úplně jako filmů.
0: A stalo se ti tohle třeba u těch reklam?
1: No jasně. To se prostě, no to se dělá tak, že reklama se vybírá, já nevím, z kolika jako režisérů, každý napíše nějaký svůj pohled na tu věc, jak to udělá, vybere se jeden a ten to pak jakoby natočí podle sebe, kvůli tomu ho jako vybrali, ale právě ty ostatní navrhují jiný řešení, jako jiný herce, jiný styl kamery, jiný pojetí, víc humoru, méně humoru, přidají lidi, uberu herce, je to prostě úplně jinak celý. A ještě s pardon vrátím k té obounost, jak si říkal, levá, pravá noha, jak si říkal, že já umím obouma, no ani náhodou, já umím jako vypravou jenom, levou zapojuju minimálně, to znamená, že po sezóně, třeba pravá kopač

0: může jít jako do muzea, jako fotbalu, okopaná a ta levá, kdyby někdo ztratil jakoby svoji jako levou,
1: tak
0: mu dám svoji novou, má dvě nový kopačky.
2: Aha. Akorát teda musí říct, asi velikost vaší nohy je trošku
0: je to trošku větší, je 47,5. No, no tak si vyspe novinama, bože.
2: To je pravda, no. To vůbec nevadí.
1: Jsme měli taky, se začínali jezdit ty turnaje po revoluci do zahraničí, nebo my jsme tam jeli už vlastně tenkrát ze Spartou s žákama.
0: To byl ještě ve Spartě, ve Pavle, Spartě, co? Přesně. To byla doba!
1: To bylo žrádlo, člověče.
0: Šmankote. A to bylo ČKD ještě?
1: To bylo ČKD, Sparta
0: Československá ČKD. Československá Kolben Daněk.
1: Jo. A no jeli jsme na turnaj do Francie a vraceli jsme se přes Německo a všichni jsme si kupovali, protože tady byly botasky, že jo? Botasky, kolíky, prostě kopačky a my jsme měli tu možnost, takže všichni marky ze slipů, z ponožek a no tak to bylo ta doba, tak ty jsi to musel zažít, ne?
0: To já jsem to ani neměl, protože moje maminka, pozor, lítala do zahraničí letuška. Takže já měl kamaráde úplně prvotřídní zboží, třeba z New Yorku, ty blázne. Chápeš to?
1: Moje maminka dělala v řeznicí na Pavláku. No,
0: to je porovnatelné.
1: Jsme měli super šunku zase. No.
0: Teďka jsem viděl nedávno fotku, že se prodávají nějaký boty Nike z roku 84, nebo nějaký jako Jordanovky s tím jako svušem. Já jsem našel svoje jako fotky, já jsem je měl. Dneska třeba svoje 300 tisíc. Já už je nemám, ale já jsem je vyhodil tenkrát. Chápeš to?
1: No.
0: Kdybyste někdo našel v koši, prosím vás, tak jsou moje.
1: Já jenom to rychle dopovím. A vím, že jsme se vraceli z té Francie, z turnaje v Německu, zastávka, prostě půl dne volno. A kluci kopačky, že jsme zkoušeli Adidasky, Pumy, Nike, všechno, co u nás prostě jako minimálně bylo. No, přijeli jsme zápas, že jo, tak všichni v těch nových kopačkách. A
0: prohráli jste.
1: A ten jeden kluk říká, to je divný to. A on si zapomněl vyndat ty papíry z těch špiček a koupil si normálně o dvě čísla větší kopačky, protože tam měl ty papíry. No. Ale měl Ady.
0: No, nádhera.
2: Jakub Kohák je hostem desítky Pavla Horváta. My se dostaneme ještě k tomu, že přece jenom i ve fotbale se občas vyplatí takzvaně počkat si na šanci nebo na angažmá. Narážím teď taky na to, že vy jste říkal v tom zmíněném rozhovoru před 6 lety pro Seznam Zprávy, že jste si v úvodu režisérské kariéry stanovili určitou strategii. Pochopil jsem ji tak, že jste nekývil hned na první nabídku, že jste si trošku vybíral.
0: Je to tak.
2: Jak moc velký luxus to je, kolik lidí si to může dovolit?
0: Ono, zase to můžeme porovnat s tím sportem, to je o agentovi hodně. To znamená, že já měl producentku v té době, Pavla Burgetová, a ta říkala, že jako začínám, přesto je potřeba netočit špatný skripty, netočit špatný reklamy. To znamená, když tam příklad třeba na prací prášek, jo, což je banální příběh paní Pere, nedaří se, veme si novej ten prášek a daří se. Jo. To je jako normálně, to jako natočí každý. Musíme počkat na originální skript, což bych porovnal s tím, že ti agent poví, nebudeš hrát za jako třeskoprsky, počkáme se, až se ozve někdo lepší. No, takže já jsem třeba čekal půl roku, říkal jsem jí, no ale já potřebuji, že ho platit.
1: Ale mezi tím chodili ty nabídky.
0: Chodili, třeba. Ne jakoby tisíce, jasně, ale chodili. A ona, musíme počkat, nemůže, protože oni se tím jako zařadit do škatulky a s tím se pak těžko dostává. Takže já jsem říkal, no ale já potřebuji, že ho trošičku se najíst, že jo, a tohle. A ona, to já ti dám, to já ti všechno, naše produkce velká ti to poskytne, ale je potřeba počkat a fakt jsme počkali třeba půl roku, 7 měsíců, až přišel první dobrý skript, ten je potřeba natočit dobře, nesmíš ho zkazit, protože samozřejmě
1: po těch 7 měsících pak špatný, už by se najet.
0: Takže už se snažíš, pak se jak povede, jeden, druhý, třetí a už pak ti chodí ty dobrý skripty a ty tě pak posouvají dál k těm ještě lepším skriptům, ještě lepším a ještě lepším, až vlastně se dostaneš úroveň, řekněme, jako vysokou.
2: Tak můžeme si pustit možná jeden ten skript, který se zdařil.
0: Zkusme.
3: No, pojď mi opa. No, silné noge. Pojď mi opa. Co děláš? Ty super.
4: Dík.
3: Ty, stoj za baky.
5: A pojď mi op.
6: No, teď si volí zadara.
2: Tak to byla reklama na jedno z operátorů. Dá se to přirovnat, jako kdyby Pavel vzal třeba ve svých nejlepších letech pak angažmá v Manchester United a vyšlo to úplně naš...
0: To si nemyslím, to ne. Ne? To je totiž tak, že tohle to bylo v Čechách, to je česká reklama, ale já jsem točil hodně v zahraničí. A to by se dalo jako přirovnat, protože potom samozřejmě nějakým způsobem jsou různý festivaly, třeba v Cannes nebo v Portoroži a tak dále. A tam už tu práci skrz ty právě agenty vidějí i ty ostatní, zalíbí se jim to a už dostaneš první práci jako venku, třetí, pátou. Já už jsem pak třeba točil víc v zahraničí než u nás. Mm. A tahle ta zrovna byla česká. Mm. Takže to jako by třeba Pavel dostal jako do Sparty nabídku.
1: Jasný. A ty seš podle toho skriptu už schopnej sám posoudit, určitě, jestli to bude dobrý nebo špatný.
0: Absolutně, absolutně.
1: No dobře, a to je ten rozdíl zase mezi tím sportovcem, že ty třeba dostaneš, vem si, kolik ve Spartě se neprosadilo hráčů. Ano. Jo, takže ty dostaneš
0: Hradce,
1: z Hradce, z Liberce, z Jablonce, dostaneš šancí do Sparty, no, ale nemusíš
0: to
1: se prosadit.
0: Neproměníš to.
1: Kdežto ty to víš? Jako
0: máme to jednodušší, podstatě, protože ta konkurence v té Spartě vlastně pořád trvá. Ale ty, když dostaneš ten skryt, tak už jsi tam sám.
1: A už se dostaneš.
0: Už to netočí nikdo proti tobě. Jo. Ty už jsi tam sám, jenom to dělá. A ještě musím říct, že ten skryt třeba buď je vynikající a rovno to vidíš, anebo je takový jako průměrný, ale s potenciálem. A to je právě ta chvíle, kde, když osloví pět režisérů, tak každý z nich napíše, jak by to udělal a posunul.
1: Okay.
0: A ty tam napíšeš, jak to chceš posunout ty. Můžeš z toho průměru napsat, že to chceš pozvednout a oni to uvidějí a pak si vyberou. No, takže tam je to.
1: No tak tam už je ta kvalita toho hráče.
0: Tak, ale v tom sportu máš tu konkurenci denně, když to my, když vyhrajeme ten tender, se tomu říká, tak už seš vlastně jako vítěz. Hmm. Pak už to můžeš skvět.
2: Tak každopádně, co se týče třeba toho sportovního prostředí, hodně se mluvilo, když byl v dobách své největší slávy ve slavě Ondřej Kolářovi, že měl ty nabídky do zahraničí. Teď aktuálně třeba ze Sparty odchází Kaan Kairinen, který taky v době, kdy hráli Ligu mistrů, měl nabídky z nějakých těch elitních evropských soutěží. A teď Kolář neodešel a Kairinen šel do AEK Athény.
0: A je to víc nebo míň, mi řekněte?
2: Pokud si mohl vybrat podle mě mezi Bundesligou a Řeckou ligou, míň. Tak to
0: míň. A to je to, že to neproměnil v tu chvíli, kdy to mělo být proměněný.
1: No to je načasování, to je to samé jako zase v té jejich branži podle mě, protože jakmile to prováháš, ty si mohl čekat 7 měsíců, ale mohl si po 5 měsících říct, já už to vezmu. Že jo?
0: Přesně tak, pozor.
1: Jo? Jo, ale ten Kairinen místo toho, aby řekl po 5 měsících, hele, já už jako tam jdu, tak čekal 7 a jde do Řecka. Já neříkám, že to je špatný, samozřejmě to vůbec. Ale,
0: je to OK, ale mohlo to být lepší. A ještě říct, že těch 7 měsíců, co jsem měl já, to mohlo být třeba rok taky, nebo 2.
1: No jasně.
0: Nebo jsem mohl pokazit tu šanci. Víš co, to je to všechno.
1: Jo, jo.
2: Tak na druhou stranu, i v tomhle daném reklamním spotu Jakub Kohák hraje, což už splňuje trošku i
0: tady,
2: tu vaši hereckou kariéru.
0: Ještě ke všemu ta agentura, protože ty musíme ještě to říct, takže ty skripty vymýšlí agentura. Jo? To jsou jako kluci, děvčata, řekněme, kreativci v agenturách reklamy, který pracují pro klienta dlouhodobě a dělají pro něho tiskový materiály, rádiový spoty i televizní, plus dneska i sociální sítě hodně. A jeden ten střípek je i televizní reklama nebo jako do kina a to se týká právě mě. A oni v tu chvíli ještě mi nabídli, aby jsem tam i hrál. Takže to ještě se povýšilo o tohle.
2: Ano. Ne, tak Jakub Kohák je známý taky jako herec. Já si pamatuju film Eurotrip, ve kterém jsem vás viděl v té cameo roli, když tam Vinnie Jones vystoupí se partou
0: z Manchesteru.
2: A vy tam jdete s tou taškou z nákupu, teda v dresu Francie.
0: Ano, já jsem hlavně nevěděl, kdo je jak Vinnie Jones. Jako,
2: že tak jste si pustil ta videa, jak tam krosí lidi třeba v Premier League.
0: To je jako 20, to ještě víc. To je
2: 2004 nebo 3 podle
0: fakt,
2: mě.
0: No, přes 20 let, takže já jsem šel na nějaký casting, tam mě vybrali jako francouzský typ. Mysleli takový jako jako Jorka je v trošičku.
1: A tak ty umíš francouzsky?
0: No fantasticky. A nebylo potřeba. Jako nemá roli. I když potom chtěl, aby jsem řval jako pomoc, jo. Takže a tam, že jdu po ulici, ťapu si a najednou jede autobus, vidějí jako francouzského fanouška a oni, pojďte, zbijeme. A vede to nějaký chlap a oni říkali, to je Vinnie Jones. A aha, no super, nevím, kdo to je. Nějaký herec a oni, to je fotbalista nebo bejval. A já aha, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Zahrál se a teprve třeba po 15 letech jsem teprve jako poznal, kdo to je. Jakoby, nevím, jestli ikona, ale jako výrazná postava anglického fotbalu. Ta s tím já jsem hrál ve filmu.
1: On s tebou.
0: Jako, ten mi sekundoval.
2: V té dané chvíli určitě, protože jste jim zdárně utekl.
0: Klidu.
2: Vaše fanouškovství takhle v tomhle ohledu někam do světa, takhle když se podíváme na ty zahraniční týmy nebo reprezentace, máte k někomu blíž?
0: Já mám rád vlastně jakýkoliv výjezd se jako podaří, protože si cením vlastně každýho nějakého týmu, kam já se můžu podívat, nebo každý tý příležitosti, všude atmosféra skvělá. Nemám úplně nějakého vyhraněný, že jakoby tam já musím, jsem fanoušek přesně tohle týmu. Je mi sympatická Barcelona, proč to neříct. Byl jsem nedávno na AC Milan, taky krása.
2: Ještě si stihnul San Siro,
0: no,
2: staré.
0: To právě jsem jako stihnul ten, no, ten barák starý, prý to bude pryč, nebo co. A ještě zajímavé, že tam hrajou oba dva ty týmy, to jsem nevěděl. To je, to jako by Sparta a Slávě hrál na jednom, co? Není to divný?
1: No, je to zvláštní, ale...
0: Pokud, to zaujalo mě to.
1: Je to zvláštní, ale pokud je to dobře zorganizovaný, tak si myslím, že to není jako na škodu mít dva obrovský stadiony. Naopak každý už má ten svůj clubhouse s tím tréninkovým jako na stranách a tady to využívat.
0: Zajímavý, zajímavý. No, takže jakoby já mám rád spíš ten výjezd a ten proces a kam se jede, tak jsem jako vděčný za všechno. Hmm. Pozor, teďka se musím pochlubit. Jo. Byl jsem pozván do Tromso. To je Hradec.
2: Hradec si dělá výlet.
0: Ano. No, co já výlet, to je jako kvalifikace o Evropskou ligu. No. Takže jsem jako vděčný a těším se. Takhle, kdy já se podívám do Jo, Tromso, za polární kruh.
2: No, tam se nemusíte brát vůbec nic za spaní, tam pořád svítí sluníčko asi v tu
0: dobu. No, ale trošku jako na sebe, jo, něco, ne?
2: Jo,
0: jako
2: tam, jo,
0: nebo pod líkačky.
1: Tam si chytneš lišku kolem krku.
0: Nebo si nějaká liška nechytla mě, spíš.
2: Já jsem výlet říkal, jak jeli Bohemáci na Bude Glimt tehdy na sever taky, tak řada z nich to pojela jako i vícedenní prostě výlet, když už jedou takhle daleko, tak se vší parádou.
0: Vícedenní, anebo jak nějaký ty Angláni letěli, myslím, do Mexika. Na to mistrovství je zůstal tam 20 let, no to víte, ne? No, ty fanoušci, byl o nich dokument teďka, že letěli do Mexika, 86 to bylo,
1: no.
0: Třeba na mistrovství jako světa, a nevrátili se, asi 4. Oni, sokra, co je, vole? A teď si oni dokument BBC, že se jim tam zalíbilo. Jeden tam má nějaký bar, dva někde něco šťouraj, a prostě tam zůstali. Tak já zůstanu jako v Tromso, proč ne?
1: Lovec.
0: Proč ne?
2: Můžeme si připomenout i další zářez v herecké kariéře Jakuba Koháka.
0: Už jsem se lehl zářez, že řekneš, že bude mluvit o něčem jiným.
2: Ne, to v herecké kariéře.
4: Kde jsi zase?
5: Sorry, Jeřine, ty mám asi to, rozšlápra brýle, já musel ještě...
4: Ty vole, přestaň žvanit, ty vole, nelži, aspoň nelži.
5: A ještě pro šávu.
4: Dělej, vole, převleď se a pohoď. Carlos, šávička. Ty máš vždycky debilní vejmluvy, jak svině, ty.
5: Co mám dělat, jako?
4: No ne, tak si nevymýšlej, ne, ty je zbytečný.
2: No, brankář Jakub Kohák, alias Karel. Bylo to Karel, ne?
0: Kája Vachopulos.
2: Kája
0: Vachopulos. Ono původně...
2: To příjmení není tak známe, tak děkuji, že to
0: není,
2: řekl.
0: No. Ale to se tam říká několikrát.
1: Slyším prvně.
0: No ale pozor, ve scénáři bylo Ženíšek. Kája Ženíšek, jo. A mě to přišlo takový jako, je Ženíšek, ale to napadne každýho. A my jsme tam hráli v tom seriálu nějaký zápas a byl takový jako hřmotný, takový typ jak prase, takový tlustoučkej, takový sympaťák, velkou hlavu, rozhočí. A on tam Rejža bral autentický buď tým proti nám, nebo ty rozhočí. Já si říkal, co vy jste za chlapa? A on se jmenuje, on říkal, já pískám okresní přebor a jmenuji se Achil Vachopulos. Ty, úplně mě imponoval. Říkal, cože? To je borec. A říkal si, co kdyby ten Achil, jak tady objíždí, takže by, že tam má přítelkyni, tam nějakou, a že prostě mě udělal s nějakou ženskou z té vesnice, tak já budu jako syn, tak jsem si vymyslel sám jméno Kája Vachopulos. Takže já jsem Karel Vachopulos tam. Já jsem se přejmenoval v tom seriálu.
2: Ale brankář, sedělo vám to?
0: No fantasticky. No to vzniklo tak, že mě Honza Prušinovský volal na začátku, když se to jako tvořilo nebo připravovalo, aby jsem s ním režíroval ten seriál. Aha. Jestli bych to nechtěl s ním dělat. Jakože já si to představil, že třeba buď já půlku já, on a půlku já, nebo já nevím, jak to myslel. Volal mi dvakrát a i po třetí. Já jsem v tu dobu nějak nechtěl dělat seriály pro televizi, protože seriály pro televizi v našich podmínkách českých nedopadají dobře. No v té době dopadaly jako katastrofálně. Málo času, nemoc financí, omezený všechny věci, herci nemají čas, divadla, zkoušky, vy to znáte, takže prostě jako pouští se na jako tenkej let a nemusí to dopadnout jako dobře. A on mi, když mi bylo po třetí, tak mi říkal, tak v tom aspoň ty vole hraj. A já říkal, Hergot, hrát v tom, to je něco jiného. Protože režisér má zodpovědnost, hlídáš návaznosti, hlídáš...
1: Je to stejný jako ve fotbale.
0: No, jak trenér to má těžký a hráč tam něco pokazí a když to pokazí, no já jsem to zkusil, nebo trenér mi řekl, abych... Jo? Takže říkal, prostě hrát je dobrý, jenomže už byly volný jenom dva posty. Útočník, o kterém se pak v nějakým šestém díle, sedmém provali, že je gay. Tam byl takový díl tam byl. A nebo brankář. Tak jsem říkal, beru brankáře ještě z toho pohledu, že jak se opakují ty tejky, tak všichni furt musí běhat a brankář stojí v bráně.
2: Ale no, ta penalta se pak proslavila, myslím, v popkultuře.
0: To byla rána jazděla. No,
2: vás teda vynechávají, pak tam dávají jiné golmany, kteří to třeba nedali, nebo jiné hráče.
0: To už mi jedno.
2: No,
0: první jsem nedal, ano. A potom, a když už jsem pak viděl, jak to fakt jako fungovalo, jak tam byla jako dobrá, řekněme, parta herců, štáb, bylo to i vtipný, tak jsem, když se mě pak ptal Honza znova, tak jsem režíroval dva díly dokonce, představte si to. A to, co jste pouštěli tady, tu ukázku, tak tu miluju, protože já jsem si vymýšlel ty důvody, proč jdu pozdě, to nebylo ve scénáři. A tady jsem řekl, že se mám mě rošláprbrd brýle a to jsem se jako zakoktal a tam říkám, já se mám mě rošláprbrd brýle, jsem tam řekl, oni to tam nechali. Je to autentický, jako bys to fakt, jak v životě by se to stalo. Jira by se řeklo, stop, řekni to tak, aby to, ne, nechaj to tam. Já jsem mám, máma se rošláprbrd brýle a ještě jsem musel tuhletu detail úplně miluju.
2: Mě zajímalo u tohohle ještě faktu, že jste byl režisér, který se nějakým způsobem dostal do štábu, co by herec, to znamená v určitém slova smyslu jako podřízený tomu režisérovi. A ve fotbalovém hledisku, jestli Pavel někdy byl v té roli, že musel se podřídit se svými nápady trenérovi, anebo jestli jsi už to teď někdy zažil, že jako trenér si musel trošku usměrňovat některé tvořivé hráče.
1: Ty tvořivý neusměrňuješ. Tam jim jako promineš to, že něco se nepovedlo, že prostě jako to k tomu patří, protože jsi to zažil na vlastní kůži, že něco vymýšlíš a ono to nevíde prostě 10krát, ale po 11. je z toho gól. A tadyhle ty jako kreativci v úvozovkách mají, myslím si, většinu podporu, když to nejsou s odpuštěním, já nechci tady mluvit, prostě nejsou to zlí kluci nebo zlí lidi.
0: Ano, lumpové.
1: Tak vlastně mají, lumpové to můžou být trošku, aha, jako, jo, ale takový jako
2: sígři třeba.
1: Sígři taky jsou v poji, ale takový, který budou pomlouvat, budou podrejvat a budou furt jako něco špatně, jo, zažil jsem spoustu hráčů, skončí trénink a tráva byla suchá a byla vysoká a dva dny potom je mokrá a je to moc krátký a fouká vítr a nefouká vítr, je sluníčko a není sluníčko, takže furt hledá něco špatného. A když je někdo dobrý a ještě k tomu kreativní, no tak má tu podporu jako nejenom toho trenéra, ale i těch spoluhráčů, protože oni to vidějí všichni. Jako.
0: To já razím tohle z toho jako heslo celého mýho života a mých jako kariér u filmu z hlediska toho, jak vybírám štáb. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
2: A to možná samozřejmě platí i u fotbalu, že?
1: No, je to tak, no.
2: V tomhle ohledu se pak může projevit. Ještě mě zajímá, Pavel se s tím asi taky setkává, že ty hlášky jsou dost kultovní,
1: no to je,
2: a že se to používá je, pořád v kabině dost, no, někdy. Nejde ti to někdy na jako, jazyk, když máš problém.
1: Hele, Kuba taky to říkal, ne, to prostě to tak vlastně vždycky v té situaci vyplyne. Blbý je, když pak potkáš někoho, kdo to nezná, což je jako neobvyklý, ale ty to vypálíš, tu hlášku, ten to dobře kope třeba, ať víme, o čem mluví, a oni jako, právě to kope jako blbě. Právě proto. Jako,
0: jasně, no jo, jo,
1: ale to je normální, tak to je stejný jako z českých filmů historicky, že jo, já nevím, Pelíšky a Postřižiny a všechny tyhle ty hlášky z těch filmů, prostě kdykoliv to můžeš.
0: Toho tak to jsou tuny, pane redaktore.
1: Jo.
2: No, ale tak myslím, že třeba s Ondřejem Vetchým, který tady byl nedávno v naší desíce, tak minimálně to spartianství asi vás hřálo, ne, na place.
0: No jejda, mane, to bylo něco. Tam jsem byl jako silná jako klaka, ještě Dave Novotný, že ano, no tak.
1: Jasně,
0: no. A myslím, že i v ostatní kluci z toho týmu
1: byli spíš Spartěni. Davida potkáváme na lávce na Spartě, no, nahoře.
2: David Novotný tady má pořád na place u nás, takže toho tady potkáváme
0: v redakci. To je provázaný všechno, vidíte.
2: Takže
0: to
2: jste si tady takhle sešli, ale když máme jméno Ondřej Vetchý na paškálu, tak si můžeme pustit poslední zvukovou ukázku, ve které uslyšíte právě Ondřeje Vetchého i Jakuba Koháka.
0: Jú.
7: A přál bych si, aby pro vás pojmy jako vlast, Česká republika, český lev, naše vlast, nebyly jenom prázdnými floškulemi.
8: Ha, Ondro, neblbni, takhle jenom vystresuješ. Kluci zlatý, bojujte, makejte, jezděte v pazatku, my vám tady faníme. Hrdinové naši, hrdinové, my tady koukáme na televizi.
2: Je pravda, že kdyby se pustilo tohle v dnešním kontextu a situaci, jak se mluví o repre, ono by to nepůsobilo asi úplně
0: to ne,
2: věrně.
0: Je to staršího data, tohle ten spot. No. To by, myslím, že bylo na podporu repre. Že
2: 2012,
0: ano,
2: ne, podle mě?
0: Já si myslím, že jo. No.
2: Ale co ta současná atmosféra kolem repre? Dá se to nějak marketingově reklamně udělat tak, aby to bylo
0: všechno
2: jako lepší?
0: Všechno jo? Protože v tuhle tu chvíli jsme, řekněme, zase jakoby na začátku něčeho, takže teď si můžeme říct, to bylo, a pojďme jako zvednout hlavu a a pojďme to jako po, jakoby někam jako povznést.
1: S ironií nebo s humorem?
0: No, já bych to udělal jako na vážno klidně, proč ne? Nějakou jako hrdostí. Mně se třeba líbilo, když bylo začalo mistrovství světa, tak spousta, řekněme, zúčastněných národů udělali takový spot svůj, jakože jedeme na mistrovství a byli jako hrdí, bylo to takový jako krásný. Jo. U nás pak jako vzniklo taky něco, ale už to nebylo úplně ono. Tak udělal něco takového jakoby majestátního, je možná velký slovo, ale takový jako něco navážno, jako pojďme to, jak vím, oživit, obnovit.
1: Podpořit historii.
0: Podpořit, jako zrekultivovat, něco
2: takového. Norové měli krále tam na úvod, který četl vlastně ta jména v rádiu.
0: Třeba, Angláni měli taky něco, že ano, jako spousta států to bylo jako krásně, Skotové měli nádhernou věc. Jo? Nějak to takhle prostě, nějak jako navážno, tak jakoby ušlechtile pojmout.
2: A myslíte, že lidi mají dobrý vztah k repre, myslím obecně, jestli jsou spíš kluboví nebo reprezentační, jak to máte vy? Spíš asi.
0: Já, člověče, jako s těma výletama, prostě já beru to, co je, no, já jsem vlastně jako klubovej, ale když je repre, tak samozřejmě se taky jak podívám rád a jdu se podívat i na stadion. A já to jako nerozděluju.
2: A dřív to nebylo jinak třeba? To se ptám vás obou, protože dneska hodně v kontextu třeba sociálních sítích se řeší, že někteří fanoušci jsou otráveni, že repre pauza, že jsou spíš pro ten klub. Je to tak, bublina. Ale...
1: Ta doba se vyvíjí. Já jsem tady několikrát říkal historiku, když jsem začínal já ve Spartě, tak jsme dostávali každý jednu pernamentku a na tu jednu pernamentku chodil já, táta, děda a strejda. Prodávali jsme si tam, co jsou záchody teďka, tak jak víš, že autobus, jak tam mezi plotem a na tu samou pernamentku, proto tam nemohlo být 10 tisíc, ale bylo tam podle mě 30, protože takhle chodilo spoustu lidí na jeden lístek a ta doba se vyvíjí a já vlastně taky jako někdy se rád podívám v televizi, ale když to jde, tak ten live fotbal prostě je nejvíc a čím blíž seš hřišti, tím je to ještě hezčí. Jako.
0: Ano, a rychlejší musím říct.
1: No, pochopit.
0: To je strašný.
1: A to si dovedeš přece na tom hřišti.
0: No, to je šílenství. To nechápu.
2: No ale občas v tom rychlém sledu člověk musí mířit a trefovat zařízení a úplně poslední téma našeho rozhovoru může být to, kdybyste se vy dva postavili proti sobě a trefovali Břevínka. Tak co? Kolikrát z deseti? Protože Jakub Kohák mě vyskakuje na Instagramu, že často v pátek na Petříně kope
1: trénuje.
2: Takzvaná
0: dřevno na závěr.
2: Ano. No. A trefuje to teda pokaždé.
0: No, skoro pokaždé samozřejmě.
2: Já jsem se naposledy na Mejdra, tady byl ve čtvrtek, tak jsem se ptal, kolikrát jste trefil basketový koš, když jste to točil na YouTube, tak říkal, že jednou z těch kolika pokusů. Vy to máte na poprvé, na podruhé, ne?
0: Já mám tři si dávám a málo kdy na ty tři to nedám, ale jako já Pavel samozřejmě profík, to, ten to dá jakoby.
1: Nedáš, já si myslím, že to ani nejde natrénovat. My teďka jezdíme penaltovýho krále a tam je zóna, kde když trefíš ten malý, to je fakt jako díra jenom na ten balónek v bráně 5-2 a když trefíš ten balón, tak seš zasosování o kopačky. Já už máme 5-6 akcí za sebou a já jsem to ještě ani jednou netrefil. A každý ten víkend si tam jdu, postavím si 5-10 balónů, ještě ani jednou jsem to netrefil. Ale trefí to. Děti to normálně trefili. Teďka jedna holčička ve Varech to trefila dvakrát. Dvakrát za ten den to trefila, jako je to, nejde to podle mě natrénovat. Je to trošku jiný jako proces, než že budeš kopat přes zeď jako trestňák.
0: No, asi jo. No. Hmm.
2: A tak vypadá to, že u vás ta láska k fotbalu aktivnímu nebude.
0: Já to trefím, kdy budu chtít. Brašulíku, naměřím, podívám, lupink a je to tam.
2: No, ale nemáte nějaký společný fotbal naplánovaný třeba dohromady?
0: Zatím o tom nevím o tom.
2: Za Real to Praha chodíte asi občas oba, ne?
0: Jsem o tam, se tam jako vyskytnu. No.
1: Tak určitě máme McDonald's Cup, že tam Kuba řádí pravidelně. No. Já jsem si tam teďka v Ostravě ve druhé minutě na trh sval a jel jsem zpátky rychlíkem, takže tam jsem se nemohl ani, tam jsme se ani nemohli nahrát, ale tak já si myslím, že je důležitý, že ho to baví.
0: Nebo no, občas se protneme někde na nějaké akci, to jako jo. To
2: my jsme moc rádi, že jste se protěli tady v desíce a že Jakub Kohák přijal pozvání Pavla Horváta a přišel na Radiožurnál Sport. Moc děkujeme a mějte se hezky.
0: Šmankote, děkuji za pozvání. Kdykoliv bylo potřeba v budoucnu cokoliv někde přidržet, jsem k dispozici. Děkuji.
2: Děkujeme Pavlu Horvátovi, že s námi byl, že pozval Jakuba Koháka.
1: Jo,
2: těšíme
1: tak
2: se.
1: Já děkuji Kubovi, myslím si, že jsme měli zase skvělý host.
0: Já bych zapomněl, ještě jsem přinesl tak Pavlovi, on mi taky přes dárek, knihu Petit Guy de l'Optimisme, aby ho neopouštěl optimismus, takový jako malý jeho dítě průvodce. A vybral jsem ti tady báseň Et ce gentil ferso, qui de apporter de penser, qui recherche friend. Lesieux. Tak Pavle, ať ti to vydrží, předávám ti tady jednu tu knihu. Je trošku pomačkaná, ale
1: je to trošku
0: to znamená...
1: Je vydání, ale děkuju moc. Děkuju.
0: Za málo. Nech tě optimismus i dále provází.
1: Ještě, že jsou překladače. Samozřejmě si vyfotím, přečtu. Děkuju.
2: Pavle, moc děkujeme, mi se hezky.
1: Děkuju, hezký den a děkuju za pozvání ke mně.
2: Krásný den, milí posluchači.
9: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
10: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
9: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
10: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Ukrajina má nového premiéra, poslanci schválili Serhije Koreckého. Čeští basketbalisté budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy hrát s Belgií a Norskem. Na dálnici D46 kousek za Olomoucí směr Vyškov pozor na nehodu na 34. kilometru. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku a taky nejméně dvě děti. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný.
11: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
9: Foldyna žije s manželkou v Děčíně, ta se k tomu odmítla vyjadřovat. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serhije Koreckého, oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité taky zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Server RBK Ukrajina uvedl, že právě budoucí zima přiměla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přistoupit k personálním změnám. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
12: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
9: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Fakultní nemocnice v Brně zatím nezačne se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie. Odstoupila totiž od smlouvy s dodavatelem. Podle vedení nemocnice odhalila kontrola před zahájením prací nedostatky ve smlouvách. S novou klinikou za víc než 3 miliardy korun ale dál počítá. Stavbu chce zahájit příští rok. Vady se týkaly například statiky celé budovy. Podle ředitele Vlastimila Vajdáka je potřeba projektovou dokumentaci a smlouvy přepracovat. Kdo to bude mít na starosti, to zatím nemocnice nezveřejnila. Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief.cz, Imos Brno a Metrostav.cz uzavřela nemocnice v dubnu. Radiožurnál firmy oslovil, zatím čekáme na jejich vyjádření.
10: Sport.
9: České basketbalisty čekají v předkvalifikaci na mistrovství Evropy týmy Belgie a Norska. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově.
13: Svěřenci trenéra Luboše Bartoně si účast ve druhé fázi bojů o evropský šampionát zajistili poté, co neuspěli v kvalifikaci mistrovství světa a ve své skupině skončili poslední. První utkání odehrají 27. srpna na palubovce Belgie. O tři dny později doma přivítají Norsko. Odvety pak české reprezentanty čekají letos v listopadu a v únoru příští. příštího roku. Ze skupiny postoupí do hlavní kvalifikace mistrovství Evropy pouze vítěz. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
14: Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu čeká v sobotu v boji o obhajobu titulu zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká v neděli s Francií. Oba zápasy nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D10 za Bakovem, nehoda na D46 za Olomoucí. Na D10 z Turnova směrem na Prahu stále opatrně za sjezdem na Bakov na 50. kilometru stojí tam v levém pruhu porouchané osobní auto. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov pozor na kolonu na 36. kilometru sunese zatím pár minut k nehodě na 34.
16: Auto s převráceným dívětem, balíky s vámi. Poklid pravý a částečně levý jízdní pruh.
15: Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna se před sjezdem na Rudnou tvoří kolona z kilometru 353 na 355. V levém pruhu tam řeší nehodu. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem na kilometru 16,5 čekejte kolonu, popoždí se pár minut na 14,5, kde se po srážce dvou osobních aut jede jenom stoupacím pruhem a o kousek dál na Prahu další kolona od exitu 10 Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu. Na D6 se před Prahou směrem z Karlových Varů se brzdí u exitu 7 Jeneč, za ním vyletělo auto za Svodidla, průjezdný jenom levý pruh. Na silnici 7 z Chomutova na Prahu vzniká kolona od Lotouše na čtvrt hodiny před Slaný, před sjezdem na Mělník najela dodávka do kamionu, kratší kolona je tam i směrem opačně na Chomutov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
17: Dobré odpoledne. V sobotu Linda Nosková triumfovala ve Wimbledonu a o radost ze svého životního úspěchu se už pár minut dělí v Přerově, tedy tam, kde našla svůj tenisový domov. Na slavnostní přijetí wimbledonské šampionky v jejím městě se také vypravíme. Jiné tenistky se hned po londýnském Grand Slamu, protože se jim tam třeba tolik nedařilo, anebo už to zkrátka měli naplánované dopředu, vypravili na nové turnaje. No a dvě české hráčky aktuálně se představují na turnaji v Aténách, tedy na tvrdém povrchu, kde stráví příští týdny této tenisové sezóny. Tereza Valentová bojuje v řecké metropoli aktuálně o postup do čtvrtfinále. Její duel s běloruskou Sasnovičovou je vyrovnaný 3-3 v prvním setu. A až tenhle duel skončí, půjde na řadu Barbora Krejčíková, která se utká o účinkování mezi nejlepší osmičkou s francouzskou Monetovou. Oba tyto zápasy budeme samozřejmě v dalších minutách sledovat. Ty příští ale budou patřit Marku Ambrovi a potom bude řeč o basketbale.
10: Radiožurnál Sport
18: a Filip Šedivý.

0: Je čtvrtek 16. července a basketbalistky USK Praha už znají jízdní řád svého vystoupení v základní skupině Evropské ligy. Utkají se v ní s polským Lublinem, francouzským Bourges a účastníkem kvalifikace, kterým bude Girona, turecký Emlak Konut nebo Panathinaikos Atény. V semifinále kvalifikace Evropské ligy přivítají ve středu 23. září Žabiny Brno Červenou zvezdu Bělehrad a KP Brno se představí na hřišti francouzského Flam Carollo. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Tolik tedy basketbal a teď už pojďme za tenisem, protože tomu se na profesionální úrovni dlouhé roky věnovala Renáta Voráčová. Jejím největším úspěchem je postup do wimbledonského semifinále ženské čtyřhry v roce 2017. V současné době provozuje ve Hvozdné u Zlína vlastní tenisovou akademii, která se zaměřuje především na mladé talenty. Renátu Voráčovou pozval k mikrofonu Radiožurnál Sport Tomáš Perutka a nejprve s ní mluvil pochopitelně i o čerstvé wimbledonské šampionce Lindě Noskové.
1: V čem je vítězka Wimbledonu, čerstvá vítězka Wimbledonu Linda Nosková jiná než ostatní hráčky? V čem spočívá ta její výjimečnost?
2: Tak já můžu potvrdit, že vlastně výjimečná hráčka určitě je. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem se s ní potkávala, když jsem ještě hrávala v Přerově a vlastně patřila jsem v té době do širší špičky, tak jsem se s ní potkávala na trénincích. Vlastně dávali mi už jako juniorku na tréninky a tam už dosahovala kvalit.
1: Ona má teprve 21 let a už dokázala vyhrát asi nejslavnější tenisový turnaj na světě. Má ještě další předpoklady, má nějaké rezervy, v čem se zlepšovat, aby mohla dominovat na těch kurtech ještě více?
2: Tak určitě, ona jako hráčka je velice silná, jak mentálně, tak i úderově a když vlastně se spojí tady tato kombinace, tak je opravdu nebezpečnou hráčkou, která může porážet a sbírat úspěchy na všech polích, jo. Ale samozřejmě myslím si, že potenciál dál ještě zlepšovat se má, že to není konečná, pokud jí vydrží zdraví a ano, může se stát cokoliv, v tom sportu je to nevyzpytatelné, ale pokud jí vydrží zdraví, má za sebou skvělý tým, znám jejího trenéra z doby, kdy jsem hrávala v Přerově i z turnajů a myslím si, že oni ji nenechají, aby třeba tady ta výhra nějak stoupla do hlavy, ale myslím si, že ona ani k tomu nemá nějak sklony Linda, že je to opravdu skvělá holka a ví, co chce v tom tenisu dosáhnout.
1: Když jsem se díval na to wimbledonské finále, mě tak teď napadá otázka, že třeba by mohla víc zapracovat ve hře na síti?
2: Určitě. Určitě si myslím, že je to jeden z aspektů, na kterém by mohla zapracovat. Samozřejmě je jich tam víc, proto si myslím, že ten potenciál ještě zlepšovat se má, jako může jít dopředu.
1: Linda pochází tady ze Vsetínska, takže tady z našeho regionu. Vy jste už mluvila o tom, že jste se potkávali v rámci tréninkového procesu. Co zápasy? Utkali jste se někdy proti sobě?
2: Tak já jsem ročníkově trošku starší než Linda. My jsme se potkávali na turnajích, ale nikdy jsme proti sobě nehráli. To samé vlastně s Kájou. Nikdy nás prostě los nesvedl proti sobě. Myslím, že s Kájou jsme se jednou zahráli dokonce 4 hry na extralize spolu na stejné straně, kdy jsme byli za Přerov, ale proti sobě jsme nenastoupili nikdy.
1: Ještě se vás zeptám na mužské finále Wimbledonu. To dalo dohromady tentokrát nejvýše nasazené hráče, tak jak se vám líbil tady tento zápas?
2: Tak to se musím přiznat, že jsem nesledovala mužské finále, že opravdu jsem byla ryze českou faninkou tentokrát a sledovala jsem pouze ženský tenis.
1: Ale určitě jste nesledovala pouze finále, určitě jste si nenechala ujít řadu dalších zápasů, možná vy jako i specialistka na čtyřhru, třeba jestli jste se dívala i na debly. Bylo něco, co vás překvapilo na letošním Wimbledonu?
2: Já myslím, že výsledkově mě tam asi nic nepřekvapilo, dá se říct. Jediné, co by mě jako tak překvapilo, a to není z výsledkového hlediska, asi počasí si myslím, že tam bylo opravdu velké horko na to, jak Wimbledon v posledních letech, ano, bývalo sluníčko, bývalo teplo, ale opravdu extrémní podmínky, že pro ty hráče i na trávě, že to muselo být složité.
0: Říká bývalá tenistka Renáta Voráčová, vítězka 11 turnajů ve čtyřhře na okruhu WTA. Rozhovor s ní bude pokračovat už za pár minut.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Je 17 hodin 17 minut a na Radiožurnálu Sport pokračujeme v rozhovoru s bývalou profesionální tenistkou a současnou trenérkou Renatou Voráčovou. Mluvil s ní Tomáš Perutka.
1: Vy sama jste v Londýně ve Wimbledonu odehrála několik zápasů, několik turnajů. Na který vzpomínáte nejraději a proč?
2: Tak můj nejúspěšnější turnaj a na který nejlépe vzpomínám je z roku 2017, kde jsem vlastně prošla do semifinále 4 hry. A vlastně když se tady na to vzpomenu, co všechno zatím bylo, tak jsou to jako příjemné vzpomínky.
1: Když je člověk už tak blízko toho triumfu, třeba i v té 4, už je v semifinále, uvědomuje si, že je to opravdu už blízko finále a třeba i ten triumf a že by potom už do smrti byl označovaný jako wimbledonský vítěz. To je něco, co už vlastně nikdo nesmaže. Jaké to tam je? Je tam velká nervozita třeba, když už se do toho semifinále, které vy jste teda hrála ve Wimbledonu, ten hráč dokáže dostat?
2: Já si myslím, že to je asi individuální, že každý hráč to má jinak, ale u mě konkrétně určitě jsme neměli nervozitu, nebo spíš si myslím, že je tam víc ten tlak z toho okolí, že opravdu jste mediálně víc pod palbou, když máte nějaký ten úspěch, tak je potřeba si zachovat takovou tu svoji rutinu a moc se nerozptylovat, protože přece jenom ten turnaj trvá 2 týdny a ono už ten druhý týden jedete už na takový autopilot, už děláte všechno automaticky. Já si jako neuvědomuji úplně, že bych jako přemýšlela nad tím, jestli vyhráme, prohráme. Prostě jsme šli zápas od zápasu a jediné, co bylo pro mě možná nové, že jsme hráli vlastně na velkém show kurtu číslo 1, kdy v té době samozřejmě už tam není tolik hráčů, hrajete jenom na těch velkých stadionech a to si myslím, že možná to zvládnout, na to potřebujete více zkušeností.
1: Takže vypnout mobil, nečíst zprávy, nečíst sociální sítě.
2: Říkám, každý je jiný, někoho to může ovlivnit, někoho ne, ale myslím si, že kdybych byla v dalším takovém stejném momentu, tak asi bych si vůbec nečetla zprávy a jela bych si to svoje. Může to trošku třeba člověka ovlivnit i psychicky jako unavit.
1: Co ty další záležitosti, které se týkají Wimbledonu, teď mám na mysli třeba jahody se šlehačkou a tak dále. Chutnala jste určitě?
2: Určitě, tak to je vlastně tradice, tak jak je tam fish and chips a pivo v hospodách. Každá země má něco tradičního, tak jsou to jahody. Samozřejmě i ty se vyvíjí. Já si pamatuju, když jsem tam jezdila jako juniorka, tak ty jahody bývaly opravdu se šlehačkou a teď už je máte prostě v takových těch boxíčkách a máte připravenou šlehačku, ale tekutou. Takže spíše je to smetana. Tak je to něco podobné, jak kdybyste si udělali prostě doma jahody se smetanou. No. Ale tím, že jste tam, je to tradiční, tak samozřejmě myslím si, že 90% hráčů si to dá, i když si to normálně nedává.
1: A je to chuťově jiné, než když si to uděláme doma?
2: Neřekla bych. Spíš tam jde o tu atmosféru a opravdu, že si to dáte v tom Wimbledonu.
1: V čem je výjimečný ten český ženský tenis? Momentálně 9 českých hráček v první stovce světového žebříčku, tak to asi nebude úplně náhoda.
2: Tak já si myslím, že je to určitě ženská tradice, kterou tady máme a vlastně vzor těch bývalých šampionek, kde ty děvčata můžou vlastně čerpat z toho. A myslím si, že v současné době je to pro holky sport číslo 1. A ještě si myslím, že když to vemu, co dělá třeba Český tenisový svaz, tak máme dobře propracovaný systém turnajů, že opravdu v těch mládežnických kategoriích každá kategorie má o víkendu turnaj. A to si myslím, že nám závidí i ostatní země, že to takhle propracované nemají.
0: Tak to byla druhá část povídání s bývalou tenistkou Renátou Voráčovou. Ještě jednu máme na Radiožurnálu Sport před sebou. Za sebou a úspěšně má první set zápasu o čtvrtfinále na turnaji v Aténách Tereza Valentová. 19-letá česká tenistka porazila Bělorusku Sasnovičovou 6-3. No a ti nejrychlejší cyklisté už mají za sebou další etapu letošního ročníku cyklistické Tour de France 12., která vedla z okruhu v Manicourt, kde se jezdí i Formule 1 do města Chalon-sur-Saône. přejela 180 kilometrů. V závěru byla poznamenána při spurtu celého peletonu pádem řady cyklistů, do kterého se bohužel dostal i Čech Pavel Bittner. Vypadá to, že ten pád přežil naštěstí tedy bez následků, ale o vítězství si to nakonec rozdalo zhruba jen 8 cyklistů, no a nejrychlejší byl už po třetí v letošním ročníku Tour de France Belgičan Tim Melrier. Samozřejmě o 12. etapě Tour de France budeme na Radiožurnálu Sport už za pár minut mluvit s naším spolupracovníkem, moderátorem a šestinásobným paralympijským šampionem právě v cyklistice Jiřím Ješkem, který sledoval na vlastní oči i tuhle 12. etapu Tour de France přímo na místě.

0: Hostem radiožurnálu Sport bude ještě jednou na pár minut bývalá tenistka, nyní tenisová trenérka Renáta Voráčová. Také o její tenisové akademii s ní mluvil reportér Tomáš Perutka.
1: Funguje to tak, že tedy dám do vaší péče svoje malé dítě a vy mi z něho vychováte šampiona, který potom vydělá 100 milionů ve Wimbledonu za vítězství, jo?
2: Tak bylo by to pěkné, kdyby to takhle fungovalo, ale ano, může se to stát. Samozřejmě trenér Libor Šubert, který je šéftrenérem mé akademie, mě vychoval tenisově a vlastně já, obyčejná holka z Vozné, jsem se dostala do top 100, takže pokud se sejdou prostě všechny atributy, narazíte na správné lidi a všechno okolo, tak se může stát, že i z vás vychováme šampiona.
1: Vy, odborníci, poznáte ten tenisový talent? Víte, že opravdu to je nějaká výjimečná osobnost, která se vám dostala do rukou? A jak se to pozná? Podle čeho?
2: Tak to je hodně těžká otázka. Samozřejmě u těch dětí je to spíš o nějaké všeobecné tělesné připravenosti a je tam spousta aspektů, ale tak nějaký hotový hráč, já si myslím, že je to okolo nějakých 15 let plus minus, jak se opravdu ten hráč vyvíjí a opravdu záleží, na koho natrefíte i v tom mladém věku, jo.
1: On ten tenis nepatří úplně mezi nejlevnější sporty, tak ze začátku asi je to, řekněme, v pohodě, ale když se to potom začne lámat, že už ti rodiče se musí rozmyslet, jestli opravdu do toho budou dávat ty peníze nebo ne.
2: Tak já bych řekla, že každý má tu cestu jinou, že vlastně i ten příklad té Lindy Noskové, kdy tatínek říkal, že vlastně neměli na ten tenis finance, nebyli tak ekonomicky silní a přesto to dokázali, takže když se spojí píle, talent, opravdu narazíte na ty správné trenéry, kteří vás provedou tou cestou, ale na druhou stranu ano, tenis je jeden z dražších sportů, ale říkám, ta cesta může být různá, nedá se říct, že prostě wimbledonští šampioni by byli jenom ti, kteří mají nějaké ekonomicky slabší podmínky, ale můžou to být i šampioni, kteří jsou opravdu z bohatých rodin, takže...
1: Když si vezmeme profesionální hráče, tak od kolikátého místa na žebříčku se dá bez problémů živit tenisem? Zhruba.
2: No, musíte být do stovky.
1: Muži i ženy, single.
2: Ano, určitě. Samozřejmě ty prize money se každým rokem zvedají, takže ty prize money, co byly v kvalifikacích, už teď pro ty hráče jsou zajímavé i nyní, ale pokud nehrajete ty nejvyšší turnaje a opravdu chcete se nějak tím uživit, chcete si platit tým a nejezdit po turnajích sám, tak musíte být do top 100.
1: Vy už jste teď trenérka, bývalá hráčka, nyní trenérka, tak jaké máte ambice v té trenérské dráze? Čeho byste chtěla dosáhnout?
2: Tak já bych hlavně chtěla, aby k nám přišly děti, které tenis bude bavit. Aby jsme vychovali někoho, kdo bude charakterově dobrý. A je jedno, jestli potom vyhraje Wimbledon nebo bude hrát jenom tenis pro zábavu.
0: Tak to říkala ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá tenisová profesionálka Renáta Voráčová. Mimo jiné vítězka 11 turnajů na okruhu WTA ve čtyřhře a také semifinalistka Wimbledonu právě v deblu. Rozhovor s ní v tuto chvíli skončil a na radiožurnálu Sport si o 17:30 můžeme dát zprávy.
3: Posloucháte radiožurnál, je 17 hodin.
0: Na radiožurnálu Sport si o 17:30 můžeme dát zprávy.
3: Posloucháte radiožurnál, je 17 hodin 30 minut.

0: násilí nebo rozvádějící se páry. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé požáry v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě halí do kouře celý jihovýchod Kanady a taky severovýchod Spojených států. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQR aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch je podle expertů nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí. Stát bude moct investorům finančně přispívat na to, že zajistí dostatek elektřiny i v době vysoké spotřeby. Evropská komise totiž schválila takzvaný systém kapacitních mechanismů, který má podpořit výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by díky tomu investorům například formou aukcí garantoval, že se jim investice alespoň z části vrátí. Peníze budou moct získat na nové i stávající zdroje, včetně zařízení pro ukládání energie. Systém bude možné využívat po dobu 10 let a smlouvy s investory můžou trvat až 15 let. A ve Vizovicích na Zlínsku dnes začíná hudební festival Masters of Rock. Každoročně na ní i přijíždějí tisíce lidí z Česka i zahraničí. Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku patří kapely The Rasmus, Halloween a taky zpěvák Marilyn Manson. V okolí areálu festivalu budou až do neděle dopravní omezení a na bezpečnost tam budou dohlížet desítky policistů. Sport. K fotbalistům Jablonce se připojil útočník Filip Vecheta. Na severu Čech bude rok hostovat z Pardubic. O příchodu 23-letého hráče informoval klub na svém webu. Vecheta si v minulé sezóně v dresu Pardubic připsal 25 startů a 3 branky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D10 za Bakovem a kolony na D1 před Brnem. Na D10 z Turnova na Prahu pozor za exitem Bakov na 50. kilometru je zabraný levý pruh s porouchaným autem, tam stojí policejní hlídka. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se tvoří kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru do omezení u D2, to mají osobní auta na půl hodiny, kamiony víc. Na výjezdu z Brna 52 na Vídeň vzniká kolona od sjezdu z D1 k porouchanému autu před exitem Modřice, zdržení kolem 10 minut. Na D46 hned za Olomoucí směr Vyškov se sune kolona ze 37. kilometru zhruba 20 minut k nehodě na 34. Převrátil se tam vozík se senem, průjezdný jeden pruh. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Berounem čekejte kolonu ze 17. kilometru až na čtvrt hodiny před exit 14 Vráž, tam se po nehodě projíždělo jenom stoupacím, teď uvolnili i pravý pruh a o kousek dál na Prahu je další kolona od exitu 10 Loděnice, hlavně kamiony k Praze. Potom na pražském okruhu jsou plné oba pruhy směrem na D1 od nájezdu z D5 k Ořechu, je to na 20 minut. Ještě D6 před Prahou směrem z Varů po havárii osobního auta kolem exitu 7 Jeneč, kratší kolona, brzdí se tam v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, zpočátku hlavně na západě Česka se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné, tak opatrně. Nejvyšší teploty v pátek od 25 do 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 37 minut na Radiožurnálu Sport. Teď začneme u hokeje. Od roku 1980, tedy už 46 let trvá série, kdy ve finále Stanley Cupu nastoupil alespoň jeden hokejista, se kterým se jako spoluhráčem potkal v NHL nebo v českém národním týmu Jaromír Jágr. Letos to zařídil Švéd Rasmus Andersson v dresu Vegas Golden Knights. No a jen o dva roky mladší je série, že ve finále fotbalového mistrovství světa se vždy v jednom z reprezentačních týmů ukáže zástupce Interu, Milán nebo Bayernu Mnichov. Včerejší semifinále šampionátu mezi Argentinou a Anglií rozhodlo o tom, že z této dvojice, tedy Inter nebo Bayern, udrží tedy šanci na prodloužení rekordní série Inter Milán. Tento italský velkoklub totiž bude mít díky vítězství Argentiny ve finále Lautara Martineze, který navíc střelil vítězný gól, zatímco anglický kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane vyšel na prázdno. Takže i takovéhle zajímavosti se pojí k finále fotbalového mistrovství světa Španělsko-Argentina, které se bude hrát v neděli od 21 hodin v New Yorku a samozřejmě také v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: No a teď už pojďme mluvit o cyklistické Tour de France, protože vítězem její 12. etapy se stal Belgičan Tim Merlier. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku slavného etapového závodu. No a my už jsme proto ve spojení s Jiřím Ješkem, šestinásobným paralympijským šampionem v cyklistice, šestinásobným mistrem světa a mužem, který je v pelotonu letošní Tour de France od samého začátku i v barvách Radiožurnálu Sport. Jirko, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne ze Chalon-sur-Saône.
0: Byla to tedy etapa, která dávala šanci spurtérům. Nakonec to podle toho také dopadlo, dojížděl celý peloton. Byla tam v průběhu etapy někdy šance, že by se třeba mohl ujmout nějaký ten, jak se říká, denní únik?
3: No, denní únik byl, samozřejmě nedostal moc prostoru, ale co bylo zajímavé, ten zvlněný konec etapy nahrával nějakému pozdnímu úniku, to znamená, že se chystalo, aby ty týmy bojovaly o celkové vítězství i v tom posledním, v té poslední fázi závodu, že se čekalo, zda se třeba některému týmu podaří utrhnout ty klasické spurtéry těsně před cílem. Hodně na tom pracoval tým Lidl Trek, který chtěl právě pro Matse Pedersena připravit pozici v boji o zelený trikot, protože ta dnešní etapa byla brána jako spurterská. To znamená, že na cílové pásce bylo 70 bodů do pořadí zeleného trikotu, který Mats Pedersen vede. A jeho týmoví kolegové mu chtěli připravit tu pozici, aby měl trošku větší jistotu, pokud by v tom souboji na té cílové pásce bojoval s některými závodníky, kteří nepatří mezi ty klasické spurtéry. To znamená, že se snažili nějakých 15-20 kilometrů před cílem roztrhat peloton. Obrovskou práci v tom odváděl Matias Vacek, který opravdu byl nejsilnější v tu chvíli. Podařilo se mu několikrát ten peloton opravdu roztrhat na kousky a Matse Pedersen odvést od těch spurtérů. Jenže nakonec ty spurterské týmy prokázaly svoji sílu a vše šlo do toho klasického hromadného spurtu. Ale bylo hrozně hezké sledovat to, co mi Matias Vacek říkal na startu před týmovým autobusem. Tak lišácky se usmíval a říkal, sleduj posledních 30 kilometrů, něco chystáme. A to samé se jim opravdu podařilo. Nicméně ten výsledek to nemělo a bojovalo se v klasickém spurtu, který byl poznamen velice těžkým pádem.
0: Ano, v tom posledním kilometru, jenom když Jirko, si dovolím tě přerušit, tak vlastně Mats Pedersen nakonec skončil na 9. místě, ale kolik to bylo metrů před cílem? 400, 300, kdy se tam někde za první kolem 10. 12. místa jeden z cyklistů poroučil k zemi. Samozřejmě to mělo dominový efekt, takže o to vítězství pak bojovalo možná 10, 12 cyklistů, zvítězil Tim Merlier. Měl jsi možnost už nějak zjistit, co se tam vlastně stalo, co byla příčina toho pádu?
3: No, příčina toho pádu byla klasická. Spurtéři si hledají tu pozici, kde můžou. Samozřejmě v tom souboji, v těch posledních stovkách metrů se každý snaží do poslední chvíle držet se za svým protivníkem a pak vypálit dopředu. Fernando Gaviria, velice zkušený sprinter, který je znám svým takovým kontaktním způsobem boje, že se hodně opírá třeba rameny o své soupeře a snaží se někam protlačit, tak tentokrát to svojí snahou přehrává přehnal. Po několika kontaktech se závodníky se snažil vyrazit dopředu a v tu chvíli zrovna před ním odstupoval jeden z jezdců, který ukončil svou práci. Fernando Gaviria do něj narazil, předložil si takzvaně o něj to přední kolo, šel k zemi a tím způsobil dominový efekt. Bohužel v tom pádu byl namotaný i Pavel Bittner, který skončil v kotrmelcích v té 70-kilometrové rychlosti. Myslím si, že se dlouho neposadí na zadek, protože velkou část toho pádu právě absorboval svými hýžděmi, takže bude mít spálené pozadí, jel po zádech. Bylo to, až jsem zavíral oči. Nicméně ten pád znamenal i minimálně dvě zlomené klíční kosti, které jsem viděl, jak závodníci v té klasické poloze toho předloktí dojíždějí do cíle, ať to byl Fernando Gaviria nebo jeden závodník z týmu Lotto. Pavel Bittner zatím nevím, zda je nějak vážně zraněný, ale doufám, že to bude jenom spálená kůže a že když se postavil v tom pádu potom na nohy, tak že snad nic zlomeného nemá.
0: Doufejme, že Pavel Bittner bude moci tedy pokračovat. Dnes tedy zvítězil tým Merlier, připsal si už třetí vítězství na letošní tour, za ním druhý Nizozemec Olaf Koy, třetí další Belgičan Jasper Philipsen. Tour má tedy za sebou 12. etapu z 21. Dostanou, Jirko, v tom dalším průběhu ještě spurtéři šanci, protože pokud jsem někde zaznamenal, tak tohle snad bylo bráno za jejich takovou poslední velkou šanci.
3: Ano, je to tak. Pokud se týče těch teoretických předpokladů, tak tohle měla být poslední sprinterská etapa, ale já věřím, že ještě v některé z těch etap, které budou takové ty transportní mezi třeba alpskými vrcholy, nebo pokud se pojede z těch kopců v Alsasku potom dolů do Alp, takže tam bude šance, že třeba z nějakého většího úniku, pokud třeba favorité na celkové pořadí na žlutý trikot, tady Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, nechají ujet nějakou velkou skupinu, že by se do ní mohli namíchat i spurtéři, kteří by pak z té menší třeba 25-30 člené skupiny mohli ještě bojovat o vítězství na pásce, ale taková ta klasická rychlá spurterská etapa byla tahle pravděpodobně poslední, protože to, co dříve bylo v Paříži, že se spurtovalo na Champs-Élysées, je v posledních letech vymazáno tím, že v Paříži se jezdí ty okruhy přes kopec Montmartre a tam už ty spurtéři většinou nejsou.
0: Říká Jiří Ježek, tedy muž v barvách Radiožurnálu Sport v letošní Tour de France. Jirko, díky a zítra zase naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A já jenom doplním, že i po 12 etapách Tour de France samozřejmě zůstává v čele Slovinec Tadej Pogačar, obhájce vítězství vede o 3,5 minuty, přesně o 3 minuty a 36 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Na třetím místě zůstává Remco Evenepoel, který tedy ztrácí další půl minutku. Je 17 hodin 45 minut, hezké čtvrteční odpoledne.

Tenistka Tereza Valentová má nakročeno do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Aténách. Na místních kurtech s tvrdým povrchem Valentová nad běloruskou Sasnovičovou, která je aktuálně ve svých 32 letech v polovině druhé stovky světového žebříčku, vyhrála první set 6-3 a v tom druhém vede 19-letá Češka, 49. hráčka světového pořadí, jednoznačně 4-1. Tak přijme Tereza Valentové a ten duel bez nějakých větších problémů dotáhne do vítězného konce a doufejme, že potom dokáže navázat Barbora Krejčíková, která také o postup do čtvrtfinále v řecké metropoli bude hrát s francouzskou Monetovou.

0: 17 hodin 51 minut a po Coldplay stihneme na Radiožurnálu Sport do zpráv. Do 18. hodiny ještě jedno téma. Organizace OKTAGON letos slaví 10 let a součástí oslav bude také velký turnaj MMA bojovníků v Praze na Štvanici. Na začátku srpna bude o titul usilovat také Lucie Pudilová, se kterou jsme právě teď ve spojení. Lucie, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Vás čeká zápas, který bude označen jako vrchol večera o titul v bantamové váze. Nejlepší bojovnice Slovenska a Česka proti sobě. Vyzvete totiž neporaženou dvojnásobnou šampionku Lucii Sabovou. Jak a kde se vlastně na tenhle duel aktuálně chystáte?
1: Já se teď jsem akorát v Irsku, kde se teďka na to připravuju na 100%. Takže teď jsem v Irsku.
0: A jak dlouho taková příprava vlastně trvá? Protože známe třeba od Jiřího Procházky, šampiona organizace UFC, že on vždycky tomu musí věnovat možná i několik měsíců. Kdy byste tedy začala s tou přípravou a kdy s tou opravdu ostrou, s tou poslední fází?
1: No, já už se připravuju, průběžně se neustále připravuju, nemám to, že by jsem nějak dlouho odpočívala a teďka na tenhle zápas myslím, že tak 3 měsíce nebo 2 měsíce, že už tak nějak se přímo na to připravuju, na tohle utkání.
0: Proč jste se vlastně vypravila do Manchesteru, teď do Dublinu a nepřipravujete se tady v Čechách?
1: No, já mám vlastně i základnu v Česku, Rangers Gym, takže já vlastně, když jsem doma, tak se připravuju v Česku, ale ještě žiju i v Dublinu a vlastně i v tom Manchesteru tam jezdím jenom tak vždycky na chviličku, že tam mám sparingy dobrý.
0: Říká Lucie Pudilová, česká MMA bojovnice, která se chystá na zápas o titul organizace OKTAGON. Lucie, co příprava znamená, co se týče jídelníčku, jak moc ho musíte řešit třeba teď, nebo je to záležitost až posledního třeba týdne před vážením?
1: No, nejtěžší je to vlastně ten poslední týden, to už člověk má takovou jakoby největší dietu, ale samozřejmě už teďka to řeším, že se snažím jíst zdravě a hlídám si vlastně, co jim, aby jsem potom podala lepší výkon.
0: Ten bude rozhodně potřeba, protože Lucie Sabová je zatím neporažená. Vy se utkáte na Štvanici, na centrálním kurtu onoho tenisového areálu pod širým nebem. Jak moc to myslíte bude jiné než někde v hale, protože na to jste zvyklé?
1: No, já si myslím, že právě to pod tím otevřeným nebem, tak jo, tak otevřeným nebem, takže to vlastně bude něco jakoby lepšího pro fanouška, že to je takový, jakoby ta atmosféra je taková jakoby lepší, že si budeme blíž, takže si myslím, že v tom to bude lepší.
0: Lucie Sabová, jak bylo řečeno, je neporažená. Jak těžký zápas čekáte a jaký máte recept na to, že tuhle statistiku dokážete změnit?
1: No tak, každá šňůra jednou končí a ta vlastně skončí za 3 týdny. A jaká byla tam další otázka?
0: Jaký máte recept na to, abyste Lucii Sabovou porazila, protože ta zatím na téhle nejvyšší úrovni nepoznala žádnou ženu, která by ji dokázala zlomit?
1: Myslím si, že jak to bude v postoji, na zemi, na pletivu, tak jsem všude připravena, takže si myslím, že to může jít všude.
0: Budeme vám držet palce, ať to tedy vyjde na začátku srpna v utkání pod organizací OKTAGON na pražské Štvanici. Lucie Pudilová byla hostem Radiožurnálu Sport. Hezké odpoledne do Dublinu.
1: Děkuju moc, mějte se hezky.
0: Je 17 hodin 55 minut, teď skupina Def Leppard a následně si dáme zprávy.

0: Teniska Tereza Valentová postoupila po suverénním vítězství nad běloruskou Sasnovičovou do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Na místních kurtech s tvrdým povrchem zvítězila 19-letá česká tenistka nad o 13 let starší soupeřkou 6-3 a 6-2. Doufejme, že na ní naváže Barbora Krejčíková, která za chvíli začne hrát proti Francouzce Monetové.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD bude možná jednat o případu Čecha zadrženého v Číně. Ukrajina má novou vládu. Fotbalový záložník Alex Král bude hrát v Kodani. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce na Vyškov. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, později s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů. Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD kvůli případu zadrženého Čecha nezruší plánovanou oficiální návštěvu Číny. Zatčení Čecha dnes potvrdily čínské úřady.
3: Čínské úřady českého občana vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí taky upozornilo na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Peking vyzval k jeho propuštění. Zatčený byl údajně neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů spolu případy nesouvisí.
4: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost.
3: Podle deníku N zadržený Čech v minulosti zastupoval zbrojovku CSG miliardáře Michala Strnada. Do Číny ho údajně pozvali tamní úřady kvůli spolupráci na certifikaci leteckých radarů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Na Břeclavsku a Hodonínsku pokračuje odklízení škod po včerejší silné bouřce. V obci Prušánky evidují desítky poškozených míst, včetně základní a mateřské školy. Hasiči tam odstraňují popadané stromy, části střech a odčerpávají vodu ze sklepů.
5: Křidlice popadaly dole, to bylo hrozné. To byl taký rachot. Neměli strach, co se děje.
6: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. Jejich domů na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. V obci hasiči řešili asi 5 desítek poškozených domů a popadaných stromů. Škody na úrodě mají i vinaři, popisuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
7: Kolegové, kteří hlásí 100% zničení úrody nejenom na letošní rok, ale na příští, nejsou výjimkou.
6: Podle meteorologů šlo takzvanou supercelu. Jihomoravští hasiči kvůli bouřce zasahovali u více než 200 událostí. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní.
8: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
9: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
8: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
10: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
8: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Ukrajinský parlament schválil jméno nového premiéra. Její manažer Serhii Korecký. Poslanci odhlasovali taky výměnu většiny ministrů až na 2. Ministra zahraničí a obrany. Kvůli odchodu Michaila Fedorova z funkce ministra obrany dnes protestovali po celé Ukrajině tisíce lidí.
11: Demonstrace na podporu Michaila Fedorova se konaly v Kyjevě, Lvově, Charkově, Dnipru, Oděse a dalších velkých městech. Odchod ministra, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu prezidenta Volodymyra Zelenského.
12: Já dobře chtěl by jednosti. Strany ji neznašly.
11: Ten výměnu v čele resortu obrany zdůvodnil hlubokými neschodami mezi ministrem, generálním štábem a hlavním velitelem armády. Podle Zelenského je teď nutné, aby ministerstvo a armáda byly maximálně jednotní. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás. Přerov vítá wimbledonskou šampionku a hráčku tamního tenisového klubu Lindu Noskovou. Čekají autogramiáda na náměstí TG Masaryka. A my tam máme reportéra Josefa Čermáka.
13: Linda Nosková do Přerova na radnici přijela asi před hodinou i s ikonickou wimbledonskou trofejí. Venku na náměstí sem kvůli ní přijelo opravdu velké množství lidí, jsou tu nejen místní, ale mluvilo jsem i třeba s paní, která sem přijela z Lindina rodného Valašska. Autogramiáda šampionky má začít každou chvíli, hraje tu i kapela Opět a Radeček. Na velkoplošné obrazovce tu jsou chvílemi k vidění i záběry z finále v All England Clubu. Město pro návštěvníky připravilo tematické občerstvení, je to 300 porcí tradičních jahod se smetanou. Z Přerova Josef Čermák. Radiožurnál.
1: Přibývá tragických nehod motorkářů. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo na českých silnicích podle policie 31 jezdců, což je o třetinu víc než za stejné období loni.
14: Dvě desítky z nich zavinili sami motorkáři, říká zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
15: Projetí zatáčkou, nezvládnutí řízení toho motocyklu, vyjetí mimo komunikaci a náraz do pevné překážky.
14: Tuto chybu dnes ráno v pražských Řepích udělal mladý motocyklista, který zemřel po nárazu do svodidel. Řidiči aut pak motorkáři nejčastěji nedají přednost při odbočování doleva nebo při předjíždění, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
16: Řidič vybočí při předjíždění a nevnímá, že buď blízko za sebou, anebo právě v momentě toho manévru vedle sebe má motocyklistu.
14: Řidiči by proto podle něj při předjíždění neměli ani zapomínat na blinkry. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu. Šéf společnosti Autostrada per l'Italia Giovanni Castellucci dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Při neštěstí se v roce 2018 propadla 50 metrů dlouhá sekce mostu. Zemřelo tehdy 43 lidí.
17: Soud dal zapravdu obžalobě, podle které Morandiho most skolaboval kvůli zanedbání a odkládání údržby a ignorování problémů ze strany správce, tedy společnosti Autostrada per l'Italia. A vinu prý nesou i někteří úředníci. Verdikt si podle agentury Reuters přišlo do soudního sálu v Janově vyslechnout na 400 příbuzných obětí. Na rozhodnutí čekali 8 let. Odsouzení je nepravomocné. Castellucciho právník potvrdil, že se proti rozsudku odvolá. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: 10 000 lidí se baví na festivalu Colors of Ostrava. Už za 2 hodiny tam vystoupí hlavní hvězda dnešního večera, zpěvačka LP. A na místě je reportér František Kuča.
18: Právě teď na hlavním pódiu hrají The Libertines se svou trochu punkovou britskou kytarovkou. Po nich nastoupí LP, která se v Ostravě zastavila na svém evropském turné. Kromě osvědčených hitů nebo písní z posledního alba z roku 2023 přislíbila zpěvačka zahrát i čerstvé novinky. Celý program pak završí taneční duo Tomora, spojení Toma Rowlandse z The Chemical Brothers a norské zpěvačky Aurory. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
19: Sport. Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovinec Tadej Pogačar. A fotbalista Alex Král podepsal smlouvu s FC Kodaň. Dánský klub o tom informoval na svém webu. Délku kontraktu neuvedl. 28-letý záložník se přesouvá do Kodaně po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín.
20: Hi, Alex Král here. I'm looking forward to see you guys in the Park Stadium.
21: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj 6. zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. V posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona od exitu 182 popůvky do omezení u D2 osobním autem ještě asi 20 minut, krátí se to. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov za Slatinou kolona z 203. kilometru do omezení za Rohlenkou zhruba na 10 minut. Výjezd z Brna 52 na Vídeň ucpaný od sjezdu z D1 k porouchanému autu před sjezdem na Modřice i přes 20 minut. Na D46 hned za Olomoucí směr Vyškov kolona ze 37. kilometru až půl hodiny k nehodě na 34. provoz tam můžou i pozastavovat. V Praze stále kolony ve Vlznově obousměrně delší od muzea na Hlávkův most a na severovýchodě pořád potíže kvůli uzavřené Prosecké nad Bobovou dráhou kolony z Rohanského nábřeží přes Libeň k Bulovce, taky kolem Vysočanské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a bouřky, nejvyšší teploty do 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Festival Colors of Ostrava hostil odpoledne desítku Pavla Horváta. Jejími hosty byli vedle našeho fotbalového experta také, jako letos tradičně, Antonín Panenka, autor slavné zlaté bělehradské penalty z finále mistrovství Evropy 1976 a Václav Svěrkoš, bývalý útočník reprezentace a Baníku Ostrava. Záznam této desítky z Colors of Ostrava uslyšíte na radiožurnálu Sport zítra po 16. hodině. A pokud vás náš oblíbený pořad láká, že byste se na něj chtěli vypravit naživo, tak další zastávka bude 6. srpna v severomoravském Zubří. Vedle Antonína Panenky se tam budete moci potkat s Miroslavem Kadlecem, kapitánem stříbrné české reprezentace na Euru 1996. Vstupenky už jsou k dispozici, dostanete se k ním přes naše internetové stránky, tedy radiožurnalsport.cz.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Pokud posloucháte Radiožurnál Sport už nějakou chvíli, tak dobře víte, že Přerov právě vítá wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. 21letá tenistka hraje za místní tenisový klub a určitě jste možná byli i s Radiožurnálem Sportu toho, když v sobotním českém finále londýnského Grand Slamu zvítězila nad Karolínou Muchovou. V opravdu parádní třísetové bitvě. No a v Přerově máme reportéra Josefa Čermáka. Josefe, hezký podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to tedy na místě aktuálně vypadá?
1: Jsem na náměstí TG Masaryka v centru Přerova. Za Lindou Noskovou dorazilo opravdu velké množství lidí. Jsou tu nejen místní, ale mluvil jsem třeba i s paní, která sem přijela z Lindina rodného Valašska. Na velkoplošné obrazovce tu jsou chvílemi k vidění i záběry z finále v All England Clubu. Jinak Lindu Noskovou už kolem 17. hodiny přivítali na radnici představitelé města. Následovalo setkání s novináři. Čerstvá šampionka z Wimbledonu na tiskové konferenci několikrát zmínila, jak je pro ni důležité, že má v Přerově pořád svůj domov a zázemí, kam se může při cestování mezi turnaji stále vracet. Výhru ve Wimbledonu podle svých slov ještě stále zpracovává. V nejbližších dnech chce ve svém nabitém programu najít čas na odpočinek a pak už začne naplno trénovat na další turnaje na tvrdém povrchu. Linda Nosková taky na radnici ukázala wimbledonskou trofej, podepsala se do pamětní knihy a dostala mimo jiné i zelený dort ve tvaru tenisového kurtu. Ve vysílání možná taky slyšíte hudbu, součástí toho dnešního programu na Přerovské náměstí je totiž taky vystoupení populární kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. No a vzhledem k tomu, že Přerov dnes vítá wimbledonskou šampionku, tak tu lidé můžou ochutnat i tradiční wimbledonské jahody se smetanou. Tato pochoutka je se slavným turnajem spojená už od jeho prvního ročníku v roce 1877. Město pro fanoušky na dnešní akci připravilo 300 porcí jahod a pro lidi jsou tu zdarma.
0: Předpokládám, že se po nich opravdu zaprášilo. Každopádně Linda Nosková je členkou Přerovského tenisového klubu, odrazila se tam odsud vlastně k těm svým současným tenisovým úspěchům. Jak velký tedy ten současný její úspěch, vítězství ve Wimbledonu pro místní klub je?
1: Je to opravdu velký úspěch. Linda Nosková se svým triumfem nesmazatelně zapsala do už tak bohaté historie přerovského tenisu. Zařadila se po bok další wimbledonské šampionky z roku 1998 Jany Novotné, která v místním klubu taky působila. Stejně jako řada dalších velkých jmen tohoto sportu, mimo jiné Jaroslav Navrátil, Radek Štěpánek nebo taky Karolína Muchová. Soupeřka Lindy Noskové ze sobotního finále tu hrála mezi lety 2012 a 2019. Obě budoucí wimbledonské finalistky přitom v minulosti krátce trénoval prezident přerovského klubu Petr Huďka. Finále, které sledoval v Londýně osobně, tak pro něj mělo ještě o něco zajímavější náboj než pro ostatní diváky. Atmosféra velkého zápasu v All England Clubu na něj podle jeho slov velmi zapůsobila, jak mi dnes potvrdil v našem rozhovoru. Mimochodem, podle Huďky se díky Wimbledonu taky v posledních dnech zvýšil zájem lidí o to hraní tenisu tady v Přerově a v klubu jsou za to velmi rádi, především tu pak určitě uvítají nejmenší tenisové naděje z řad dětí, pro které tu funguje tenisová školička.
0: A Linda Nosková je pro ně teď rozhodně velkou hrdinkou, kterou i ti malí špunti, kteří sotva třeba unesou raketu ve svých rukou, teď určitě vítají v Přerově jako wimbledonskou šampionku. Byli jsme u toho prostřednictvím reportéra Josefa Čermáka. Josefe, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Pokud byste to ještě snad nevěděli, na Radiožurnálu Sport připomínáme tedy výsledky etapy, která měřila 199 kilometrů, končila v městě Chalon-sur-Saône. No a pro Merliera přinesla jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Za sebou nechal ve spurtu Nizozemce Olafa Koje a Belgičana Jaspera Philipsena. Závěr ovšem poznamenal hromadný pád nedaleko od čela závodu zhruba 500 metrů před cílem. Bohužel se do něj zapletl i Pavel Bittner, který kvůli tomu místo dalšího útoku na umístění v nejlepší desíce nebo třeba i nastupních vítězů obsadil až 86. místo. Žlutý trikot udržel Slovinec Tadej Pogačar. Dnešní 12. etapa Tour de France byla v tomto ročníku zřejmě poslední šancí pro spurtéry. Zítra se totiž peloton vrátí do kopců a čeká ho 206 km dlouhá etapa, nejdelší v tomto ročníku Tour de France.

Fotbalové mistrovství světa má před sebou poslední dva závěrečné zápasy. V sobotu ve 23 hodin proti sobě v duelu o bronz nastoupí Francie a Anglie. O zlato si to v neděli od 21 hodin rozdají Španělsko a Argentina. No a i o těchto zápasech bude na radiožurnálu Sport samozřejmě často řeč a zítra vám nabídneme speciál právě k posledním dvěma duelům světového šampionátu. No a hosté budou samozřejmě náš fotbalový expert Pavel Horvát a také bývalí čeští reprezentanti, útočník Libor Kozák a brankář Tomáš Vaclík. Zítra mezi 13. a 14. hodinou na radiožurnálu Sport tedy můžete poslouchat speciál k vyvrcholení fotbalového mistrovství světa.

0: Radiožurnál posloucháte v 6:30 večer. A taky zprávy s Anou Horáčkovou.
1: Maximální povolné ceny pohonných hmot zítra znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu budou moct čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu pak může oproti dnešku zdražit o 63 haléře na 2,40 korun a 4,80 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše

0: Eboli, která se z konžské provincie Ituri šíří od půlky května. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných, z toho víc než 750 lidí nákazu nepřežilo. A v safari parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodil mládě medojeda kapského. Jde o čtvrtý odchov v historii zoo a výjimečný je i v celosvětovém měřítku. Podle světové databáze se totiž kromě Dvora Králové v zajetí v posledním roce žádné jiné mládě medojeda kapského nenarodilo. Chov medojedů je totiž složitý. Mládě je zatím s matkou v zázemí, které by mohlo opustit za několik měsíců. Pohlaví mláděte téhle kunovité šelmy chovatelé zatím neznají. Sport. Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Mezi osmičku nejlepších se dostala taky Sára Bejlek. Další Češka na turnaji, Barbora Krejčíková, nastoupí už za chvíli proti Francouzce Monetové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem i D46 za Olomoucí. Na D1 na příjezdu do Brna ještě silný provoz dává vzniknout ve směru z Prahy koloně od exitu 182 popůvky, ale pozvolna už to místy zrychluje. I tak je to osobním autem do omezení u D2 i kolem 20 minut. Rozjeli se kolony za Brnem jak na D1 směr Vyškov přes omezení za Rohlenkou, tam se jenom jede pomaleji, a tak i na 52 na Vídeň už je to volné poruchané auto před Modřicemi odtáhli. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov se tvoří kolona ze 36. kilometru na 34. Tam uklízejí po nárazu auta do svodidel, jede se jedním pruhem, zdržení ještě 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem na kilometru 14,5 před sjezdem na Vráž uklízejí po nehodě v levém pruhu, jenom se tam zpomaluje, potom o kousek dál je kolona od exitu 10 Loděnice, táhnou se kamiony pravým pruhem až na Pražský okruh, kde se potom směrem na D1 popojí pořád od D5 k Ořechu oběma pruhy až 20 minut. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 se tvoří kolona před Zúženou k Belskou, v ní se před sjezdem na Březiněves srazila dvě auta a na konci té kolony už na D8 na prvním kilometru před sjezdem na Zdiby hlásíte další čerstvě nabouraná auta v levém pruhu, zatím neoznačená, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo zpočátku, hlavně tedy na západě Česka, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se pak rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Alanis Morissette na radiožurnálu Sport. Krátce poté, co se jako nejstarší fotbalista zúčastnil stále ještě probíhajícího mistrovství světa, ukončil skotský brankář Craig Gordon kariéru. 34-letý golman se rozloučil ve videu na sociálních sítích svého klubu Heart of Midlothian. Gordon strávil v Hearts první a poslední léta své profesionální kariéry. Mezitím chytal za Sunderland a Celtic Glasgow. Na mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku byl nejstarším z více než 1250 fotbalistů a ve všech třech zápasech ve skupině kryl záda týmové jedničce Angusi Gunnovi. Gordon tak jen z lavičky sledoval, jak jeho tým, tedy skotský národní celek, dokázal porazit Haiti, ale prohrál s Marokem a s Brazílií a ze třetího místa své skupiny do vyřazovací části šampionátu nepostoupil. A sám tedy Craig Gordon nerozmnožil sbírku 84 zápasů, která ho řadí na páté místo historické tabulky skotských reprezentantů. Mimochodem, nejstarším hráčem, který se na končícím šampionátu dostal na hřiště, byla 41-letá portugalská legenda Cristiano Ronaldo. Je 18 hodin 39 minut, na radiožurnálu Sport si za chvíli dáme velký přehled všech důležitých událostí a výsledků čtvrtku 16. července.

0: Po semifinálových utkáních mají dnes fotbalisté na světovém šampionátu volno. Zápas o třetí místo začne v sobotu ve 23 hodin našeho času a střetnou se v něm Francie a Anglie. Finále se bude hrát v neděli večer od 21 hodin. Španělsko se postaví proti Argentině. Informacemi z mundialu odstartoval večerní sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajsová. Veroniko, vítej.
1: Krásný den. Do Slovácka přichází ofenzivní fotbalista Lukáš Vorlický. Míří tam z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky a v klubu se potká se svým otcem, který trénuje B-tým.
2: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem...
0: Tak tohle je vítěz 12. etapy Tour de France, ty Merlier, na něj právě ještě dojde. Teď pojďme k Alexi Královi, který přestupuje do Kodaně. 28-letému fotbalistovi vypršela smlouva v Unionu Berlína, tak se přesouvá do dánského klubu. Ten o přestupu informoval na svém webu. V posledních letech nastupoval Král taky za Spartak Moskva, West Ham United nebo Espanyol Barcelona.
1: K fotbalistům Jablonce se připojil útočník Filip Vecheta. Na severu Čech bude rok hostovat z Pardubic. O příchodu 23-letého hráče informoval klub na svém webu. V minulé sezóně si v dresu Pardubic připsal 25 startů a 3 branky.
0: No a pojďme k tenisu, protože dvě Češky postoupily mezi osmičku nejlepších na turnaji v Aténách. Tereza Valentová v osmifinále zvítězila nad běloruskou Sasnovičovou 2-0 na sety. O postup teď bude hrát Barbora Krejčíková, která se utká s francouzskou Monetovou.
1: Belgický cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. Merlier si úspěchu váží o to víc, že mu v cíli pogratulovala manželka a 3letý syn.
2: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
1: Lídrem Tour de France zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Obhajce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegaarda náskok přes 3,5 minuty. Nejlepším Čechem byl ve 12. etapě 83. Matias Vacek. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince.
0: Čeští basketbalisté budou hrát v předkvalifikaci mistrovství Evropy s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los v Mnichově.
3: Svěřenci trenéra Luboše Bartoně si účast ve druhé fázi bojů o evropský šampionát zajistili poté, co neuspěli v kvalifikaci mistrovství světa a ve své skupině skončili poslední. První utkání odehrají 27. srpna na palubovce Belgie. O 3 dny později doma přivítají Norsko. Odvety pak české reprezentanty čekají letos v listopadu a v únoru příštího roku. Ze skupiny postoupí do hlavní kvalifikace mistrovství Evropy pouze vítěz. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Basketbalistky USK Praha se na podzim ve skupině Evropské ligy utkají s polským Lublinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. Rozhodl o tom los v Mnichově. O účast v Evropské lize budou hrát Žabiny Brno a KP Brno. Žabiny čeká v semifinále kvalifikace Červená zvezda Bělehrad. Basketbalistky KP Brno se utkají s francouzským Karolem.
1: Čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B. Udržení bude znamenat pouze 13. příčka.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A postarala se o ně Veronika Šlajsová. Díky za to.
1: Naslyšenou.

18 hodin 48 minut, před chvílí velký sportovní přehled a k němu teď ještě jedna aktualita. Brankář Jakub Škarek se totiž vrací ze zámoří do Evropy a bude chytat v německé hokejové lize za Straubing. 26-letý jihlavský odchovanec strávil v Americe celkem 7 let, během kterých se snažil prosadit do nejlepší hokejové ligy světa. Ale nakonec dostal v dresu New Yorku Islanders v předminulé sezóně jenom 2 zápasy. Jinak tedy chytal především v AHL, kde nastoupil skoro ke 200 utkání. V zámoří už tedy Jakub Škarek pokračovat nebude, jeho novým domovem se stane německý Straubing. No a na led se vypravíme na Radiožurnálu Sport i za chvíli hned po skupině Green Day, a to proto, abychom zamířili za mladými českými hokejovými reprezentanty a jejich trenérem.

0: jaře vybojoval s 18 bronz na mistrovství světa a teď ho čeká další výzva. Hokejový trenér Jan Tomajko už začal práci u národního mužstva do 20 let, kde na pozici hlavního kouče vystřídal Patrika Augustu. Ten s mužstvem získal medaili na 3 šampionátech v řadě. A tak Jan Tomajko dobře ví, že zopakovat jeho úspěchy bude dost obtížný úkol.
1: Samozřejmě, že to bude hodně těžké, ale tak jo, tak nebudeme se bát. Těšíme se všichni v tom trenérském týmu a je to pro nás obrovská výzva. Budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe.
2: Usmál se Jan Tomajko. Na přípravném kempu v Chomutově se zžívá s týmem, ve kterém je několik jeho bývalých svěřenců z osmnáctky.
1: Chceme hlavně hráče poznat, chceme, aby oni poznali trošku nás. Měnili se trenéři, takže je to zase něco jiného. I když ten styl té hry bude vlastně skoro totožný, tak musíme se nějak poznat. Proto vlastně teďka máme 3 brankaře a 5 pětek, a aby jsme jich poznali co nejvíc a hlavně, aby jsme poznali ty hráče, který jsme ještě třeba neměli v žádným tom soustředění a kteří vlastně v září zmizí do Kanady a pak už bychom vlastně skoro nevěděli a uvidíme v zápasech, uvidíme, jak se chovají v těch vypjatých chvílích.
2: To bude pro Tomajka důležitý ukazatel. Jeho předchůdce Patrik Augusta totiž kladl na dobrou týmovou chemii velký důraz.
1: Trénujeme docela hodně, 2x denně dvoufázový trénink, takže ona ta únava se nakupí a přece jenom, když ty hráče vidíte v těch nekomfortních situacích, tak vám to napoví víc. Kluci, co byli v 18, tak udělali neskutečný pokrok třeba od června do toho celou tu sezónu a někteří se hodně zlepšili, takže to si myslím, že je taková, samozřejmě jedna věc jsou výsledky a druhá věc je ty hráče někam posunout.
2: Největší opory české hokejové dvacítky Benák, Poletín, Mrtka, Nestrašil, Čihař nebo Novotný v Chomutově chybí. Od trenéra dostali volno.
1: Protože někteří hráči končili později, někteří měli nějaký kempy teďka v Americe, takže mají tu přípravu takovou trošku jinou, ale měli by být na konci srpna, co máme vlastně týdenní turnaj ve Finsku, tak tam by prostě tady ti hráči měli být.
2: Po přípravném kempu v Chomutově čeká českou hokejovou dvacítku nabitý týden. V 6 dnech odehraje 4 zápasy, 2x ve Finsku a pak doma a venku se Švýcarskem. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie.
5: V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. V regulaci pohonných hmot vláda nebude pokračovat, i když se konflikt na Blízkém východě znovu zostřuje. Česká armáda převzala první z vojenských letounů Embraer. Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje v Aténách. Kvůli hořící dodávce čekejte komplikace na dálnici D5 za Plzní směr Rozvadov u sjezdu na Nýřany. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený a později čekejte přehánky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Taky dnes pokračovaly Spojené státy v leteckých útocích na Irán. Novou vlnu úderů Washington zdůvodňuje snahou zajistit bezpečnost pro lodi v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě opět útočil na cíle v blízkovýchodních zemích, kde mají své vojáky USA, tedy mimo jiné v Kuvajtu, Bahrajnu nebo Jordánsku. Vedení iránské armády pohrozilo, že zničí infrastrukturu ve státech Blízkého východu, pokud americký prezident Donald Trump naplní svou hrozbu a Spojené státy příští týden zaútočí na mosty a elektrárny v Iránu. Česká vláda nebude ani přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
7: Poté bychom rovněž, ale s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
6: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Česká armáda má první letoun od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může tankovat za letu a převážet těžší techniku.
8: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
9: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
8: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: V Praze už za necelou hodinu začnou 27. letní slavnosti staré hudby, a to vystoupením londýnského vokálního souboru Stile Antico. Letošní ročník festivalu potrvá do 5. srpna a má podtitul Mýty a legendy.
10: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
11: Sport.
6: Barbora Krejčíková hraje právě teď s francouzskou Monetovou o postup do čtvrtfinále tenisového turnaje v Aténách. Do osmičky nejlepších se už dostaly dvě Češky. V osmifinále porazila Tereza Valentová Bělorusku Sasnovičovou 2-0 na sety a stejným skóre zvítězila Sára Bejlek nad Rakušankou Tagerovou. Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. A čeští basketbalisté se v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 utkají s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Požár na D5 se Unířan a zbytek kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov spozorněte za Plzní. Hned za sjezdem na Nýřany na kilometru 93 zasahují hasiči. U většího požáru vozidla plameny už zvládly a nechávají průjezdní levý pruh. Brzdí se tam. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává za Loděnicí z 9. kilometru dlouhá kolona kamionů pravým a případně stoupacím pruhem až k pražskému okruhu. Osobní auta jedou levým pruhem pomaleji, ale plynule. Na D8 před Prahou směrem z Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy pozorně nejdřív na 3. kilometru řeší tam nehodu v levém pruhu, brzdí se a potom na 1. a pultem nakládají porouchané auto na odtah v levém pruhu. I tam se tvoří chvílemi kratší fronta. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Karlových Varů obezřetně za sjezdem na Jeneč za exitem 7 za pravotočovou zatáčkou je tam po nehodě auto v příkopu a zabraný je odtahovkou pravý pruh. Je to bez kolony, ale brzdí se na poslední chvíli. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy ještě zbytek kolony. Čekejte od sjezdu k výstavišti od exitu 190 do omezení u D2 osobním autem 15 až 10 minut. Krátí se to. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně čekejte i zataženo. Zpočátku hlavně tedy na západě republiky se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se ale rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
10: Příjemný čtvrteční podvečer, 6 minut po 19. hodině. Před chvilinkou jste slyšeli, že Tereza Valentová postoupila po Sáře Bejlek do čtvrtfinále turnaje v Aténách. No a teď o postup do tohoto také stejného kola na podniku v řecké metropoli bojuje Barbora Krejčíková. No bojuje. Zatím je to jednoznačná záležitost dvojnásobné grandslamové šampionky v singlu. Barbora Krejčíková totiž nad francouzskou Monetovou vede v tuto chvíli 5-0. 25. hráčka světa žebříčku ze země galského kohouta zatím na českou soupeřku nestačí. No a nechme se překvapit, jestli Barbora Krejčíková, třetí nasazená hráčka turnaje v Aténách, své soupeřce nadělí kanára. Povíme si to třeba už za pár minut. Hned jak dohrají a dospívají činasky. Příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.
12: Vzal si dva líky.

0: 19 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport, tak tenistka Barbora Krejčíková nakonec opravdu nadělila v utkání druhého kola turnaje v Aténách Francouzce Monetové Kanára. Za 32 minut česká hráčka zvítězila tedy 6-0 a má nakročeno k tomu, aby napodobila Terezu Valentovou a postoupila do čtvrtfinále turnaje v řecké metropoli. K tenisu se samozřejmě v našem vysílání ještě vrátíme, teď pojďme za cyklistikou. Další etapové vítězství Tima Merlíra a zatím největší pád letošního ročníku. To přinesla 12. etapa Tour de France. Podrobnější už bude Adam Procházka. Adame, vítej.
1: Hezký den, začněme tím pozitivnějším. Belgičan Tim Merlier slaví na letošní Tour de France spurterský hattrick. Po třetí ovládl etapu a tentokrát si to užil možná úplně nejvíc, protože přímo v cíli mu gratulovala manželka i tříletý syn. Ta 12. etapa byla rovinatá a dlouhá necelých 180 kilometrů. Znovu rozhodoval hromadný finish, kterému dnes ale předcházel taky hromadný pád. Několik cyklistů skončilo v cílové rovince na zemi, včetně vítěze předchozí etapy Nora Sørena Werenskiolda a českého jezdce Pavla Bittnera. Bittnerovu nehodu sledoval přímo na místě i náš cyklistický expert a šestinásobný paralympijský šampion Jiří Ježek.
2: Skončil v kotrmelcích v té 70-kilometrové rychlosti. Myslím si, že se dlouho neposadí na zadek, protože bude mít spálené pozadí, jel po zádech, až jsem zavíral oči. Nicméně ten pád znamenal i minimálně dvě zlomené klíční kosti, které jsem viděl.
1: Já jenom doplním nejnovější informace o zdravotním stavu Pavla Bittnera, protože už poslal médiím hodnocení té etapy a potvrdil slova Jiřího Ježka, že má hodně spálený odřený zadek, ale co ho znepokojuje možná víc, je odřená dlaň, protože Bittner se obává, jestli bude moct v další etapě pořádně držet řídítka. Každopádně po tom pádu Bittner nakonec obsadil 87. místo a tím pádem byl nejlepším Čechem 83. Matyáš Vacek.
0: Dnešní etapa odstartovala na okruhu Manicourt, který je známý příznivcům Formule 1. 18krát se tam měla velká cena Francie a 8krát za sebou zvítězil Michael Schumacher. Letos tam tedy vládli a teď dnes cyklisté, alespoň na chvíli, jak bylo řečeno, první v cíli byl Tim Merlier. Co, Adame, znamená to, co se stalo v dnešní etapě pro celkové hodnocení?
1: Na předních příčkách se nic nemění, dál vede obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar. Do cíle ve městě Chalosir-Saon dorazil jako součást pelotonu, stejně jako celkově druhý Dán Jonas Vingegaard, který tak pořád ztrácí více než 3,5 minuty.
0: Říká Adam Procházka, který určitě bude sledovat také zítřejší etapu Tour de France, ta 13. Už zase vrátí starou dámu do kopců, jezdce čeká 206 kilometrů dlouhá etapa, nejdelší v tomto ročníku Tour. O té dnešní 12. jsme tedy mluvili s Adamem Procházkou. Díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Zajímavé bylo by se zeptat fotbalového záložníka Alexe Krále, kde je vlastně jeho domov. Kde bude ten jeho fotbalový, to je jisté, alespoň tedy pro příští sezónu. No zase se stěhuje. 28-letý fotbalista, povoláním tedy záložník na fotbalovém hřišti, po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro Alexe Krále tedy půjde už o 6. zahraniční angažmá, má za sebou vedle Unionu Berlín, kde mu tedy po minulé sezóně vypršela smlouva i působení ve Spartaku Moskva, West Hamu, Schalke a Espanyolu Barcelona. Jen připomenu, že v Česku hrál za Teplice a Slávy, se kterou vybojoval 2 mistrovské tituly a 1 triumf v domácím poháru a v národním týmu si připsal 48 startů. No a u fotbalu na Radiožurnálu Sport zůstaneme i po písničce od skupiny Offspring. Zaměříme se na fotbalové mistrovství světa.

0: Promarněná šance, obří selhání nebo strach. Tak hodnotí některá zahraniční média rozhodnutí trenéra anglické reprezentace Thomase Tuchela ve včerejším semifinále fotbalového mistrovství světa proti Argentině. Podle expertů právě jeho střídání po úvodním gólu připravilo Anglii o první finále světového šampionátu po 60 letech.
1: Obratem se míč vrací k Messimu, který se blíží 16. Proti němu Spence, stále Lionel Messi na hranici 16. Fernandez, který opět pálí gól! Argentinci srovnávají na potřetí, už se Enzo Fernandez dočkal a srovnává na 1-1 v semifinále mistrovství světa. Angličané úplně
2: ještě v 84. minutě vedla, přesto Anglie nakonec semifinále mistrovství světa s Argentinou prohrála 1-2. Po Gornově úvodním gólu se stáhla do hluboké defenzivy. Argentinci naopak zvýšili tlak a během závěru zápasu skóre otočili. Odpovědnost po prohraném utkání převzal trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel.
3: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
2: Německý kouč, který v minulosti vedl například Chelsea nebo Bayern Mnichov, přiznal, že jeho tým po vstřelené brance přestal hrát aktivně. Stejně utkání hodnotil i bývalý kapitán anglické reprezentace Wayne Rooney. V rozhovoru pro BBC řekl, že Anglie nezvládla nejdůležitější zkoušku turnaje a pod tlakem se zhroutila.
4: Thomas Tuchel udělal rozhodnutí a když uděláte rozhodnutí, je to sázka do loterie. A ten risk, který podstoupil, spočíval v tom, že nasadil pětici obránců, což Argentincům umožnilo diktovat průběh zápasu a my jsme se pak nemohli dostat ven. Útočili na nás vlnu za vlnou a my jsme za to byli potrestáni. Ale pro mě je nejdůležitější to, že když Thomas prováděl ta střídání, hráči na trávníku si 100% říkali, ach ne, oni věděli, co přijde.
2: Od 55. minuty až do soupeřova vyrovnání drželi Angličané míč pouhý 12% času. Podle křídelníka Bohemians a bývalého českého reprezentanta Václava Pilaře tak nakonec zvítězil odvážnější tým.
5: Nemám rád tenhle ten styl hry, když se to takhle zabetonovává. Vlastně pak trenér Anglie tam dával stopery a myslel si asi, že to už ukopou, ale jsem rád, že v tohletom vyhrál fotbal a že Argentina dala ten gól a pak vlastně měli navrch tím, že tam měli víc útočných hráčů.
2: Fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát ale přiznal, že chápe, proč se trenér Angličanů Tuchel po vedoucím gólu rozhodl hru změnit.
6: Asi většina trenérů by takhle přemýšlela, ale to už ubráníme, prostě dáme tam defenzivní hráče v obránce, vyšlo jim to v některých zápasech předtím. Teďka prostě Argentina, byť nemá na hrotu Tomáše Skuhravýho, tak každý centr, který tam letěl, tak byl strašně nebezpečný a Lautaro vlastně hlavičkoval mezi třema Angličanama, takže ten gól, který byl na 2-1, byl ukázkou toho, jak ty Argentínci jsou prostě fantastický hráči, že dokážou vyřešit i tyhle ty věci, kdy jsou tam v tom podčíslení, kdy jich tam tolik není.
2: Přestože je Thomas Tuchel po vyřazení terčem kritiky, podporu vedení anglického fotbalového svazu zatím nestratil. Anglii ještě čeká sobotní zápas o třetí místo proti Francii a očekává se, že Tuchel povede reprezentaci i do budoucna, a to na mistrovství Evropy v roce 2028. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: No a k fotbalu dodáme ještě jednu aktuální informaci, která říká o tom, že fotbalistům Sparty se zatím moc nedaří v jejich dalším přípravném utkání před novou sezónou. V rakouském Kufsteinu nastoupili proti týmu Jagiellonia Bělostok, tedy třetímu celku minulé sezóny polské extraklasy. No a po hodině hry Sparťané s polským soupeřem prohrávají 0-1.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: skupině Bon Jovi na Radiožurnálu Sport Tenis Barbora Krejčíková vyhrála první set v utkání druhého kola turnaje v Aténách nad francouzskou Carole Monnetovou jednoznačně 6-0. Ve druhém se soupeřka zvedla, skóre je 1-1 a teď má Monnetová dokonce při podání Krejčíkové breakball. Aktuální zprávy už budou nejen o tenise.
1: Radiožurnál je s vámi půl osmé večer. A taky Anna Horáčková se zprávami.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale taky nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala minulý týden z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí. Úřad evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů, informoval o tom řecký server Ekatimerini. Vyšetřování evropského úřadu odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů EU, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozmiňování úředních záznamů, manipulace s výsledky inspekcí a taky falešných certifikací. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a taky pokutce s výsledky inspekcí a taky falešných certifikací. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a taky pokuty. Lidé nakoupili státní dluho

0: Působil zkrat. Plas nepřežil. Kvůli přerušenému provozu museli Slovenské dráhy zrušit 2 expresy, 2 rychlíky a 2 osobní vlaky mezi Bratislavou a Trnavou. Elektromontéři pak museli vyměnit asi 240 metrů trakčního vedení. Sport. Hokejový brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy. Chytat bude v německé lize za Straubing Tigers. Německý klub o tom informoval na svém webu. 26-letý jihlavský odchovanec strávil v Americe 7 sezon. V NHL ale nastoupil jen ve 2 zápasech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Šmejkalkou a uzavřená D5 za Plzní. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor, na konci omezení na mostě u Šmejkalky na 25. kilometru je hlášený ležící hever někde v jízdním pruhu a opodál stojí v odstavném pruhu osobní auto, zřejmě poškozené. Na D1 v Brně směr Vyškov, zbytek kolony před omezením u D2, teď čekejte před sjezdem na Vídeň z kilometru 193-194, krátí se to pro osobní auta do 10 minut. Dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvarov je za Plzní uzavřená na 95. kilometru, schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany, za Blatnicí se potom exitem 100 vrací na dálnici. Před odklonem je to většinu času bez kolony, ale na objížďce přes Nýřany provoz vázne. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se stále drží kolona kamionů, před Pražským okruhem začíná v kopci za Loděnicí kolem 7. kilometru, krátce tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. A na východní části Pražského okruhu ve směru z Lanového mostu na Boleslavskou D10 je za sjezdem na Hradeckou D11 nově omezení kvůli opravám na 60. kilometru v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Běchovice se sune až 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a k tomu se přidají bouřky. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 19:38, jsme rádi, že posloucháte nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, tedy Radiožurnál Sport. A věřím, že tomu tak bude i dál. Fotila Lionela Messiho, Usaina Bolta nebo Jaromíra Jágra a mezi sportovními fotografy patří mezi českou špičku. Důkazem budiš několik ocenění v prestižní soutěži Czech Press Photo. Řeč je o Barboře Rajchové, která na olympiádě dětí a mládeže v Praze učila mladé fotografy, jak být ještě lepšími fotografy. U této příležitosti s ní natočil rozhovor kolega Karel Schamberger.
1: Hostem Radiožurnálu Sport je sportovní fotografka Barbora Rajchová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsme na pražském výstavišti a to ne náhodou. Náš rozhovor natáčíme v době olympiády dětí a mládeže právě v Praze a před námi je velké pódium, kde se předávají medaile, probíhají tam slavnostní ceremoniály a to je moment, kdy jsou sportovci foceni. A to právě fotografie. Já se tady otáčím na Barboru Rajchovou. Jak by vyfotila právě tento moment, když stojíme na pražském výstavišti před Křižíkovou fontánou?
2: Tak samozřejmě se nabízí to vyfotit přímo proti tomu, kde máme připravené platformy pro fotografie, ale samozřejmě pokud člověk chce udělat trošičku kreativnější záběr, tak může přijít blíž, udělat to třeba širokouhlým objektivem. My konkrétně tady na ty medailové ceremoniály máme vždycky dva fotografy, jeden to pokrývá právě přímo, potom máme jednoho, který se pohybuje nahoře, aby měl vlastně ten celkový pohled i s výstavištěm a s pavilonem, a potom máme ještě jednoho, který fotí přímo portréty těch sportovců s medailí, který si na ně počká, když slezou z toho pódia a udělá jim nějakou veselou, radostnou fotografii přímo s medailí.
1: Asi jde o to zachytit tu fotku nějak speciálně, aby nevznikla fotka, kterých už je mnoho, jen s jiným obličejem, jen s jiným člověkem.
2: Tak tady v tomto případě je to zrovna těžký, protože to pódium je prostě jenom jedno, vypadá to stejně a ty sportovci se tam prostě točí, protože těch předávání je hodně. V tomhle případě je to těžký, ale samozřejmě, když jsme na sportovišti, tak tam se meze nekladou a tam se snažíme být kreativní a hledat si ty zajímavé záběry.
1: Tak se, Báro, prosím, teď otočme. Koukněme se přímo na to pódium. Máte u sebe telefon?
2: Ano, teď u sebe nemám foťák, ale mám u sebe telefon.
1: Můžete se ho vyndat?
2: Určitě.
1: A když si otevřete fotoaparát, jak byste to teď vyfotila? Zkuste udělat jen takovou jako cvičnou fotku a pak nám ji zkusit popsat.
2: Tak my jsme teď trošičku dál, protože...
1: Můžeme jít klidně trochu blíž, já to budu mezi tím popisovat. Barbora Rajchová, my stojíme zhruba nějakých, řekněme, 30 metrů od pódia, zhruba 15 metrů od nás je velký dřevěný nápis hashtag ODM2026, pod tím nápis Olympiáda dětí a mládeže. Barbora Rajchová se kouká na to pódium a už si našla tu ideální pozici?
2: Už ji vidím, samozřejmě bychom to mohli právě využít ten nápis, o kterém jste hovořil, ODM 2026, tu fotografii do nějakého kontextu. Člověk bude hnedka vědět, kde vznikla, při jaký příležitosti, v jakém roce, takže samozřejmě můžeme udělat fotku takhle s celkovým pohledem, kde třeba nebudou ty medailisti až tak vidět, ale je to nějaká ta fotka do té série. Pak bych šla určitě blíž, což můžeme teď zkusit, jestli to půjde. Teď tady momentálně nikdo není, jenom tady probíhají nějaké zkoušky před večerním závěrečným ceremoniálem, takže se můžeme dostat blíž k pódiu a tam už samozřejmě si člověk s tím může trošičku vyhrát, udělat nějaký detaily sportovců, až tam budou a tu pozici si může připravit.
1: Říká Barbora Rajchová, sportovní fotografka. Je tady něco, co vás na té fotce ruší?
2: Tak samozřejmě, my fotografové jsme tady na to trošičku ulítlí a když vidím ty konstrukce a různý detaily, tak bych byla ráda, kdyby to tam nebylo, ale chápu, že některé věci nejde odstranit, tak vždycky už jsem byla dvakrát ve stage, jestli by třeba něco mohli zakrýt ještě černou látkou, aby to nebylo tak vidět, aby to nebylo tak nápadný, takže vždycky si něco najdem, ale myslím si, že tady konkrétně to vypadá moc hezky a to pódium je krásný a důstojný a myslím si, že pro ty sportovce je to velký zážitek, když můžou si pro tu medaili přijít zrovna sem.
0: Říká sportovní fotografka Barbora Rajchová. Rozhovor s ní bude na Radiožurnálu Sport pokračovat už za chvíli.

0: Sportovní fotografka Barbora Rejchová je hostem radiožurnálu Sport. Stále si povídáme na pražském výstavišti u příležitosti olympiády dětí a mládeže. A právě Barbora Rejchová tady není jako fotografka, ale jako mentorka fotografů, mladých fotografů, kteří se chtějí naučit lépe fotit. Jaká jste učitelka?
1: No, tak to samozřejmě není otázka na mě, ale spíš na ty mé mladé fotografy a mladé tvůrce. Já věřím, že aspoň průměrná, ale snad i dobrá, bych řekla, že to nese ovoce a třeba ty účastníci těch minulých olympiád dětí a mládeže, právě ty, kteří prošli tou akademií mladých tvůrců pod mým velením, vyhrávají soutěže. Letos třeba Léa de Croix vyhrála sportovní fotografii roku U23, loni to byl Matyáš Klápa a ten konkrétně se mnou byl i na olympiádě v Paříži a v Miláně, takže věřím, že budu docela dobrá učitelka.
0: Co se snažíte svým v úvozovkách žákům předat?
1: Tak samozřejmě předávám nějaké ty svoje zkušenosti, které bych řekla, že za tu svoji sportovní kariéru nebo za kariéru sportovní fotografky jsem už nějaký pozbírala, potom nějaké technické dovednosti, aby vlastně uměli s těma foťákama správně zacházet, aby to byl pro ně ten nejlepší partner, protože to je to jejich prodloužený oko a ten nástroj. Potom to vůbec, jak k fotografii přistupovat, jak ji vnímat. A když byste si sem za náma přišli podívat, tak kolem půlnoci ty naše povídání vrcholí a nad těma fotkama se tady vždycky scházíme, konzultujeme, probíráme si je a to si myslím, že je to, co vlastně ty studenty posouvá úplně nejvíc.
0: A asi platí, že na jednu fotku není jen jeden názor.
1: Přesně tak, je to subjektivní pocit, fotka nemá žádný měřitelný věci, jako třeba sport, tam rozhodují ty sekundy, ve fotografii to tak není, takže je hodně subjektivní a pocitová a o to je to hezčí.
0: Říká sportovní fotografka Barbora Rejchová, která je hostem radiožurnálu Sport.

0: Sportovní fotografka Barbora Rajchová je hostem radiožurnálu Sport. Na 8 olympijských hrách už fotila. Dá se tak říct, jestli je lepší focení na letní nebo na zimní olympiádě?
1: To se tak říct nedá. Často tady tu otázku dostávám, ale každá ta olympiáda má svoje pro a proti, svoje specifika a určitě to nejde říct. Já jako sportovní fotografka jsem nadšená z každé olympiády a je to pro mě obrovský zážitek a i po tolika hrách jsem pokorná k tomu, že vůbec na tu další můžu jet a vážím si toho.
0: Každé hry mají svá specifika, říká Barbora Rajchová. Jaká specifika?
1: Tak třeba teď je léto, paříme se v létě, tak si myslím, že třeba ta letní, že když se člověk potýká s nějakýma velkýma teplotama, tak to si myslím, že pro tu naší práci hraje roli. A stejně tak to může být v tom opačném případě, když jsme třeba byli v Pekingu, tak tam byly velikánský mrazy, minus 30 stupňů, tak to samozřejmě vás taky ovlivní, když stojíte v minus 30 na sezdovce a čekáte na toho svého sportovce, abyste ho správně zachytili. Tak to jsou takové ty věci, které se vážou k tomu období. A pak samozřejmě jsou to ty sporty různý, že jo, který člověk fotí, buď to na té letní nebo na té zimní, takže to bych řekla, že to jsou ty největší rozdíly.
0: Velkým rozdílem ale byla určitě také zimní olympiáda v severní Itálii, ta poslední v Miláně Cortině, a to tím, jak rozprostřeny byly ty hry po celé severní Itálii. Jak moc náročné to bylo pro sportovní fotografku Barboru Rajchovou?
1: Tak bylo to náročné logisticky, já jsem primárně byla v Miláně, kde jsem vlastně pokrývala rychlobruslení a hokej, jak ženský, tak mužský, ale nebylo to jenom o tom a někdy bylo potřeba zajet třeba do těch hor, takže když jsem se vydala na biatlon do Anterselvy, tak ta cesta jenom tam trvala 6 hodin, takže člověk musel vyjet kolem 5. ráno, vyfotit závod, zpracovat fotky a pak se zase vrátit do Milána, což bylo někdy po půlnoci, ve dvě ráno, tak to si myslím, že bylo trochu náročné.
0: Sportovní fotografka Barbora Rajchová je hostem radiožurnálu Sport a zmínila, že na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině fotila lední hokej, rychlobruslení a také biatlon. Dá se ale obecně říct, jaký sport je na focení nejnáročnější a naopak, který je v uvozovkách nejlehčí?
1: To je taky taková docela častá otázka, ale nedá se to říct. Samozřejmě každý má taky rád něco jiného. Pro někoho je náročnější přesně stoupat na ty sjezdovky, pro někoho je náročnější naopak být na jednom místě, protože se chce hejbat a hledat si ty záběry, takže to takhle asi říct nejde. Když se mě někdo zeptá, jaký je můj nejoblíbenější sport na focení, tak ani to, na to neumím odpovědět. Já mám ráda vlastně všechen sport. Když to je něco, co nefotím tak běžně, tak je to pro mě nějaká výzva si tam najít ty záběry, takže asi se to nedá takhle specifikovat.
0: Barbora Rajchová, sportovní fotografka, je stále hostem radiožurnálu Sport a zmiňovala, že úplně nemá oblíbený sport, který by fotila, má oblíbené místo?
1: No, tím, že se v průběhu té své kariéry člověk pořád dostává na nová a nová místa, jako třeba teď v Miláně, předtím byla olympiáda v Paříži, tak to taky asi takhle nejde říct, protože málo kdy se člověk vrací na ty stejné místa. Když se bavíme o nějakých takových mezinárodních soutěžích nebo o olympiádách, tak ty místa jsou unikátní a třeba konkrétně, když bych se měla na nějaký zavzpomínat, tak myslím, že olympiáda v Paříži byla opravdu nádherná, protože se konala v centru města, kde jsme vlastně za těma sportovcemi měli kulisy Paříže a to bylo krásné. Takže tam, kdybych mohla, tak se vrátím, ale v Paříži když jsem potom byla fotit a už to tam vypadalo úplně jinak, tak to bylo pro člověka trošičku zklamání a vlastně takový jiný pocit, ale když zavřu oči a představím si olympiádu v Paříži, tak mám úsměv na tváři.
0: Říká usměvavá sportovní fotografka Barbora Rajchová, která byla hostem radiožurnálu Sport. Moc díky za váš čas.
1: Já taky děkuju.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
9: Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k iránskému přístavu. Teherán odpověděl útoky na vojenské základny v Bahrajnu a Jordánsku. 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Bittnera zbrzdil pád. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přeháňky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Radiožurnálu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otipky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
10: Na 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
9: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a taky silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
11: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
9: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati zaplatila Správa železnic 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 km za hodinu. S ETCS teď můžou zrychlit až na 160, popisuje výhody Petr Kolář ze Správy železnic.
12: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
0: Sport.
13: Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Český jezdec Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Bittner nakonec finišoval na 87. příčce a krátce potom popsal svůj zdravotní stav.
14: Jsem trošku dobitej, ale není to tak hrozný, mám spálený celý zadek. Ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo. Ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
13: Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegaarda stále náskok 3 minuty a 36 sekund.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D2 za Brnem a nebezpečí na dálnici D56 u Frýdku Místku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov. Pozor, na 14. kilometru je mezi pruhy výfuk. Aktuálně D56 na výjezdu z Frýdku Místku do Ostravy na 48. kilometru u sjezdu na Staříč se pohybují po dálnici lidé. D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93 stále neprůjezdná. Vepředu na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, obě se to dá po silnici 203 k exitu 100. Na trase místy hustý provoz a před Nýřany a ve městě se tvoří kolona. Na Pražském okruhu východní části směr D10 do Mladé Boleslavy. Kolona sjezdy na Běchovice a D11 do Hradce Králové. Vepředu údržba zavřela pravý jízdní pruh. Aktuální zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku hlavně na den na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné, jak jsme zmiňovali. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
16: Po Sáře Bejlek a Tereze Valentové postoupila také Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách do čtvrtfinále. Turnajová trojka zvítězila nad francouzskou Monetovou jednoznačně 6-0 a 6-2. Určitě dobrá zpráva před pražským turnajem okruhu WTA, který se bude hrát na Štvanici příští týden. A všechny tři zmíněné české tenistky se ho zúčastní. A nejen oni. Na místě bude samozřejmě i radiožurnál Sport s naším mobilním studiem, tedy takzvaným Airstreamem, do kterého budou přicházet zajímaví hosté i samozřejmě osobnosti českého tenisu. Takže můžete se vypravit přímo na Štvanici, abyste tam potkali radiožurnál Sport. A pokud to nevyjde, tak budeme rádi, když nás budete poslouchat. I nadále, teď je čtvrtek, 20 hodin a 7 minut.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

102 zápasy už jsou odehrány na letošním fotbalovém mistrovství světa. Rekordních 48 účastníků a zbývají tedy poslední 4 týmy ve hře. Určitě moc dobře víte, že v sobotu večer našeho času se v souboji o bronzové medaile na mundialu utkají reprezentace Francie a Anglie. Ten duel začne ve 23 hodin našeho času. No a v neděli v 21 hodin se proti sobě postaví národní týmy Španělska a Argentiny. Stane se tak v New Jersey na stadionu MetLife Stadium, kde se tedy rozhodne o nových nebo možná staronových světových šampionech. No a jisté je, že tomuto utkání bude v neděli přihlížet prezident Spojených států amerických Donald Trump, jak oznámila mluvčí Bílého domu. Vy samozřejmě oba dva zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímých přenosech. No a pokud chcete se tak nějak naladit, když to tak tímhle způsobem nazvu, tak můžete zítra po 13. hodině, to na radiožurnálu Sport totiž nabídneme speciál k finále mistrovství světa. Hosty budou samozřejmě náš fotbalový expert Pavel Horvát a také se připojí bývalí reprezentanti, někdejší útočník Libor Kozák a brankář Tomáš Vaclík. Tak tedy zítra speciál k závěrečnému víkendu fotbalového mistrovství světa po 13. hodině. Na Instagramu je obraz.

Za dva dny, tedy v sobotu 18. července, to bude přesně 50 let, kdy tehdy 14-letá rumunská gymnastka Nadia Comaneciová dostala na kanadských olympijských hrách v Montrealu jako první sportovní gymnastka v olympijské historii absolutní známku 10. Stalo se tak za její bezchybné cvičení na bradlech. No a my si tuhle historickou událost připomeneme zítra v našem ranním vysílání radiožurnálu Sport s předsedou České gymnastické federace Martinem Vlkem. No a řeč během ranního vysílání radiožurnálu Sport bude samozřejmě také o Tour de France s Jiřím Ješkem. A nebo se po půl deváté spojíme s českým šermířem Martinem Rubešem před odletem na světový šampionát. No a zítra se můžete po desáté samozřejmě těšit také na pravidelné kilometry Jiřího Ješka, který je aktuálně na Tour de France, takže to bude samozřejmě zase nabité zajímavostmi a informacemi přímo tedy ze zákulisí staré dámy. A jak už jsem zmiňoval, zítra po 13. také speciál k finálovému víkendu světového šampionátu ve fotbale.

0: Radiožurnál je 20 hodin a 30 minut. Další zprávy má Anna Horáčková.
1: Ukrajina má téměř celou novou vládu. S předchozím kabinetem skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé protestovali proti jeho odvolání. Odchod Fedorova, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie podezírají českého podnikatele z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se zároveň vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Praha 6 žádá letiště v Ruzyni, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Tento týden to schválili radní městské části. Zároveň chtějí, aby už od příštího roku začalo omezovat noční lety mezi půlnocí a půl šestou ráno. Podle mluvčí letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové je úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánovaná až po zprovoznění paralelní dráhy. A v Pardubicích dnes začal mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Letos se přihlásil rekordní počet 5000 hráčů z 50 zemí. Soutěžit budou nejen v šachu, ale třeba i dámě, piškvorkách, Rubikově kostce a hře Scrabble. Po několika letech se festival vrací zpět na zimní stadion a potrvá do 2. srpna. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety a stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou.
2: Zelená vlna. Známe

0: 93 na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany a oběd se to dá po silnici 203 k exitu 100 v Nýřanech. Čekejte hustý provoz, v obou směrech se tam tvoří kolona. Na Pražském okruhu východní části prohodili omezení, kolona se teď tvoří ve směru z Černého na Barandovský most u sjezdu na Běchovice. Údržba zavřela pravý pruh, zdržíte se tam zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě republiky se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek většinou 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Encyklopedie radiožurnálu Sport, to je taková stálice v našem vysílání a tento týden v ní mluvíme o různých speciálních dresech na cyklistické Tour de France. A dnes se zaměříme na ten, který je označovaný jako bílý. Patří nejlepšímu závodníkovi celkové klasifikace do 25 let a něco víc nám o něm prozradí Adam Procházka. Adam, hezký večer.
1: Ještě jednou hezký večer. Abychom byli přesní, bílý ten dres úplně není. Sice to tak v minulosti bylo, ale už jsme v době moderního marketingu a tak na tom dresu je řada sponzorů.
0: Třeba na letošní Tour dochází k paradoxní situaci. Poměrně hodně bílé dresy patří stáji Spojených arabských emirátů, za kterou jezdí Isaac Del Toro. Ten vedl klasifikaci mladých závodníků, takže dostal tento bílý dres místo už tak bílého dresu. Přeskupila se jenom loga sponzorů na jeho trikotu a ještě se tam mírně promítlo, že je aktuálním šampionem Mexika.
1: No a výsledek tohohle trochu komplikovaného popisu, Del Toro měl na sobě dres, který nejlepšího mladého jezdce

0: se spíše ztrácel, než odlišoval.
1: Pojďme teď k české stopě. Bílý dres vezli v historii dva čeští cyklisté. Dokážete přijít na to, kteří to byli?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak správná odpověď je Matyáš Vacek a Roman Kreuziger.
1: Nedávný úspěch Matyáše Vacka je asi stále ještě v živé paměti. Vacek totiž využil situace, i když jeho stáj neměla mezi svými hlavními plány dres pro něj získat, ale chvíli mu patřil.
0: U Romana Kreuzigera se musíme vrátit do roku 2009. Tehdy vezl dres pro nejlepšího mladíka dvě etapy místo svého svítivě zeleného trikotu italské stáje Liquigas. A to díky výborné časovce v úvodní etapě v Monaku. Přitom Kreuziger byl rok předtím blízko tomu, aby klasifikaci mladých cyklistů na Tour de France celou vyhrál. I když tohle pořadí nikdy v roce 2008 nevedl, skončil tehdy o minutu a půl za vítězným Andym Schleckem.
1: Tak to bylo představení bílého dresu pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let na letošní Tour de France. Ne letošní, ale vůbec v posledních letech je tímto dresem odměňován takhle mladý cyklista, který je v celkovém pořadí nejvýš. Teď jsme o tom prozradili pár zajímavostí s Adamem Procházkou. Adame, díky.
0: Hezký večer.
1: 20 hodin, 39 minut, příjemný poslech.

0: Když už byla řeč tedy o bílém dresu pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let na Tour de France, tak na té letošní je zatím nejlepším mladíkem Španěl Juan Ayuso ze stáje Lidl Trek. Ale nebude to mít vůbec tedy jednoduché s jeho udržením, protože dva jeho nejbližší pronásledovatelé mají ztrátu do minuty. Na druhé pozici je Francouz Paul Sexas, no a na třetí Mexičan Isaac Del Toro, který ztrácí na Ayuso 46 sekund. Takže bitva o bílý trikot na letošní Tour de France bude určitě ještě hodně zajímavá. Bohužel se do ní už asi nezapojí Matias Vacek, který je Ayusův týmový kolega ze stáje Lidl Trek. Matias Vacek sice vezl bílý dres na samotném začátku Tour, ale teď je na devátém místě se ztrátou skoro 49 minut.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Mít velké sny je samozřejmě skvělé pro mladé začínající sportovce. Takové rozhodně měl také hokejový brankář Jakub Škarek. Rozhodně bylo jeho cílem postupně se propracovat do hokejové NHL. Dělal proto posledních 7 let v zámoří, co mohl, ale nakonec to tedy stačilo ke dvěma duelům v předminulé sezóně v dresu New Yorku Islanders. Jinak tedy Jakub Škarek, dnes 26-letý jihlavský odchovanec, působil především v American Hockey League, kde na farmách právě Islanders a v minulé sezóně také San Jose odchytal skoro 200 zápasů. Další už ale přidá účastník 3 juniorských světových šampionátů v Evropě, konkrétně v Německu. Bude totiž chytat za tým Straubing Tigers, tedy za čtvrtfinalistu posledního ročníku nejvyšší německé hokejové soutěže. Jakub Škarek se tedy po 7 letech v Severní Americe vrací do Evropy a zamířil do Německa.

0: Lenny Kravitz na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 48 minut. Před chvílí jsme mluvili o hokejovém brankáři Jakubu Škarkovi, který se vrací ze zámoří do Evropy, bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. Teď pojďme mluvit o nejvyšší domácí hokejové soutěži. Konkrétně tedy o obraně Olomouce, protože ta doznala v létě několika změn. Jednou z nich je rozhodně příchod Michala Hrádka, který už na Hané odehrál většinu minulého extraligového ročníku. Z hostování se v lednu vrátil do mateřských Pardubic. Dynamu pomohl k zisku titulu, když naskočil do 4 zápasů playoff. No ale následně se Michal Hrádek do Olomouce přestěhoval už natrvalo.
1: V Pardubicích jsem byl odmala, takže nic jsem nějak nikdy moc nemusel řešit. Teďka všechno poprvé stěhování, nový město. Je pro mě dobrý, že se vracím do něčeho, kde vím, jak to trochu chodí. Na jednu stranu jsem rád, že jsem mohl být v Pardubicích, když se tam udělal takový úspěch, ale teďka už se soustředím na práci tady, jsem rád, že můžu být tady a těším se na novou sezónu a doufám, že si vybojuju nějaký stabilní místo a že budeme vyhrávat.
2: S bojem o stabilní místo má Michal Hrádek své zkušenosti, mnohdy nemoc příjemné. V pardubické konkurenci posledních let se totiž jen těžko prokousával mezi 7 obránců připravených do zápasu.
1: Tak je to náročný hlavně na psychiku, ale nikdy jsem nebyl, jak bych řekl, že se na to vyprdnu nebo takhle. Prostě vždycky jsem dělal všechno na 100%, když jsem dostal šanci, dostal jsem ji. A pro tenhle krok jsem se rozhodl, že si myslím, že je pro mě dobrý, protože se chci posunout v té kariéře a že tady dostanu ten prostor.
2: Věří Hrádek, který ve 24 letech už má na kontě přes 200 extraligových startů a bezmála 100 přidal v první lize. A když pravidelně trénujete vedle reprezentačních obránců i útočníků, i to každého hráče posouvá, i když pak nemá odpovídající zápasový čas.
1: Snažil jsem se od nich brát, jako bylo to něco neskutečného, protože ty kluci, co mají za sebou, ty represrazy, olympiády, takže od nich se můžete učit každý den. A pak když na vás jezdí při tréninku Roman Červenka nebo Lukáš Sedla, tak pak v zápase to máte někdy jednoduše.
2: Navzdory tomu ale ani v Olomouci nebude mít pardubický rodák a odchovanec místo jisté. Hanáci mají na soupisce 10 beků a každý z nich si dělá zálusk na pozici v sestavě.
3: Pro nás je Hrádis perspektivní obránce a tam je to budoucnost. On je to strašně pracovitý kluk a když bude takhle v té kariéře prostě pracovat dál, tak si myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Samozřejmě chtěl bych od něj ještě trošku víc tu ofenzivu. Jo, on je výborně defenzivní. Samozřejmě vím, že si nemůže dovolit takový věci, co si dovolil v Pardubicích, ale budeme to chtít od něj i tady.
2: Naznačuje jeden z trenérů Olomouce Petr Svoboda, že základním atributem obránce by měla být defenziva. A to neplatí jen pro Hrádka, ale i pro dva další dříve narozené příchozí obránce z extraligové konkurence, Petra Gevízeho a Ralfse Freibergse.
3: Mančas se vždycky staví odzadu, jo, potřebujete dobrýho golmana, dobrou defenzivu a Petr si myslím, že nám právě dá tu zkušenost, jo. I ten Ralf nám dá tu zkušenost a ty mladý kluky nám pomůže vychovat.
2: Maluje si ideální scénář v defenzivních řadách bývalý vynikající obránce a nyní trenér Olomouce Petr Svoboda. Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hudební legenda skupina Black Sabbath ve vysílání radiožurnálu Sport minutu před 21. hodinou. Výhra Argentiny nad Anglií rozhodla nejen o složení finálového souboje na fotbalovém mistrovství světa, kde tedy Argentinci nastoupí proti Španělům, ale také o tom, který z dvojice klubů Inter Milán a Bayern Mnichov udrží šanci na prodloužení rekordní série. Jak italský, tak i německý gigant totiž měli od roku 1982 ve finále vždy alespoň jednoho zástupce. Díky vítězství Argentiny 2-1 udržel tuto sérii tedy Inter Milán, protože jeho útočník Lautaro Martinez dokonce střelil vítězný gól, zatímco kanonýr Bayernu Harry Kane vyšel na prázdno. Tak tedy tahle série pro Inter Milán pokračuje dál. Argentinci se v neděli večer našeho času utkají ve finále mistrovství světa se Španěly. Angličané budou hrát s Francouzi v sobotu o bronzové medaile.
1: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy připravuje Anna Horáčková.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Detroit, Toronto i New York jsou zahalené kouřem z mohutných lesních požárů v Kanadě. Belgický cyklista Tim Merlier vyhrál na letošní Tour de France třetí etapu. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami a teploty nejčastěji do 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní.
4: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
5: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
4: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
6: Já tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
4: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Radiožurnál.
2: Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé požáry v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQR aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté před šestým New Yorkem. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch podle expertů je nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí. Právě na předměstí New Yorku se má v neděli hrát finále fotbalového mistrovství světa. Zhoršené ovzduší má přitom v oblasti vydržet zřejmě do konce týdne. Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za víc než 408 milionů korun potrvají skoro dva roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby. Pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
7: Ta průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dažbu tunelu. To znamená, není to dílo, které by se posléze nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání toho samotného stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
2: Stavba samotné dálnice D3 ve středočeském kraji by mohla začít v roce 2028 nebo 2029.
3: Sport.
1: Belgický cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. Merlierovi v cíli gratulovala manželka a tříletý syn.
8: Give me extra motivation.
9: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
8: Really happy with it.
1: Lídrem Tour de France zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl ve 12. etapě 83. Matyáš Vacek. O čtyři příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Žebráků a dvě neprůjezdné dálnice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Žebrák havarovala dvě osobní auta. 35. kilometr místo je teď plynule průjezdné. D8 na Ústecku je už hodinu, na Drážďany i Prahu neprůjezdná. V tunelech mezi kilometry 82 až 87 ruší omezení. V obou směrech před uzavírkou zhruba 2-kilometrové kolony dojíždějte pozorně. Dá se to případně objet přes Nakléřov nebo Tisou a Libouchec. Neprůjezdná je několik hodin taky D5 z Plzně do Německa. Uzavírka je u sjezdu na Nýřany na kilometru 93 vepředu odklízí následky požáru dodávky. Objíždí se přes Nýřany, pak exit 100, nejde to plynule, před Nýřany se srazila dvě nákladní auta a ve městě se pak tvoří kolona. A na D1 z Přerova do Brna dejte pozor za sjezdem k Mošnovskému letišti. Na kilometru 340 se u dálnice pohybuje zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude polojasná až oblačná, na západě postupně s deštěm nebo přehánkami. Teploty klesnou k 19 až 15 stupňům. Pátek pak bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Zpočátku hlavně na západě Česka se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví kolem 20. Tolik zprávy.
0: Dobrý čtvrteční večer. Multižánrový festival Colors of Ostrava hostil odpoledne desítku Pavla Horváta. Jejími hosty byli vedle našeho fotbalového experta také jako letos už tradičně Antonín Panenka, autor slavné bělehradské penalty z finále mistrovství Evropy 1976 a Václav Svěrkoš, bývalý útočník reprezentace a nejen Baníku Ostrava. Záznam této desítky uslyšíte na Radiožurnálu Sport zítra po 16. hodině. No a pokud vás tento velmi oblíbený a dá se říci v našem vysílání nejposlouchanější pořad láká, tak další zastávka desítky Pavla Horváta bude 6. srpna v Severomoravském Zubří. A vedle Antonína Panenky se tam budete moci potkat také s Miroslavem Kadlecem, kapitánem stříbrné české reprezentace z Eura 1996. No a pokud jsme vás tedy tímto nalákali, na stránkách radiožurnalsport.cz najdete způsob, jak se dostat ke koupi vstupenek. Těšíme se na vás.
3: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: Ze 104 zápasů zbývají odehrát na fotbalovém mistrovství světa už jen dva duely. Samozřejmě ty o medaile, o bronz mezi Anglií a Francií a o zlato mezi Španělskem a Argentinou. My se za šampionátem pomalu ohlížíme i na radiožurnálu Sport a připomínáme, co nového šampionát přinesl. Je to i několik pravidel, která měla za cíl omezit zdržování a zbytečné prostoje.
1: Hráči musí vědět ty pravidla, aby se nedivili, protože pak tom vás to může vyvést z koncentrace. Samozřejmě určitá změna tam je o zrychlení té hry, která by měla ten čistý čas na hřišti, tak prostě měl by být vyšší, ale já věřím, že prakticky se nic nemění a nemyslím si, že by úplně ty hráči zdržovali vědomě.
2: Říkal před startem turnaje Jan Suchopárek, který byl v tu dobu asistentem českého trenéra Miroslava Koupka.
1: Samozřejmě na ty hráče budeme apelovat, aby tohle to brali v potaz, ale jinak si myslím, že nic zásadního nám nehrozí.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA pravidlové novinky pro světový šampionát představila fanouškům v krátkém a jednoduchém videu. Například střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 sekund, jinak jeho náhradník zůstane ještě minutu za pomezní čarou. Když některý z fotbalistů protahuje autové vhazování, začne mu rozhodčí odpočítávat 5 sekund. A když ani do té doby hráč nerozehraje, dostane míč druhý tým. Podobně to je při kopu od branky, ze kterého může být rohový kop. A právě z toho těžili Češi při posledním utkání základní skupiny s domácím Mexikem.
3: Ale nepodařilo se a tak budou domácí Mexičani, kteří vedou 2-0 v 66. minutě, rozehrávat. Nakonec změna rozhodnutí, pomalá rozehrávka, tak pomalá, že z toho je tedy nakonec roh.
2: Nová pravidla, která se snaží omezit natahování času, vítá i fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Takhle o nich mluvil ve svém pořadu Desítka.
4: 5 vteřin aut, tak jo, pojďme to držet. Jako 5 vteřin aut, vezmeme ti aut, výkop od brány, je roh. Tohle se mi hrozně líbí, to jsem úplně z toho jsem nadšenej prostě. Myslím si, že to tu hru zrychluje. I to, že jakmile se necháš ošetřit bez karty, tak když prostě ven, myslím si, že to je další hodně důležitý bod. Takže tyhle ty věci se mi líbí a pokud je naši rozhodčí budou držet, tak jsem přesvědčen, že to bude fungovat i tady.
2: Držet by je měly pravidlové změny namířené proti zdržování hry budou platit i v české fotbalové šancelize. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Dva české fotbalové kluby, které se chystají nejen na prvoligovou sezónu, ale také na působení v evropských pohárech, mají za sebou další přípravné zápasy. Nedařilo se pražské Spartě, která v Kufštajnu na svém rakouském soustředění nedokázala vstřelit gól Jagiellonii Bialystok. No a Spartané nakonec prohráli 0-1, když inkasovali na začátku druhého poločasu. Dokonce tři branky vstřelil Hradec Králové, ale na vítězství mu to nestačilo. Východočeši nakonec remizovali s FC Charkov 3-3. Prohrávali po prvním poločase už 0-2 Filip Čihák a Mick van Buren. Čihák dvěma góly, van Buren jedním. Skóre otočili, ale ukrajinský celek dokázal srovnat. Takže nakonec Hradec Králové FC Charkov nerozhodně 3-3.

0: Cyklistickou Tour de France ovlivňují extrémní teploty. Jedna setap se jela oblastí požáru, další byla zkrácena. Předevčírem pořadatelé sypali asfalt speciální hmotou, aby zabránili jeho tavení. Také proto se znovu vrátily debaty o tom, jestli by se Tour nemohla jet v jinou část roku. Nad podobnými otázkami uvažují kvůli rostoucím teplotám i další sporty. No a bavíme se o tom samozřejmě také na Radiožurnálu Sport. Tentokrát s Adamem Procházkou. Adame, hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Když tedy začněme u cyklistiky, jakými přesuny v kalendáři by se dalo dojít k lepším podmínkám?
1: Jsou řady možných scénářů od jednoduché výměny po překopání v podstatě celého kalendáře, což je ale velmi málo pravděpodobné. O změnách se mluví právě kvůli tomu nejviditelnějšímu závodu, protože veřejnost sleduje hlavně Tour de France, která se dlouhodobě jezdí v nejteplejším období v roce. Možnou změnu u Tour nastínil koronavirus v roce 2020, kdy se jelo v přijatelnějším období na přelomu srpna a září. Do teplotně přijatelnějšího období, tedy až na přelom října a listopadu, byla tehdy posunutá i španělská Vuelta, která obvykle začíná v srpnu a vysoké teploty jsou i tam každoročním tématem. Změnu kalendáře už podpořil i známý odpůrce závodění ve velkém vedru, tedy nejlepší jezdec současnosti Tadej Pogačar. Mezinárodní cyklistická unie na to ale zatím žádnými výraznými kroky nereagovala.
0: Když Adame, pomineme zimní sporty, které jsou vysokými teplotami opravdu docela dost zasaženy, sněhu ubývá a podmínky k tomu provozovat zimní sporty jsou stále horší a horší, tak jaké další letní sporty řeší možnou změnu kalendáře?
1: Třeba atletika nebo tenis. U obou jde o podobnou podstatu, tedy že je to silově vytrvalostní sport, který v létě není v klimatizovaných podmínkách. U atletů už to přináší konkrétní kroky na mistrovství světa, připomíná to atletický manažer Alfons Juk.
2: Další věc, která tu hrá úlohu, jsou povedzme na atletických podujatiach vytrvalostné disciplíny, které samozřejmě pri veľkej teplote a horúčave najviac trpia. A preto prišla Svetová atletika s novinkou, že majstrovstva sveta sa budú konať od roku 2030, ak sa nemýlim, samostatne pre maratón. Už nebudú súčasťou tých veľkých svetových šampionátov v lete.
1: A ještě je dobré doplnit, že taky samotný světový šampionát v atletice už se posune z prázdninového termínu na září.
0: No a Adame, zmiňoval si také tenis. Ten od této sezóny zavedl nové pravidlo, které dává možnost hráčům ochladit se, případně je utkání kvůli vysokým teplotám úplně přerušené.
1: A to když je přes 30 stupňů, tak v třísetovém utkání může být po druhém setu na 10 minut přerušené. Hráči se dokonce mohou jít osprchovat a jinak schladit. A limitem je teplota 32,2 desetiny stupňů Celsia, po které je přerušený zápas, no a pokračuje se, až se ochladí, tedy zpravidla v podvečer. Změny v kalendáři řeší například i kriket a možná bude inspirací i současné fotbalové mistrovství světa, které zavedlo přestávky na občerstvení. Ty jsou ale na šampionátu plošně bez ohledu na to, jaké je počasí a hydratace tam je kolikrát jenom jako záminka.
0: No, budeme toho svědky ještě dvakrát v zápase o bronz a ve finále fotbalového mistrovství světa. Teď jsme tedy téma sport a stále se zvyšující teploty probrali s Adamem Procházkou. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: 21 hodin, 24 minut, příjemný čtvrteční večer.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

Všechny tři české tenistky, které nastoupily včera a dnes do osmifinále turnaje v Aténách, tak dokázaly postoupit mezi nejlepší osmičku. Na Sáru Bejlek dnes navázaly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Turnajová trojka Krejčíková si ve druhém kole poradila s francouzskou Monetovou, bylo to jednoznačné 6-2, 6-0, 6-0, 6-2. Sedmá nasazená Valentová si zase poradila s běloruskou Sasnovičovou po setech 6-3 a 6-2. Znamená to tedy, že všechny tři české tenistky v Aténách jsou mezi nejlepší osmičkou a nepotkají se tam. Bejlek nastoupí proti nasazené jedničce Dánce Tausonové, Krejčíková bude hrát proti Číňance Zheng a případně pokud obě uspějí, tak na sebe narazí v semifinále. No a Tereza Valentová, ta se potká s ruskou Kornějevovou. Tyhle zápasy budou v Aténách na programu zítra a ve vysílání Radiožurnálu Sport o nich samozřejmě uslyšíte.

0: Radiožurnál 21 hodina 30 minut. Další zprávy má pro vás Anna Horáčková.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra znovu zvýší, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu budou moct čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů, tedy na 2,40 korun a 4,80 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. A vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO dnes ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že se vláda ani přes eskalaci bojů na Blízkém východě nechystá regulaci prodloužit. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. A rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal neplánovanou zastávku, protože došel toaletní papír. Podle německé stanice NDR vlak vedoucí nechal vlak zastavit na okraji Hamburku a doběhl pro zásobu do blízkého supermarketu. Informaci potvrdil i národní železniční dopravce Deutsche Bahn. Podle něj situace nastala kvůli krátkodobému výpadku personálu, kdy nikdo zásoby papíru nepřekontroloval. Mluvčí Deutsche Bahn slíbila, že dráhy budou zásoby hygienických potřeb častěji namátkově prověřovat. Sport. Basketbalistky USK Praha čeká na podzim ve skupině Evropské ligy polský Lublin a francouzský Bourges. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v Evropské lize budou hrát KP Brno a Žabiny Brno. Hráčky KP Brno čeká v semifinále kvalifikace francouzské Karolo. Žabiny se utkají s Červenou zvezdou Bělehrad.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Brna a nehoda na dálnici D2 z Brna. Překážka na D1 u Brna a nehoda na dálnici D2 z Brna do Bratislavy u sjezdu na Slavkov.

0: Daný provoz stále stojí před uzavírkou zhruba 3-kilometrová kolona. Dá se to objet přes Nakléřov nebo Tisou a Libouchec. A neprůjezdná má být ještě několik hodin D5 z Plzně do Německa. Uzavírka je u sjezdu na Nýřany kilometru 93. Odklízí tam následky požáru dodávky. Jezdí se přes Nýřany a tam se objížďka ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě republiky se můžou objevit přehánky. Odpoledne a večer se rozšíří už na většinu území a můžou být i silné s bouřkami. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

21 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který se za chvíli vypraví do Ostravy, protože tam se dnes také vypravila populární

Legendární desítka Pavla Horváta, ale ještě předtím změna dresu v podání útočníka Filipa Vechety, ten totiž bude rok hostovat v Jablonci, a to z Pardubic. O příchodu 23-letého bývalého mládežnického reprezentanta a hráče se 133 prvoligovými starty a 23 góly informoval jablonecký klub na svém webu. Vecheta v lize debutoval v roce 2019 v 16 letech, pouhých 16 jako hráč Slovácka, kde se do prvního týmu vypracoval z tamní akademie. Pak přestoupil do Karviné, no a v minulé sezóně si v dresu Pardubic připsal 25 startů a 3 branky. Rodák z rakouského Holabrunu prošel všemi mládežnickými výpravy a za 21 odehrál 12 zápasů. Další prvoligové duely, tedy útočník Filip Vecheta, věří, že přidá v dresu Jablonce a samozřejmě také co nejvíce gólů.

0: Populární pořad radiožurnálu Sport, digitální nejposlouchanější rozhlasové stanice v Česku, Desítka Pavla Horváta, už podruhé ve své historii zavítal do Ostravy. Po roce a čtvrt se vrátil do dolní oblasti Vítkovic, do auly Gong. Tentokrát s legendárním Antonínem Panenkou a bývalým fotbalovým útočníkem Baníku Ostrava a české reprezentace Václavem Svěrkošem. A to proto, aby byl součástí multižánrového festivalu Colors of Ostrava.
1: Zlatým klubák, jak Bělehrad vstoupil do historie světového fotbalu. Je to Antonín Panenka.
2: Hned na úvod Desítky v Ostravě si Pavel Horvát zanotoval hymnu Baníku Ostrava a po něm dostal příležitost i Antonín Panenka, legenda Bohemian z Praha. Pak už se aktéři Desítky v Ostravě předháněli se skvělými historkami. A Antonín Panenka přiznal, že nebyl neomylným penaltovým exekutorem.
3: Já mám taky ještě na Ostravu nejedná příjemnou vzpomínku. Stalo se mi poprvé v životě a doufám na poslední, že jsem popal v jednom zápase proti Ostravě, byl to doma na Bohemce, chytal Pavel Michalík, to byl brankář, kterou já jsem nikdy toho nedal. Tak jsem na ní popal dvě penalty. První jsem nedal, rozhodčí opakoval, že trošku vrtový věk, popal jsem druhou, jsem taky nedal.
2: Antonín Panenka vzpomínal dále třeba na zimní zápasy na Bazalech, kdy domácí hráli v kopačkách s ostrými šrouby místo kolíků a jak domácí vojáček při šlápnutí na balón kopačák propíchl. Ale třeba také na to, jak už šestkrát prodal pravou kopačku, kterou zahrál v Bělehradě legendární penaltu a přitom originál má stále doma.
4: Panoušek Karel, možná hláška té show byla, jak Antonín Panenka prodal ty kopačky asi šestkrát.
5: To bylo dobrý, prodal jsem je šestkrát, ale pořád mám tu pravou doma. Tak to bylo dobrý. Hodně se mi to líbilo, tak určitě to bylo pěkný. Já spoustu toho i pamatuju, tak je mi skoro 60 let, takže jako i tu penaltu Panenkovo jsem viděl ještě jako kluk a ty ostatní taky v podstatě. Ale moc pěkná veselá, líbilo se mi to moc.
2: Tak jo, děkuju. Prosím. Další Desítka Pavla Horváta, tentokrát v dolní oblasti Vítkovic při festivalu Colors of Ostrava. Jedním z hostů byl Václav Svěrkoš. Jak se vám to líbilo?
6: Super, úplně bomba. Hlavně jsem strašně příjemně překvapený z pana Panenky. Jako miluju ty historky a vlastně i jak jako ono to mluví a má takový jako fakt velmi pěkný smysl pro humor a vtipy vyklikal skvěle, takže jsem moc rád, že jsem tady mohl být s ním.
4: Fotbalový mladistvý humor bych řekl a hláška možná té show, že šestkrát prodal tu pravou kopačku Bělehradskou a prodal jim
6: doma. Super, jako hodně vtipný a vlastně jako legenda velká českého fotbalu, takže jsem moc rád, že jsem mohl sejít vedle něj.
2: Tak děkuju.
6: Není za to.
2: Antonín Panenka má za sebou show v Gongu v dolní oblasti Vítkovic. Myslím si, hláška té show bylo, že jste prodal tu pravou kopačku Bělehradskou a pořád ji máte doma, tak jaká je pravda?
7: Tak jak jsem to říkal, no tak škoda, že jich nemám víc těch kopaček ještě, no.
2: Budete prodávat ještě další?
7: Ne, tak teď už to není zájem, už je to všechno, už to odkapalo všechno.
2: No a jak jsi to užil tu show celkově?
7: Jo, myslím takhle, už je to naši sedmá štace, tuším, myslím, že ta Ostrava patřila zatím k tomu nejlepšímu, protože je strašně důležité, aby ty diváci a ty posluchači, aby s váma spolupracovali, aby prostě, když je něco vtipnou, tak aby reagovali. A tady to myslím, že bylo zatím to pro mě jako nejlepší prostředí.
2: Pavel Horvát při své show Desítka Pavla Horváta podruhé už v historii v Ostravě, v Gongu, trošku nachlazený, ale nebylo to poznat.
8: Ne, v pohodě. Musím říct, že jsem se cítil výborně, hlavně plný sál a mě to tady velmi baví. Diváci reagují, to si myslím, že pro nás, když to přeženu herce, je vždycky ukázka toho, že to baví i ty lidi a proto to děláme. No.
2: Těšila ostravská odezva z publika Pavla Horváta. Z dolní oblasti Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.
0: A k řečenému se určitě sluší doplnit a musí, že hodinový záznam Desítky Pavla Horváta z ostravského Gongu si můžete v našem vysílání poslechnout už zítra po 16. hodině. No a pokud byste chtěli zamířit na Desítku Pavla Horváta sami naživo a potkat se s naším fotbalovým expertem, také Antonínem Panenkou a v tomto případě i Miroslavem Kadlecem, skvělým českým bývalým obráncem, který toho hodně odkopal v německé Bundeslize a byl také kapitánem národního týmu na stříbrném euru 1996, tak možnost budete mít 6. srpna v severomoravském Zubří. Prodej vstupenek na Desítku Pavla Horváta v Zubří už je spuštěný. Pokud zabrousíte na stránky radiožurnalsport.cz, tak tam určitě odkaz na možnou koupi vstupenek najdete. Budeme rádi, když se při Desítce Pavla Horváta 6. srpna v Zubří potkáme.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport. At the core of the earth, it's too hot to breathe. There's nothing much to eat.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: 21 hodin, skoro 51 minut na Radiožurnálu Sport. Je to zase čas, abychom se vypravili přes Atlantik na fotbalové mistrovství světa. Po dalším fascinujícím obratu v závěru zápasu Argentinci po celém světě slaví. Jejich národní tým totiž bude po druhé v řadě hrát finále světového šampionátu. Po vítězství 2-1 nad Anglií se přesune do New Yorku, kde na nedalekém stadionu v neděli nastoupí Messi a spol k finále proti Španělům. Hráči i většina fanoušků se z Atlanty tedy přesunou na sever letecky, ale někteří zvládnou těch 1400 kilometrů i po zemi. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji vypátral 7 argentinských nadšenců, kteří takto v obytném voze zvládli po stopách svého týmu putovat už 10 000 kilometrů.
2: Hernán Romero, de la banda de New York.
3: Argentinec Hernán Romero žije už skoro 30 let v New Yorku a vlastní velký obytný vůz, a tak byl plán pro tento šampionát jasný. Vydat se po stopách Lionela Messiho a dalších fotbalistů z modrobílého národního týmu. Hernán pozval 6 kamarádů ze své původní vlasti a vydali se na cestu pěkně po Americku. Přesouvají se po zemi ze stadionu na stadion a když to jde, místo karavanového parku zakotví přímo někde blízko tribun. Základní skupina byla snadná, stačilo přejet necelých 8 hodin mezi Kansas City a Dallasem. Potom už to začalo být dobrodružnější. Na první kolo vyřazovací fáze s Kapverdami to měli do Miami 2000 kilometrů, tedy 20 hodin cesty. Hernán říká, že je to zábavné a taky ekonomické, rozhodně levnější než cestovat letadlem a spát v hotelích. I když čas od času si prý s přáteli taky dopřejí jednu noc v klasické posteli, přece jen už jsou na cestě přibližně 5 týdnů a když jedou, tak toho moc nenaspí. Jinak prý ale všechno funguje výborně. Uvnitř karavanu je 7 lůžek, koupelna se záchodem, sprcha, kuchyň a velmi se hodí taky klimatizace, ukazuje mi Hernán. Argentina totiž hrála v hodně parných oblastech. Kromě Kansas City, Dallasu a Miami byli Hernán a jeho kamarádi taky dvakrát v Atlantě. Naposledy teď při semifinále s Anglií. Vítězství nad ní si argentinská parta, která si říká La Banda New York, obzvlášť vychutnala. Je to vždycky speciální zápas a velká rivalita, zdůrazňuje Hernán. Víc než měsíc se s obytným vozem toulat po Americe a být v patách argentinskému týmu, to není oběť, ale mise svého druhu. Tenhle karavan je zároveň tak trochu taková pojízdná fotbalová svatyně s portréty hlavních idolů. Když pojedete na silnici těsně za ním, budete se dotvářet dívat Diegu Maradonovi v nadživotní velikosti. A když vás předjede zleva, uvidíte tam se zlatým pohárem 3 hlavní hrdiny, kteří dotáhli Argentinu ke 3 dosavadním titulům mistra světa, tedy Kempese, Maradonu a Messiho. Hernán říká, že výzdobu navrhoval a vyrobil sám, trvalo mu to prý rok. S Mariem Kempesem, střelcem vítězného finálového gólu Argentiny na šampionátu 1978, se prý osobně zná a ukazuje mi i jeho podpis na karavanu. Největším idolem je pro něj ale Maradona, fotbalista z lidu, hvězda Hernánova mládí a velký bojovník, což Argentinci oceňují. Messi je pro Hernána až 3. v pořadí, i když i jeho velmi uznává. A právě od něj teď Argentinci nejen z newyorské bandy očekávají, že zařídí historicky první argentinskou obhajobu světového titulu. Na další vstupenky na zápasy už prý Hernán Romero a jeho kamarádi nemají peníze, takže na finále se zřejmě přímo na stadionu nepodívají. Ale i tak se Hernán raduje, že teď může zamířit s obytným vozem domů k New Yorku a těší se, jak tam oslaví nedělní triumf nad Španěli.
2: Ze
1: Spojených států Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle za poslední. Svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: A další Kilometry Jiřího Ješka znovu zítra po 10. dopoledne, především o Tour de France, protože šestinásobný paralympijský šampion v cyklistice je součástí karavany Staré dámy. No a tak přinese zajímavosti ze zákulisí a svůj pohled na dění na tomto nejslavnějším cyklistickém závodu světa. Tak tedy Kilometry Jiřího Ješka zítra po 10. dopoledne.
8: Radiožurnál je 22 hodin. Další zprávy s Anou Horáčkovou.
9: Odbočovací pruh na místě Turkovy nehody byl podle policie jasně označený. Spojené státy zahájily další vlnu úderů na Irán. Fotbalové Slovácko získalo ze Slávie Praha Lukáše Vorlického. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně nakreslené pro odbočení vlevo.
10: I hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je, a je v pořádku.
9: Filip Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal, a to do té doby, než policie nehodu nevyšetří. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Americké velitelství oznámilo další vlnu útoků na Irán. Cílem má být oslabení iránských vojenských schopností. Noční údery americké armády na Irán pokračují už téměř týden. Média v Iránu informují o dopadech amerických střel na město Bandar Abbas na jihu země. Teherán na údery odpovídá střelbou na americké základny v Perském zálivu. Státní dluhopisy si v první emisi nakoupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací, dodává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
11: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond.
5: V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
9: A podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy vůbec poprvé. Sport. Ofenzivní fotbalista Lukáš Vorlický míří do Slovácka. 24-letý hráč přestupuje do Uherského Hradiště z pražské Slavie. Jarní část minulé sezóny strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. V klubu se potká se svým otcem, který trénuje B tým.
11: Fotbalista Lukáš Vorlický už v mládežnickém věku zamířil do italské Atalanty Bergamo, za kterou nastoupil i do 3 zápasů nejvyšší soutěže. Poté ale jeho kariéru ovlivnilo komplikované zranění kolene a po návratu do Česka a přestupu do Slavie Praha odehrál v české první lize jen 12 zápasů. I sportovní manažer Slovácka Michal Kadlec tak mluví o tom, že hlavní úkol je udržet novou posilu zdravou. David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D5, Unířan a omezení překážka na dálnici D1 u Brna. Dálnice D8 na Ústecku je po uzavírce v tunelech mezi kilometry 83 až 87 průjezdná v obou směrech. Kolony se rychle rozjely. Naopak už 3 hodiny neprůjezdná je D5 z Plzně do Německa. Uzavírka je u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Vepředu pokračuje odklízení následků požáru dodávky. Jezdí se přes Nýřany, pak exit 100 v Nýřanech se ta objízdá. Na trasa nárazově ucpává. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy překáží odstavené osobní auto. Stojí za nájezdem ze Svitav na kilometru 203,5. Blokuje pravý jízdní pruh. U auta je šipka, tedy te pozor, je to v pravotočivé zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Noc bude polojasná až oblačná, na západě postupně s deštěm nebo přehánkami, teploty klesnou k 19 až 15 stupňům. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů. Tolik zprávy.
7: Dobrý čtvrteční večer. Fotbalistu Alexe Krále můžeme bez mrknutí oka označit jako světoběžníka. Je mu 28 let a míří na své už 6. zahraniční angažmá v 6. různé zemi. Počítejte se mnou. Spartak Moskva, West Ham United, Schalke, Espanyol Barcelona, v minulé sezóně Union Berlin, no a teď Alexe Krále čeká Dánsko a tým FC Kodaň. Právě s tímto týmem totiž 28-letý hráč uzavřel svou nejbližší budoucnost. Jak dlouhý kontrakt obě strany podepsali, to nejúspěšnější dánský klub historie na svém webu nezveřejnil. Kodaň se v minulé sezóně představila v hlavní fázi Ligy mistrů. V domácí soutěži ale skončila ve skupině o záchranu. I tak má šanci na podzimní start v pohárové Evropě. Příští týden totiž začne ve druhém předkole konferenční ligy proti Žitomiru. Jestli už u toho bude i Alex Král, tedy český reprezentant, toť samozřejmě otázka.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Renata Voráčová je bývalá profesionální tenistka. Jejím velkým úspěchem je bezesporu postup do wimbledonského semifinále ženské čtyřhry v roce 2017. Na okruhu WTA také vyhrála 11 turnajů právě v deblu. V současné době provozuje ve Hvozdné u Zlína vlastní tenisovou akademii, která se zaměřuje především na mladé talenty. Renatu Voráčovou pozval k mikrofonu radiožurnálu Sport Tomáš Perutka a mluvil s ní pochopitelně i o čerstvé wimbledonské šampionce Lindě Noskové.
1: V čem je vítězka Wimbledonu, čerstvá vítězka Wimbledonu Linda Nosková jiná než ostatní hráčky? V čem spočívá ta její výjimečnost?
2: Tak já můžu potvrdit, že vlastně výjimečná hráčka určitě je. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem se s ní potkávala, když jsem ještě hrávala v Přerově a vlastně patřila jsem v té době do širší špičky, tak jsem se s ní potkávala na trénincích. Vlastně dávali mi už jako juniorku na tréninky a tam už dosahovala kvalit.
1: Ona má teprve 21 let a už dokázala vyhrát asi nejslavnější tenisový turnaj na světě. Má ještě další předpoklady, má nějaké rezervy, v čem se zlepšovat, aby mohla dominovat na těch kurtech ještě více?
2: Tak určitě, ona jako hráčka je velice silná, jak mentálně, tak i úderově. A když vlastně se spojí tady tato kombinace, tak je opravdu nebezpečnou hráčkou, která může porážet a sbírat úspěchy na všech polích. Jo. Ale samozřejmě myslím si, že potenciál dál ještě zlepšovat se má. Že to není konečná, pokud jí vydrží zdraví a ano, může se stát cokoliv v tom sportu, je to nevyzpytatelné, ale pokud jí vydrží zdraví, má za sebou skvělý tým, znám jejího trenéra z doby, kdy jsem hrávala v Přerově i z turnajů a myslím si, že oni ji nenechají, aby třeba tady ta výhra nějak stoupla do hlavy, ale myslím si, že ona ani k tomu nemá nějak sklony, Linda, že je to opravdu skvělá holka a ví, co chce v tom tenisu dosáhnout.
1: Když jsem se díval na to wimbledonské finále, mě tak teď napadá otázka, že třeba by mohla víc zapracovat ve hře na síti?
2: Určitě. Určitě si myslím, že je to jeden z aspektů, na kterém by mohla zapracovat. Samozřejmě je jich tam víc, proto si myslím, že ten potenciál ještě zlepšovat se má, jako může jít dopředu.
1: Linda pochází tady ze Vsetínska, takže tady z našeho regionu. Vy jste už mluvila o tom, že jste se potkávali v rámci tréninkového procesu. Co zápasy? Utkali jste se někdy proti sobě?
2: Tak já jsem ročníkově trošku starší než Linda. My jsme se potkávali na turnajích, ale nikdy jsme proti sobě nehráli. To samé vlastně s Kájou. Nikdy nás prostě los nesvedl proti sobě. Myslím, že s Kájou jsme se jednou zahráli dokonce 4 hry na extralize spolu na stejné straně, kdy jsme byli za Přerov, ale proti sobě jsme nenastoupili nikdy.
1: Ještě se vás zeptám na mužské finále Wimbledonu. To dalo dohromady tentokrát nejvýše nasazené hráče, tak jak se vám líbil tady tento zápas?
2: Tak to se musím přiznat, že jsem nesledovala mužské finále, že opravdu jsem byla ryze českou faninkou tentokrát a sledovala jsem pouze ženský tenis.
1: Ale určitě jste nesledovala pouze finále, určitě jste si nenechala ujít řadu dalších zápasů, možná vy jako i specialistka na čtyřhru, třeba jestli jste se dívala i na debly. Bylo něco, co vás překvapilo na letošním Wimbledonu?
2: Já myslím, že výsledkově mě tam asi nic nepřekvapilo, dá se říct. Jediné, co by mě jako tak překvapilo, to není z výsledkového hlediska, asi počasí si myslím, že tam bylo opravdu velké horko na to, jak Wimbledon v posledních letech, ano, bývalo sluníčko, bývalo teplo, ale opravdu extrémní podmínky, že pro ty hráče i na trávě, že to muselo být složité.
0: Říká bývalá tenistka Renata Voráčová. Rozhovor s ní bude pokračovat už za pár okamžiků.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme odpoledne byli u toho, když Lindu Noskovou, čerstvou wimbledonskou šampionku, vítali v Přerově, tedy v jejím městě. No a o tenisu si teď povídáme i dál. A to s bývalou profesionální hráčkou a současnou trenérkou Renátou Voráčovou. Konkrétně s ní rozhovor vedl reportér Tomáš Perutka.
1: Vy sama jste v Londýně ve Wimbledonu odehrála několik zápasů, několik turnajů. Na který vzpomínáte nejraději a proč?
2: Tak můj nejúspěšnější turnaj a na který nejlépe vzpomínám je z roku 2017, kde jsem vlastně prošla do semifinále 4 hry. A vlastně, když se tady na to vzpomenu, co všechno zatím bylo, tak jsou to jako příjemné vzpomínky.
1: Když je člověk už tak blízko toho triumfu, třeba i v té 4, už je v semifinále, uvědomuje si, že je to opravdu už blízko finále a třeba i ten triumf a že by potom už do smrti byl označovaný jako wimbledonský vítěz. To je něco, co už vlastně nikdo nesmaže. Jaké to tam je? Je tam velká nervozita třeba, když už se do toho semifinále, které vy jste teda hrála ve Wimbledonu, ten hráč dokáže dostat?
2: Já si myslím, že to je asi individuální, že každý hráč to má jinak, ale u mě konkrétně určitě jsme neměli nervozitu, nebo spíš si myslím, že je tam víc ten tlak z toho okolí, že opravdu jste mediálně víc pod palbou, když máte nějaký ten úspěch, tak je potřeba si zachovat takovou tu svoji rutinu a moc se nerozptylovat, protože přece jenom ten turnaj trvá 2 týdny a ono už ten druhý týden jedete už na takový autopilot, už děláte všechno automaticky. Já si jako neuvědomuji úplně, že bych jako přemýšlela nad tím, jestli vyhráme, prohráme. Prostě jsme šli zápas od zápasu a jediné, co bylo pro mě možná nové, že jsme hráli vlastně na velkém show kurtu, kurtu číslo 1, kdy v té době samozřejmě už tam není tolik hráčů, hrajete jenom na těch velkých stadionech a to si myslím, že možná to zvládnout, na to potřebujete více zkušeností.
1: Takže vypnout mobil, nečíst zprávy, nečíst sociální sítě.
2: Říkám, každý je jiný, někoho to může ovlivnit, někoho ne, ale myslím si, že kdybych byla v dalším takovém stejném momentu, tak asi bych si vůbec nečetla zprávy a jela bych si to svoje. Může to trošku třeba člověka ovlivnit i psychicky jako unavit.
1: Co ty další záležitosti, které se týkají Wimbledonu, teď mám na mysli třeba jahody se šlehačkou a tak dále. Chutnala jste určitě?
2: Určitě, tak to je vlastně tradice, tak jak je tam fish and chips a pivo v hospodách. Každá země má něco tradičního, tak jsou to jahody. Samozřejmě i ty se vyvíjí. Já si pamatuju, když jsem tam jezdila jako juniorka, tak ty jahody bývaly opravdu se šlehačkou a teď už je máte prostě v takových těch boxíčkách a máte připravenou šlehačku, ale tekutou. Takže spíše je to smetana. Tak je to něco podobné, jak kdybyste si udělali prostě doma jahody se smetanou. No. Ale tím, že jste tam, je to tradiční, tak samozřejmě myslím si, že 90% hráčů si to dá, i když si to normálně nedává.
1: A je to chuťově jiné, než když si to uděláme doma?
2: Neřekla bych. Spíš tam jde o tu atmosféru a opravdu, že si to dáte v tom Wimbledonu.
1: V čem je výjimečný ten český ženský tenis? Momentálně 9 českých hráček v první stovce světového žebříčku, tak to asi nebude úplně náhoda.
2: Tak já si myslím, že je to určitě ženská tradice, kterou tady máme a vlastně vzor těch bývalých šampionek, kde ty děvčata můžou vlastně čerpat z toho. A myslím si, že v současné době je to pro holky sport číslo 1. A ještě si myslím, že když to vemu, co dělá třeba Český tenisový svaz, tak máme dobře propracovaný systém turnajů, že opravdu v těch mládežnických kategoriích každá kategorie má o víkendu turnaj a to si myslím, že nám závidí i ostatní země, že to takhle propracované nemají.
0: Říká tenistka Renáta Voráčová, tedy bývalá tenistka, dnes trenérka ve Hvozdné u Zlína. Povídání s ní na Radiožurnálu Sport nabídneme i za chvíli, tedy její závěrečnou třetí část hned po skupině Europe.

0: 22 hodin, skoro 26 minut a hostem radiožurnálu Sport je ještě pár desítek sekund bývalá tenistka a nyní tenisová trenérka Renáta Voráčová, která během své aktivní kariéry vyhrála 11 turnajů okruhu WTA ve čtyřhře, na světovém žebříčku byla v deblu 29. nejvýše a je také semifinalistkou Wimbledonu z roku 2017, tedy samozřejmě také ve čtyřhře. No a s Renátou Voráčovou i o její tenisové akademii mluvil reportér Tomáš Perutka.
1: Funguje to tak, že tedy dám do vaší péče svoje malé dítě a vy mi z něho vychováte šampiona, který potom vydělá 100 milionů ve Wimbledonu za vítězství, jo?
2: Tak bylo by to pěkné, kdyby to takhle fungovalo, ale ano, může se to stát. Samozřejmě trenér Libor Šubr, který je šéftrenérem mé akademie, mě vychoval tenisově a vlastně já, obyčejná holka z Vozné, jsem se dostala do top 100, takže pokud se sejdou prostě všechny atributy, narazíte na správné lidi a všechno okolo, tak se může stát, že i z vás vychováme šampiona.
1: Vy odborníci poznáte ten tenisový talent, víte, že opravdu to je nějaká výjimečná osobnost, která se vám dostala do rukou a jak se to pozná, podle čeho?
2: Tak to je hodně těžká otázka. Samozřejmě u těch dětí je to spíš o nějaké všeobecné tělesné připravenosti a je tam spousta aspektů, ale tak nějaký hotový hráč, já si myslím, že je to okolo nějakých 15 let plus minus, jak se opravdu ten hráč vyvíjí a opravdu záleží, na koho natrefíte i v tom mladém věku, jo.
1: On ten tenis nepatří úplně mezi nejlevnější sporty, tak ze začátku asi je to, řekněme, v pohodě, ale když se to potom začne lámat, že už ti rodiče se musí rozmyslet, jestli opravdu do toho budou dávat ty peníze nebo ne.
2: Tak já bych řekla, že každý má tu cestu jinou, že vlastně i ten příklad té Lindy Noskové, kdy tatínek říkal, že vlastně neměli na ten tenis finance, nebyli tak ekonomicky silní a přesto to dokázali, takže když se spojí píle, talent, opravdu narazíte na ty správné trenéry, kteří vás provedou tou cestou, ale na druhou stranu ano, tenis je jeden z dražších sportů, ale říkám, ta cesta může být různá, nedá se říct, že prostě wimbledonští šampioni by byli jenom ti, kteří mají nějaké ekonomicky slabší podmínky, ale můžou to být i šampioni, kteří jsou opravdu z bohatých rodin, takže...
1: Když si vezmeme profesionální hráče, tak od kolikátého místa na žebříčku se dá bez problémů živit tenisem? Zhruba.
2: No, musíte být do stovky.
1: Muži i ženy, single.
2: Ano, určitě. Samozřejmě ty prize money se každým rokem zvedají, takže ty prize money, co byly v kvalifikacích, už teď pro ty hráče jsou zajímavé i nyní, ale pokud nehrajete ty nejvyšší turnaje a opravdu chcete se nějak tím uživit, chcete si platit tým a nejezdit po turnajích sám, tak musíte být do top 100.
1: Vy už jste teď trenérka, bývalá hráčka, nyní trenérka, tak jaké máte ambice v té trenérské dráze? Čeho byste chtěla dosáhnout?
2: Tak já bych hlavně chtěla, aby k nám přišly děti, které tenis bude bavit. Aby jsme vychovali někoho, kdo bude charakterově dobrý. A je jedno, jestli potom vyhraje Wimbledon nebo bude hrát jenom tenis pro zábavu.
0: Tak to byl rozhovor s Renátou Voráčovou, bývalou profesionální tenistkou a dnes trenérkou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: A pokud je o tenis, tak jedna aktuální zpráva. Turnaj mistrů bude pokračovat Turíně minimálně do příštího roku. Prodloužení smlouvy o organizaci podniku pro 8 nejlepších hráčů sezóny oznámili ATP a Italská tenisová federace. V Turíně se turnaj mistrů koná od roku 2021. Poslední dva ročníky ATP Finals v tomto italském městě vyhrál domácí favorit Jannik Sinner. Letošní ročník turnaje mistrů se v hale Inalpi Arena bude hrát od 15. do 22. listopadu.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin a 30 minut. A zprávy už má Lenka Pištěková. Ukrajina má téměř celou novou vládu. S předchozím kabinetem skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé protestovali proti jeho odvolání. Odchod Fedorova, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu. Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Nejčastěji nezvládnou řízení. Často je ale i přehlédnou řidiči osobních aut a nedají jim přednost. Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše porušila právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva. Podle něj selhaly i další české orgány, protože neodhalily rasový podtext zásahu. Česko musí sestře romského muže vyplatit odškodné asi 740 tisíc korun. Policisté v roce 2021 zasahovali kvůli potyčce dvou mužů, kteří zdrogovaní poškozovali cizí auta. Z amatérského videozáznamu je vidět, že jednomu z nich při zatýkání několik minut klečili na krku. Zadržený zemřel v sanitce. A brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. Sport. Fotbalový útočník a záložník Alex Král podepsal smlouvu v Kodani. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28-letý hráč se do Kodaně přesouvá po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín. V posledních letech nastupoval Král taky za Spartak Moskva, West Ham nebo Espanyolu Barcelona. Čeští basketbalisté do 20 let musí vyhrát obě zbývající utkání na mistrovství Evropy, aby nesestoupili do divize B. S Polskem totiž prohráli 83-90.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Koberovice a už průjezdná D5 Unířan. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice. Pozor, nebezpečná situace. 76. kilometr, stojí tam několik aut a kolem se pohybují lidé.
7: Stojí tam v ostavných kruhu několik osobních automobilů, tedy třeba 5 až 6 za sebou. Lidé pobíhají po dálnici, nevím, co se tamhle stalo.
6: Dálnice D5 z Plzně do Německa, po podvečerním požáru dodávky opět průjezdná, uzavírka u sjezdu na Nýřany kilometru 93 skončila. Na D11 se z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Pečky stojí osobní auto, kilometr 35,5 na výjezdu z odpočívky blokuje velkou část připojovacího pruhu. Na D11 se opačně z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč, podobná situace, kilometr 81,5 na výjezdu z odpočívky stojí nákladní auto, opět blokuje část připojovacího pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

come find me. Protože je čtvrtek, konkrétně 16. července, tak jste samozřejmě dopoledne mohli na Radiožurnálu Sport poslouchat desítku Pavla Horváta s hostem. Tím byl tentokrát režisér, herec Jakub Kohák a také samozřejmě nadšený fotbalista. No a povídání s ním samozřejmě máme připravené i pro reprízu. Nabídneme ho zhruba za půl hodinku, tedy po zprávách ve 23 hodin. Reprízu desítky Pavla Horváta s Jakubem Kohákem tedy můžete poslouchat, pokud ještě vydržíte nějakou dobu u nejposlouchanějšího digitálního rádia v České republice. Z Radiožurnálu Sport jste ho udělali právě vy, naši posluchači. No a za chvíli vám nabídneme přehled všech důležitých výsledků a událostí dnešního dne. Ve velkém

0: Kosáře Bejlek dnes postoupili do čtvrtfinále turnaje v Aténách další dvě české tenistky. Tereza Valentová vyhrála nad běloruskou Sasnovičovou 6-3 a 6-2. No a Barbora Krejčíková deklasovala francouzsku Monetovou 6-0 a 6-2. Další sportovní novinky už dodá ve velkém přehledu Mikuláš Jáša. Mikuláši, vítej.
1: Krásný večer. Začneme cyklistikou. Belgický závodník Tim Merlier ovládl 12. etapu letošní Tour de France. Je to jeho třetí triumf v letošním ročníku etapového závodu. Merlierovi v cíli gratulovala manželka a tříletý syn.
2: Give me extra motivation.
3: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
2: Really happy with it.
1: Český jezdec Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Bittner nakonec finišoval na 87. příčce, v průběžném vedení je dál Slovenec Tadej Pogačar. Na druhého Dana Jonase Vingegaarda má náskok přes 3,5 minuty.
0: Fotbalista Lukáš Horlický míří do Slovácka. 24-letý fotbalista přestupuje do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Horlický kontrakt na 3 roky.
1: Fotbalový záložník Alex Král podepsal smlouvu v Kodani. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28letému hráči vypršela smlouvu v Unionu Berlín.
4: Hi, Alex Král here. I'm looking forward to see you guys in the Park Stadium.
5: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj 6. zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. V posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Čeští basketbalisté se v předkvalifikaci mistrovství Evropy utkají s týmy Belgie a Norska. Rozhodl o tom los v Mnichově.
6: Svěřenci trenéra Luboše Bartoně si účast ve druhé fázi bojů o evropský šampionát zajistili poté, co neuspěli v kvalifikaci mistrovství světa a ve své skupině skončili poslední. První utkání odehrají 27. srpna na palubovce Belgie. O 3 dny později doma přivítají Norsko. Odvety pak české reprezentanty čekají letos v listopadu a v únoru příštího roku. Ze skupiny postoupí do hlavní kvalifikace mistrovství Evropy pouze vítěz. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Los rozhodl taky o soupeřkách basketbalistek USK Praha v evropské lize. Ty se na podzim utkají s polským Lublinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v evropské lize budou hrát KP Brno a Žabiny Brno. Hráčky KP Brno čeká v semifinále kvalifikace francouzské Karolo. Žabiny se utkají s crvenou zvezdou Bělehrad.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a dodal nám je Mikuláš Jáša. Díky za to.
1: Naslyšenou.

jakkoliv bázlivý často bývám nohama na zemi a vím, že mě Bůh neopustí.

0: Na Radiožurnálu Sport můžeme po velkém přehledu dodat ještě jednu novinku hokejovou s datem 16. července. Brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy. Bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec strávil v Severní Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve 2 zápasech za New York Islanders. Poslední sezónu strávil Jakub Škarek jako člen organizace San Jose Sharks, kde ale působil pouze na farmě v American Hockey League. Teď tedy bude Jakub Škarek působit v Německu ve Straubingu. No a my teď pojďme na domácí led, byť tedy s příchutí reprezentace. Na jaře vybojoval s 18. bronz na mistrovství světa. No a teď ho čeká další výzva. Hokejový trenér Jan Tomajko už začal práci u národního mužstva do 20 let, kde na pozici hlavního kouče vystřídal Patrika Augustu. Ten s mužstvem získal medaily na 3 šampionátech v řadě a zopakovat jeho úspěchy bude podle Jamana Tomajka hodně obtížný úkol.
1: Samozřejmě, že to bude hodně těžké, ale tak jo, tak nebudeme se bát. Těšíme se všichni v tom trenérském týmu a je to pro nás obrovská výzva. Budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe.
2: Usmál se Jan Tomajko. Na přípravném kempu v Chomutově se zžívá s týmem, ve kterém je několik jeho bývalých svěřenců z osmnáctky.
1: Chceme hlavně hráče poznat, chceme, aby oni poznali trošku nás. Měnili se trenéři, takže je to zase něco jiného. I když ten styl té hry bude vlastně skoro totožný, tak musíme se nějak poznat. Proto vlastně teďka máme 3 brankaře a 5 pětek, aby jsme jich poznali co nejvíc a hlavně, aby jsme poznali ty hráče, který jsme ještě třeba neměli v žádným tom soustředění a kteří vlastně v září zmizí do Kanady a pak už bychom vlastně skoro nevěděli a uvidíme v zápasech, uvidíme, jak se chovají v těch vypjatých chvílích.
2: To bude pro Tomajka důležitý ukazatel. Jeho předchůdce Patrik Augusta totiž kladl na dobrou týmovou chemii velký důraz.
1: Trénujeme docela hodně, 2x denně dvoufázový trénink, takže ona ta únava se nakupí a přece jenom, když ti hráči vidíte v těch nekomfortních situacích, tak vám to napoví víc. Kluci, co byli v 18, tak udělali neskutečný pokrok třeba od června do toho celou tu sezónu a někteří se hodně zlepšili, takže to si myslím, že je taková, samozřejmě jedna věc jsou výsledky a druhá věc je ty hráči někam posunout.
2: Největší opory české hokejové dvacítky Benák, Poletín, Mrtka, Nestrašil, Čihař nebo Novotný v Chomutově chybí. Od trenéra dostali volno.
1: Protože někteří hráči končili později, někteří měli nějaký kempy teďka v Americe, takže mají tu přípravu takovou trošku jinou, ale měli by být na konci srpna, co máme vlastně týdenní turnaj ve Finsku, tak tam by prostě tady ti hráči měli být.
2: Po přípravném kempu v Chomutově čeká českou hokejovou dvacítku nabitý týden. V 6 dnech odehraje 4 zápasy, 2x ve Finsku a pak doma a venku se Švýcarskem. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zanamaďrová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měla jsem jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Za malou chvíli nové zprávy ve 23 hodin a potom už repríza desítky Pavla Horváta, tentokrát s hostem Jakubem Kohákem.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Posloucháte zprávy a má je pro vás Lenka Pištíková.
2: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. 3/4 kontrolovaných e-shopů podle inspekce porušili v prvním čtvrtletí zákon. A fotbalový záložník Alex Král bude hrát v Kodani. Pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky a teploměry. Tak ty vystoupají až na 30 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech víc než 200 obcí s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Víc než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená se zaměřením na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
4: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
2: Za první 3 měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Úřad Evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů. Informoval o tom řecký server Ekametyriakárený. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a pokuty. Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za víc než 408 milionů korun potrvají skoro 2 roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby. Pokračuje generální ředitel ředitelství silnice dálnic Radek Mátl.
5: Ta průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dražbu tunelu, to znamená, není to dílo, které by se posléze nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
2: Stavbaři samotné dálnice D3 ve středočeském kraji, tak ty by mohli začít se stavbou této dálnice v roce 2028 nebo 2029.
3: Sport.
2: Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho 3. triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovenec Tadej Pogačar. Fotbalista Alex Král podepsal smlouvu s FC Kodaň. Dánský klub o tom informoval na svém webu. Délku kontraktu neuvedl. 28-letý záložník se přesouvá do Kodaně potom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín.
6: Hi, Alex Král here. I'm looking forward to see you guys in the Park Stadium.
7: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj 6. zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. V posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná silnice 57 u Krnova a u zavírky v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále pozornějí za sjezdem na Koberovice. Náš zpravodaj hlásil na 76. kilometru několik stojících aut a taky pohyb lidí. Na dálnici D1 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč stojí nákladní auto. Kilometr 81 na výjezdu z odpočívky z čerpací stanice Orlen blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. U auta bliká šipka. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice je neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s motorkou na místě. Záchranáři, vypadá to, že se objíždí přes město a po souběžné Albrechtické ulici. A v Praze začínají noční uzavírky v tunelech, obousměrně neprůjezdný. Má být do rána Letenský tunel a taky část komplexu Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Opět v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupně. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači. Radiožurnál Sport a Desítka Pavla Horváta. Oblíbený pořad ve čtvrtek, tradičně s hostem Pavel Horvát. Přítomen, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A Pavel Horvát pozval opět známou osobnost svého přítele, dá se říct?
10: No tak to uslyšíme od něj. Já si myslím, že kamaráda a hlavně spoluhráče samozřejmě, byť úplně jsme spolu nehráli Ligu mistrů, tak si myslím, že velmi kvalitního útočníka, jak to říkají vždycky, když ho představou, Zlatana Ibrahimoviče českého fotbalu, ale teďka trošku můžeme, Kubo, říct Jean-Paula Tiganu
11: světového
10: fotbalu. Kuba Kohák, Kubo, ahoj.
11: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu, je to pro mě čest a doufám, že vaše očekávání nesklamu.
10: Já si myslím, že určitě ne.
11: Ano, děkuji. Díky i za to, že jsi říkal jako všechny ty superlativy, že? A že jsme si spolu nezahráli tu Ligu mistrů. Škoda.
10: Škoda, no.
11: Kdyby trenér
10: škoda.
11: Byl jak prozíravý, ne, Vrby, kam až jste mohli dojít, vi?
10: Ne, ten Pavel Vrba tomu prostě nerozuměl. Ne.
9: Jakub Kohák je hostem Desítky Pavla Horváta, vítejte.
3: Desítka Pavla Horváta.
9: No, Pavel zmiňoval samozřejmě to, že jste spoluhráč, ale já řeknu ještě, že jste režisér, herec, moderátor, spisovatel, scenarista, taky si tam píše někdy komik.
11: Šmank.
9: Tak co tam máte asi nejzásadněji?
11: Já můžu říct tak jako vlastně, když se podívám na průřez svým životem, asi nejvíc jsem se věnoval reklamní režii, takže bych řekl režisér, řekněme krátkometrážních pořadů. Občas jsem se vyskytl v nějakém pořadu jako před kamerou, nechci říct úplně herec, ale řekněme protagonista a řekněme plnič pokynu pana režiséra. Pokud to někdo nějak smísí se jako slovem herectví, může být, ale netrvám na tom. No a pak všechno, co se namane, že? Ano. Tam můžu moderovat, že? Ten můžu něco jako přidržet, když někdo bude potřeba něco třeba přišroubovat. Tam můžu přinést vodu, že ano, odnést kafe. Prostě
10: něco někam kupnout.
11: Jako kruce, něco někam jako kupnout. Zvláště tak jako bych službám, bych jsem řekl.
9: Ano, tak to jsme jsem rádi, že jste přišel do Desítky Pavla Horváta.
11: Ano.
9: Pokud by posluchači tápali, odkud vy dva se třeba znáte, tak si můžeme pustit první zvukovou ukázku, trošku napoví.
12: On fakt říkal, že to chytí do zubu.
13: Říkal mi to, stáli jsme tam, že to má chytit do zubu tu penaltu.
12: Tak jako zuby na to má.
13: No to má.
12: To jsou pořádný klovák. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu.
13: No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás.
12: O co jsi to vsadil?
13: O 300 kliků. Nemůžeme prohrát.
14: A zdar, Roši.
12: Čau, Es.
14: Čau.
12: A zdar.
14: Ahoj.
12: Ty vole, co to je jako, co to je?
13: Já to nechápu.
12: On to fakt chytil do zubu.
9: No, krásná ukázka.
11: Ano, tenhle ten zvuk budeš muset vysvětlit ještě to. Já vysvětlím, o co šlo, že? Že Pavel napsal fenomenální knihu, toho se prodalo snad kolik? 500 tisíc výtisků.
10: No, já si myslím, že 30, ale i tak to bylo dobrý číslo.
11: No, 30 tisíc, kdo to může říct? No. Ano.
9: No. Škole nám říkali 2000 a už je to bestseller, tak ty máš 30 tisíc.
11: To je jako David Bowie, když jsem přijel na koncert a oni mu dali jako zlatou desku za prodaný jako nosiče. A on byl zvyklý, že jo, z té Anglie, že to je za 500 tisíc nebo za 5 milionů. A on říkal, děkuji, za kolik to je? A oni 5 tisíc prodaný desek.
10: A hlavně byl zvyklý, že byla opravdu zlatá.
11: Ne? Takže já jsem byl osloven, aby jsem u příležitosti této knihy natočil s Pavlem nějaký videospot. No, takže jsme si říkali, jak mu příroda nadělila takový dar, že ano.
10: Myslíš nohy?
11: Mimo těch nohou, ještě takové ty vypouklé zuby. Takže chytá míč do zubu. No, tak a z toho se to odvíjelo a pak se potřeboval nějaký zvuk, jak on chytí ten míč fakt jako do zubu a to bylo to ne.
10: A musím říct, že já jsem teďka v Mostě a musím říct, že kluci i hráči si ze mě dělají srandu a tenhle ten zvuk jako fakt, dělají do teďka. Musím, že to je velmi populární. Jsem sám jako překvapený, že tyhle ty kluci, kterým je teďka 20, protože už to je v podstatě
11: no, to je dráhně let.
10: 15 let skoro, tak jsem překvapený, že si to jako vygooglili a našli. Tak, ale bylo to fantastický, samozřejmě. Já to jako popíšu ještě takhle. Já jsem čekal, co si ty vymyslel, samozřejmě tak, jak je to zvykem. A vlastně jsem byl překvapený, Petr Jiráček měl si přinést jenom dres, tu dobu byl v Hamburku. Petr Jiráček je fantastický herec, mimochodem. Aha. Myslím to ironicky.
11: Byl trošku dřevěný, ale...
10: A malinko nervózní.
11: Vykřesali jsme to z něj trošku.
10: To dobrý jsme z něj prostě vyndali, tady ano. V tom rozhovoru, co byl slyšet. A ještě si přivedl sebou kamaráda Jirku Hudlera,
11: je to tak.
10: Který pravděpodobně s tebou strávil průběh té předešlé noci.
11: No, jako několika nocí předtím a on mi říkal, a kam jdeš, že se přerušuje večírek, já musím jít natočit nějakou debilitu. A on, já jdu s tebou, ale chci tam hrát. No,
10: no a teď teda to dopovím. A já teď, jelikož kdo nezná, tak nějaký tenhle reklamní spot, každý záběr se natáčí minimálně třikrát, pětkrát třeba. A ten Jirka Hudler, bylo celkem teplo, bylo to v létě, no. Tam celou tu dobu skákal na tartanový dráze kolem nás a dělal žabáky. No,
11: protože ona tam pro něho v tom spotu jako role nebyla. Jo. Ale byla role, protože to bylo s atletickou dráhou.
9: To bylo na Strahově na přátelství.
11: Ano, takže by tam prostě jakoby vzadu, jo, prostě nějaká postava jako něco dělala. Běhat se mu nechtělo, říkám, tady dělej žabáky. On v domění, že to bude třeba 10 žabáků, 15, a jenom, že on jich byla třeba 600 podle mě.
10: Tak,
11: a on byl ještě potřeba záběru, když se točí. Přes jedno herce, přes druhýho, celek, úzký, tam nadával jak špaček.
10: Pak nechtěl skákat, tak byl říká, no ale ty tam musíš být, už tam byl na začátku.
11: Přesně tak, nemůže najednou zmizet, že no, to je skript, přátelé.
10: Ale je pravda, že následovala nejlepší sezóna Jirky Hudlera v NHL.
11: No, měl nohy normálně neskutečný, to je pravda.
9: Natrénovali jste ho dobře. No, Jakub Kohák v rozhovoru v červnu 20 pro Seznam Zprávy řekl, že vždycky měl rád zvláštní typy, takové nedokonalé, že pro ně má slavnost, protože sám není dokonalý. Chci se zeptat, ty jsi trenér teďkom, Pavle. Přece jenom v tom fotbalovém ranku, když máš někoho nedokonalého, to není úplně jako vítaná charakteristika.
10: Já nevím,
9: ne?
10: Samozřejmě, jak to myslel Kuba, ale spíš jako výjimečný. Já to beru, jak říkal Kuba, ty zuby, tak beru to výjimečný. Já mám obrovský platfus prostě a i přesto jsem byl schopný jako se, ne kopat, ale pohybovat tolik let, jako byť to u mě zní srandovně, tak odběhat spoustu zápasů. A když máš někoho výjimečního, kdo něčím prostě vyniká, no tak bys to měl z něj vytáhnout asi v tom vašem světě, že jo?
11: Ano, a já jsem to myslel i jak to říkáš ty, ale i jako by nějaká jako nedokonalost. Mm-hmm. Když má třeba jako jizvu někdo jako herec, nebo kulhá trošičku, tak je to vlastně něco, co ho odděluje od těch ostatních, co vlastně mají všechno podobně.
10: Jasně, no.
11: A je to takové jakoby, že běžné, by jsem řekl.
10: No, je to ve sportu stejný, no tak jako teď zase asi se bavíme o té mládeži, teď to je moderní, tak vlastně všichni ty hráči umějí všechno a ta výjimečnost trošku jako nám schází.
11: Ne? Já i kolikrát třeba mám jako slabost nebo oblibuji vyloženě takový typy, co jsou až jako, nechci říct jako, že neposlouchají, nebo jsou takový zlé, mají svoji hlavu, ale že jsou trošku jako originální, že jim řekneš, udělej tohleto a oni to udělají. To je prostě, to je normální. Jo. Mně kamarád říkal, že fotbal už jsou jako roboti, že jim jenom povíš, ty běhej tady, ty tady, jak to dostaneš, jeden dotek sem a kde je kreativita, kde. A takže mě baví nějaký, co to nějak udělá jinak, zazlobí trošičku, naštvou trenéra.
10: I přesto, že to nevíde, tak nevíde, do toho jdou.
11: Ale udělají to jinak, že překvapí i ty soupeře, i všechny kolem a proto třeba kolikrát vyjde a v tom je právě ta výjimečnost. Třeba jako Balotelli si myslím, že je tak zábavný a ještě ke všemu to umí. A je takový grázl, lump, ale vlastně ho miluješ.
10: A ty jako režisér napíšeš si nějaký scénář a přijde ti tam...
9: Na komparce.
10: Herecký Balotelli a bude to hrát po svým, tak jak se budeš chovat?
11: Já mám třeba jako představu, jo, tu mu řeknu a on, když to udělá jinak po svým a bude to skvělý, tak naopak zatleskám. Takhle to je.
9: A říkám si, že kdyby Jakub Kohák třeba točil ještě v dřívejších dobách, myslím hodně třeba i 90ky prostě
11: jakože 1890,
9: myslím třeba 1990, 1980, jako ještě dřívejší fotbalistů asi bylo víc ne originálních.
11: No je, to muselo být doba, co? Třeba ty hára měli všichni dlouhý, že ano, každý to, ještě se kouřilo tenkrát třeba.
10: Ale neskryvalo se to.
11: No právě, bylo to úplně jako v klidu, ježiš, o co
10: jde. A trochu se i chlastalo, jako
11: no
10: to se taky neskryvalo.
11: No, jakoby neříkám, že to bylo dobře, ale by mělo to ta doba nějaký takovej svůj, nějaký takový švůňk, jo? Takovou nějakou...
9: Že si člověk zapamatoval tou osobnost.
11: No, bylo to prostě takový jako lidský, jo. Dneska už jsou takový stroje atleticky jako vyšlechtěný, jako prostě stovka za 10, urvat to, spíš někomu utrhnout nohu, než udělat chybu. Prostě je to takový najednou strojově, najednou jako typizovaný zbytečně.
10: Třeba ještě k tomuhle jedna věc. Já vím, že se to řeší, že to je jako moderní. Skončí zápas a teď už i ty kluci na té nižší úrovni si hlídají, jestli vypije jednu limonádu, jestli si může dát dvě piva, jestli si má dát pizzu nebo zastavit u McDonalda. My jezdíme s Mostem a většinou prostě po zápase stavíme u McDonalda. Vím, že to jako není úplně ideální, no ale...
11: Já bych naopak řekl, že to je vynikající nápad.
10: No pro mě
11: nápad,
10: úplně, jako pro mě úplně.
11: Já trenér si nese, já 4 balení.
10: A oni kluci říkají, ne, my máme tady sacharidovou vložku a já říkám, no, ale teď jdeme k McDonaldovi. Ne, že...
11: Už
10: že
11: takhle jako, mladý, už takhle na tom.
10: Tak oni nejsou úplně mladý a už trenou chlapy, ale to...
11: Ale jim 20 třeba.
10: No, jasně, no. Ale chtěl jsem vlastně na tu nejvyšší úroveň, že ty hráči vlastně fakt jako už před zápasem vlastně vědí, co budou dělat po tom zápase, jak se budou chovat, kolik budou spát,
11: úžasný.
10: Jestli si vezmou kalhoty, no úžasný, ale ta doba je prostě jiná. Dřív si jim řekl, hele, jdeme na večeři a 4 utekli a dali si tam místo večeře 3 piva a nastoupili zpátky do autobusu a jelo se. A druhý den trénovali a v sobotu příští zase rozhodli ten zápas.
11: To je to rošťáctví, co mám rád právě. A potom, a ještě musím říct, že ty, co vlastně zlobí takhle a napijou se třeba jako tajně, tak ty se cítí jako provinile a hrajou takzvaný jako provinilej fotbal. Jo. Což znamená, že hrajou ještě líp, než normálně, protože to chtějí odčinit.
10: Ano, to jsem několikrát zažil.
9: Pavel Horváth do desítky pozval spoustu borců, kteří si můžou spojovat se sebou třeba to přízvisko, že byli něčím originální a fanoušci na ně určitě pamatují. Vy jste se, Pavle, taky potkali s jedním tímhle výjimečným fotbalistou na place na natáčení, tak si můžeme připomenout opět zvukově, jak to bylo.
14: Iniky, Biniky, Vládík, ne? Horvy, ten si zahraje. Štajny, jdi na to, prosím. Mladší, rychlejší.
9: Štajny, jdi na to, takže s Jirkou Štajnerem jste taky Štajne. Byli v klipu.
10: No, to byl bohem jako jedno.
11: Byl jo, já jsem ho nezažil takhle jako osobně.
10: No, Jirka, já jsem taky s Jirkou nikdy nehrál, ale samozřejmě,
9: ten klip vlastně
10: samozřejmě jsme vlastně. Stejně, no, na Spartě jsme točili pro pivovar, aha, pro Gambrinus a myslím si, že to bylo taky super, no, tam si ze mě, tam jsem tahal bobra nebo něco takového jsem tam...
11: Já jsem přijel bobra, myslím, protože měl
10: jo,
11: zuby jako ty...
10: Jo.
11: Jakože já jsem přijel bobra a to je jako znamení, že by si měl hrát.
10: Jo.
11: A vyště vím, že si tam chtěl mít nafukovacího jako krokodýla.
10: Aby mi nebyl vidět pupek.
11: Přesně tak.
10: No. To jsem ještě hrál totiž.
9: Ale je pravda, že i ve fotbale může platit to, co u některých režisérů, že si berou ty své ovečky, ty své oblíbence sebou na angažmá, režie do filmu třeba a ve fotbale do týmu postupně se převádí. Cítil se někdy Jakub Kohák jako nějaký sběratel třeba v tomhle ohledu, že má prostě ty své oblíbence, anebo když to převedem na to sběratelství vysloveně?
11: Já nevím, no já jakdy, no, jak když potřebuješ něco jakoby na jistotu, tak asi jo, ale já spíš radši zkouším nové tváře a nové postupy, nový spolupracovníky, protože to tě vždycky nějakým způsobem posune dál, než když jedeš v těch kolejích jako zajetej, je vždycky dobrý jako měnit. A ještě musím říct, že tam byl s náma Láďa Krejčí.
10: Tenkrát mladý, teď už starý.
11: Já starší.
10: Láďa Krejčí, který je teďka v Teplicích.
11: Tak,
9: ale má to přízvisko starší, byť se už mu teď odpáralo, ale pořád to rozlišujeme, ne? Ladislav Krejčí starší a mladší je kapitán repre.
10: Já teda ještě, ty jsi na kousto sběratelství. Já vím, že máš jednak knížku, jednak spoustu artefaktů, který jako sbíráš různě. Už jsem tě zažil. Já jsem si tady připravil...
11: Ježíši Kristuse.
10: Na to domluvili a já jenom takhle ti to předám. Je to vlajka.
11: Ježiš.
10: Už jsem hrál v Plzni, tak je to vlajka. Vlastně, když jsme hráli s AC Milan domácí zápas v Edenu, na Slávii, tak
11: my jste nemohli hrát tam u
10: jsme nemohli ještě, my jsme ještě neměli tam stadion. Tak tohle to je ta vlajka. Ono jich bylo na každý zápas, teď možná, abych nekecal, třeba 20, protože se to dává soupeři,
11: jasně,
10: několik, pak ten kapitán to dává, tak tohle je jedna z těch 20 kusů.
11: A ty jsi si nechal?
10: Já jsem s odstupem času, někde jsme tam přišli na nějakou krabici, která tam zbyla, já jich mám samozřejmě víc a tohle je jedna z nejatraktivnějších,
11: tak jsem
10: si dovolil, protože vím, že to jako oceníš. Prostě.
9: To bylo ze zápasu, kdy Viktorka urvala bod s AC Milan.
10: V posledních minutách.
11: Ano. Fakt, jo. A jak to bylo, to si jak nespomínám. Ale byl tam Zlatan tenkrát?
9: Ne.
11: Jaká ruka se tam pískala?
10: Zlatan hrál doma, tam byla penalta, tam dal gól. Ale doma nehrál, doma hrál Robinho a ten druhý a Pato. A během, já si to uvědomuji přesně, jak jsme si o půli byla 0-0 půle a šli jsme na druhé, říkáme, lete, máme na ně jedem a během dvou minut to bylo 0-2. Tyhle ty dva dali každý jeden gól.
11: Lumpové,
10: ale pak David Bystroň a Míša Ďuriš vyrovnal a bylo to fantastické.
11: A jaký byli?
10: A jeli zpátky saláky.
9: To byly krásné časy Plzně s Pavlem Horvátem v Lize mistrů. Co se týče toho sběratelství, tak když fotbalista takhle investuje, vím, že Fabio Capello sbírá umělecká díla, Luciano Spalletti dresy, tak v čem je větší budoucnost podle Jakuba Koháka?
11: No, jako budoucnost...
9: Co ty dresy ty táhnou, ne?
11: Budou ta jako umělecká díla, bych řekl. Pokud to samozřejmě nejsou jako dresy, opravdu jako nějaký jako špičkový z nějakých jako momentů. Že? Teď jsem někde četl, že Maradonův dres z té ruky památný, on to vyměnil s tím obráncem. S tím jako Anglán, ten to prodal asi za 9 milionů dolarů, myslím. To už je dobrá věc.
10: To je docela solidní.
11: To jako docela jde.
10: Za triko.
11: Tak. Pozor, ještě tam není jméno. Tenkrát ještě nebyly jména.
10: Nicméně,
11: takže to jo, ale myslím, že ta umělecká díla asi mají samozřejmě větší, řekněme, jako finanční hodnotu, ale tu lidskou, tu mají ty dresy. To zase jako jo. Já je sbírám taky. Mám takový kritérium, že musí být hrané, jo. Že prostě koupit v krámu. No to ne, to jako vypadáš, to zase jako jo. To by musel být jako v plynový komoře, ty blázínku. Nicméně.
10: Nemo mít vedle teletník.
11: Jo, tak. Koupit si to umí každý, jo. To není takový atraktivní. Takže já hraný dres a to jako mám rád, no. Že to je příběh toho, toho hráče, který mi to dá. A prostě takhle to mám rád, no.
10: Já jsem, teď si uvědomuju zase tady to, jak říkáš, když jsme postoupili přes tu Kodaň do té Ligy mistrů, tak vím, že jsem sundal kopačky a hodil jsem je lidem jednu a jednu a že hned, já nevím, druhý nebo třetí den mi někdo říkal, že už tu jednu kopačku někdo prodává na nějakým tom serveru za 5000. Tak.
11: A tu druhou?
10: Tu nevím, to co někdo nechal. Opravdu.
9: Možná se za tři. Třeba.
11: A tu druhou za tři.
10: Za 2,5. To byla rozmajdaná levačka.
9: A tak ty máš asi dresy bývalých soupeřů.
10: Mám, ale teďka vlastně, jak byla Tiki Taka live v té O2 aréně, tak tam byl Clarence Seedorf a já jsem se ho ptal, jestli ty dresy jako kde ho má, že jsme si ho vyměnili, tak chápu, že asi můj dres nebude mít někde vystavený. A on říkal jako honestly, že si je všechny schovává, že je má všechny schovaný, co si vyměnil, že jako je nevyhazoval.
11: Hezky. A já jsem mě jako napadá teďka s tím, že jak se hráli proti Messimu,
10: ano.
11: Kdo ho urval?
10: No, to je oblíbená historka. Mně se říká, vzal si Messi a říkám, hele, já Messi ho mě by nebyl. Takže
11: a kvůli tomu si ho nebereš,
10: kvůli
11: ty vole.
10: Kvůli jsem na něj neútočil. A myslím si, že jeden má Milan Petržela a druhý má Venca Pilař. Samý pindové.
9: Nakonec to nevyšlo.
11: No, a ještě mi řekni, já jako tak jako teoreticky tuším, máte na každý poločas jako jiný?
10: Ano.
11: Že se jdeš přivítat, že je suchej?
10: Dřív to nebejvalo. A vlastně i v těchto pohárech to bylo super, protože já jsem pro sebe si chtěl nechat svůj dres.
11: Přesně tak.
10: A samozřejmě po zápase si ho vyměnit. Ale už to bylo pak tak, třeba se Schweinsteigerem jsem se domluvil už na Bayernu, že v půli jsme si ho vyměnili, zase historka rychlá.
11: Pro jistotu.
10: No, ale já jsem za ním musel potom jít, protože zrovna ten můj druhý dres nebyl potisknutý reklamou.
11: Ježiš.
10: Takže v šatně Bayernu půli, kdy už jsme prohrávali 3-0, takže ticho. A já říkám, Vencele, já nemám reklamu na tom drezu. Říká, no, tak to je v pytle. Říkám, já jsem si ten první vyměnil se Schweinsteigerem. No, tak si tam dojde a ti ho vrátí. A říkám, no, tak to už radši nejdu hrát. Jako. Takže tam šel pak Míra Jedlička vedoucí o půli. A když jsme přicházeli na tou druhou půli, tak Schweinsteiger mě jako ukazoval jedničku. Ale to byla výjimka. Jako, jo, jinak to bylo všechno skvěle připravené. Ale že tohle to se stalo zrovna na Bayernu.
11: A ještě se zeptám, když se teda vymění po první půli dres, jo, třeba, že je, já nevím, že ho jako vím, dáš ho jako by tomu, co jsi řekl, tak máš ještě třetí, kdyby jsi ho roztrh třeba?
10: Já si myslím, že pak už to bylo
11: to
10: tak,
11: by teoreticky mělo nějak.
10: Teď
11: jako...
10: už 100% to musí
11: takže
10: být.
11: Takže tři.
10: Ale dřív to, teď už by měly být tři. Jo. Jestli ti někdo kecá, tak...
11: Ne, to je moje úvaha, já vůbec o tom
10: nevím. Ne, teď
11: nic.
10: Už by měly být, ale předtím to bylo tak, že vlastně by ti dal třeba číslo, který nikdo nemá, ano. A do zápisu se to napíše, že hráč dohrával s číslem.
11: A i ze mistru?
10: Tenkrát to asi mohlo se stát. Aha, jako no.
11: Zajímavá doba. Nádherná, co?
3: Desítka Pavla Horváta.
9: Hostem desítky Pavla Horváta je Jakub Kohák a když si dostaneme teď k těm začátkům s fotbalem, Ježiši. Tak trošku tuším, že Pavel pochází z Břevnova,
10: ano.
9: A Jakub teda vlastně taky se nedaleké městské části podle gymnázia, které jste navštěvoval.
11: Já jsem navštěvoval gymnázium na Čtrou, jako sportovní samozřejmě, co jiného. A narodil
10: Letný, jsem se. Kousek od Letný.
11: Ano. No, na Letný, ne?
10: No, na
9: vedle Technického muzea.
11: Je to tak, ano. A narodil jsem se na bojišti Praha 2. Celý život jsem jako v Praze. A fotbal, k tomu jsem se dostal tak, že mě jakoby bez legrace strašně šel. Jo. Když jsem byl malý, úplně neuvěřitelně. Až táta říká, to není možný. Vzal mě na nábor na Bohemku. Mě bylo třeba 5, 6, 7, tak nějak. A tam jsme přišli pozdě, samozřejmě jako klasika. A oni už, no, už to zavíráme něco, a oni, jo, tak my jsme přišli, no, tak je to, dobře, no.
10: Tak něco ukáž.
11: Tak se proběhni na půlku a zpátky. A já jsem běhal strašně, takže to bylo takový frk. Já si vzpomínám, že se na se podívali ty dva chlapi a řekli, sakra, vem si balón a s balónem, tam a zpátky. A já jsem si někde, mě někdo řekl tenkrát, že fotbalista si to musí držet u nohy, mm-hmm. Že si to nekopneš 100 metrů a pak...
10: Jasně.
11: Takže jsem to takže to bylo takový frk. Okamžitě mě vzali, okamžitě. Ještě nějaký starý pán tam stál a říkal, jak se mnou je váš syn, já se budu jako... budu se to... A tak mu řekl, táta, přijdeme domů. Nadšený matce jsme to řekli a matka to zakázala. Představ si, že řekla fotbal ani náhodou a řekla tu mamátou jako větu, to hrajou sami pitomci a blbci. To řekla tenkrát rok třeba 79.
10: A kolik ti bylo teda?
11: Podle mě 6 až 7 let.
9: No, tak to bylo ještě v době, kdy tam valel Tonda Panenka, ne? Na Bohemce.
11: Nejsem, já jako asi
9: 70.
11: Jo.
9: On pak
11: toho jsem tam nepotkal.
10: Tam nebyl.
9: Nebyl
10: na těch testech nebyl.
11: Tam nebyl. No takže pak jsem hrál basketbal, no a tím právě ten svět přišel o útočníka fantastického. A pak jsem se k fotbalu vrátil, k tomu vrcholovýmu v 38.
10: K tomu nejlepší.
9: Co jste mohl mít přezdívku Bomber třeba místo Tomáše Skuhravého, když jste vydržel.
10: Že teda v těch letech už byli fotbalisti blbci a pitomci pro, jako pro veřejnost. Jo?
11: Ne, pro moji matku.
10: No,
11: takhle to ona jako vnímala. No.
9: Ale basketbal teda se jí líbil
11: to,
9: víc.
11: To jí přišlo takový vysokoškolský. Víš, že to hráli v té Americe, jo, řekněme, na těch univerzitách. Jo, že to bylo najednou, je to jako, pro ní to bylo takový jako ušlechtilejší sport. Strašná škoda, mě to jako mrzelo.
10: Já jsem teda měl naučit.
11: Do dneška mě to mrzí.
10: No to chápu, teď už to mrzí podle mě všechny český fanoušky, protože jsme přišli o... Jako...
9: Minimálně posluchače tohoto rozhovoru.
10: No, jasně, no.
11: Minimálně.
10: Já chci říct, že jsem byl, já jsem chodil na učňák, že jo, řezník prodavač a tam jsme měli paní učilku na tělocvik, která byla taky basketačka. A musím říct, teď jsi mi to připomněl, že vlastně já už jsem v tu dobu hrál jako dorosteneckou ligu. A samozřejmě jsme hráli basket, že jo, a to a nějak jsme se tam bavili, házeli se šestky, že jo, a ona jako, prosím tě, ty fotbalisty jste blbci všichni, basketbal, to jsou signály a tohle to vy vůbec nedokážete pochopit.
11: No a takhle to měli ty lidi zakořeněný, ty sporty.
9: Tak a neučila vaše měli... maminka náhodou, Pavla, že by to byla souvislost?
11: Ne,
10: to jsem byla Husáková. Jako opravdu, myslím si, no. Teď jsem si na to vzpomněl, omlouvám se paní učitelce nebo profesorce, no. Ale byla na mě přísná. No.
9: No ale mě zajímá pak během studií tedy na pražské FAMU, jak to bylo s tím sportem, protože taky jsem studoval na HAMU teda a tam řekněme...
10: Na čem?
9: to je zase hudební fakulta.
10: To je pro hamu.
9: No, ale tam zase tomu sportu úplně se třeba neholduje v těch různých odvětvích, tak jak to bylo na FAMU.
11: Tam je to individuální, ten, kdo dělá nějaký sport, tak si to dělal. A
9: no, nějaká bohemská představa
11: tak,
9: trošku.
11: Tak, ale měli jsme i tělocvik jako na té škole, jako všechny katedry dohromady, ale je pravda, že sportu se tam neholduje, tam už vlastně na té vysoké škole už prostě se nějak věnuješ té profesi, ale samozřejmě sportu, co nás tam bylo poměrně dost, takže jsme hráli tenisy různý a tak dále. Ale já jsem třeba hrál ještě pořád, mně se zdá, no basketbal už jsem nehrál, no ale prostě pořád jsem někdy něco šťoural, hrál a tak dále, ale už jako vrcholový už jako zdaleka ne, to už ne.
9: No, je pravda, že třeba u houslistů se říká, že levá ruka je dělník a pravá ruka je umělec. Cítil jsi to někdy tak, že třeba tvoje levačka je opravdu ten umělec a pravá ruka je dělník?
11: Řekni nám něco o jako levačce, Pavle, to by mě taky zajímalo.
9: Jsi to někdy takhle rozlišoval?
11: Je to dělník, tvoje levačka?
10: Já jsem,
9: umělec,
10: my jsme to brali jako stojná noha, ale vlastně táta fakt mě odmala učil kopat obouma, nebo mě to furt mi k tomu nabádal. Já teďka to samý vlastně jsem poskytl mýmu synovi a myslím si, že to je jako hrozná výhoda, že prostě můžeš zahrát v jakýkoliv situaci obouma nohama. Jo, samozřejmě já mám levou silnější, takže logicky jsem rohy nebo trestňáky, rozehrávky, když na to měl čas, tak jsem hrál levou, ale tu pravou jsem používal taky často, takže já úplně, my jsme tomu říkali jako stojná noha, nebo opěrka, nebo dřevěnka.
9: Bčko. U Jakuba Koháka jsem to chtěl to téma navést z hlediska toho, že jste studoval.
11: Jako.
9: Jasně,
11: to
9: ale
11: bych tady nerad
9: toho
11: tvrdil.
9: Dneska z toho nefotbalového, tak jste studoval produkci, ale ano. Jste teď vnímaný spíš jako třeba režisér a z jednoho těch rozhovorů jsem taky nasledoval, že asi ta produkce je spíš ten dělník a režie je ten umělec.
11: Ano.
9: A může se, když se to jako takhle řekne, pak, že teda budete spíš dělat toho umělce, má to přijít samo, nebo to člověk si má nějak odcítit?
11: Asi to nějakým způsobem k tobě přijde samo. No, já jsem začínal jako asistent produkce, pak jsem nějakým způsobem mě jako bavila i ta kreativní část, ale nevěděl jsem, jak to vlastně uchopit, jak se k tomu dostat. Jo? Pak jsou přijímačky na FAMU a tam odevzdáš nějaký, řekněme, jako praktický práce. To znamená, že fotografové musí nafotit něco, režiséři něco natočit. A mě prostě v té době to mládí přišlo nepředstavitelně, jako jak já bych něco natočil, jak se to dělá. Vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit. Pak jsem se tam dostal na produkci. A viděl jsem ty díla, co tam udělali ty mý kolegové, kteří byli přijatý na režii nebo na ten dokument a říkal jsem si, ty vole, to umím, to bych natočil taky přece, to není nějaký umění. A vlastně v průběhu toho studia už se vlastně dostaneš k té technice, což jako ještě přes předškolu to bylo nepředstavitelné pro mě a dostaneš se k těm spolupracovníkům, svým spolužákům, který už třeba dělají střih, kameru a takhle já jsem vlastně najednou jsem si nabalil tam pár kamarádů a s těma jsem už natáčel svoje nápady. Ty pak někdo viděl, usoudil, že to jako za něco stojí a tak já jsem se k tomu dostal jako už jako následně, už při studiu na té škole. To jako by třeba u vás Kustot řekl, já jsem chtěl být vždycky fotbalista, nevěděl jsem jak a pak by už vás tam viděl, co za ten je tak těžký a z Kustota by se stal jako
10: to,
11: hráč.
10: To taky zahraju.
9: Ano, to možná bývá tak. U toho fotbalu naopak, teda, že ten hráč se bohužel stane spíš Kustodem a nemá úplně cestu zpět, ale spíš tohle
11: to
9: ten vývoj.
11: Příklad, je, no.
9: Jenom si to jako uvědomit v té kariéře, v té fázi, říct si, prostě nebudu ten Horvát, ale spíš budu nějaký ten dříč třeba.
10: No, tak ono se taky takhle. My se tady bavíme o těch generacích, ono to vypadá, že tam jako nikdo nemakal, že se všichni jenom bavili a to jo, ale byly ty soustředění, to bych nikomu nepřál, jako v té době se vůbec bavili jsme se o panu Ješkovi, který měl trošku jako nějaký nadčasový pohled, ale dřív prostě, hele, tady běžíte, nevím, hodinu běžíte tam a půl hodiny zpátky, blbost, že jo, takže 45 minut tam a 45 minut zpátky.
11: No autobus, kdyby tam jel,
10: no,
11: tak skočil
10: no,
11: do autobusu.
10: Jasně, no, a bylo jedno, kolik si uběh prostě, jo, jestli byl sníh, nebo jestli si běžel po tartanu. Vím, že za pana Hřebíka jsme běhali na Slávy normálně 10 kilometrů byl první trénink, jeden z prvních tréninků, 10 kilometrů na tartanu. Vím, že kluci samozřejmě měli achilovky po tom tréninku, ale ta doba byla prostě úplně jiná, takže dneska už je to všechno, já nevím, vědecky podložený, všichni mají kondičáky, který buď mají, nebo spíš nemají zkušenosti, protože jsou to většinou mladí kluci, takže taky je to jako tápání, každý je individuální a já jsem přesvědčený, že jak ve filmové branži, tak ve fotbalové branži bychom nemohli jako dělat stejné věci, prostě jak fyzicky, tak máš myšlenky jiný, vidíš každou situaci jinak za tou kamerou, taky mně se něco bude líbit, to, ty to uznáš, mně by se to nelíbilo, abych to nevzal, takže tak. No.
11: Ono ještě ke všemu se říká, což je jako fakt, že když je pět režisérů a jeden transkript, tak ti vznikne pět různých jako filmů, že prostě nenatočí ty lidi pět stejných filmů, že každý to vidí jinak. Takže i když máš třeba, nevím, příběh na 30 sekund, tak oni natočí pět, ale rozdílných úplně jako filmů.
10: A stalo se ti tohle třeba u těch reklam?
11: No jasně. To se prostě, no to se dělá tak, že reklama se vybírá, já nevím, z kolika jako režisérů, každý napíše nějaký svůj pohled na tu věc, jak to udělá, vybere se jeden a ten to pak jakoby natočí podle sebe, kvůli tomu ho jako vybrali, ale právě ty ostatní navrhují jiný řešení, jako jiný herce. Pak jakoby natočí podle sebe, kvůli tomu ho jako vybrali, ale právě ty ostatní navrhují jiný řešení, jako jiný herce, jiný styl kamery, jiný

0: Je to trošku větší, je 47,5. No. No tak si vyspe novinama, bože.
1: To je pravda, no. To vůbec nevadí.
2: Jsme měli taky, promiň, se začínali jezdit ty turnaje po revoluci do zahraničí, nebo my jsme tam jeli už vlastně tenkrát ze Spartou s žákama.
0: To byl ještě ve Spartě, ve Pavle, Spartě, co? Přesně. To byla doba!
2: To bylo žrádlo, člověče.
0: Šmankote. A to bylo ČKD ještě?
2: To bylo ČKD, Sparta ČKD.
0: Československá Kolben Daněk.
2: Jo. A no jeli jsme na turnaj do Francie, vraceli jsme se přes Německo a všichni jsme si kupovali, protože tady byly botasky, že jo, botasky, kolíky, prostě kopačky a my jsme měli tu možnost, takže všichni marky ze slipů, z ponožek a no tak to bylo ta doba, tak ty jsi to musel zažít, ne?
0: To já jsem to ani nemohl, protože moje maminka, pozor, lítala do zahraničí jako letuška. Takže já měl kamaráde úplně prvotřídní zboží, třeba z New Yorku, ty blázne. Chápeš to?
2: Moje maminka dělala v řeznicí na Pavláku. No,
0: to je porovnatelné.
2: Jsme měli super šunku zase. No.
0: Teďka jsem viděl nedávno fotku, že se prodávají nějaký boty Nike z roku 84, nebo nějaký jako Jordanovky s tím jako svušem. Já jsem našel svoje jako fotky, já jsem je měl, dneska třeba svoje 300 tisíc. Já už je nemám, ale já jsem je vyhodil tenkrát, chápeš to?
2: No.
0: Kdybyste někdo našel v koši, prosím vás, tak jsou moje.
2: Já jenom to rychle dopovím. A vím, že jsme se vraceli z té Francie, z turnaje v Německu, zastávka, prostě půl dne volno. A kluci kopačky, že jsme zkoušeli Adidasky, Pumy, Nike, všechno, co u nás prostě jako minimálně bylo. No a přijeli jsme zápas, že jo, tak všichni v těch nových kopačkách. A ten jeden kluk říká, to je divný to. A on si zapomněl vyndat ty papíry z těch špiček a koupil si normálně o dvě čísla větší kopačky, protože tam měl ty papíry. No. Ale měl Ady.
0: No, nádhera.
1: Jakub Kohák je hostem desítky Pavla Horváta. My se dostaneme ještě k tomu, že přece jenom i ve fotbale se občas vyplatí takzvaně počkat si na šanci nebo na angažmá. Narážím teď taky na to, že vy jste říkal v tom zmíněném rozhovoru před 6 lety pro Seznam Zprávy, že jste si v úvodu režisérské kariéry stanovili určitou strategii. Pochopil jsem ji tak, že jste nekývil hned na první nabídku, že jste si trošku vybíral.
0: Je to tak.
1: Jak moc velký luxus to je, kolik lidí si to může dovolit?
0: Ono, zase to můžeme porovnat s tím sportem, to je o agentovi hodně. To znamená, že já měl producentku v té době, Pavla Burgetová, a ta říkala, že jako začínám, přesto je potřeba netočit špatný skripty, netočit špatný reklamy. To znamená, když tam příklad třeba na prací prášek, jo, což je banální příběh paní Pere, nedaří se, veme si nový ten prášek a daří se. Jo. To je jako normálně, to je jako natočí každý. Musíme počkat na originální skript, což bych porovnal s tím, že ti agent poví, nebudeš hrát za jako Třeskoprsky, počkáme se, až se ozve někdo lepší. No, takže já jsem třeba čekal půl roku, říkal jsem jí, no ale já potřebuji, že ho platit.
2: A mezi tím chodili ty nabídky?
0: Chodili, ne jakoby tisíce, jasně, ale chodili. A ona, musíme počkat, nemůže, protože oni se pak jako zařadit do škatulky a s tím se pak těžko dostává. Takže já jsem říkal, no ale já potřebuji, že ho trošičku se najíst, že ho má tohle. A ona, to já ti dám, to já ti všechno, naše produkce velká ti to poskytne, ale je potřeba počkat a fakt jsme počkali třeba půl roku, 7 měsíců, až přišel první dobrý skript, ten je potřeba natočit dobře, nesmíš ho zkazit, protože samozřejmě...
2: Po těch 7 měsících je pak špatný, už by se najet.
0: Takže už se snažíš, pak se jak povede, jeden, druhý, třetí a už pak ti chodí ty dobrý skripty a ty tě pak posouvají dál k těm ještě lepším skriptům, ještě lepším, až vlastně se dostaneš nějak úroveň, řekněme, jako vysokou.
1: Tak můžeme si pustit možná jeden ten skript, který se zdařil.
0: Zkusme.
3: No, pojď mi opa. No, silné noge. Pojď mi opa. Co děláš? Ty super.
0: Dík.
3: Ty, stoj za baky.
4: A pojď mi op.
5: No, teď si volí zadara.
1: Tak to byla reklama na jedno z operátorů. Dá se to přirovnat, jako kdyby Pavel vzal třeba ve svých nejlepších letech pak angažmá Manchester United a vyšlo to úplně naš...
0: To si nemyslím, to ne. To je totiž tak, že tohle to bylo v Čechách, to je česká reklama, ale já jsem točil hodně v zahraničí. A to by se dalo jako přirovnat, protože potom samozřejmě nějakým způsobem jsou různý festivaly třeba v Cannes nebo v Portoroži a tak dále a tam už tu práci skrz ty právě agenty vidějí i ty ostatní, zalíbí se jim to a už dostaneš první práci jako venku, třetí, pátou. Já už jsem pak třeba točil víc v zahraničí než u nás a tahle zrovna byla česká. Takže to jako by třeba Pavel dostal jako do Sparty nabídku.
2: Jasný. A ty seš podle toho skriptu už schopnej sám posoudit, určitě, jestli to bude dobrý nebo špatný.

0: Absolutně, absolutně.
1: No dobře, a to je ten rozdíl zase mezi tím sportovcem, že ty třeba dostaneš, vem si, kolik ve Spartě se neprosadilo hráčů.
0: Ano. Jo,
1: takže ty dostaneš z Hradce, z Liberce, z Jablonce, dostaneš šancí do Sparty, no, ale nemusíš
0: to.
1: Se prosadit.
0: Neproměníš to.
1: Kdežto ty to víš jako
0: v podstatě. Máme to jednodušší, protože ta konkurence v té Spartě vlastně pořád trvá. A ty, když dostaneš ten schryt, tak už jsi tam sám.
1: A už se dostaneš.
0: Už to netočí nikdo proti tobě. Jo. Už jsi tam sám, jenom to dělá. A ještě musím říct, že ten schryt třeba buď je vynikající a rovnou to vidíš, a nebo je takový jako průměrný, ale s potenciálem. A to je právě ta chvíle, kde, když osloví 5 režisérů, tak každý z nich napíše, jak by to udělal a posunul.
2: Okay.
0: A ty tam napíšeš, jak to chceš posunout ty. Můžeš z toho průměru napsat, že to chceš pozvednout a oni to uvidějí a pak si vyberou. No, takže tam je to.
1: No tak tam už je ta kvalita toho hráče.
0: Tak, ale v tom sportu máš tu konkurenci denně, když to my, když vyhrajem ten tender, se tomu říká, tak už seš vlastně jako vítěz. Pak už to můžeš skvět.
3: Tak každopádně, co se týče třeba toho sportovního prostředí, hodně se mluvilo, když byl v dobách své největší slávy ve slavě Ondřej Kolářovi, že měl ty nabídky do zahraničí. Teď aktuálně třeba ze Sparty odchází Kaan Kairinen, který taky v době, kdy hráli Ligu mistrů, měl nabídky z nějakých těch elitních evropských soutěží. Ondřej Kolář neodešel a Kairinen šel do AEK Atény.
0: A je to víc nebo míň, mi řekněte?
3: Pokud si mohl vybrat podle mě mezi Bundesligou a Řeckou ligou, míň. Tak jim to
0: míň. A to je to, že to neproměnil v tu chvíli, kdy to mělo být proměněný.
1: No to je načasování, to je to samé jako zase v té jejich branži podle mě, protože jakmile to prováháš, ty si mohl čekat 7 měsíců, ale mohl si po 5 měsících říct, já už to vezmu. Že?
0: Přesně tak, pozor.
1: Jo, ale ten Kairinen místo toho, aby řekl po 5 měsících, hele, já už jako tam jdu, tak čekal 7 a jde do Řecka. Já neříkám, že to je špatný, samozřejmě to vůbec, ale...
0: Je to OK, ale mohlo to být lepší. A ještě říct, že těch 7 měsíců, co jsem měl já, to mohlo být třeba rok taky, nebo 2.
1: No jasně.
0: Nebo jsem mohl pokazit tu šanci. Víš co, to je to všechno.
1: Jo.
3: Tak na druhou stranu, i v tomhle daném reklamním spotu, jakou Kohák hraje, což už splňuje trošku i tu vaši hereckou kariéru.
0: Ještě ke všemu ta agentura, protože ty musíme ještě to říct, takže ty skripty vymýšlí agentura. Jo? To jsou jako kluci, děvčata, řekněme, kreativci v agenturách reklamy, který pracují pro klienta dlouhodobě a dělají pro něho tiskový materiály, rádiový spoty i televizní, plus dneska i sociální sítě hodně. A jeden ten střípek je i televizní reklama, nebo jako do kina, a to se týká právě mě. A oni v tu chvíli ještě mi nabídli, aby jsem tam i hrál. Takže to ještě se povýšilo o tohle.
3: Ano. Ne, tak Jakub Kohák je známý taky jako herec. Já si pamatuju film Eurotrip, ve kterém jsem vás viděl v té cameo roli, když tam Vinnie Jones vystoupí se partou
0: z Manchesteru.
3: A vy tam jdete s tou taškou z nákupu, teda v dresu Francie.
0: Ano, já jsem hlavně nevěděl, kdo je jak Vinnie Jones. Jako,
3: že... Tak jste si pustil ta videa, jak tam krosí lidi třeba v Premier League.
0: To je jako 20, to ještě víc. To je
3: 2004 nebo 3 podle
0: fakt,
3: mě.
0: No, přes 20 let, takže já jsem šel na nějaký casting, tam mě vybrali jako francouzský typ. Mysleli jako Djorkaeff trošičku.
1: A tak ty umíš francouzsky?
0: No fantasticky. A nebylo potřeba. Jako nemá roli. I když potom chtěl, aby jsem řval jako pomoc, jo. Takže a tam, že jdu po ulici, ťapu si a najednou jede autobus, vidějí jako francouzského fanouška a oni, pojďte, zbijeme ho. A vede to nějaký chlap a oni říkali, to je Vinnie Jones. A aha, no super, nevím, kdo to je, nějaký herec. A oni, to je fotbalista, nebo bejval. A já, aha, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Zahrál se a teprve třeba po 15 letech jsem teprve jako poznal, kdo to je. Jakoby, nevím, jestli ikona, ale jako výrazná postava anglického fotbalu. Ta s tím já jsem hrál ve filmu.
1: On s tebou.
0: Jako, ten mi sekundoval.
3: V té dané chvíli určitě, protože jste jim zdárně utekl.
0: Klidu.
3: Vaše fanouškovství takhle v tomhle ohledu někam do světa, takhle když se podíváme na ty zahraniční týmy nebo reprezentace, máte k někomu blíž?
0: Já mám rád vlastně jakýkoliv výjezd se jako podaří, protože si cením vlastně každýho nějakého týmu, kam já se můžu podívat, nebo každý tý příležitosti, všude atmosféra skvělá. Nemám úplně nějakého vyhraněný, že jakoby tam já musím, jsem fanoušek přesně tohle týmu. Je mi sympatická Barcelona, proč to neříct. Byl jsem nedávno na AC Milan, taky krása.
3: Ještě si stihnul San Siro,
0: no,
3: staré.
0: To právě jsem jako stihnul ten, no, ten barák starý, prý to bude pryč, nebo co. A ještě zajímavé, že tam hrajou oba dva ty týmy, to jsem nevěděl. To je, to jako by Sparta a Slávě hrál na jednom, jo, co? Není to divný?
1: No, je to zvláštní, ale...
0: To jako zaujalo mě to.
1: Je to zvláštní, ale pokud je to dobře zorganizovaný, tak si myslím, že to není jako na škodu mít dva takové obrovský stadiony. Naopak každý už má ten svůj clubhouse s tím tréninkovým jako na stranách a tady to využívat.
0: Zajímavý, zajímavý. No, takže jakoby já mám rád spíš ten výjezd a ten proces a kam se jede, tak jsem jako vděčný za všechno. Hmm. Pozor, teďka se musím pochlubit. Jo. Byl jsem pozván do Tromso. To je Hradec.
3: Hradec si dělá výlet.
0: Ano. No, co já výlet, to je jako kvalifikace o Evropskou ligu. No. Takže jsem jako vděčný a těším se. Takhle, kdy já se podívám do Tromso za polární kruh.
3: No, tam se nemusíte brát vůbec nic zaspaní, tam pořád svítí sluníčko asi v tu
0: dobu. Ale trošku jako na sebe, jo, něco, ne?
3: Jo,
0: jako
3: žich.
0: Nebo podlíkačky.
1: Tam si chytneš lišku kolem krku.
0: Nebo si nějaká liška nechytla mě spíš.
3: Já jsem výlet říkal, jak jeli Bohemáci na Bude Glimt tehdy na sever taky, tak řada z nich to pojela jako i vícedenní prostě výlet, když už jedou takhle daleko, tak se vší parádou.
0: Vícedenní, anebo jak nějaký ty Angláni letěli, myslím, do Mexika. Na to mistrovství je zůstal tam 20 let, no to víte, ne? No, ty fanoušci, byl o nich dokument teďka, že letěli do Mexika, 86 to bylo,
1: no,
0: třeba, na mistrovství jako světa, a nevrátili se, asi 4. Oni, sokrát, co je, vole? A teď si o nich dokument BBC, že se jim tam zalíbilo. Jeden tam má nějaký bar, dva někde něco šťouraj, a prostě tam zůstali. Tak já zůstanu jako v Tromso, proč ne?
1: Lovec.
0: Proč ne?
3: Můžeme si připomenout i další zářez v herecké kariéře Jakuba Koháka.
0: Už jsem se tak zářez, že řekneš, že budeme mluvit o něčem jiným.
3: Ne, to v herecké kariéře.
2: Kde jsi zase?
4: Sorry, Jeřine, ty mám asi to, rozšlápra brýle, já musel ještě...
2: Ty vole, přestaň žvanit, ty vole, nelži, aspoň nelži.
4: A ještě pro šávu.
2: Dělej, vole, převleč a pojď. Carlos, šávička. Ty máš vždycky debilní vejmluvy, jak svině, ty.
4: Co mám dělat, jako?
2: No ne, tak si nevymýšlej, ne, ty zbytečný.
3: No, brankář Jakub Kohák, alias Karel. Bylo to Karel, ne?
0: Kája Vachopulos.
3: Kája
0: Vachopulos. Ono původně...
3: To příjmení není tak známe, tak děkuji, že to
0: není,
3: řekl.
0: No, ale to se tam říká několikrát.
1: Slyším prvně.
0: No ale pozor, ve scénáři bylo Ženíšek. Kája Ženíšek, jo. A mě to přišlo takový jako, je Ženíšek, ale to napadne každýho. A my jsme tam hráli v tom seriálu nějaký zápas a byl takový jako hřmotný, takový typ jak prasa, takový tlustoučkej, takový sympaťák, velkou hlavu, rozhočí. A on tam Rejža bral autentický buď tým proti nám, nebo ty rozhočí. Já jsem říkal, co jste za chlapa? A on se jmenuje, on říkal, já pískám okresní přebor a jmenuji se Achil Vachopulos. Ty, úplně mě imponoval. Říkal, cože? To je borec. A říkal si, co kdyby ten Achil, jak tady objíždí, takže by, že tam má přítelkyni, tam nějakou, a že prostě mě udělal s nějakou ženskou z té vesnice, tak já budu jako syn. Tak jsem si vymyslel sám jméno Kája Vachopulos. Takže já jsem Karel Vachopulos tam. Já jsem se přejmenoval v tom seriálu.
3: Ale brankář, sedělo vám to?
0: No, fantasticky. No, to vzniklo tak, že mě Honza Prušinovský volal na začátku, když se to jako tvořilo nebo připravovalo, aby jsem s ním režíroval ten seriál. Aha. Jestli bych to nechtěl s ním dělat. Jakože já si to představil, že třeba buď a půlku já, on a půlku já, nebo já nevím, jak to myslel. Hmm. Volal mi dvakrát a i po třetí. Já jsem v tu dobu nějak nechtěl dělat seriály pro televizi, protože seriály pro televizi v našich podmínkách českých nedopadají dobře. No, v té době dopadaly jako katastrofálně. Málo času, nemoc financí, omezený všechny věci, herci nemají čas, divadla, zkoušky, vy to znáte, takže prostě jako pouští se na jako tenkej let a nemusí to dopadnout jako dobře. A on mi, když byl po třetí, tak mi říkal, tak v tom aspoň ty vole hraj. A já říkal, Hergot, hrát v tom, to je něco jiného. Protože režisér má zodpovědnost, hlídáš návaznosti, hlídáš...
1: Je to stejný jako ve fotbale.
0: No, jak trenér to má těžký a hráč tam něco pokazí a když to pokazí, no já jsem to zkusil, nebo trenér mi řekl, abych... Jo? Takže říkal, jo, prostě hrát je dobrý, jenomže už byly volné jenom dva posty. Útočník, o kterém se pak v nějakém šestém díle, sedmém provali, že je gay. Tam byl takový díl tam byl. A nebo brankář. Tak jsem říkal, beru brankáře ještě z toho pohledu, že jak se opakují ty tejky, tak všichni furt musí běhat a brankář stojí v bráně.
3: Ale no, ta penalta se pak proslavila, myslím, i v popkultuře.
0: To bylo ráno, já zděla. No,
3: vás teda vynechávají, pak tam dávají jiné golmany, kteří to třeba nedali, nebo jiné hráče.
0: To už mi jedno.
3: No,
0: první jsem nedal, ano. A potom, a když už jsem pak viděl, jak to fakt jako fungovalo, jak tam byla jako dobrá, řekněme, parta, herců, štáb, bylo to i vtipný, tak jsem, když se mě pak ptal Honza znova, tak jsem režíroval dva díly dokonce, představte si to. A to, co jste pouštěli tady, tu ukázku, tak tu miluju, protože já jsem si vymýšlel ty důvody, proč jdu pozdě, to nebylo ve scénáři. A tady jsem řekl, že se mám mě rozšláplat brýle a to jsem se jako zakoktal a tam říkám, já se mám mě rozšláplat brýle, jsem tam řekl, oni to tam nechali. Je to autentický, jako bys to fakt, jak v životě by se to stalo. Jira by se řeklo, stop, řekni to tak, aby to, ne, nechaj to tam. Já jsem máma si rozšláplat brýle a ještě jsem musel tuhle detail úplně miluju.
3: Mě zajímalo u tohohle ještě faktu, že jste byl režisér, který se nějakým způsobem dostal do štábu, co by herec, to znamená v určitém slova smyslu jako podřízený tomu režisérovi. A ve fotbalovém hledisku, jestli Pavel někdy byl v té roli, že musel se podřídit se svými nápady trenérovi, anebo jestli jsi už to teď někdy zažil, že jako trenér si musel trošku usměrňovat některé tvořivé hráče.
1: Ty tvořivý neusměrňuješ. Tam jim jako promineš to, že něco se nepovedlo, že prostě jako to k tomu patří, protože jsi to zažil na vlastní kůži, že něco vymýšlíš a ono to nevíde prostě 10krát, ale po 11. je z toho gól. A tadyhle ty jako kreativci v uvozovkách mají, myslím si, většinu podporu, když to nejsou s odpuštěním, já nechci tady mluvit, prostě nejsou to zlí kluci nebo zlí lidi.
0: Ano, lumpové.
1: Tak vlastně mají, lumpové to můžou být trošku, ale takový jako...
3: Sýkři třeba.
1: Sýkři taky jsou v poji, ale takový, který budou pomlouvat, budou podrejvat a budou furt jako něco špatně. Jo, zažil jsem spoustu hráčů, skončí trénink a tráva byla suchá a byla vysoká a dva dny potom je mokrá a je to moc krátký a fouká vítr a nefouká vítr, je sluníčko a není sluníčko, takže furt hledá něco špatného. A když je někdo dobrý a ještě k tomu kreativní, no tak má tu podporu jako nejenom toho trenéra, ale i těch spoluhráčů, protože oni to vidějí všichni. Jako.
0: To já razím tohle z toho jako heslo celého mýho života a mý jako kariér u filmu z hlediska toho, jak vybírám štáb. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
3: A to možná samozřejmě platí i u fotbalu, že?
1: No je to tak, no.
3: V tomhle ohledu se pak může projevit. Ještě mě zajímá, Pavel se s tím asi taky setkává, že ty hlášky jsou dost kultovní,
1: no to je,
3: a že se to používá
1: je,
3: pořád v kabině.
1: No.
3: Někdy? Nejde ti to někdy? Jako, asi, když máš problém,
1: Kuba taky to říkal, ne, to prostě to tak vlastně vždycky v té situaci vyplyne. Blbý je, když pak potkáš někoho, kdo to nezná, což je jako neobvyklý, ale ty to vypálíš, tu hlášku, ten to dobře kope třeba, ať víme, o čem mluví, a oni jako... To kop jako blbě. Právě proto. Jako,
0: jasně, no jo,
1: ale to je normální, tak to je stejný jako z českých filmů historicky, že jo, já nevím, Pelíšky a Postřižiny a všechny tyhle ty hlášky z těch filmů, prostě kdykoliv to můžeš.
0: Toho jsou tuny, pane redaktore.
1: Jo.
3: No, ale tak myslím, že třeba s Ondřejem Vetkým, který tady byl nedávno v naší desíce, tak minimálně to spartianství asi vás hrálo, ne, na place.
0: No jejda, mane, to bylo něco. Tam jsem byl jako silná jako klaka, ještě Dave Novotný, že ano, no tak.
1: Jasně,
0: no. A myslím, že i v ostatní kluci z toho týmu
1: byli spíš Spartani.
0: Davida
1: potkáváme na lávce na Spartě, no, nahoře.
3: David Novotný tady má pořád na place u nás, takže toho tady potkáváme
0: v redakci.
3: No tak,
0: to je to provázaný všechno, vidíte.
3: Takže
0: to.
3: Jste se tady takhle sešli, ale když máme jméno Ondřej Vetchý na paškálu, tak si můžeme pustit poslední zvukovou ukázku, ve které uslyšíte právě Ondřeje Vetchého i Jakuba Koháka.
0: Jú.
5: A přál bych si, aby pro vás pojmy jako vlast, Česká republika, český lev, naše vlast, nebyly jenom prázdnými floškulemi.
6: Ha! Ondro, neblbni, takhle jenom vystresuješ. Kluci zlatý, bojujte, makejte, jezděte v pazatku, my vám tady faníme. Hrdinové naši, hrdinové, my tady koukáme na televizi.
3: Je pravda, že kdyby se pustilo tohle v dnešním kontextu a situaci, jak se mluví o repre, ono by to nepůsobilo asi úplně
0: to ne.
3: Věrně.
0: Je to staršího data, to ten spot. No. To by, myslím, že bylo na podporu repre. Že
3: 2012,
0: ano.
3: Ne, podle mě?
0: Já si myslím, že jo. No.
3: Ale co ta současná atmosféra kolem repre? Dá se to nějak marketingově reklamně udělat tak, aby to bylo
0: všechno
3: jako lepší?
0: Všechno. Protože v tuhle chvíli jsme, řekněme, zase jakoby na začátku něčeho, takže teď si můžeme říct, to bylo, a pojďme jako zvednout hlavu a a pojďme to jako po, jakoby někam jako povznést.
1: S ironií nebo s humorem?
0: No, já bych to udělal jako na vážno klidně, proč ne? Nějakou jako hrdostí. Mně se třeba líbilo, když bylo začínalo mistrovství světa, tak spousta, řekněme, z účastných národů udělali takový spot svůj, jo? Jakože jedeme na mistrovství a byli jako hrdí, bylo to takový jako krásný. Jo? U nás pak jako vzniklo taky něco, ale už to nebylo úplně ono. Tak udělali něco takového jakoby majestátního, je možná velký slovo, ale takový jako něco navážno, jako pojďme to, jak vím, oživit, obnovit.
1: Podpořit historii.
0: Podpořit, jako zrekultivovat, něco takového.
3: Norové měli krále tam na úvod, který četl vlastně ta jména v rádiu.
0: Třeba. Angláni měli taky něco, že ano, jako spousta států to bylo jako krásně. Skotové měli nádhernou věc. Jo? Nějak to takhle prostě, nějak jako navážno, tak jakoby ušlechtile pojmout.
3: A myslíte, že lidi mají dobrý vztah k repre? Myslím obecně, jestli jsou spíš kluboví nebo reprezentační. Jak to máte vy? Spíš asi.
0: Já, člověče, jako s těma výletama, prostě já beru to, co je. No. Já jsem prostě jako klubovej, ale když je repre, tak samozřejmě se taky jak podívám rád a jdu se podívat i na stadion. A já to jako nerozděluju.
3: A dřív to nebylo jinak třeba? To se ptám vás obou, protože dneska hodně v kontextu třeba sociálních sítích se řeší, že někteří fanoušci jsou otráveni, že repre pauza, že jsou spíš pro ten klub. Je to tak, bublina. Ale
1: to je, ta doba se vyvíjí. Já jsem tady několikrát říkal, když jsem začínal já ve Spartě, tak jsme dostávali každý jednu pernamentku a na tu jednu pernamentku chodil já, jsem chodil já, táta, děda a strejda. Prodávali jsme si tam, co jsou záchody teďka, tak jak víš, že autobus, jak tam mezi plotem a na tu samou pernamentku, proto tam nemohlo být 10 tisíc, ale bylo tam podle mě 30, protože takhle chodilo spoustu lidí na jeden lístek a ta doba se vyvíjí a já vlastně taky jako někdy se rád podívám v televizi, ale když to jde, tak ten live fotbal prostě je nejvíc a čím blíž seš hřišti, tím je to ještě hezčí. Jako.
0: Ano, a rychlejší musím říct.
1: No, pochopit.
0: To je strašný.
1: A to si dovedeš přece na tom hřišti.
0: No, to je šílenství. To nechápu.
3: No ale občas v tom rychlém sledu člověk musí mířit a trefovat zařízení a úplně poslední téma našeho rozhovoru může být to, kdybyste se vy dva postavili proti sobě a trefovali Břevínka. Tak co? Kolikrát z deseti? Protože Jakub Kohák mě vyskakuje na Instagramu, že často v pátek na Petříně kope
1: trénuje.
3: Takzvaná
0: dřevno na závěr.
3: Ano. No. A trefuje to teda pokaždé.
0: No, no, skoro pokaždé samozřejmě.
3: Já jsem se naposledy na Mejdra tady byl ve čtvrtek, tak jsem se ptal, kolikrát jste trefil basketový koš, když jste to točil na YouTube, tak říkal, že jednou z těch kolika pokusů. No. Vy to máte na poprvé, na podruhé, ne?
0: Já mám 3 si dávám a málo kdy na ty 3 to nedám. Ale jako já Pavel samozřejmě profík, ten to dá. Jakoby,
1: nedáš. Já si myslím, že to ani nejde natrénovat. My teďka jezdíme penaltovýho krále a tam je zóna, kde když trefíš ten malej, to je fakt jako díra jenom na ten balónek v bráně 5-2 a když trefíš ten balón, tak seš zaslosování o kopačky. Já už máme 5-6 akcí za sebou a já jsem to ještě ani jednou netrefil. A každý ten víkend si tam jdu, postavím si 5-10 balónů, ještě ani jednou jsem to netrefil. Ale trefěj to. Děti to normálně trefili. Teďka jedna holčička ve Varech to trefila dvakrát za ten den to trefila, jako je to, nejde to podle mě natrénovat, je to trošku jiný jako proces, než že budeš kopat přes zeď jako trestňák.
0: No, asi jo, no.
3: A tak vypadá to, že u vás ta láska k fotbalu aktivnímu nebude.
0: Já to trefím, kdy budu chtít. Brašulíku, naměřím, podívám, lupink a je to tam.
3: No, ale nemáte nějaký společný fotbal naplánovaný třeba dohromady?
0: Zatím o tom nevím, nevím o tom.
3: Za Real to Praha chodíte asi občas oba, ne?
0: Se tam jako vyskytnu.
1: Tak určitě máme McDonald's Cup, že tam Kuba řádí pravidelně, no. Já jsem si tam teďka v Ostravě ve druhé minutě na trh sval a jel jsem zpátky rychlíkem, takže tam jsem se nemohl ani, tam jsme se ani nemohli nahrát, ale tak já si myslím, že je důležitý, že ho to baví. Nebo
0: no, občas
1: to baví.
0: Se protneme někde na nějaký akci, to jako jo. To
3: my jsme moc rádi, že jste se protěli tady v desíce a že Jakub Kohák přijal pozvání Pavla Horváta a přišel na Radiožurnál Sport. Moc děkujeme a mějte se hezky.
0: Šmankote, děkuji za pozvání. Kdykoliv bylo potřeba v budoucnu cokoliv někde přidržet, jsem k dispozici. Děkuji.
3: Děkujeme Pavlu Horvátovi, že s námi byl, že pozval Jakuba Koháka.
1: Jo,
3: těšíme
1: tak
3: se.
1: Tak já děkuju Kubovi, myslím si, že jsme měli zase skvělý host.
0: Já bych zapomněl, ještě jsem přinesl tak Pavlovi, on mi taky přes dárek, knihu Petit Guy de l'Optimisme, aby ho neopouštěl optimismus, takový jako malý jeho dítě průvodce. A vybral jsem ti tady báseň Et is a gentil ferso, qui de apporte de penze, qui recherche friend. Lesieux. Tak Pavle, ať ti to vydrží, předávám ti tady jednu tu knihu. Je trošku pomačkaná, ale
1: je to trošku
0: to znamená...
1: Je vydání, ale děkuju moc. Děkuju.
0: Za málo. Nech tě optimismus i dále provází.
1: Ještě, že jsou překladače. Samozřejmě si vyfotím, přečtu. Děkuju.
3: Pavle, moc děkujeme, mějí se hezky.
1: Děkuju, hezký den a děkuju za pozvání ke mně.
3: Krásný den, milí posluchači.
7: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dílčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
10: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Dál už je regulovat nebude. Kvůli pádu mostu v italském Janově z roku 2018 mají ředitel stavební firmy na 12 let do vězení. A 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Bude oblačno až polojasno, přechodně i zatačeno. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky. Teploty do 30 stupňů. Je pátek 17. července. U hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. V 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Dnes je tedy vyhlásí naposledy. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
11: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
10: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti. O případu informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně držených střelných zbraní.
12: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
13: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
12: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
14: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
12: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Radiožurnál.
10: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra, její manažer Serhii Korický. Poslanci odhlasovali taky výměnu většiny ministrů. Kvůli odchodu Michaila Fedorova z funkce ministra obrany protestovali po celé Ukrajině tisíce lidí.
15: Demonstrace na podporu Michaila Fedorova se konaly v Kyjevě, Lvově, Charkově, Dnipru, Oděse a dalších velkých městech. Odchod ministra, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu prezidenta Volodymyra Zelenského.
16: Já dobře chtěl by jednosti. Strany ji neznašly.
15: Ten výměnu v čele resortu obrany zdůvodnil hlubokými neschodami mezi ministrem, generálním štábem a hlavním velitelem armády. Podle Zelenského je teď nutné, aby ministerstvo a armáda byly maximálně jednotní. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu. Šéf společnosti Autostrada per l'Italia Giovanni Castalucci dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Při neštěstí se v roce 2018 propadla 50 metrů dlouhá sekce mostu. Zemřelo 43 lidí.
17: Soud dal zapravdu obžalobě, podle které Morandiho most skolaboval kvůli zanedbání a odkládání údržby a ignorování problémů ze strany správce, tedy společnosti Autostrada per l'Italia. A vinu prý nesou i někteří úředníci. Verdikt si podle agentury Reuters přišlo do soudního sálu v Janově vyslechnout na 400 příbuzných obětí. Na rozhodnutí čekali 8 let. Odsouzení je nepravomocné. Castellucciho právník potvrdil, že se proti rozsudku odvolá. Ladislav Novák, Radiožurnál.
10: Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
18: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
19: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
18: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
20: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
18: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
10: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jezdit maximálně 100 kilometrů za hodinu. S ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu, popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
21: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
10: Skupina Tomora uzavírá právě teď čtvrteční program Colors of Ostrava. Hudební projekt norské zpěvačky Aurory a Toma Raulence z britského dua The Chemical Brothers sledoval i reportér Adam Tomáš.
22: Kapela Tomora už dohrála, byla v Česku poprvé a přivezla energický taneční set namíchaný s klidnějšími pasážemi. Aurora byla na pódiu s taneční partnerkou, tvořili spolu takový zpívající duet a téměř celé vystoupení protančili a velká část návštěvníků v publiku taky. Nechyběla tedy ani choreografie a projekce. V areálu je ale stále živo a hudba jde slyšet dál. Pořadatelé zavřou brány asi za 2,5 hodiny. Hlavní hvězda dnešního programu bude Moby, ten zahraje své největší hity. Vystoupí ale třeba i chorvatský umělec Baby Lasagna, který se proslavil v Eurovizi, nebo česká kapela Tata Boys. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Radiožurnál.
10: Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
23: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Sport. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Český jezdec Pavel Bittner se do hromadného spurtu nedostal, protože ho brzdil hromadný pád nedaleko cíle. Bittner nakonec finišoval na 87. příčce a krátce potom popsal svůj zdravotní stav.
24: Jsem trošku dobitej, ale není to zase tak hrozný, mám spálený celý zadek, ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
10: Nejlepším z Čechů byl 83. Matias Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovenec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dana Vingegorda. Stále náskok 3 minuty a 36 sekund.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V noci už po druhé zavřená D8 na Ústecku a neprůjezdná silnice u Krnova. Dálnice D8 je mezi sjezdy na Děčín a Petrovice kvůli technické závadě v tunelech neprůjezdná. Uzavírka v noci už druhá je mezi kilometry 82 až 87 jak na Prahu, tak Drážďany. Začala před půlnocí, trvat by měla 30 minut. Obousměrně se vytvořily zhruba kilometrové kolony. Prodlužují se. Pozorně, dojíždějte. A obět se to dá přes Nakléřov. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice po nehodě stále zavřená. Před více než hodinou se na obchvatu srazilo osobní auto s motorkou. Dá se to obět přes město a po Albrechtické ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
4: Co obnáší prodloužení životnosti jaderných elektráren o 20 let, které oznámil ministr průmyslu? Vyplatí se to, kdy u nás začnou fungovat první takzvané malé modulární reaktory a nenarazí plány na jejich stavbu na Karvinsku nebo na Chomutovsku na odpor místních obyvatel, podobně jako lidé odmítají projekty úložiště jaderného odpadu nebo větrných elektráren? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první místopředseda vlády, první místopředseda hnutí ANO, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobrý den, děkuji, rád jsem dorazil opět po čase na Vinohradskou.
4: My jsme rádi, že jste dorazil k nám do studia. Než se dostaneme k hlavnímu tématu, tedy k jaderné energetice, zeptám se na ceny pohonných hmot, a to v souvislosti s aktuální situací na Blízkém východě. V neděli u nás má skončit regulace cen pohonných hmot. Na pondělním zasedání vlády jste rozhodli, že v tom nebudete pokračovat. Od té doby jsme ale slyšeli slova Donalda Trumpa, amerického prezidenta, že USA jsou připraveny zaútočit příští týden na íránské elektrárny a mosty. Vedení iránské armády na to dnes reagovalo hrozbou, že v takovém případě zničí infrastrukturu zemí Blízkého východu. Můžeme sledovat, že i dnes rostou ceny ropy na světových trzích. Neuvažujete, že byste přece jenom tu regulaci cen benzínu a nafty prodloužili?
5: V tuto chvíli nikoliv, ale samozřejmě jsme takzvaně na značkách. Ten krok byl velmi důležitý, který jsme udělali, pomohlo to v inflaci, ale hlavně jsme samozřejmě podpořili nejen naše domácnosti, ale i naše podnikatele zásobování a díky tomu máme i nízkou inflaci. V každém případě jsme tak činili mimo jiné, protože tak činili okolní země, abychom nezůstali ve středu Evropy ti, kteří budou mít nejvyšší ceny, například nafty. A je pravda, že okolní země od začátku července prakticky všechny od toho upustili. Viděli jsme, že ty ceny se začaly stabilizovat, a protože to samozřejmě dopadá, byť to není zas až tak velká částka, ale něco to stojí, státní rozpočet.
4: Pardon, je to kolem miliardy měsíčně.
5: Ano, ono proti tomu jde zase zvýšený výběr DPH, takže ta celková, ten celkový rozdíl nebude v 1 miliarda, ale v každém případě my jsme jasně řekli, že kdyby se situace začala zhoršovat, tak jsme připraveni to okamžitě udělat opět, ale v dané chvíli jsme si vyhodnotili všechny plusy a mínusy a převážilo to, že to necháme už volnému trhu.
4: Z jakých okolností byste znovu regulovali? Máte stanovenou třeba cenu ropy na světových trzích, kdybyste k tomu přistoupili?
5: Ano, my jsme připravili v mezidobí určité scénáře, říkáme tomu krizový plán dopadu na českou ekonomiku. Dávali jsme to dohromady s nejvýznamnějšími svazy, podnikatelskými asociacemi a podobně. A připravili jsme scénář 1, scénář 2, scénář 3 ve smyslu toho, co bychom dělali s cenami energií, případně pohonných hmot, co bychom dělali ve smyslu dopadu na podnikatelský sektor, na konkrétní odvětví od záručních mechanismů, různých garancí a podobně.
11: A v dané chvíli můžeme říct, že jsme se zaplať pánbůh stále pohybovali v tom scénáři číslo 1, to znamená, že ty ceny sice vzrostly, myslím tím na světových trzích, ten dopad by nebyl příznivý pro nás, počítejme 5-6 korun, že by byl ten dopad v těch, řekněme, kritických měsících negativní na ceny pohonných hmot a drželi jsme se tady tohoto scénáře. V tuto chvíli opouštíme ten scénář číslo 1, protože ty ceny se skutečně pohybují třeba kolem 40 korun.
4: Dobře, a kdybyste se vrátili, jestli
11: kdyby to opět mělo se blížit 50 korunám a více a bylo by patrné, že se ten konflikt prodlužuje, že není situace taková, kdy by se to stabilizovalo, tak poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující, podstatné je, jak se vyvíjí ten konflikt, jak reagují ostatní země. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě a že budeme dodržovat to, co jsme slíbili, to znamená, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
4: A teď už pojďme k jaderné energetice. V pondělí jste oznámil prodloužení životnosti obou bloků jaderné elektrárny Temelín o 20 let ze 60 na 80 let. Znamená to, že temelínské bloky by mohly zůstat v provozu do roku 2080 a 2082. Prodloužení provozní doby na 80 let jste už v dubnu oznámil také v Dukovanech. Tím oznámením už je to dané a hotové, nebo to ještě bude podléhat nějakým řízením a nějakému schvalování?
11: Ne, právě my bychom si nedovolili to oznámit, kdyby už to neprošlo všemi řízeními, mimo jiné Ústavem pro jadernou bezpečnost, nebo Úřadu pro jadernou bezpečnost. A v tuto chvíli je to hotová záležitost, to znamená jak Dukovany, tak Temelín. I díky, řekl bych, schopnostem a dovednostem České energetické školy, českých inženýrů.
4: Pardon, to znamená, že žádné další schválení, žádné další razítko ani od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
11: to nepotřebuje.
4: Všechno
11: je dojednané, připravené, to znamená, můžeme počítat s tím, že Dukovany pojedou do 60. let a Temelín dokonce do 80. let, což je naprosto neuvěřitelné. Je to zásadní zpráva pro stabilitu energetické soustavy, protože se jedná o stabilní zdroje a rovněž je to dobrá zpráva pro ČES, protože to jsou samozřejmě vysoce výdělečné zdroje.
4: Posuzovali jste třeba i dopady na životní prostředí, tedy EU?
11: Samozřejmě všechny rozhodnutí, která děláme i ve vztahu k životnímu prostředí. Tady nemusíme dělat EU, protože se jedná o stávající bloky, čili nejedná se o novou stavbu, tam to samozřejmě prochází, ale...
4: Já vám do toho skočím, protože právě k tomu mířím, jestli musíte nebo nemusíte udělat EU. Já se na to ptám, protože energetický konzultant Sdružení Kala Edward Sequence v tomto týdnu napsal, že by se EIA měla znovu udělat s tím, že podle něj nejde o formální krok, ale že by se mělo zohlednit například větší množství radioaktivních odpadů, včetně vyhořelého paliva, že by se měly zohlednit odběry chladicí vody a související dopady do ekosystému, navíc v souvislosti s klimatickou změnou. A zároveň pan Sequence tvrdí, že pokud ta nová EIA nebude, tak se vystavujete riziku soudních sporů pro porušení evropského práva, argumentuje rozsudkem Evropského soudního dvora ohledně prodloužení provozu belgických reaktorů. Tam belgický soudní dvůr podle něj dospěl k tomu, že to prodloužení provozu o 10 let spolu s modernizací podle směrnice evropské vyžaduje posouzení. Zkoumali jste tohleto, jste si jistí, že opravdu ta EIA není potřeba?
11: Toto je dotaz na společnost ČES, protože ona je investorem, ona je provozovatelem. Společnost ČES nám to přednesla tak, že není třeba, nicméně to nijak nebrání ničemu v tom, aby se udělali, a nemusí se to jmenovat EIA, protože já myslím, že ta podstata je v tom, aby všichni byli klidní, že prodloužení nic a nikoho neohrozí a dá se to samozřejmě dělat paralelně a nepochybně, pokud bude řekněme tento požadavek a shodneme se na tom, no tak to rádi uděláme, protože je to významný krok, který se dělá, ale na druhou stranu my se nemůžeme dostat do jaksi v tlaku od různých ekologických a aktivistických organizací, které mimo jiné dlouhodobě stojí proti jádru v České republice, které byly proti budování nového jádra, které byly proti budování toho původního jádra. které jsou proti malým modulárním reaktorům, protože poté bychom zásadním způsobem ohrozili bezpečnost, energetickou bezpečnost České republiky.
4: Dobře, ale pokud tady se argumentuje konkrétním rozhodnutím Evropského soudního dvora, znamená to, že se na to podíváte, že to budete řešit a že případně budete řešit s ČEZem, aby požádal o
11: ČEZ je naprosto zodpovědná firma, která netrpí nedostatkem financí ani empatie a ani vztahu ke svému okolí. To znamená samozřejmě, že pokud bude jakýkoliv požadavek, který bude oprávněný, to je třeba říci, to znamená, nemůžeme to jenom srovnat s nějakou jinou elektrárnou, protože v dané chvíli se musíme podívat, jak je stará jiná elektrárna, v jaké byla kondici, kdy se tam naposledy dělali různá šetření a tak dále. To znamená, každý objekt a každá investice se chová trochu jinak, ale pokud samozřejmě bude třeba, není problém udělat jakýkoliv audit a zdokladovat všem, že je vše v pořádku.
4: Vy jste říkal, že to je i ekonomicky výhodné, pokud se prodlouží provoz Temelína. Zároveň jste v pondělí mluvil o tom, že to prodloužení životnosti bude znamenat další investice do modernizace těch stávajících bloků, mluvil jste o 5 až 6 miliardách ročně. To jde o částku, kterou na to ČEZ bude dávat každý rok do konce životnosti nebo do konce té prodloužené životnosti, nebo kolik let těch 5 až 6 miliard bude dávat?
11: V podstatě až do konce té životnosti, no a nezapomínejme, že on musí už dnes dávat. To znamená, elektrárna není o tom, že se postaví a teď slouží, já nevím, třeba 30-40 let a neinvestuje se do ní. To znamená, i dnes se vlastně dávají jednotky miliard korun do toho, aby se udržel provoz takovéto elektrárny. A to je samozřejmě počítáno vlastně už při té vstupní investici, případně u té takzvané výkupní ceny, když se budují nové zdroje a podobně.
4: Já se na to ptám, protože když jsem to pronásobil, tak kdyby tuto částku ČEZ dával do roku 2062, tak je to dohromady 198 miliard, kdyby do konce té prodloužené životnosti, tak je to 308 miliard. Vedle toho smlouva s KHNP na stavbu dvou úplně nových bloků v Dukovanech je na 407 miliard. V tomhle srovnání vyplatí se to prodlužování?
11: No, samozřejmě, protože musíte vzít v potaz, že i těch 407 miliard není konečný, protože poté nastane ten provoz a musíte do nich investovat dále a dále. To znamená, ta elektrárna jakákoliv není o tom, že něco postavíte a poté, jak jsem říkal, 30 let se neděje nic, ale musí se doinvestovávat. A tady si musíme uvědomit jednu zásadní věc, a to je i logistika, a to je i ta daná lokalita. My dnes v Temelíně pravděpodobně budeme budovat další bloky, ať už to budou velké bloky nebo malé modulární reaktory, to jsem podepisoval s Brity před pár týdny, a nebo tam budou obě tyto varianty, to znamená jak velké, tak malé, akorát je to otázka nějakého časového sledu, ale my tím pádem tam budeme moci provozovat ještě ty původní. To znamená, že vlastně my budeme mít novou kapacitu výrobní a ještě vedle toho tu původní. A my nemůžeme ty původní vzít a zbourat a začít tam stavit něco jiného. No to by bylo za prvé extrémně drahé a za další, když si vůbec nebudu představit, jak by to fungovalo s ohledem na ty nové bloky. Čili ta výhodnost toho prodloužení není jenom v té ekonomice, ale je samozřejmě i v tom součtu toho energetického výkonu v té dané lokalitě s ohledem na přípravu nových zdrojů.
4: První místopředseda vlády, první místopředseda hnutí ANO, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Oznámení o prodloužení životnosti Temelína jaderné elektrárny Temelín přišlo 3 dny potom, kdy ministerstvo životního prostředí snížilo množství takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět solární nebo větrné elektrárny. Místo původně plánovaných 110 jich má být 61. Navíc ministerstvo stanovilo další podmínky. Nebylo by rozumnější naopak rozšiřovat podporu obnovitelných zdrojů?
11: My nikomu nebráníme ve výstavbě obnovitelných zdrojů. Celá ta diskuze je o tom, jakou má stát dávat podporu, protože dnes v podstatě nepostavíte zdroj bez nějaké míry podpory. A například u těch zmiňovaných větrníků si musíme uvědomit, že ty poslední aukce nedopadly vůbec dobře. Nejenom, že se nevysoutěžila kapacita, nebylo to zájem, ale současně se ta výkupní cena zastavila na poměrně vysoké částce, myslím tím výkupní cena, kterou realizuje stát od těch investorů. A jenom pro vaši informaci, pohybuje se dneska na úrovni vyšší než z drahého velkého jádra. Je to dáno samozřejmě tím, že tady není konkurence v tomto a tato není proto, protože zde není odpovídající geografické prostředí.
4: Pardon, že do toho skáču. Tím spíš nemělo by být víc akceleračních zón, neměl by být stát
11: ale
4: v těchto směrech.
11: Zóna na to nemá vůbec žádný vliv. Tady je právě jedna velká mýlka, kde se lidé domnívají, že akcelerační zóna rovná se to, že se vyplatí investice. Tak to není. Akcelerační zóna je pouze o tom, že pokud se někdo rozhodne, že bude stavět, tak v té takzvané akcelerační zóně, když to projde nějakým stavebním řízením, tak to stavební řízení v té zóně je rychlejší. Ale pozor.
4: Čímž něco ušetří.
11: No, to je ale v tom ušetří možná čas, možná ušetří rok nebo dva, ale pro ně daleko důležitější, jaká bude ta výkupní cena. Takže ať už je to akcelerační zóna nebo jakákoliv jiná zóna, pokud pro ně nebude atraktivní pro toho investora výkupní cena, tak do toho nikdy nepůjde. A to je to, co vlastně všem říkáme, že akcelerační zóna neznamená, že tam budou větrníky, ty tam budou jedině tehdy, pokud bude zajímavá výkupní cena, a ta může vzniknout pouze na základě aukce, kterou udělá stát, a já říkám jenom, že poslední aukce nedopadly dobře. Slovy, není o to takový zájem a já odmítám to, aby stát vykupoval elektřinu z větrníku za vyšší ceny, než za kolik je vykupuje z nového jádra. To přece nedává logiku a my se musíme chovat jako řádný hospodář. Takže to není dáno ale odporem či neodporem, je to dáno skutečně tou geografickou polohou České republiky. Prostě a jednoduše u nás nefouká tak jako v jiných zemích.
4: Před dvěma týdny zveřejnil Eurostat data za první kvartál letošního roku. Podle těch v tomto období pocházelo v Evropské unii 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nejvíc to bylo v Dánsku, 90%, nejméně v Česku, necelých 13%. Na jaké procento by se Česko mělo podle vás dostat?
11: My se dneska pohybujeme už o něco výše, jsme někde na úrovni celkové energie 17%.
4: Pardon, tohle byl první kvartál letošního roku.
11: Jo, ale já beru celkově, jsme někde na úrovni 17% v výrobě energií z obnovitelných zdrojů. No ale samozřejmě, že jsme na tom hůře, nebo že to číslo je nižší než země, které jsou třeba u moře.
4: Než dobře, ale je nižší než Slovensko, je nižší než vlastně všechny další evropské země.
11: No ale ta geografická poloha je v tom nesmírně důležitá. A rovněž si musíme uvědomit, že tomu odpovídá i struktura průmyslu a struktura energetického prostředí, protože země, které jsou vysoce průmyslově orientované, potřebují rovněž vysoce stabilní zdroje. A o co více budeme mít zdrojů obnovitelných, o to více se musí investovat do těch zdrojů stabilních, aby se ty sítě udržely nad náma. To znamená, nemůžeme se na to dívat jenom z toho geografického úhlu pohledu, i když ten je samozřejmě kruciální.
4: Co je tady cílový stav pro vaši vládu?
11: To není pro naší vládu. My máme nějaká čísla z Evropské unie, která by měla se blížit ku 30% v roce 2030, což je tedy ještě závazek minulé vlády. My pouze tvrdíme, že to je nereálné do roku 2030 se tam dostat. Tam se podepisovala čísla nebo uváděla čísla, která v dané chvíli byla nedosažitelná. Ale
4: a kam jste schopni se dostat nebo kam si myslíte, že je možné se dostat?
11: My to chceme nechat částečně i na tom trhu. To znamená, pokud někdo chce stavět fotovoltaiku, my mu v tom rozhodně bránit nebudeme. My jenom tvrdíme, že stát nemá tolik prostředků, aby dotoval každý zdroj, protože zjednodušeně řečeno, musí dávat ty peníze mimo jiné i do sítí, čili nad nás, do distribuční a do přenosové soustavy. A o co více bude těch obnovitelných zdrojů, o to více peněz nás budou stát ty sítě, čímž bráníme případným blackoutům nebo výpadkům elektřiny. Takže ten stát v tomto případě nemá nekonečné množství peněz.
4: A cílové číslo tedy k mé otázce nemáte?
11: Není to cílové číslo, když se podíváte do cílů, které jsou spojeny s cíly Evropské unie, tak je tam 30%. Já jenom říkám, že 30% do roku 2030 by nás finančně zcela zlikvidovalo. Ten stát na to nemá v žádném případě peníze.
4: Když se vrátím ještě k jaderným zdrojům, vy už jste mluvil o takzvaných malých modulárních reaktorech. V pondělí vás vláda pověřila, abyste příští týden podepsal smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě těchto reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Vy už jste říkal, že už je podepsána příprava takové reaktoru v Temelíně. Kdy považujete za reálné, že budou v provozu?
11: Zahájit výstavba by se měla na těchto třech lokalitách v první polovině 30. let. Tak to v tuto chvíli designujeme, tak to podepisujeme s Rolls-Roycem. Jenom podotýkám, že Česká republika prostřednictvím ČEZu má 20% podílu v Rolls-Roycu, takže to není jenom otázka obchodního vztahu, ale my chceme budovat ty malé modulární reaktory s účastí českého průmyslu a o to hodně usiluji napříč Evropou. A poté počítejme, že to trvá přibližně 6 let ta výstavba toho malého modulárního reaktoru, takže ve druhé polovině 30. let. Spíše buďme v tomhletom obezřetní ke konci 30. let.
4: Ono se to nazývá malý modulární reaktor. Na druhé straně ten, který má být v Temelíně, tak má mít výkon 470 MW. V Dukovanech klasický reaktor má 500 MW, což není výrazný rozdíl. I v téhle souvislosti mapovali jste, jak se na ten projekt dívají a jaký vztah k tomu mají obyvatelé okolí Dětmarovic nebo Tušimic?
11: Ty nové bloky, to jenom na doplnění, už mají 1200, zatímco ty staré, to máte pravdu, Dukovanské mají kolem 500 a je pravda, že tyhle ty takzvané malé, když taky ono to opravdu není malý reaktor, mají někde mezi 400-450. V každém případě ono to není jenom o tom vlastním výkonu, ono je to i vlastně celé architektuře a tom designu, takže tam nejsou ty velké komíny. Když to vezmu, a teď to hodně berte jako s nadhledem, je to jako jakási velká moderní obří sportovní hala, když je to zasazeno v tom terénu, čili on to jde i do podzemí. Takže
4: dobře, ale pořád je tam jaderný reaktor.
11: Úplně tak, ano. Teď beru, jak vypadá ta vlastní stavba, jo, když někdo třeba řekne, že se mu nelíbí dívat na ty komíny. Co se týká toho, že se jedná o jaderný zdroj, tak my jsme, a to je dobrá zpráva, velmi jaderně orientovaná země. Mimo jiné jsme i velmi kompetentní v té oblasti. Děláme malé modulární reaktory, velké bloky, budeme budovat jaderné úložiště, takže získáváme ve světě, troufám si tvrdit, i solidní respekt v tomto. A lidé u nás jsou takto naladěni. Jinými slovy, pro regiony, o kterých hovoříme, například Dětmarovice, to znamená Moravskoslezský kraj, případně severní Čechy, Tušimice, tak si vemte, že tam byli zvyklí mít uhelné elektrárny a najednou tam budou mít moderní elektrárnu, byť založenou na jádře. Takže není tam odpor v tuto chvíli, nevnímáme ho a co je dobrá zpráva, celkově česká veřejnost je vysoce provederná.
4: Pokud by tam odpor byl, půjdete proti němu?
11: Tak nikdy nenajdete region, kde máte 100% podporu. Vždycky se najde někdo, kdo tam není, ale máme nějaký státní zájem, máme tady nějakou energetickou koncepci a hlavně hrajeme o bezpečnost. Já tvrdím, že energetická bezpečnost je dnes na stejné úrovni jako ta vnější bezpečnost, která se hodně skloňuje, ale pokud dnes nebudeme soběstační, pokud nebudeme mít vlastní zdroje, pokud možno nízkoemisní a pokud současně nebudeme investovat peníze do sítí a do přenosové soustavy, tak budeme mít velký problém. A naší povinností je toto zabezpečit.
4: Bude stačit plánované úložiště jaderného odpadu, pokud budou přibývat další zdroje?
11: Určitě ano. Navíc se uvědomme to, že to úložiště není zdaleka jenom pro jaderné zdroje. To je třeba pro zdravotnický materiál. A to je další poměrně velká stavba, která nás bude čekat až ve 40. letech, ale v každém případě na začátku 30. let musí dojít k tomu finálnímu rozhodnutí, kde bude ta finální lokalita.
4: Ale tak, jak se připravuje, tak to bude dostačující, chápu to dobře.
11: Určitě to bude dostačující.
4: Na závěr ještě k politice. Vy jste v pondělí uvítal reakci Filipa Turka, čestného prezidenta motoristů sobě, který po nehodě v Praze dal k dispozici svou funkci vládního zmocněnce do ukončení vyšetřování. Když jste viděl záběry nehody, když jste sledoval reakce Filipa Turka, nemáte pocit, že se naplnila lednová slova prezidenta Petra Pavla, který tehdy v dopise vysvětloval, že odmítli jmenovat pana Turka ministrem proto, že různými svými kroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu, vůči dodržování právního řádu našeho státu?
11: Já myslím, že prezidentu nepřísluší to úplně takhle posuzovat, ale dobře, on si to nějakým způsobem přivlastnil, tento názor. A může se mi něco líbit víc, něco líbit méně, co dělá pan Turek. Já se dívám na konkrétní výsledky.
4: A neříkáte si při pohledu na to, co se stalo a na to, jak pan Turek reagoval, že pan prezident měl pravdu?
11: Takhle bych to vůbec nedával, protože nemůžete hodnotit někoho podle toho, když se mu stane nehoda. To byla nešťastná událost. Já myslím, že ať to vyšetří policie, ale ve finále udělá nějaký závěr, do toho já vůbec nechci vstupovat.
4: Pardon, říkáte nešťastná náhoda nebo nešťastná událost. Na druhé straně nešel jí naproti pan Turek, když jel pruhem.
11: Vždycky, když máte bouračku, tak jeden je ten, kdo je viníkem. A teď je otázka třeba posoudit, jaké všechny tam byly vlivy, posoudit to z úhlu pohledu té sanitky, z úhlu pohledu teda samozřejmě toho, co nastalo, v jaké byly kondici ti lidé a tak dále. A z toho vyplyne celá řada závěrů. No a nepochybně bude nějaké finále, o tom rozhodne policie a poté samozřejmě se mohou dělat další kroky. A proto já jsem ocenil ten krok Filipa Turka, který na nic nečekal a vlastně reagoval tak, jak reagoval ve smyslu toho, že ukončil svoji činnost vládního zmocněnce.
4: Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu dnes se ohradil proti vašim pondělním slovům, že lže, když říká, že mají spojenci obavy o směřování Česka. Pan prezident v tom rozhovoru řekl, že taková slova byste měl vážit. V tom rozhovoru také popisoval výhrady, které tedy podle něj zaznívaly od více lidí, jejich slovo má v Evropě váhu, tak jak říkal pan prezident, není v takovém případě na místě od vás omluva směrem k panu prezidentovi?
11: V žádném případě a vůbec nechápu, k čemu pan prezident míří, jestliže řekne veřejně na Slovensku nějací lidé, ze světa mi říkali, že mají určité pochybnosti, tak já toto absolutně neberu. Já se potkávám.
4: Pardon, na druhé straně, jak můžete říci, že to je lež? Vy jste tam nebyl.
11: Absolutně odmítám to, že od nás, o nás hovoří naši spojenci tak, že jsme méně důvěryhodní, nebo že směřujeme někam Českou republiku čistě proto, protože se s nimi potkávám a potkám se s nimi ve stejné míře, možná dokonce ještě více než pan prezident. Byl jsem ve Spojených státech, ve většině zemí západní Evropy, v příští týden mířím do Velké Británie a od všech cítím určitou míru respektu k tomu, co děláme. Všichni vnímají, že jsme pevným spojencem v rámci NATO, v rámci Evropské unie. Že si řekneme svoje, to je pravda, ale vymezuji se absolutně vůči tomu, že pan prezident bude posouvat jakýkoliv náznak nebo cokoliv, co kdo naznačí, řekne do role toho, že přestáváme být kvalitními, dobrými spojenci nebo dokonce, že zde ohrožujeme nějakou demokracii. Není to pravda, stojím si za tím a mám právo to říct stejně, jako pan prezident se může proti tomu vymezit. Já mám reflektuji a respektuji funkci pana prezidenta se vším všude, co k tomu patří, ale na
4: já
11: druhou
4: vás
11: stranu
4: přerušit,
11: budu
4: protože se blíží další
11: bránu,
4: zprávy. Karel Havlíček, vicepremiér z hnutí ANO, byl naším hostem. Nashledanou.
11: Děkuji moc krát.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková připravila krátké zprávy.
10: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliardy korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emisi státních dluhopisů plánuje ministerstvo v říjnu, ještě jednou pak plánuje rezort v předvánočním období. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera šíří od poloviny května. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili

0: A silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin, tak řidiči budou muset jezdit po objízdné trase. Sport. Basketbalista Ondřej Sehnal bude v příští sezóně hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Reprezentační rozehrávač odešel z mistrovského Nymburku, který se přestěhoval do Prahy, kde se klub sloučil se Slavií. Sehnal byl v Nymburku téměř 4 roky a pomohl mu ke 3 titulům.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody u Krnova, na Šumpersku a v Brně. Dálnice D8 mezi sjezdy na Děčín a Petrovice, kilometry 82 až 87, už průjezdná, zhruba půlhodinová obousměrná uzavírka kvůli technické závadě v tunelech skončila. Kolony se rozjely. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice, podle policie i teď zavřená. Kolem 10:30 se na obchvatu srazilo osobní auto s motorkou. Možná objízdná trasa vede přes město a po Albrechtické ulici. U Šumperku počítejte s omezením na silnici z Rapotína do Rejchartic. V úseku je převrácené osobní auto mimo vozovku na místo. Vyjeli záchranáři. A v Brně Starém Lískovci pozorně v Klobásově ulici. U zastávky Točná narazila motorka do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo zpočátku, a to hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Souhlasím, je to tak, začíná noční radiožurnál, přeji příjemnou letní noc s datem 17. července, je tu pátek, konec pracovního týdne, tak přeji, ať to dnes v práci probíhá poklidně a brzy už si užíváte víkendového volna. A na úvod nočního vysílání zamíříme do světa hudby, že je festival Colors of Ostrava opravdu multižánrový, dokazuje i letošní počet divadelních představení. Na jednom z nich s názvem Norway Today jsme se byli podívat, jaká úskalí může mít mládí a úspěch, uslyšíte za pár minut.
1: Noční radiožurnál a Adam Cardan.

0: Dva mladí lidé, kteří nevědí, co se životem, tak se rozhodnou skočit ze skály, aby zjistili, že chtějí něco úplně jiného. Přesně to se stane v komorním dramatu s názvem Norway Today a viděli ho diváci ostravského Melting Potu.
1: Jako kulisy stačí vysoký stůl, který je na chvíli taxíkem, chvíli stanem někde na konci světa, chvíli 600 metrů vysokým útesem a jen dva lidi, kteří se potkali náhodou, se stejným cílem. Veronika a Tomáš totiž chtějí skoncovat se životem, jen proto, že už všechno zažili. A nebo ne?
2: Nejsi to prostě jenom náhodou, depresivní ty?
3: Ne.
2: Ne? Ty nejsi depresivní ty?
1: Mladí herci Tomáš Matušinec a Veronika Pichlerová se pohybují nad propastí sladností tanečníků. Vtipkují s publikem, hrají emoce tak, že lidi táhnou s sebou, ve smíchu i slzách. Jak těžké je tedy zlomit hranici života a smrti?
2: Myslíš, že nás nemůže slyšet? Ne, nikdo nás nemůže slyšet.
1: Celou dobu si během představení rukama přehrává gesta obou herců jeden divák, Filip. A jak mi říká po představení, je sám student herectví.
4: Já jsem to představení neznal, jenom jsem si přečetl něco, abych věděl zhruba, o čem to je. A vlastně mě velmi milé překvapilo. A opravdu jsem si říkal, jestli hodinu a čtvrt utáhnou dva herci a že to téma, jestli to nebude nutný, ale fakt to bylo super, doporučuji.
1: A potlesk na konci Filipova slova potvrzuje. Jako další se na Melting Potu představí třeba ostravské divadlo Petra Bezruče anebo pražská Vostopětka. Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Lenka Pištěková.
1: Odbočovací pruh na místě nehody poslance Turka byl podle policie jasně označený. Francie podle prezidenta Macrona v posledních dnech čelila nejvíce požárům od konce druhé světové války. Sparta prohrála s Bělostokem v přípravě na novou sezónu fotbalové šance ligy. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky. A teploměry ukážou dnes až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
3: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
1: Turek v úterý oznámil, že během vyšetřování nehody dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Americký ministr obrany Pete Hegseth zavádí povinné testy, které budou americkým vojákům měřit testosteron. Mají odhalit, jestli vojáci nad 30 let mají mužského hormonu dostatek. Šéf Pentagonu řekl, že pokud testy odhalí nedostatečné množství testosteronu, dostane voják nabídku hormon doplnit. Jeho rozhodnutí ale bude dobrovolné. Vojáci do 30 let můžou na testy na testosteron podstoupit taky, ale nejsou povinné. Francie podle prezidenta Macrona za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálili skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů, přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela dva 18-leté muže podezřelé ze žhářství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 000 hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů z plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i dva vrtulníky z Česka, které pomáhaly s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Jaderná elektrárna v Dukovanech má nový záložní mobilní systém pro přívod chladící vody. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladící vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů. Sport. Předposlední zápas v přípravě na novou sezónu šance ligy fotbalisté Sparty výsledkově nezvládli. Na soustředění v Rakousku svěřenci dánského trenéra Pryského prohráli 0-1 s polskou Jagiellonií Bělostok. Na levém okraji obrany nastoupil Viktor Vitalioš. O 18-leté posile z Maďarska dánský asistent trenéra Lukas Babalola říká.
5: Je to talentovaný a mladý hráč, u kterého potřebujeme, aby se naučil náš styl hry. Může hrát jak středního, tak i krajního obránce, takže uvidíme, jak rychle se dokáže začlenit do týmu.
1: Nový ročník šance ligy začne příští víkend a v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval Hradec Králové 3-3 s Charkovem. V otroci začnou soutěžní sezónu ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromso.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u Mířan a neprůjezdná silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Nýřany je zavřená krajnice, kilometr 94,5. Je to místo, kde včera v podvečer schořela dodávka. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice je už několik hodin zavřená. Na obchvatu se srazilo osobní auto s motorkou. Zasahovali tam záchranáři. Možná objízdná trasa vede přes město a po Albrechtické ulici. A na Šumpersku je nově neprůjezdná silnice 11 z Postřelmova do Červené vody. Uzavírka kvůli opravám vozovky je v Olšanech. Potrvá do dnešní půlnoci. Osobním autem se dá objet třeba přes Štíty a Horní Studénky. Těžká nákladní auta mají doporučenou trasu Zábřeh, Mohelnice, Moravská Třebová a Lanškroun. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku to hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Posloucháte noční radiožurnál s datem 17. července, právě teď máme 6 minut po 1 hodině a jižní Moravou ve středu večer prošla supercela provázená silným větrem, přívalovým deštěm a také kroupami. Na Břeclavsku a Hodonínsku proto hasiči likvidovali popadané stromy, vinaři vyrazili zjistit škody na úrodě a obyvatelé začali s opravami svých domů. K tématu přidáme další informace už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Alžběta Kolečkářová s písní Hey Girl zazněla v nočním radiožurnálu, kde se teď vypravíme na jižní Moravu. Silný vítr, přívalový déšť a také kroupy ve středu večer ničily střechy domů, poškodily úrodu a voda zaplavila sklepy. Přes jižní Moravu totiž přešla supercela. Lidé na Břeclavsku a Hodonínsku proto museli začít odklízet škody.
1: Začalo pršet a pak začaly padat kroupy a tady se to tak jak kdyby zatočilo, já nevím, nad naším. Takže to do toho štítu zatlačilo, ten spadl jako na půdu, no a nadvedlo to ty křidlice a popadaly dole, to bylo hrozné, to byl taký rachot, my měli strach, co se děje.
2: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. S rodinou teď odklízejí následky včerejší silné bouřky. Jejich domů na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. Marii Poláchové na druhém konci obce bouřka zaplavila sklep a hasiči ho pomáhají odčerpávat.
3: Dosklepat, no a potom ještě v humně trnky se tam zlomily, nejaký. Říkám, zaplať vám Bože, že se stalo jenom tady to, že se nestalo nic horšího.
2: Jen v Prušánkách měli několik desítek událostí a zřídili taky krizový štáb, na který se můžou lidé obracet, vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Došlo už tak minimálně 15 lidí, týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
2: Poničená je taky střecha mateřské školy, do které zateklo a zavřené jsou kvůli riziku pádu stromů a větví taky hřbitov a cesty k místní části Nechory s vinnými sklepy. Právě vinaři hlásí škody na letošní úrodě. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova mají vinaři škody od 10 až do 100% úrody.
5: Ta supercela, která postupovala od Brna, tak šla přes Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky a až do Moravska na Vevsi. Takže v tom pruhu ty škody jsou opravdu výrazné.
2: Bouřka vinařům podle Jiřího Maděřiče na některých vinicích natolik poškodila i letorosty révy, že nebude úroda ani příští rok. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Yeah, baby.

0: Měl být mužem, který dovede Anglii po 60 letech zpátky do finále mistrovství světa. Místo oslav ale trenér Thomas Tuchel čelí ostré kritice. Podle expertů totiž právě jeho střídání po vedoucím gólu rozhodlo o prohře 1-2 s Argentinou. Co na jeho výkon říkají fotbaloví odborníci, uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Promarněná šance, obří selhání nebo strach. Tak hodnotí některá zahraniční média rozhodnutí trenéra anglické reprezentace Tomase Tuchla v semifinále mistrovství světa proti Argentině. Podle expertů právě jeho střídání po úvodním gólu připravilo Anglii o první finále světového šampionátu po 60 letech.
3: Stále Lionel Messi na hranici 16. Fernandez, který opět pálí gól! Argentinci srovnávají na potřetí.
4: Ještě v 84. minutě vedla, přesto Anglie nakonec semifinále mistrovství světa s Argentínou prohrála 1-2. Po Gornově úvodním gólu se stáhla do hluboké defenzivy. Argentinci naopak zvýšili tlak a během závěru zápasu skóre otočili. Odpovědnost po prohraném utkání převzal trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel.
5: To střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
4: Německý kouč, který v minulosti vedl například Chelsea nebo Bayern Mnichov, přiznal, že jeho tým po vstřelené brance přestal hrát aktivně. Stejně utkání hodnotil i bývalý kapitán anglické reprezentace Wayne Rooney. V rozhovoru pro BBC řekl, že Anglie nezvládla nejdůležitější zkoušku turnaje a pod tlakem se zhroutila.
6: Thomas Tuchel udělal rozhodnutí a když uděláte rozhodnutí, je to sázka do loterie. A ten risk, který podstoupil, spočíval v tom, že nasadil pětici obránců, což Argentincům umožnilo diktovat průběh zápasu a my jsme se pak nemohli dostat ven.
4: Od 55. minuty až do soupeřova vyrovnání drželi Angličané míč pouhých 12% času. Podle křídelníka Bohemians a bývalého českého reprezentanta Václava Pilaře tak nakonec zvítězil odvážnější tým.
7: Nemám rád tenhle ten styl hry, když se to takhle zabetonovává. Vlastně pak trenér Anglie tam dával stopery a myslel si asi, že to už ukopou, ale jsem rád, že v tohletom vyhrál fotbal a že Argentina dala ten gól a pak vlastně měli navrch tím, že tam měli víc útočných hráčů.
4: Fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát ale přiznal, že chápe, proč se trenér Angličanů Tuchel po vedoucím gólu rozhodl hru změnit.
8: Asi většina trenérů by takhle přemýšlela, ale to už ubráníme, prostě dáme tam obránce, vyšlo jim to v některých zápasech předtím. Teďka prostě Argentina, byť nemá na hrotu Tomáše Skuhravýho, tak každý centr, který tam letěl, tak byl strašně nebezpečný.
4: Přestože je Thomas Tuchel po vyřazení terčem kritiky, podporu vedení anglického fotbalového svazu zatím nestratil. Anglii ještě čeká sobotní zápas o třetí místo proti Francii a očekává se, že Tuchel povede reprezentaci i do budoucna. Tereza Cedidlová, Rady.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně.
1: Jedna otázka.
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Lenkou Pištěchovou.
1: Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou někteří realitní makléři a kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bez realitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Americké vzdušné údery údajně zasáhly dva mosty a nádraží na jihu Íránu a letiště na jihovýchodě země. Oznámila to íránská státní média. Úřady zasažené země informují nejméně o 2 mrtvých a 4 zraněných. Podle Washingtonu je cílem útoku oslabit vojenské schopnosti Teheránu. Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server iRozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jenom několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. A třetím dnem pokračuje hudební festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech. A zahraje jak své největší hity, tak novinky z posledních let. Sport. Tenisový turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Italská tenisová federace a ATP prodloužili smlouvu. Letošní ročník se uskuteční od 15. do 22. listopadu. Titul bude obhajovat domácí světová jednička Jannik Sinner.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Chebsku a překážka na silnici 7 z Chomutova nahoru svatého Šebestiána. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov nepřehlédněte odstavené osobní auto. 36. kilometr blokuje podle policie jen odstavný pruh. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní srazila dodávka zvěř. Nehoda je za sjezdem z D6 do Karlových Varů. Úvodní nádrže Jesenice. Čekejte omezený průjezd. Na silnici 7 z Chomutova nahoru svatého Šebestiána hlásí náš zpravodaj odstavené osobní auto.
4: 96,5 km stojí tam porouchaný Airport s Passatem. A jenom blikají, ale lítají tam okolo toho a nemají žádný vesty nic.
3: V Praze jsou v noci zavřené některé tunely, obousměrně Letenský a také část komplexu Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, a to hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky a odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 stupně. To byly zprávy. Na slovo má v nočním radiožurnálu Adam Carda.
0: V areálu Colors of Ostrava existuje utajené místo, kde je možné vidět všechny odstíny rzy. Prohlídky dvou vyhaslých vysokých pecí pořádá Muzeum Plus, které v nich připravuje novou industriální expozici. Víc v nočním radiožurnálu prozradíme za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích ukazuje návštěvníkům Colors of Ostrava místa, kam od uzavření železáren moc lidí nevstoupilo. Vyhaslé vysoké pece lidé znají zvenku. Teď je mohou prozkoumat i zevnitř.
1: Vysoké pece číslo 4 a 6 vyhasly víc než před čtvrtstoletím a běžně jsou zavřené. Ale návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost se podívat dovnitř a jak to bude vypadat, to už mi teď ukáže Tereza Leixnerová z Muzea Plus.
2: Rezervace na jednotlivé prohlídky máme od čtvrtku do soboty, je to od 1 hodiny do 17 hodiny.
1: Vešli jsme spolu mezi dvě vysoké pece, tohle je odlévací hala, tady tekla struska, tady teklo žhavé železo, hodně horka, hodně plamenů. Pokud se chci zamířit, úplně asi nemám jít v podpatcích a v nějakých hezkých šatičkách.
2: To určitě ne. Nějakou pevnou sportovní obuv, jinak návštěvníci dostanou přilbu, aby byli chráněni, kdyby náhodou něco padalo z hůry.
1: My kráčíme velice měkce s panem ředitelem.

0: Tělem Pavlem Lazarem, to je kovový prach?
1: Nejenom kovový, ale obecně prach, který vznikal při procesu výroby železa. Převážná část to bude železo.
0: Zatímco ostatní industriální objekty tady v Dolních Vítkovicích se různě přestavují a proměňují v něco jiného, tak tyto dvě vysoké pece zůstanou takové autentické.
1: To bude surové muzeum, takže budete vidět podobný objekt, který je opraven, ale tak, aby respektoval ten stav při ukončení výroby.
0: Dodává ředitel Pavel Lazar. Stavba Muzea Plus začne už příští rok a otevřít má do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Společnost vám dělá páteční noční radiožurnál a šestice mladých lidí z různých koutů světa přijela do Holešova na Kroměřížsku. Jako dobrovolníci uklízí tamní rozlehlý židovský hřbitov. Kulturní památku připravují na příští týden, kdy se v Holešově bude konat 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom.
1: Ale, ven.
2: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
3: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
2: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
3: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
2: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
4: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
2: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
4: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu. A takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou, tak by se jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhletím způsobem pomáháme.
2: Skupina bude v Holešově 14 dnů a pomůže i příští týden s organizací 26. ročníku festivalu židovské kultury Hamakom. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhrad nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale. A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Čína podezřívá zadrženého českého občana z ohrožení národní bezpečnosti. Izraelská vláda prosadila zákon, který podle kritiků ohrožuje svobodu médií. 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Bittnera zbrzdil pád a dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky. Teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů oznámil, že zadržený Čech byl v Číně na soukromé návštěvě a neměl žádné vazby na české státní instituce. Izraelský parlament schválil reformu médií.